0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síl starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na

Dva dny před svatou Markétou vás premiérově vítá k poslechu další ostravské hodinky Oldies ustálená dvojice, mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Dnes se na úvod podíváme do Británie, přesně před 47 lety tam v žebříčku týdeníku New Musical Express debutoval na 10. místě hit skupiny Slade The Bangin' Man, česky třeba Bouchač do dveří. 1, 2, 3.

Ten zmíněný debut měli tehdy všechny tři zásadní britské hudební týdeníky, jen každý na jiné příčce žebříčku. Teď něco podle vkusu vás, posluchačů, pan Jiří Pilát chce slyšet něco neznámého od Evy Olmerové. Vidím to tak, že něco zcela neznámého ve fonotéce nemáme, protože Suprafon už asi všechno vydal. Vybral jsem dvě méně známé písničky, snad se budou líbit.

Eva Olmerová zaspívala písně s názvy Paralely a Počítám hodiny. V obou ji doprovázelo tradicionál jazz studio vedené Pavlem Smetáčkem. Obě vznikly v roce 1970. V Paralelách je zajímavý stereo efekt. Málo kdo už asi pamatuje, jak jsme byli stereem v jeho počátcích nadšení. No, pak přišlo dokonce kvadro. A mám tu další posluchačský tip, zaspívá Američan Tony Joe White.

To byl swamp rock zpěváka a skladatele Tonyho Joea Whitea z Louisiany. Zpíval o tom, jak se žije na bažinatém americkém jihu. Ten první song, Oak Salt Annie, to je jeho top ten hit z roku 1969 o chudé dívce Aničce, která se živila tím, co našla, a nejčastěji to byl tuřín. Old Man Willis je píseň o starém nerudném Willisovi, který pronásledoval svou rodinu s nožem v ruce.

Od Tonyho Joea Whitea k našemu Dušanovi Grůňovi to je pořádný skok. Zaspíval píseň Kam pláva naša loď s textem Alexandra Karšaje, doprovázel ho orchestr Juraja Velčovského. Silně ohraný singl opusu je z roku 1971. Byl to tehdy začátek normalizace a když naši zpěváci nesměli přebírat ze západu, obrátili se na jih. Chorvatka Radojka Šverko a její Kud plovi ovaj brod.

Před chvílí jsme se s mistrem zvuku snažili vylepšit ohraný singl. Teď to vypadalo, jako by vady měl přímo lisovací materiál, tedy vinyl. Takže opět drobné technické zásahy, snad to neznělo moc špatně. Na řadě je něco rock'n'rollu pro pana Jiřího Kostelňáka. Začal jsem s tím už minule, nemají to být největší hvězdy, tak mě napadlo, že by se hodilo připomenout také Johnnyho Burnetta.

První song Little Boy Said, to je písnička o pomluvě a jejich následcích. V roce 1961 třetí zápis Johnnyho Burnetta v horké stovce týdeníku Billboard, konkrétně místo 17. Johnny mu nebylo dopřáno pobýt na tomto světě dlouho a užít si pěvecké slávy. Utopil se, když mu bylo 30 let. Jeho neosvětlený člun se v noci na jezeře srazil s jiným větším plavidlem.

Poznali jste? To byla Helena Blehárová v písni Nejsem prázdný rám. Text jí napsal Vladimír Koudelka, doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha. Rozhlasová nahrávka je z roku 1981. V Americe znají When Will I Be Loved v podání The Everly Brothers už od roku 1960. Naší nahrávce byl ale určitě vzorem až single Lindy Ronstadt, který bodoval v žebříčcích o 15 let později.

Napadlo mě, že tohle by mohl být singlový crossover hit a nejsem daleko od pravdy. V Rhythm and Bluesovém žebříčku sice nebodoval, ale v popové horké stovce byl druhý, v Easy Listening, tedy v dospěláckém třetí a v country pořadí, které tehdy mělo název Hot Country Singles, dokonce první. No a teď si dáme další staré rock'n'rolly podle vkusu pana Jiřího Kostelňáka.

Vybral jsem dva hity, kterými bodoval Eddie Cochran v Británii, a to už posmrtně. Jenny, Jenny, Jenny a My Way. Pozor, ten druhý nezaměňovat s francouzskou písní, ke které anglický text napsal Paul Anka. Ale to jste jistě sami poznali. Eddie Cochran zemřel, když mu bylo 21, a to v roce 1960 při dopravní nehodě v Anglii na samém konci svého koncertního turné.

Také do třetího dnešního porovnávání jsem vybral Brno. Hana Ulrichová zaspívala svou baladu Můj přítel s textem Jaroslava Pavla Břouška. Doprovázela ji studiová skupina Oldřicha Lubicha, rozhlasová nahrávka je z roku 1980. Podle správného údaje o autorovi hudby, kterým je Nils Daka, nebylo tentokrát těžké zjistit, že této naší nahrávce byl vzorem Sedakův song My Friend.

Připomínám, že psát můžete elektronicky na oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Pan Jiří Pilát si napsal o orchestrálku z mé databáze, vybral si číslo 442. Na tom řádku mám So What's New v podání Herba Alperta a The Tijuana Brass a ještě přidám řádek vedlejší Somebody Loves Me v podání The Tempo Orchestra. Loučím se, oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Dvořák. Dobrý den, ahoj, vítej.
2: Hluboká poklona, Pavlíku, a krásné odpoledne, vážení posluchači.
1: Dámy a páni, plánujeme s vámi a s Pepou zábavu velkolepou.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začala, Josef Dvořák je připraven nám povědět, jak prožívá letošní léto.
1: Hele, já ti řeknu jednu věc, ten rozhlas na mě prodělává.
0: Jak to?
1: No, protože pokaždý, když jsem přijel, dostanu kafe.
0: Ale pravda, a vodu ještě.
1: A vodu.
0: Dokonce.
1: No.
0: Živou.
1: No.
0: Živou vodu.
1: No.
0: No.
1: Tak když to je na mě vidět, ne?
0: Ale někteří hosté si to zaslouží.
1: Doufám, že patří mezi ně. Hele, léto prožíváme, přátelé, je to nádherný léto. Takový hit se ještě fakticky, já to teda nepamatuju, už i v naší chaloupce, že to byly ty roubený chalupy tím pověstný, že to bylo tak chytře postavený, že v tom největším vedru vevnitř byl chládek teda. Jo. Už i tady bylo teplo.
0: Mm-hmm.
1: No ale já mám rád teplo.
0: Ty si užíváš jako vodník v takovým vedru?
1: A to miluju tohle. No. Moje žena, ta ne, to je opak pravý. Já si říkám, že oni mi postrčili jako eskimáka.
0: Uh-huh.
1: Už nešla na odbyt, tak jsem jí dostal já teda. No jo, pozor, ona nás poslouchá. Ona
0: no to právě.
1: Jenomže to bys měl vidět u nás, jak to běží teda, že jo? Když je zima, když je chládek, jo? Tak přesto ona chodí a odevírá okna.
0: Mm-hmm.
1: My už jsme tak daleko, že už jí to nevyčítám, že počkám, až odejde a zase zabouchnu. Jo.
0: Už se nějaký ten pátek znáte.
1: No.
0: Tak bude určitě ráda, když povíš posluchačům, kde budeš hrát.
1: Je,
0: i přesto, že je léto.
1: Počkej, abych to dal dohromady. Na Harfě zítra, na Harfě hrajeme Čochtaná a pozítří v tom nádherném amfíku pod věží na Žižkově hrajeme Pidlu s Pidlou v zádech.
0: Mm-hmm. Takže dvě ze tvých nejoblíbenějších představení.
1: No tak jenom dvě.
0: No právě.
1: Už na repertoáru. Už aby to ta hlava udržela všechno,
0: ona
1: tak jsme
0: udrží.
1: To zmrzkli na dvě představení.
0: Dobře, tak posluchače jsme pozvali. Pojďme teď do našeho archivu komiků a bavičů, koho vytáhneme úvodem.
1: A to mám tady napsané.
0: No.
1: Václav Faltus, Vaška Faltuse, a bude nám vyprávět o setkáních s politiky. A celá ta scéna se jmenuje Když se směje Václav Faltus.
0: A ještě dodám, že ho zpovídá Vladimír Bernášek.
1: To je dobrý.
2: Takže si říkám, jak dlouho toho dotyčného v tom nechat, jako v té radosti. Že jo, samozřejmě na celý život ne, ale aspoň na pár dní, jo.
3: No, radost až do rána.
2: Radost až do rána, ano, to je pravda, no. Ono vůbec takovýto setkání s těmi politiky, já jsem se s těmi politiky jenom některými zatím sešel a pan premiér Klaus mi jako položil otázku a říká, a nechtěl byste mě někdy zastupovat? A já mu říkám, a kdo by zastupoval mě? A je to pravda, protože já říkám, každý jsme dostali od Pána Boha nějaký dar. A někdo třeba řekne, já nemám žádný dar, ale to je chyba, protože každý někdy v životě to objeví. Někdo ve třech letech, že jo, perfektně na housličky a krasobruslí. A někdo třeba až těch 90, že jo, začne podnikat. Takže
3: ještě máme čas.
2: Takže každý v životě dostane nějaký dar, jen ho v sobě objevit a najít si čas a říct si, tak tohle je dar, který jsem dostal.
3: To je jako když se člověk vypraví do bludiště,
2: ano.
3: Teď tam prochází a vidí se v těch zrcadlech někde široký, někde úzký, všelijak zkreslený a směje se, dojde na konec a tam je to zrcadlo, kde se vidí, jak vypadá ve skutečnosti a tam se rozpláče.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Když už byla řeč o tom daru životním,
1: no.
0: Kdy jsi zjistil, že máš ten dar bavit lidi? Byl ten okamžik, kdy jsi to uvědomil?
1: Tak neudělal jsem si čárku ten den, ale víš, že to bylo nějak na škole a možná i před školou už, že mě to bavilo něco dělat, blbnout prostě a aby se tomu ostatní smáli, no.
0: Dobře, tak uvidíme, čemu se budou smát posluchači dál, jestli to bude další Václav Faltus, anebo Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem, jmenovcem našeho dnešního hosta.
1: No, já jsem si nedávno nemohl vzpomenout, jak se jmenuje křestním jménem.
0: No, už to víme, je to už Vladimír, ve studiu Josef, těší se taky na vaše hlasy. Posílejte je SMS-kou Humor mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Telefon máme 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
4: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Dvořák a Pavel Kučera. Připomenu, koho si můžete vybrat, pro koho hlasovat. Budou tu hlasy Václava Faltuse anebo hlasy Jiřiny Bohdalové a Vladimíra Dvořáka. Ptáme se vás právě teď na našem telefonu ve vysílání. Tak kdo nám to začne? Dobrý den.
5: Miloslav z Karviné. Dobrý den, pane Dvořáku.
6: Dobrý den.
5: Dobrý den i pro vás, Pavle.
4: Dobrý
5: a hlasuju pro pokračování.
4: Máme zapsáno, přejeme, ať se máte hezky naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte.
7: Podívám rozhodně na tvůj čas, zdravím Pavla Kučeru a skvělého Pepu Dvořáka, ale
6: dobrý den.
7: Kužátka.
6: Jasně.
7: No to se nezapomíná. A ne. Já bych chtěl určitě Pepu Vladimíra Dvořáka.
4: Jo. Takže pozdravil se Dvořáka jednoho a druhého Dvořáka nám volíte. Dobře, Ondro, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Šikovnej člověk.
4: Šikovnej kluk. Dobrý den, kdo je dál s námi?
5: Dobré odpoledne. Standa Zjevník vás oba, páni kluky, zdraví. A chtěl bych pokračovat.
4: Páni kluci, zdraví vás a děkujeme za hlas. Naslyšenou.
6: Hezký den.
4: Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, tady Honza z Cholin, já zdravím celou úžasnou humoriádu, všechny účastníky, samozřejmě pánové, vás oba taky.
6: Jste výborný.
8: Moc,
4: ano.
8: Moc děkuju za váš úžasný pořad a potřeboval bych prosím vás Ačko.
4: Máme zapsáno.
9: Ano, prosím.
4: Je to tam. Mějte se hezky. Dobrý den.
10: Honza, dobrý den. Já nevím, jestli jsem dobře slyšel, ale na Bčku byl Václav Faltus?
4: Ne, ten je Ačko, Bčko je Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem.
10: Tak já bych teda Václava Faltuse na
4: ano,
10: Ačko.
4: Ano, Ačko zapsáno a mějte se krásně,
10: mějte
4: vám
10: se
4: taky. Naslyšenou, přátelé, sečteno, potrženo, Václav Faltus bude pokračovat, Pepo, vybral si dobře.
6: Hezký, dobrý.
4: Potvrzeno, že jo?
6: Ano.
4: Jdem na něj.
11: No já, když jich bylo asi 40 hlasů, tak jsem si řekl a dost. A když jich bylo 80, tak jsem si řekl, teďka už opravdu dost, už nebudu blbnout. No a když jich bylo 100, tak se přihlásili gumáci. No a pak už to chtělo, že jo, pořád aktuálnost. No je fakt, že vlastně, když člověk se dá na to napodobování, tak je potřeba, aby v tom krku těch hlasů bylo co nejvíc. Že
12: to znamená, to... když já si teď na někoho vzpomenu, dejme tomu na Jana Pivce.
11: Jan Pivač, no proč ne? Že já nevím, když vezmu třeba Oldřicha Nového, takže to by mělo znít asi takhle. Přijde host do restaurace, říká pane vrchní, prosím vás pěkně, přinesl byste mi jednu kávu, ten mu ji přinese a ten host povídá, prosím vás, dejte mi tu kávu tady na židli a proč, prosím vás, je příliš slabá, potřebuje si odpočinout. Že? Takže já vždycky dám takový věty, který jako sednou mýmu přesvědčení a který jako sednou taky k tomu hlasu, který zrovna napodobuju, nebo nedávno jsem začal zkoušet, když jsme ještě u těch pamětníků, Václava Trégla. To byla taky zajímavá postavička, ty malinkatý očička, že jo, často
12: to
11: po boku.
12: Ten ve filmu s Werichem, když jdou vraždit toho psa, aby oživili goléma, tak bojím, to je Václav Trégla.
11: Přesně on, jak říkal, přišel jsem k doktoru, já říkám, pane doktore, když mě bolí na prsou, tak piju džin, když mám chrapot, tak piju jalovcovou, když mám rýmu, tak piju žitnou, a když pijete vodu, takovou nemoc jsem ještě v životě neměl. Prosím vás pěkně, mám radost vašeho potlesku. ten podlesk, ten nezanikne, protože si ho budu vozit po svých vystoupeních a tam, kde bude kožené publikum, tam ho spustíme.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak to bylo deja vu Martina Maxi, Helena Vondráčková.
2: No,
1: krásná
2: hezký,
1: to byla.
2: Hezký, hezký.
1: Dokonce Pepa tady simuloval hru na klavír. Ty hraješ? Nebo to bylo jenom jako?
2: Ne, to já dělám jenom jako. Já nevím, proč mě to napadlo, ale už jsem nachytal pár lidí, kteří se na mě dívali a pak říkají, ty fakt hraješ na klavír? Já jsem říkal, dobře, ale nesmí ten být klávesnice. Takhle umím docela.
1: Dobře, dobře. Jseš herec, takže zvládneš i zahrát hráče na piano. A teď prosím tě, koho nám vybereš dál posluchačům?
2: No tak teď tady máme paní Zuzanu Bubílkovou a uslyšíme scénku, nebo ano, dialog, období ženy a zásilka léku. Ty tomu rozumíš?
1: Ano, je to nejlepší z pořadu politické harašení s Miloslavem Šimkem společně.
2: No, tak to se nechám překvapit.
3: Paní Bubílková, chtěl jsem se vás zeptat, jestli pak víte, na jaká tři období se dělí věk ženy.
4: Cože, věk ženy?
3: Nevíte, já vám to řeknu. No. Mládí, střední věk a vypadáte výborně. Takže jsem vám chtěl říct, že vy dneska vypadáte velmi dobře.
4: Za to vy vypadáte jak poloviční dět vševěd.
3: Proč poloviční?
4: No vědomosti nikdy, akurát na hlavě máte tři vlasy.
3: To není pravda, prosím vás. Na mě nedávno zautočil čáp, si chtěl udělat hnízdo, tam je materiálo, že mě můžete takhle pomlouvat, prosím vás.
4: Ne, já vás vlastně potřebuju.
3: No,
4: ne, já
3: vás
4: potřebuju, protože bych chtěla, abyste realizoval můj skvělý nápad.
3: Vy máte skvělý nápad?
4: Já mám skvělý nápad.
3: Nemohu si sednout?
4: No tak můžete klidně.
3: Já bych se aspoň přidržel.
4: Ne, pamatujete si na rádio Jerevan?
3: Jo, to byla výborná věc, to nás bavilo.
4: No.
3: V letech, na který nerad vzpomínám, to výborná věc. Je pravda, že Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků s odůvodněním, že mají prošlou záruční lhůtu? Odpověď. Ano, je to pravda. Sovětský svaz vrátil Švýcarsku zásilku léků, ale ne z důvodu, že měli prošlou záruční lhůtu, ale proto, že bylo na nich napsáno, užívejte po jídle.
4: No a tak mě napadlo, že bychom mohli oživit tuto tradici.
3: Jo, to bych rád vymýšlel, jaký otázky odpověd. Třeba otázka. Je možné, že Fidel Castro bude jednou věčně živý, podobně jako Vladimír Iljič Lenin? Odpověď. Ano, je to možné, už aby to bylo.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak vrátíme se k těm obdobím ženy. Třetí období bylo vypadáš výborně. A já to převedu na Pepu, vypadá výborně. Udržuje se tenisem a sportem? V kondici?
2: No, možná taky teda. Já jsem tenisu propadnul. No. Propadnul jsem tenisu, ale díky amfoře. Protože já jsem začal hrát v 59 letech.
1: No počkej, ale amfora to byl fotbal, nebo je?
2: No jo, ale k tomu si přibrali ještě tenis a golf. A já jsem chodil na fotbale, už jsem jenom začínal, vykopával jsem, ale tenis mě začal příšerně bavit. Něco neuvěřitelného.
1: No, protože to baví tak, že porážíš kde koho v amfoře.
2: Ale no taky.
1: No tak to řekni.
2: Ale no tak ne. No to nejde, to nejde. To vypadá, že se člověk vytahuje hrozně. Ale mám radost toho, že vím určitě, se tam bude hrát turnaj. A protože hodně hráčů, tak se hrajou zkrácený hry. Jo? A protože mě jinak jezdit na klasický turnaj, takhle to mě nebaví. To začíná ráno v 9 a končíš někde v 5 hodin odpoledne. A to už je pro mě trošku marnění času. Ale tohle je senzace. A Salava je šikovnej člověk, chytrej, vybere to bezvadně. Ale já bych vyprávěl jednu příhodu, ale to asi nemůžu.
1: Můžeš, pojď, říkej.
2: Představ si, my jsme byli v Kapském městě. Před lety jsme byli v Kapském městě a jedno odpoledne prej vejlet velkou plachetnicí na moře. A potom já toužil celý život, ty blázny. Nasedli jsme na tu plachetnici, tam bylo asi 40 lidí, velikánský, a hnalo to na moře. to je úžasný. Ten vítr, který fouká, vlny jak šplouchají, jak to na tebe lítá. Zajeli jsme normálně za horizont. Všecko zmizelo, stmívalo se, loď se otočila. Já jsem si vyškemral, že jsem směl ke kormidlu na chviličku, tak jsem kormidloval, předtím jsme dostali hodně šampaňského, takže bych nechtěl vidět tu svoji cestu z vrchu, ze satelitu, ale takhle, a to už jsme se vraceli k cíli a představ si, oni neustále nosili šampaňský. Já jsem si říkal, milá pozornost.
1: To je proti mořské nemoci? Nebo
2: no to já nevím, no a možná, ale pro dobrou náladu, ale hlavně mi měli hlad a já měl hlad jako šílený. Takže když jsme viděli světla na břehu a už to zajelo na tu rejdu, takhle za to molo teda, a teď se to chystalo přistát, tak se najednou ta plachetnice otočila a vracela se zpátky na moře.
1: S hladovými opilými námořníky.
2: Ano. A teď ale začala opravdu panika, co teď bude. A vyšel kapitán, říkal, dámy a pánové, stala se velice nepříjemná věc. My jsme nezlikvidovali všechny zásoby šampaňského a s tím se nesmí přistávat. Touhle jednoduchou výmluvou nás dodělal. Aha. Ale bylo to noblesní.
1: Dobře, tak hlavně, že si to pamatuješ po tom všem. A to bylo s amforou?
2: S amforou.
1: A s Petrem Salavou?
2: No jinak bych to nepovídal, protože já si ho hrozně vážím. Hele, třeba, protože už jsme s ním najezdili léta, jsme s ním jezdili po světě. Někdo to bere jako samozřejmost, ale ten Petr Salava je úžasný organizátor. Pečlivej, vymyslí všechno. Všechno funguje. Hluboká poklona, Petře.
1: Tak ty si ho pochválil. Zítra se ho zeptám na ten tvůj úspěch, když o něm nechceš mluvit ty sám v rámci skromnosti. Protože Petr Salava bude naším hostem zítra v Humoriádě.
2: Jo, ať povídá hodně. Jo.
1: A to bude. Nám bude povídat buď to Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, nebo někdejší parťák Miloslava Šimka, Jiří Grossman. Takový to souboj máme. Ačko.
2: Hezký.
1: Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek, Bčko, Jiří Grossman. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900. Teď vám hraje Elán.

Německé léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit

0: Motosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Když už byla řeč o hvězdách, no. Máte ještě romantické chvilky s Jajou, Pepo? Třeba na chalupě, že sednete, večer koukáte na oblohu. Takže ne, když se dívám na tvojí reakci.
2: Když tak bleskově odpovídáš. No ona sedí na zápraží a
1: pláče, že s ní nechceš pozorovat hvězdy.
2: Ne, ale ona chce, abych seděl s ní a koukal právě na hvězdy a na to já už nějak jsem vyblednul a koukám se na zprávy. A nebo si čtu. Uh-huh. Ale sem tam přijdu a ptám se, milostivá paní si přála kávu, ano. Prosím, malou, velkou. To jo, jako jsem kruce.
1: Ano, s hvězdami jste trošku v rozporu, ale jinak ladíte spolu už dlouho a krásně a bude to tak i dál.
2: Ano.
1: My jdeme dál do humoriády, prosím vás, Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem nebo Jiří Grossman, aktuální otázka na naše posluchače a mohou povídat i na telefonu. Dobrý den.
3: Hezké odpoledne, přeji vám i Pavle a srdečně zdravím pana Dvořáka.
2: Dobrý den.
3: Kterého si vážím, vážím jako herce a člověka a přeji vám hodně zdraví a osobních i pracovních úspěchů.
4: Vy jste laskavá, děkuju.
3: A vybírám Pavle Ačko.
1: Mějte máme zapsáno, děkujeme pěkně, naslyšenou, dobré odpoledne. Halo, halo. Zdravíme vás. Dobrý den.
5: Zdravím vás, tady Milan ze Soběsuk. Uh-huh. A chtěl jsem hlasovat teda pro Bčko, pro pana Grossmana.
1: Ano.
5: A chtěl jsem poprosit, jestli by mohl pan Dvořák zazpomínat, jak natáčel cirkus Humberto. Jo, děkuju moc, mějte se hezky.
1: Děkujeme.
2: Je, jenom několika
1: máme
2: slovy.
1: Máme něco z cirkusu?
2: To byl můj splněnej sen, cirkus Humberto. Já miluju cirkus. A zejména, když jsem byl takhle mrňavej, když jako je ten, jak se jmenoval ten chlapec, ten kluk, ten... Ano, doplňte si. Tak já jsem od malička chtěl aspoň do cirkusu nahlídnout na prázdniny. Tatínka jsem přemlouval, pusť mě tam, tátí, prosím tě, já budu pomáhat tam, budu stavěč, budu nosit piliny do manéže, budu každý večír koukat na vystoupení. Nepustil mě, ale nepustila mě taky ta myšlenka a ta radost z cirkusu. Já miluju světský.
1: No a něco k tomu natáčení, bylo tam něco pro
2: no,
1: tebe?
2: Bylo tam.
1: Zajímavého pro naše posluchače.
2: To vás teda potěší, protože já měl poslední natáčecí den, a takže už jsem šel zvesela na natáčení, přinesem lahev šampaňskýho do maskérny, nachystali mě a točili jsme, já už neměl text žádnej, jenom se točila nějaká taková ta panoptikální scéna v manéži, kdy jezdili na koních, kolem mě byl uvázaný u totému. A všichni už věděli, že já mám poslední, nebo všichni, vědělo se, že já mám poslední natáčecí den a František Filip, vynikající pán, vynikající režisér, říkal, Pepo, a my tě teď přivážeme k tomu totemu. Já jsem říkal, dobře, poslušte si, říkal, a kolem krku ti dáme krajtu. No jo, jenomže to já nemůžu teda. Ale tam opravdu krajta byla. Měli ji tam v bedně a on říkal, pojď se na ní podívat. Já jsem říkal, nepůjdu se na ní koukat. Ne, ale nedáte mi kolem krku. On říkal, dáme. Já jsem říkal, nedáte. Já vás ujišťuju, že nedáte, protože na mě přejete autem, to je to samý. Odvezte mě rovnou někam, protože já už jenom, když na to myslím, už se o mě pokouší.
1: Já myslím, že málo kdo z nás i z našich posluchačů by strpěl dát si krajtu kolem krku.
2: No jo, tam byl někdo z Národního divadla, ten jí den předtím měl na krku a tím František argumentoval. Já jsem taky říkal, tu tam jsou z Národního, tam jsou zvyklí na věci, člověče, ale já jsem z malého divadla. Tam my si s krajtama nehrajeme.
1: A jak to dopadlo?
2: Neměl jsem ji na krku.
1: Neměl.
2: Ale víš co? Já to lituju teď. Já jsem mu měl udělat radost, měl jsem si dát štamprle, nesměl jsem asi dejchat na to krajtu, aby jí to nevedlo k nějaký nebohulibý činnosti, ale měl jsem to udělat. Ježišmarja, ono by to bylo pěkný.
1: Takže až uvidíme tento záběr Pepa přivázený u totemu, tak tam měla být ještě
2: tak tam
1: ta krajta.
2: Měla být krajta ještě.
1: Aj ta krajta.
2: Ano.
1: Dobře. Tak děkujeme za historku, jdeme

0: Dále za posluchači, dobrý den. Haló. Haló, haló. Dobrý den.
1: Zdravím vás, pánové, oba.
0: Zdravíme, Františku.
1: Zítra bude událost, teda, Pavlíku. Budete tam mít prezidenta, víte?
0: No, Floriádě. Ano, amfory.
1: Amfory, přesně, to je událost.
0: Abychom to upřesnili.
1: To je jedinej pořad, kde vystupuje prezident. Který smelý národ. Dejte se hezky a přeji stáli zdraví a přeji bubu.
0: Bubu, děkujeme za hlas, naslyšenou.
2: Naschle.
0: Přejeme hezký den a zveme dalšího z vás. Dobrý den. Halo.
3: Dobrý den, Brenner z Martina.
0: Zdravíme.
3: Hlasujem za Bečko a pohodový den prajem.
0: Nápodobně.
3: Pěkné, dovidenie.
0: Děkujeme. Dobré odpoledne, vítejte.
4: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Dvořáka.
2: Děkuji.
4: A chlapi, já bych hlasoval určitě pro paní Bubilkovou s panem Šimkem.
0: Děkujeme, Honzo. A mějte se hezky taky.
4: Taky, naschle.
0: Sečteme všechno, co dorazilo, no a Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem může pokračovat.
5: No a ještě takhle bych to řekl. Mám jednu zprávu, respektive dvě zprávy, vážení přátelé, mám pro vás. Dobrou a špatnou. Tak nejprve tu dobrou. Podle průzkumu veřejného mínění 99% občanů věří našim politikům. To je nádherný, ne? Ta špatná zpráva je, že průzkum se dělal výhradně mezi politiky.
6: Jak to, že to nebylo 100%?
5: To zavinil jeden poslanec. On se tak opil ten den, že začal být soudnej a mluvil pravdu.
6: Vážení diváci, inspirováni úspěchem našeho desetibojaře Tomáše Dvořáka.
5: Ano, vím, že ho milujete, tam má všude jeho obrázky. Ale pardon, ještě jedna zpráva, zejména obdivuje skok o tyči. Ve skutečnosti politikům věří pouze 16% lidí. Mezi ostatními koluje hádanka. Víte, co to je, když se srazí dva autobusy plné politiků?
6: Co to je?
5: No nesmysl, v té politici by nikdy nejeli autobusem, že? Taková hypotetická možnost, kdyby třeba jim řekli, že se jede do vinýho sklípka a obsadili ty autobusy a kdyby se srazili, co by to bylo?
6: No nevím, co by...
5: Hromadné štěstí.
6: Teď jste mi připomněl, víte, že ten herec Sylvester Stallone, znáte
5: znám
6: ho?
5: Znám Stallone, teda znám Sylvestra. Já jsem se s ní dokonce setkal v Los Angeles posilovně, víte? Tak jsme se tak pozorovali. Já na něj koukal, on teda na mě přímo zíral, víte, co tam dělám. A pak jsme si zasoutěžili spolu. My jsme porovnávali svaly. A hádejte, kdo vyhrál.
6: Tak
5: já vám něco řeknu, náhodou jsem vyhrál já. Protože ona ta soutěž zněla, kdo ty svaly má líp utajený. Nenašel mi ani jeden, víte? No já jsem Čech, já nebudu přeci vystavovat na odiv svaly, teď vím, jak se tady krade, že jo?
6: Ne, tak Sylvester Stallone má v Česku natáčet svůj nový film, má v něm hrát agenta, který u nás hledá mladého, minulosti nezatíženého, čestného, pravdomluvného, svědomitého politika, který plní své předvolební sliby. Víte, jak se ten film má jmenovat?
5: No to nevím.
6: Nulová šance.
5: Jo, tak to odpovídá, tomu bych docela věřil, protože zatím naši politici připomínají sportku, víte, tam taky člověk dá peníze, celý týden mu slibujou výhru a pak to schrábne někdo úplně jiný.
6: No, počkejte, třeba se změní a třeba to změní ta nová politická strana, co má vzniknout, ta cesta změny.
5: Cesta změny, no. Já bych radši uvítal změnu cesty, protože u nás v Dejvících se už nedá jezdit. Tam by se dali sázet na ulici přímo brambory. Hmm. Říkáte změna cesty?
6: No, ne, cesta změny.
5: Cesta změny. Název je to zajímavé a to ještě nic neznamená, protože sliby politiku připomínají před volbama brzlík.
6: Brzlík? Proč brzlík?
5: Chodila jste do školy?
6: No, chodila.
5: No tak víte, že brzlík se v dospělosti ztrácí, ne?
6: Aha.
5: No, tak vidíte. Tak podívejte se třeba na takového Jana Rumla.
6: Ano, bezbrzlíkovec.
5: Ano, typický. Ten ho snad neměl ani jako dítě.
6: No,
5: jo?
6: Ano. On Jan Ruhl stále sliboval, že odejde z vysoké politiky.
5: Ne, stále a několikrát to slíbil,
6: no,
5: že odejde.
6: No, aspoň čtyřikrát, no. A pak na to vždycky zapomněl.
5: Zapomněl, no. Víte, který to je Ruhl? Hlava jako Agassi, tváře jako Rafter, backhand, forehand, nula. Prostě. Prostě. Nezbrzí.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik pohled do historického politického hrašení. No dřív mývali, tuším, politici i prázdniny, že si brali stejně jako divadelníci. To už dneska asi neplatí.
7: Ježišmarja, a proč?
0: No, mě se neptej. Zeptáme se posluchačů, s kým do finále v tuto chvíli. Vracíme do hry Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem proti Jiřímu Grossmanovi. To je aktuální výběr. Volte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, nebo zavolejte na 731 800 900. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem o divácích a spokojenosti z televarieté v roce 1980. Už nějaký
5: to
0: ten pátek,
5: zajímat,
0: 46 ne? let, stará zábava. A stále možná mladá, uvidíme. A nebo Jiří Grossman, zrození mladého Trumpa, tedy psáno s A, ne Trumpa, ale Trumpa, Trumpa.
5: To je bej zajímavý.
0: Pepo, jezdil jsi do přírody pod stan, nebo pod širák dokonce?
5: Jasně, jasně, jezdili jsme na vodu.
0: Znáš to?
5: No.
0: Třeba vylovíš nějaký zážitek, máš na to jednu celou písničku.
5: No, mám na to krásný zážitek, krásný.
0: Tak já ho z tebe třeba vytáhnu za chvíli, posloucháte Humoriádu.

0: rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda jde do svého závěrečného souboje. Připomenu o divácích a spokojenosti s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Můžete mít, když dáte hodně Aček, když dáte hodně Bček, bude tu zrození mladého Trampa s Jiřím Grossmanem. Trampský zážitek máme slíbený od Pepy.
2: Spoustu jich, spoustu.
1: Tak
2: na to nemáme.
1: Aspoň jeden.
2: Tak aspoň jeden. My jsme jezdili na vodu na Slovensko a tady jsme se jezdili řeky. Ale čověče, my jsme, přátelé, my jsme byli na Berounce, jeli jsme Berounku a já jsem tenkrát vyrazil pod Křivoklát a stavil jsem se v hospůdce a v noci jsem se vracel. Už byla tma a stany jsme měli ve Višňoví. A šel jsem čověče a najednou už mi byla ta cesta dlouhá a najednou v lese jsem viděl oheň.
1: Světýlko.
2: Světýlko, tak jsem vyburácel a přišel jsem k ohni a kolem na kamenech seděli skvav, krasavice nějaký a na dvou kamenech takhle vyvýšeně seděl kluk, jako náčelník nějaký. Tak jsem říkal, ahoj, pozdravil jsem je. Nikdo neodpověděl. A byl tam volný kamen, jsem říkal, můžu si sednout? A on takhle pokynul rukou, jo. Já jsem říkal, ježiš, ty blbnou, to tady se mi bude líbit. A sednul jsem si a teď bylo ticho, já jsem říkal, stalo se něco, nějaký malér? A nikdo neodpověděl.
1: Třeba drželi bobříka
2: mlčení. Já jsem říkal, já je rozpovídám a však jsem a vytáhl jsem flašku vína a odšpuntoval jsem jí a říkal, dá se někdo, napije se někdo? Nikdo. Tak jsem se napil já, dal jsem si dlouhý doušek, zavřel jsem to, ticho. Tak jsem říkal, no jo, tak počkejte, já vás zvednu ze židlí. Zapál jsem si cigáro, což už s ním až kublo, a potáhnul jsem jednou, dvakrát a teď jsem udělal to, co jsem věděl, co způsobím. Hodil jsem to do ohně. Zakázaný, nejde. Přestoupení všech zákazů. On se vymrštil, ten kluk, jak kdyby ho něco ďoblo, zvednul ruku před sebou jak Vinetu a zaburácel, odejdi, zneuctil si v oheň. Já jsem říkal, já už jsem stejně chtěl vypadnout, jenom jsem nevěděl, jak to util. Tak se mějte hezky tady. A smál jsem se a šel jsem. No, tohle já mám
1: rád. Jsi udělal veselý večer na rozdíl od dní?
2: No.
1: Možná
2: no,
1: tam sedí dodnes?
2: Ne, to ne. To nevěřím.
1: Dobře, děkujeme za tento zážitek. Přátelé, neodhazujte nedopalky ani cigára, ani zbytky v lese, v přírodě. Potažmo vůbec si tam nezapalujte. Ať nám ta příroda zůstane celá v těchto
2: vedech. My bydlíme na kraji lesa, víme, co to znamená.
1: Tak tolik závěrečné poučení. No a teď si dáme Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem. To jsou Vítězové.
2: No to je ono. No. To je ono.
3: Tak jsem vám, kolegyně, tuhle četl, že se u nás dívá večer na televizi až 6. Dokonce i 7 milionů diváků, to je co?
4: To je co?
3: Co?
4: Co?
3: No to je hodně, ne?
4: No to je hodně, to jo.
3: Se mi zdá být hodně.
4: Já, vy myslíte, že i v tuhle chvíli se dívá 6 až 7 milionů diváků?
3: No tak buďme skromní, tak řekněme, že se dívá 5 milionů, nejde to dost.
4: To je taky ale slušná partička, 5 milionů.
3: Je,
4: představte si, že by nám každý spokojený divák poslal 20.
3: Jo.
4: Co?
3: To by bylo.
4: To by bylo, no.
3: Spokojený, říkáte.
4: No.
3: To by možná, to by nám hodilo každému i 200 možná.
4: No, jestli vy nejste pesimista teda.
3: Vy si vážně myslíte, kolegyně, že divácká spokojenost sahá až do 20 halířů? Náš milý koncesionář shlédne mistrovství světa v hokeji, Ein Kessel Buntes, Spartakiádu, Kolomba, Johnny Cashe, já nevím co. A není jeden, který by neříkal, já nevím, za co platím 25 korun měsíčně.
4: Musíme se víc snažit.
3: Já myslím, že se snažíme, já teda jsem úplně usnažený už
4: za týden. No podívejte se, vymýšlet třeba nový anekdoty.
3: No jo, no to a hlavně já bych řekl, rozpomínat se na starý, víte?
4: Ano, to nemyslíte vážně, přece lidi se nebudou smát vtipom, který znají.
3: A to byste se divila. To byste se někdy teda, to byste koukali. Já byl tuhle v jedné společnosti pánský, tam si vypravujou týden co týden ty samý starý osvědčený anekdoty. Dokonce si je očíslovali, aby se nezdržovali a říkají si jenom čísla. Já jsem byl svědek, tam stál třeba pan Kabát a řekl 28 a všichni se plácali do kolen. A pak vstal jiný pán a povídá 16 a zase bouřlivý veselý. Ovšem pak vstal nějaký pan Holeček, povídá 11 a mrazivý ticho.
4: Jak to?
3: A pan Holeček povídá, tak co je, co pak to není výborný fór 11? A oni mu říkali, no co pak fór je to dobrý, ale ty ho blbě vypravuješ. Ono totiž...
1: Tak čísla jsme si řekli, hezký. Čísla vtipů, že jo, už tam nic dalšího nemáme, jenom poslední písničku. V blbým věku se jmenuje od Xindla X. Doufám, že dámy a pánové jsou v tom nejlepším, díky nám omládli, smíchem se mládne, že Pepo?
2: No, říká se to.
1: No a rozloučíme se po horníčkovsku, humor není žádná sranda, ale my to zkusíme i zítra.
2: Dámy a pánové, Pavle, začínají prázdniny, užívejte
1: hurá,
2: si je.
1: Josef Dvořák, Pavel Kučera, sloučí, mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
0: Rekonstrukce kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti jde do finále. U pardubické nemocnice je nově upravená část spodního parkoviště. Česko se podle premiéra Babiše nebude podílet na pomoci za 70 miliard eur pro Ukrajinu. Domluvili se na ní lídři na summitu NATO. A nás čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů Celsia. Čerstvé zprávy pro vás má Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. Oprava kolbiště na pardubickém dostihovém závodišti je skoro dokončená. Prostor prošel výraznou úpravou, zbývá dokončit jenom několik detailů. Pokračuje mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová.
2: Jezdecké kolbiště je téměř před dokončením, už se opravdu finišují takové věci, jako je třeba chodník okolo samotného kolbiště. Povrch i s tím moderním zavlažováním je hotový. Přes prázdniny budou probíhat ještě nějaké dokončovací práce a hned na začátku příštího školního roku bychom ho měli slavnostně otevřít.
0: U krajské nemocnice v Pardubicích se dnes veřejnosti otevřela nově upravená parkovací plocha v oblasti Kyjevská sever, kde auta stála i v minulosti. Vjet na ní jde jenom přes areál nemocnice. Přímý příjezd z Kyjevské ulice není možný. Díky tomu se zároveň obnovil průchod od nemocnice směrem k parku na Vinici. Základní škola na ulici TG Masaryka ve Svitavách bude mít po prázdninách moderní jídelnu. Radnice za právě zahájenou rekonstrukci zaplatí 10 milionů korun. Podrobnosti přidává starosta David Čimek ze Sdružení pro město.
3: V současné době probíhají rekonstrukce na objektu jídelny základní školy TG Masaryka. V průběhu letních prázdnin dojde ke kompletní rekonstrukci střechy a částečným opravám i v samotném gastroprovozu. Od začátku školního roku již by měl naběhnout nový provoz.
0: Jedna aktuální zpráva ČTK. Investiční skupina Palmont Petra Kellnera mladšího kupuje firmu Tonak, píšou Hospodářské noviny. Výrobci klobouků hrozilo bez vstupu investora ukončení činnosti. Členské státy NATO přislíbily Ukrajině vojenskou pomoc za 70 miliard eur. Dohodli se na tom na summitu Aliance v turecké Ankaře. Česko se na tom podle premiéra Andreje Babiše z ANO podílet nebude. Podle něj by se Evropa měla soustředit hlavně na výzkum protivzdušné obrany proti balistickým střelám.
4: To nejdůležitější je vyvinout vlastně evropský patriot. Ukrajina má ty patrioty, ale jak jsem slyšel, nejsou vždy efektivní a proto si myslím, že toto je strašně pro nás důležité.
0: Premiér Babiš zároveň v Ankaře zopakoval, že Česko v příštím roce dosáhne výdajů na obranu ve výši 2% HDP.
1: Počasí.
0: A jaký bude dnešek v Pardubickém kraji podle meteorologů? Většinou slunečný, bude jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů. Na horách dnes naměříte 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr povane mírný, severozápadní až severní, k večeru zeslábne, srážky žádné, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biojednička mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 5 hodin, skoro 4 minuty, ještě společně míříme na silnice Pardubického kraje. Jedno čerstvé omezení hlášené z Chrudimska v Hlinsku. Silnice 1/34 na průtahu Hlinskem ve směru na Poličku, tedy ulice Poličská. Jsou tam stavební práce a jede se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezké ráno, ve čtvrtek 9. července. Petro, ty máš docela svaly, jak to děláš?
0: Já je mám geneticky dané, ale sportuji, mám ráda sport, samozřejmě.
5: Takže rozhodně si k tomu nepomáháš nějak jinak.
0: Ne.
5: No, my tady máme jedno varování, protože taková rychlejší cesta ke svalu může skončit až na operačním sále. Kardiologové varují, že kombinace anabolických steroidů, stimulantů a intenzivního tréninku zvyšuje riziko poruch srdečního rytmu, které můžou vést až ke kolapsu nebo náhlé smrti. Jaké další škody můžou anabolika napáchat, tak to řekneme už za chvíli, ale i tak si to poslechni.
0: Určitě ráda.
5: Vám všem přejeme ještě jednou pěkné ráno. ráno a chystáme i písničky, které nestárnou. Dalibor Janda bude, Jaromír Nohavica, taky Ota Baláš a Bára Baziková, Bonnie M. A začínáme u Václava Neckáře. Je to song Lásko ztracená.
1: Dobré ráno.

0: A v zahraničí ještě zůstáváme. Železniční most na severovýchodě Íránu zasáhlo několik střel, uvedla státní televize na síti X. Spojené státy zahájily nové útoky na Írán včera večer, což prezident Donald Trump označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Zasažený most se nachází v severoíránské provincii Golestán. Podle státní televize se jedná o první útok v téhle oblasti od začátku příměří v dubnu tohoto roku, uvedla agentura DPA. Mezitím v Kuvajtu, Bahrajnu a Kataru dnes ráno zněly sirény kvůli íránskému útoku. Není jasné, jestli si vyžádal nějaké škody, to napsala agentura AP, a iránské revoluční gardy uvedly, že zasáhly základny USA právě v Kuvajtu a Bahrajnu, pohrozily útoky na další základny, pokud USA nezastaví údery na Írán. Celou situaci dál sledujeme a další zprávy ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice uslyšíte o 17:30, což bude za 17,5 minuty. Je čtvrtek 9. července roku 2026. Vypadat líp, být silnější a rychlejší. Kvůli vysněné postavě někteří sahají po anabolických steroidech. Ty sice slibují rychlé výsledky, tělo si na ně ale za ně vybírá svou daň. Kardiologové upozorňují, že anabolika zvyšují riziko poruch srdečního rytmu, což může vést až ke kolapsu anebo dokonce náhlé smrti. Lékaři navíc varují, že už nejde jenom o problém vrcholových sportovců, čím dál častěji se to týká i běžných návštěvníků fitness center. Reportérka Karolína Burdová o tom natáčela.
1: Patřil mezi nejsilnější české kulturisty. Při váze kolem 100 kg dokázal na benchpressu vytlačit téměř 230 kg a při dřepech nosil na ramenou činku těžkou i 280 kg. K takovým výkonům mu pomáhaly právě anabolické steroidy.
2: Musel jsem podstoupit operaci srdce po 22 letech zneužívání.
1: Bývalý kulturista Petr Vaníš je dnes ve svých 54 letech přesvědčený, že právě anabolika stojí za vážným poškozením jeho srdce.
2: Měl jsem hrozný problém, že jsem přestával na pódium slyšet, vidět, nemohl jsem se vůbec dodejchat. Jsem třeba šel trénovat a při nějaký vyšší fyzické aktivitě jsem se rozkašlal a začalo mě pálit na hrudníku a mezi lopatkama.
1: Podle kardiologů nejde o náhodu. Anabolické steroidy totiž neurychlují jen růst svalů, varuje Vladimír Tuka, vedoucí Centra zátěžové kardiologie 2. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakulty nemocnice v Praze.
3: Zároveň tam dochází k tomu, že roste i srdeční sval. Ten růst není fyziologický, to znamená není úměrný té zátěži, zvyšuje se to více. Zvyšuje se tam víc i třeba vazivové tkáně, takže ten sval je potom náchylnější k různým arytmiím.
1: To ale není jediné riziko. Zvyšují také krevní tlak, neplodnost, urychlují ukládání tuků do cév a můžou vést až k infarktu. Zneužívání anabolických steroidů už dávno není jen problém vrcholových kulturistů, pokračuje Vladimír Tuka.
3: Kde vidíme jako zásadní problém, tak je oblast mladých lidí, kteří chodí do fitka i proto, že ta steroidní anabolika se dostávají z různých černých trhů, takže ta kvalita není úplně jasná, jaké preparáty dostávají, v jakých dávkách to užívají.
1: Kardiologové proto připomínají, že při užívání anabolických steroidů neexistuje žádná bezpečná dávka. Cestou k dlouhodobé kondici podle nich zůstává pravidelný pohyb, kvalitní strava a dostatek regenerace. Karolína Burdová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: 4 minuty po čtvrt na 6. Je čtvrtek 9. července, vstává s vámi Český rozhlas Pardubice. Jihokorejský prezident Lee Jae-myung a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenský se na summitu NATO v Ankaře dohodli, že se severokorejskými vojáky zajatými na Ukrajině naloží podle humanitárních zásad a budou přitom respektovat jejich přání. S odvoláním na mluvčí jihokorejského prezidenta to napsala agentura Yonhap. A prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodriguezová požádala Londýn o vrácení venezuelského zlata uloženého v Británii, aby mohlo být využité na obnovu po ničivém zemětřesení. Další zprávy vás čekají o 17:30. A co budeme sledovat v našem kraji? Úřad práce zveřejní údaje o nezaměstnanosti za červen, a to pochopitelně i pro Pardubický kraj. A ve Vysokém Mýtě bude setkání s hasičem Davidem Hinkem a jeho psem Darnem. Ti pomáhali prohledávat sutiny ve Venezuele, kterou postihlo ničivé zemětřesení. Na místě bude naše reportérka.
1: Počasí.
0: Další sluneční den je před námi, má být jasno až polojasno, bez srážek, teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
2: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
1: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Letní prázdniny jsou v plném proudu a nejenom pro děti, to znamená spoustu zážitků, výletů, grilování, koupání, prostě všeho, co dělá to správné léto. A co k němu ještě patří a na co nesmíme zapomínat, no přece pořádně se zasmát. Proč je smích tak důležitý, to už se dozvěděla redaktorka Českého rozhlasu Pardubice Tereza Brázdová od dětí.
2: Smích je, že se lidi smějí nebo si něco říkají v hospodě.
3: A já taky vím, že smích je i zdravý.
4: Proč se lidé smějí?
5: No třeba, aby se zasmáli, je to fakt dobrý.
4: Smějeme se od narození?
6: Jo, protože když máme narozenin, tak my jsme strašně šťastní, že máme narozenin. Dostaneme svoje dávky, si můžu dostat kytku.
4: Kdy jsi se nejvíc smála?
7: Já jsem se zasmála, když třeba někdo řekl srandu, tak jsem se hodně smála.
8: Když jsem třeba byl s dědou v hospodě, tak tam jsme si říkali různý vtipy. Děda se právě zmal nejvíc, že se z toho počural.
4: Jaké by to bylo, kdyby na světě nebyl smích?
8: Každý lidi by byli smutný, pak by jsme se nemohli nikdy jako zasmát, no.
9: A nebyla by žádná sranda.

0: Petra Beránková ve studiu, před námi další zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
1: Na vybraných místech 4. pardubického obvodu přibyly nádoby na sběr rostlinných olejů a tuků. Službu nově můžou využívat domácnosti ve Staročernsku a Žižíně. Služby města Pardubic zároveň rozšířily možnosti třídění v Kyjevské ulici v Pardubičkách. Podrobnosti ve zprávách v 7. Chrudim zaplatí přes 3 miliony za studii protipovodňových opatření. Město si nechá zpracovat návrh úprav koryta řeky Chrudimky, nábřežních zdí a technických řešení, které by měly zabránit případným záplavám. Podklady mají být podle podmínek smlouvy hotové do konce příštího roku. Studii pak radnice předá Povodí Labe, které by mělo stavbu zajistit. V Královéhradeckém kraji začaly žně, zemědělci je zahájili ve stejnou dobu jako loni. Podle odhadů

0: V iránském Mašhadu dnes po šestidenním pohřbu uloží ostatky bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Ve městě se v roce 1939 narodil. Mašhad je zároveň poutním místem šíitských muslimů. Chamenejí zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu na Teherán. Ve funkci ho nahradil syn Močtaba Chamenejí. Ten se ale neobjevuje na veřejnosti a komunikuje jenom písemně. A počasí v Pardubickém kraji. Čtvrtek bude většinou slunečný, čeká nás jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biojednička, to znamená mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 2,5 minuty po 17:30 míříme ještě společně na silnice Pardubického kraje. Autobusy na náměstí Republiky v Pardubicích ve směru na Sukovu třídu dočasně zastavují v jízdním pruhu. Dělníci tam opravují kanalizaci. Uzavřený je taky přechod pro chodce u kostela svatého Bartoloměje. Omezení potrvají do poloviny července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Stavíme se v ráji, zpívá o něm Daniel Hůlka. Přejeme pěkný čtvrtek 9. července.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

stal, řekla někde jistě bude, musíte jet dál. Prý snad na Moravě

0: Nagle mi powi, co z tym.
1: Vabydaněk ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice ve čtvrtek 9. července 6 minut před 6:15. Po 13. hodině uslyšíte v pořadu Alex a host herce Jiřího Plojhara. Za chvíli ukázka, dozvíte se, v kolika inscenacích hraje ve studiu 2. Ještě předtím ale pohled do dnešních novin společně s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
2: Přesně tak, krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
3: Kraní kávě, denní tisk.
1: Víkendový rodinný výlet na Sečskou přehradu se během okamžiku změnil v boj o lidský život. Při koupání si manželé všimli muže, který bezvládně ležel ve vodě. Okamžitě začali jednat. Muž tonoucího vytáhl společně s dalšími přítomnými z vody a společně s manželkou přivolal pomoc. Ukázalo se, že zachráncem je policista z Třemošnice. K události tedy došlo u Sečské přehrady. Policista z obvodního oddělení Třemošnice šel se svou manželkou zrovna plavat, když žena v hloubce zhruba něco přes 1,5 metru zaregistrovala opodál nehybné tělo s hlavou ve vodě a rukama částečně svěšený do vody. Svého manžela na to okamžitě upozornila. Policista k tonoucímu muži rychle přispěchal, otočil ho a v zápětí ucítil, že se muž nadechl. S pomocí dalších přítomných se podařilo tonoucího dostat na břeh, kde ho uložili ve stínu do stabilizované polohy. Policistova manželka mezitím přivolala záchrannou službu. U pacienta došlo pravděpodobně ke kardiální synkopě, což je náhlá krátkodobá ztráta vědomí způsobená poruchou srdce. Tedy laicky řečeno došlo ke kolapsu. Potom byl muž převezený do nemocnice k dalšímu vyšetření a popisuje to Mladá fronta Dnes.
2: Příjemnější zprávy možná přináší dnešní Svitavský deník. Jakube, Moravská Třebová chce větší průmyslovou zónu. Sklady ale neláká. Je to tak, město Moravská Třebová plánuje další rozvoj průmyslové zóny Západ na městských pozemcích směrem ke Svitavám. Chce připravit nové plochy pro investory, včetně inženýrských sítí a páteřních komunikací. Rozšíření se má týkat přibližně 16 hektarů. Současná průmyslová zóna Západ je už prakticky obsazená, proto chceme připravit další pozemky směrem ke Svitavám, abychom byli připraveni na případné investory. Cílem je území postupně zasíťovat a mít ho připravené pro budoucí rozvoj města, uvedl místostarosta Moravské Třebové Václav Dokoupil. Já ještě naplním a doplním, že nová část zóny má vzniknout v lokalitě Boršov u Moravské Třebové. Je to mezi současnou průmyslovou zónou a obchvatem města.
1: Přes 20 milionů korun budou stát prázdninové opravy škol v sousedním Hradci Králové. Nejvyšší částku přes 5 milionů si vyžádá oprava hygienického zázemí v základní škole Milady Horákové. Renovací projde sociální zařízení taky v základní škole Štefánikova. Na 4 miliony vyjde obnova hygienického zázemí v divadelku Jesličky při ZUŠ Střezina a na Bezručovce obnoví vzduchotechniku a upraví přístupovou komunikaci a rampu u školní jídelny. Pracovat se bude i ve školkách Števcova a Plotiště Sever. Na stránce pro severovýchodní Čechy o tom píše Deník Právo.
2: A na závěr ještě jedna dobrá zpráva pro seniory. Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí. Novelu včera schválil Senát. Víme podrobnosti a řekneme je ve zprávách za 18 minut.
1: A nejenom seniory zdravíme. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.

0: Eros Ramazzotti, minutu po 6:45 vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Za chvíli Jana Chládková, Neptej se, a my se podíváme do Vysokého Mýta na náměstí Přemysla Otakara II. V 17 hodin tradiční promenádní koncert, tentokrát vystoupí Astra Svitavy. Užijete si další letní podvečer plný známých melodí, skvělé atmosféry a setkání s přáteli. Tyhle koncerty jsou pravidelně teď v červenci a taky v srpnu. Pestrý hudební program pro všechny generace pravidelně ve čtvrtek od té 17. hodiny na náměstí Přemysla Otakara II. Ve Vysokém Mýtě. Koncerty jsou zdarma. A ještě rychlý pohled do pardubické Gampy. Tam bude komentovaná prohlídka bienále ve věci umění. Začíná v 18 hodin s kurátorem Františkem Feketem. Ten vás provede expozicí, která vznikla jako zamyšlení nad rolí imaginace při utváření společných budoucností. Tak zní to zajímavě? Stavte se v Gampě v 18 hodin.
1: Počasí.
0: A venku bude znovu krásně, jasno až polojasno, teploty 21 až 24, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Osvěžovat nás bude i vítr, bude mírný severozápadní až severní, s rychlostí do 30 km za hodinu. Slábnout bude až večer a rozptylové podmínky budou velmi dobré.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 7 minut po 6:45 posloucháte Český rozhlas Pardubice, je čtvrtek 9. července. Oblastní velitelství amerických ozbrojených sil uvedlo, že armáda včera dokončila další kolo úderů na Irán. Celkem bylo podle něj zasažených přibližně 90 íránských cílů. Americký prezident Donald Trump tyhle údery dřív označil za odvetu za íránské útoky na lodě v Hormuzském průlivu. Mezi zasaženými cíly byly podle velitelství systémy protivzdušné obrany, pobřežní sledovací zařízení, sklady raket a dronů, námořní kapacity a vojenská logistická infrastruktura podél pobřeží Iránu. Další zprávy uslyšíte v 6 hodin a po 13. hodině nabídneme pořad Alex a host. Tentokrát bude u Alex Minářové herec Jiří Plojhar a uslyšíte i o tom, jak si užívá divadelní roli Josefa Goebbelse.
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
2: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
2: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
2: Také jste mě prozradil, že ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8. Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8.
2: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl.
0: Celý rozhovor s Jiřím Plojharem, kterému je 50, si poslechněte dnes po 13. hodině. Všechno nejlepší vám přejeme.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu Radio.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Při amnestii odevzdali lidé v Pardubickém kraji skoro 300 zbraní. Důchodci budou moct ukončit penzijní spoření bez sankcí, novelu schválil Senát. Tenistka Linda Nosková postoupila jako druhá Češka do semifinále letošního Wimbledonu a nás na východě Čech čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. Majitelé odevzdali v Pardubickém kraji skoro 300 nelegálně držených zbraní. Během půlroční amnestie mohli policisté předat pistole, pušky nebo výbušniny, aniž by riskovali postih.
2: Policisté v regionu převzali 291 ručních zbraní, skoro 7000 kusů střeliva, půl kila výbušnin, ale třeba i rozbušky nebo světlice. Mezi kuriozity celorepublikové zbraňové amnestie patří pevnostní protitankový kanon, odevzdaný v Moravskoslezském kraji, nebo minomet sestrojený pro bažinotovou linii, který převzala policie v Českých Budějovicích. Z Pardubic Josef Kopecký, Český rozhlas.
0: Policisté v Pardubicích pátrají po vězni, který v úterý odešel z nestrženého pracoviště. Muž je odsouzený za majetkovou trestnou činnost a odpikává si trest v pardubické věznici. Vysoký je 168 cm, je hubený, má krátké černé vlasy a na tváři strniště. Na sobě měl naposledy černé monterky a šedou blůzu. Má tetování na hrudníku, pravém nadloktí a předloktí, na hřebetu levé ruky a na pravém i levém lýtku. Policie prosí svědky, aby jakékoliv informace volali na linku 158. Důchodci s penzijním spořením založeným před rokem 2023 budou mít možnost jeho ukončení bez hrozby sankce. Příslušnou novelu schválil Senát. Senioři, kteří od spoření odstoupili předčasně a přišli kvůli tomu o státní podporu nebo dokonce o vlastní peníze, získají náhradu. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO se to týká asi 150 tisíc klientů.
3: Stát jim prostřednictvím penzijní společnosti na jejich žádost jednorázově vrátí státní příspěvek, o který při výstupu ze systému přišli. Požádat o to budou moci u penzijní společnosti, u které měli naposledy smlouvu, a to do 6 měsíců od účinnosti zákona.
0: Předlohu teď dostane k podpisu prezident. Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na Wimbledonu Belgičanku Mertensovou 2-0 na sety a poprvé v kariéře si zahraje semifinále Grand Slamu. V něm se utká s Ukrajinkou Kostukovou. Nejdřív ale na centrkurtu v Londýně budou krátce po 2:30 odpoledne bojovat Karolína Muchová s Goffovou ze Spojených států a samozřejmě na českém rozhlase radiožurnálu Sport vám nabídnou z obou duelů přímý přenos. Pátou rovinatou etapu Tour de France ovládl Nizozemec Olaf Kooi. Český jezdec Matias Vacek zůstává průběžně třetí. Navíc je pořád v bílém dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let. Český sportér Pavel Bittner v závěru ideálně nezachytil lídry a dojel 16. Bittner popisuje, co se na konci stalo.
4: V jedné chvíli jsem si myslel na správném kole, ale tak se to natáhlo, že jsem byl až moc vzadu, což mě pak stálo vlastně boj o ten výsledek. Jsem rád samozřejmě, že jsme dojeli všichni celý, ale není to výsledek, jaký jsme čekali. Počasí.
0: A nás čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, k večeru ještě zeslábne, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění nebo slabě klesne a bio dnes jednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Nezapomeňte, že s dopravními problémy musíte až do konce prázdnin počítat na hlavní silnici z Lázní Bohdaneč do Pardubic. Začaly tam plánované úpravy úseku mezi odbočkou Na Černou u Bohdanče a Doubravicemi. Průjezd místem je kyvadlově řízený v pracovní době stavbou a kvůli opravám není možné odbočit ani do Doubravic. Pozor, během dne uvnitř Doubravic u hospody stojí policie a kontroluje průjezd.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezký čtvrtek přejeme, dnes je 9. července a posloucháte Český rozhlas Pardubice. Už víte, co budete dělat o víkendu, tak mohli byste se vydat do Nových Hradů, kam se sjedou v sobotu veteráni. Na Lichnici si pro změnu můžete užít folkový festival a Autodrom Vysoké Mýto bude hostit jednu z nejvýznamnějších motoristických akcí roku. Bude to mistrovství světa Supermoto, mimochodem měli jsme k tomu tady i speciálního hosta. K rozhovoru se můžete vrátit na našem webu pardubice.rozhlas.cz a všechny víkendové tipy přehledně nabídneme za malou chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. A z muziky nás čeká Michal Tučný, Cesty toulaví, taky Marek Ztracený, Vlastní svět, nebo Olympici, Otázky, ale začneme u Petra Spáleného.

0: Česká železniční i silniční nákladní doprava zaznamenaly v prvním čtvrtletí meziroční pokles objemu přepraveného nákladu. Silniční doprava zůstává z hlediska objemu přepraveného zboží dominantním druhem nákladní dopravy. Po silnici jelo skoro pětkrát víc nákladu než po železnici. Vyplývá to z přibližných statistik zveřejněných ministerstvem dopravy. A ještě jedna statistika, počet cestujících ve většině druhů veřejné dopravy v Česku v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně vzrostl. Víc cestujících zaznamenala železniční doprava, městská hromadná i letiště. Pokles zaznamenala jenom autobusová doprava. To jsou taky zveřejněné předběžné statistiky ministerstva dopravy. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, možná se nějakou tou dopravou o víkendu přesunete i za zajímavými akcemi. Kam by to mohlo být v Pardubickém kraji, tak s tím nám poradí Barbora Bláhová.
1: Na vlakové nádraží v Žamberku si můžete až do soboty přijít prohlédnout Legiovlak. Expozice mapuje život a boj československých legionářů na Transsibiřské magistrále v letech 1918 až 1920. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií. Ve všední dny je vlak přístupný od 8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 19 hodin. A nebo můžete vyrazit na dny dobové kuchyně, které budou o víkendu na hradu Svojanov. Pořadatelé tam budou vařit podle starých receptů a návštěvníci budou dobové pochoutky ochutnávat. Další tip je na tramskou, folkovou a country muziku, kterou si můžete přijít poslechnout v sobotu na festival Folk na Lichnici. Od 11 do 23 hodin tam zahraje celkem 9 kapel. Vystoupí například Malina Brothers, Devítka, Jíšová a Bohadlo, Tony Joch nebo kapela Marien. A přesouváme se na autodrom Vysoké Mýto, který bude o víkendu hostit jednu z nejvýznamnějších motoristických akcí roku. Do kraje zamíří nejlepší světoví jezdci Supermota, kteří se utkají v závodě mistrovství světa FIM Supermoto. Autodrom se tak na 2 dny promění v centrum motorsportu, rodinné zábavy, techniky i setkávání fanoušků z celé republiky i zahraničí. A pozvánku mám také na sobotní přátelské setkání veteránů, které bude v Nových Hradech a ve Zderazi. Akce je určená pro stroje do roku výroby 1955 nebo stroje vysoké sběratelské hodnoty. Program začne v 10 hodin výstavou automobilů v Nových Hradech. Ve 12 hodin pak veteráni vyrazí napříč mikroregionem Maštale a zhruba ve 14 hodin dorazí do Zderaze. Dál vyrážíme do Svitav, kde budou v sobotu pivní slavnosti. Na náměstí Míru budete moct ochutnat kotlíkové guláše a piva z 15 pivovarů. Od 10 hodin tam uvidíte historická vozidla a ve 13 hodin odstartuje hudební program. Tip mám také na hasičské závody v požárním útoku, na které se můžete přijít podívat v sobotu do areálu bývalého koupaliště v Červené vodě. Samotné závody začnou ve 14 hodin a od 18 hodin zahraje k poslechu i k tanci skupina Noa. A poslední pozvánka je na výstavu ve volné krajině, takzvanou Stromovou galerii. Můžete se na ní přijít podívat v neděli odpoledne do aleje u Chocenského zámku. Uvidíte tam výsledky práce malířů, fotografů a dalších výtvarníků. Akce potrvá od 12 do 17 hodin. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.

0: Pět minut po čtvrt na sedm, v tomhle čase posloucháte Český rozhlas Pardubice. V pardubické aréně se ode dneška do neděle koná devátý ročník mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Na největší tuzemskou vědomostní akci dorazí přes 140 týmů a více než 1000 hráčů z celé republiky. Letošní ročník přinese výrazně přepracovaný herní koncept. Namísto tradičních samostatných kvízů čekají hráče tematicky rozdělené herní dny s novými zatím nehranými formáty, ve kterých můžou soutěžící i o body přijít. Na šampionátu organizátoři připravili přes 500 otázek a na místě budou naše reportérky, včetně regionálního stopaře. A v Moravské Třebové pokračují historické čtvrtky, bude to o dějinách školství. Jedná se o komentované prohlídky, během kterých se můžete společně vydat do ulic tohoto města a připomenout si zajímavá místa, události i příběhy, které jsou s nimi spojené. Druhý historický čtvrtek bude tedy dnes od 17. hodiny, sraz je před radnicí a dozvíte se víc o dějinách školství. Připomenete si vývoj vzdělávání a škol právě v Moravské Třebové. Přihlásit se můžete v městském informačním centru e-mailem anebo telefonicky. Počasí. Co chystá počasí na dnešek, tak většinou slunečno, jasno až polojasno, jenom teď ráno zvětšená oblačnost, dnešek bude beze srážek, teploty 22 až 25, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
1: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
2: Český rozhlas Pardubice.

0: Pět minut zbývá do 6:30, krásné ráno, s Českým rozhlasem Pardubice. Do spotřebitelského servisu nám přišel už několikátý postřeh na téma pokladny v supermarketech. Věnoval se mu Josef Černý.
1: Paní Ludmila poslala tento dotaz. V některých marketech už nejsou otevřené běžné pokladny, ale pouze samoobslužné. Jsem seniorka, která odbavit nákup na takové pokladně prostě nedokáže. Kam se můžu obrátit? Paní posluchačko, bez ohledu na neochotu prodavaček je jejich povinnost vám pomoct a nestyďte se trochu přitvrdit a o pomoc požádat důrazněji. Pokud to nepomůže, nechte si zavolat vedoucího, ať si mezi svým personálem udělá pořádek.

0: Jsou tady zprávy s Petrou Beránkovou.
1: Půl sedmé.
2: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Kolbiště na dostihovém závodišti v Pardubicích prošlo výraznou proměnou a je těsně před dokončením. Jde o nejmodernější areál v Česku a díky tomu se na něm budou moct pořádat i mezinárodní závody. Podrobnosti ve zprávách za půl hodiny. Trhová kamenice na Chrudimsku jedná o stavbě lávky podél silnice 37. Velmi frekventovanou trasu využívají řidiči při cestě na Vysočinu. Obec chce postavit bezpečnější cestu pro chodce. Lávka by měla být založená na pilotech a radnice se snaží dohodnout s vlastníky pozemků, jestli stavbu umožní. Policisté zveřejnili výsledky půlroční zbraňové amnestie. V sousedním Královéhradeckém kraji lidé odevzdali od nejen pistole, ale i samopaly nebo kulomety a víc než 7 000 nábojů. 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzývá vládu, aby navýšila rozpočet školství. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Šéf rezortu Robert Plaga z ANO s připomínkami souhlasí. O navýšení o desítky miliard chce jednat už teď v létě. Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědi teploměry v týdnu vystoupat nad 40 stupňů Celsia. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřeli za poslední měsíc kvůli vedrům víc než 4 000 lidí. A počasí v Pardubickém kraji čeká nás většinou slunečno, jasno až polo.

0: Míříme na silnice Pardubického kraje. Moravská Třebová zahájila závěrečnou etapu oprav ulice Lázeňská. Rekonstrukce probíhá postupně už 4 roky. Řidiči proto musí v následujících asi 2 měsících počítat s dopravními komplikacemi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Pardubičtí basketbalisté znají své soupeře pro Ligu mistrů a přijede třeba španělská Malaga, několikanásobný vítěz celé soutěže. Ohlasy v 6:50.
1: Dobré ráno.

0: Hitičky, které nestárnou.
1: Jsi fajn, máš, co jsi chtěla, s tím já už víc.
0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Čtvrtek 9. července posloucháte Český rozhlas Pardubice, věříme, že se taky máte, 5 minut před 6:45. Teď se dozvíte, co se píše v novinách, my vám to přečteme s Petrou Beránkovou. Pěkné ráno.
1: Přesně tak, krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě? Denní tisk.
0: Po skoro roce a půl stavebního ruchu je cyklostezka ze Skutče do Předhradí konečně kompletní. Zatímco většina trasy sloužila veřejnosti už od poloviny loňského prosince, na chybějících zhruba 400 metrů v Lažanech si museli kolaři počkat až do začátku července. Právě tahle část patřila k nejnáročnějším kvůli několika změnám v projektové dokumentaci. Výstavbu celé cyklostezky za 38 milionů korun zajistila společnost z Hlinska, většinu nákladů, konkrétně 85%, pokryla dotace. Kolaudace tedy byla na začátku července, prozatím ale nenabyla právní moci. Podle starosty Skutče by se tak mělo stát v dohledné době. Cyklostezka ze Skutče do Předhradí ale kompletní, o tom píše Chrudimský deník.
1: Večerní provoz s komentovaným výkladem nabídne návštěvníkům teď v pátek 10. a v sobotu 11. července chrám nalezení svatého kříže na Zámeckém návrší v Litomyšli. Hodinové prohlídky začínají vždy v 21 hodin. Součástí interiéru jsou aktuálně světelné instalace autorů Václava Ciglera a Michala Motyčky a taky videofreska Metropolia od Jakuba Nepraše. Trasa exkurze zavede účastníky přes ocelovou lávku umístěnou v klenbě až na vyhlídku trasu mezi věžemi, informuje Mladá fronta Dnes.
0: A česká delegace na summitu NATO v Ankaře nebyla jediná, ve které nejvyšší představitelé země těžko hledali společnou řeč. Chorvatská odnož stanice N1 píše o novém kole slovní přestřelky mezi prezidentem Zoranem Milanovičem a premiérem Andrejem Plenkovičem. V titulku článku na webu stanice stojí, že zatímco svět debatuje o bezpečnosti, chorvačtí zástupci vedou vlastní letitý politický spor. Oba si vyměnili několik ostrých prohlášení. Na otázku novinářů, jestli koordinovali své postoje na summit, premiér odpověděl, že nemá ponětí, o čem na jednání hlava chorvatského státu mluvila.
1: A když jsme u summitu, Česko má stále ambici dosáhnout letos na 2% HDP na výdajů na obranu. Podrobnosti ve zprávách za 18 minut.
0: To bude 7 hodin, hezké ráno.

0: Slunce dnes rozhodně budeme mít i v Pardubickém kraji, jak si za chvíli potvrdíme předpovědi počasí a za hodinu zavoláme i meteorologům, abychom zjistili, jak bude o víkendu. Posloucháte Český rozhlas Pardubice, čtvrtek 9. července, minuta po 6:45. Bachovy esence jsou darem země, které objevil anglický doktor Bach. Taková Bachová květová terapie je jednoduchá metoda určená pro všechny. Esence jsou přírodní, nejsou škodlivé a nemají žádné vedlejší účinky. Tvoří 38 výtažků různých květů a rostlin, pomáhají nám zvládnout nejrůznější záporné emoce. Těchto 38 výtažků rozdělil do 7 základních skupin, kterými se řídíme při výběru. Jestli vás zajímá, jak je můžete využít ve svém životě pomoci blízkým dětem i zvířatům, pak je přednáška právě dnes v 17 hodin České Bedínky v ulici Labská 13 Pardubice. Tam se o tom dozvíte víc. Dozvíte se blíž o tom, kdo byl doktor Bach, jak vytvořil Bachovu terapii a jakým způsobem ji můžete aplikovat ve svém životě.
1: Počasí.
0: A skutečně dnes bude slunečno, jasno až polojasno, teď ráno zvětšená oblačnost, dnešek bude beze srážek, teploty vystoupí až na 25 stupňů Celsia, na horách to bude do 18, rozptylové podmínky čekáme velmi dobré.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak doufujeme, že i ve sportu poprvé po 7 letech se v semifinále Grand Slamu představí dvě Češky a pro Karolínu Muchovou i Lindu Noskovou to bude ve Wimbledonu zároveň premiéra. Nejdřív se na centrálním kurtu představí od 14:30 odpoledne Muchová, nasazenou 10 čeká Američanka Goffová, turnajová 9 Nosková potom narazí na Ukrajinku Martu Kostukovou. V případě úspěchů by se v All England Clubu odehrálo historické české finále. Fotbalové mistrovství světa v Severní Americe dnes vstoupí do čtvrtfinálové fáze. V úvodním ze 4 zápasů o postup mezi nejlepší 4 týmy se dvojnásobní světoví šampioni Francouzi utkají s Maročany. Tenhle duel má v Bostonu výkop ve 22 hodin. České volejbalistky po porážce 1-3 s Německem nastoupí na bělehradském turnaji Ligy národů proti Nizozemkám, se kterými taky nemají dobrou bilanci. Začátek je o 16:30 odpoledne a po včerejší spurterské etapě dnes cyklisty na Tour de France čeká náročný horský test. V nejtěžší pyrenejské etapě bude tam i legendární stoupání na Tourmalet a budeme sledovat i české zástupce, hlavně Matyase Vacka, který drží průběžnou 3. pozici v celkovém pořadí. No a pojďme taky na basketbal, protože hráči Pardubic už znají své soupeře pro základní část Ligy mistrů. Utkají se španělskou Malagou, italským celkem Reggiana Emilio a litevským Juventusem Utena. Pro Pardubice je to atraktivní skupina, ale taky sportovně hodně těžká. Více řekne reportér Českého rozhlasu Pardubice Ota Gutwirth.
1: Pardubičtí byli nasazeni do 4. koše a s napětím očekávali, koho jim los přisoudí. Po něm byl hlavní trenér Jan Šotnar spokojený, i když si dobře uvědomuje sílu soupeřů.
2: Po losu ve mně převládají hodně pozitivní emoce, protože jsou tam týmy, nebo respektive minimálně jeden tým, který jsem si já hodně přál, a to je španělská Malaga. Přál jsem si minimálně aspoň jednoho hratelného soupeře, což neříkám, že se nesplnilo, ale určitě ty soupeři ostatní dva z Itálie a z Litvy patřili těm těžším v těch skupinách. Na druhou stranu si myslím, že pro fanoušky a pro náš basketbal je ta skupina hodně atraktivní.
1: Atraktivní skupinu přivítal i generální manažer pardubických basketbalistů Martin Marek.
3: Unicaja Malaga, samozřejmě obrovský favorit, italský tým Reggiana, litevský finalista loňské ligy, který ve čtvrtfinále vyřadil Lietuvu Storitas, která vyhrála celou pak Ligu mistrů. Myslím si, že máme pro fanoušky Bexy atraktivní soupeře, myslím si, že určitě bude to stát za to přijít se podívat na domácí zápasy Ligy mistrů. Těšíme se a určitě ta skupina sportovně je těžká.
1: Slabšího soupeře hledají pardubičtí ve skupině jen těžko, ale bude to pro ně nová výzva.
2: Nejlepší tým ze Španělska, několikanásobný vítěz Malaga i Champions League, bude patřit určitě k favoritům celý soutěže, nejenom tady té skupiny. Reggio Emilio, jeden z prostě tradičních účastníků Itálie, takže italský basket, skvělá konfrontace pro nás a samozřejmě o Litvě se nemusíme ani bavit. Já si myslím, že přijede hodně i litevských fanoušků do Pardubic. My tam zažijeme skvělou atmosféru. Takže z hlediska zážitků si myslím výborná skupina. Ze sportovního hlediska je to určitě jedna z těch těžších.
1: Řekl po losu základní skupiny Ligy mistrů hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar. První utkání se hrají východočeši 6. října. Ota Gutwirth, Český rozhlas.

pro tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota. Když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní.

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Opravené kolbiště na pardubickém závodišti umožní pořádání mezinárodních závodů. V místních částech Pardubic, Staročernsko a Žižín přibyly nádoby na sběr olejů. Česko má pořád ambici dosáhnout letos na 2% HDP výdajů na obranu. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy připravila Petra Beránková. Krásné čtvrteční ráno z Pardubic. Kolbiště na dostihovém závodišti Pardubic prošlo výraznou proměnou a je těsně před dokončením. Jde o nejmodernější areál v Česku a díky tomu se na něm budou moci pořádat i mezinárodní závody. Pokračuje mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová.
2: Výstavbou tohle nového moderního kolbiště máme teď příležitost vrátit se k pořádání soutěží i na těch mezinárodních úrovních, tak jak tady v minulosti bývalo, protože tady kromě mistrovství republiky nebo kromě olympijských kvalifikací na všestrannost byly právě třeba i závody mistrovství Evropy.
0: Na vybraných místech 4. pardubického obvodu přibyly nádoby na sběr rostlinných olejů a tuků. Službu nově můžou využívat domácnosti ve Staročernsku a Žižíně. Služby města Pardubic zároveň rozšířily možnosti třídění v Kyjevské ulici v Pardubičkách, kde jsou nové kontejnery na sklo, plast a papír. Podle radnice dosavadní kapacita v této části sídliště už dlouhodobě nestačila.
3: Majitelé rodinných domů v Pardubičkách se také stále mohou hlásit do projektu Door to Door. Po registraci získají modrou a žlutou popelnici na třídění papíru a plastu přímo k domu. V lokalitách nově zapojených do projektu se pak od roku 2027 změní svoz směsného odpadu z týdenního intervalu na jednou za 14 dní. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Česká vláda chce pořád dosáhnout už letos výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Podle vládního zmocněnce pro plnění aliančních závazků Jakuba Landovského existují položky, které ještě je možné započítat jako obranné výdaje. Jestli Česko opravdu splní alianční závazek už letos, jisté není. Podle Landovského je ale důležité překonat výsledek z loňského roku.
4: Nějaké prostředky, které se nevykazovaly řádně, tak se podaří vykázat a je to projednané jak s aliancí, tak třeba i se Spojenými státy. Druhá věc, tady existuje studie, která zahrnuje konkrétní projekty, kde by ještě bylo možné v rámci zrychlených akvizic dosáhnout nějakého výsledku, ale rozhodnutí o tom, zdali se na to najdou peníze, je čistě jakoby na vládě, budou probíhat nějaká slyšení.
0: Ke splnění v letošním roce chybí ještě asi 21 miliard korun. Spojené státy druhou noc za sebou útočily na Írán. Údery přišly jenom několik hodin po tom, co americký prezident Donald Trump oznámil konec příměří mezi Íránem a Spojenými státy. Z jeho porušování se obě strany už dřív opakovaně obviňovaly. Americká armáda uvedla, že cílem útoku je oslabit schopnost Teheránu ohrožovat plavbu v Hormuzském průlivu. Sport. Dvě české tenistky čeká semifinále Wimbledonu. Linda Nosková si o finále Grand Slamu zahraje poprvé. V Londýně nastoupí proti Ukrajince Kostukové. Před ní se na center kurtu po 14:30 odpoledne představí Karolína Muchová proti Američance Goffové. Noskovou těší, jak úspěšné Češky na turnaji jsou.
5: Vždycky, když se vidíme, já myslím, že máme na sobě štěstí, že máme tak nějak ty tréninky pořád okolo sebe, takže se vidíme vlastně na tréninku i kurtech, tak si vždycky pogratulujeme. Já ji jako samozřejmě přeju strašně, je to super holka, takže český finále bych si přála co nejvíc.
0: Český rozhlas Radiožurnál Sport odvysílá obě semifinále Wimbledonu v přímém přenosu. Stejné to bude i v případě prvního čtvrtfinále letošního mistrovství světa ve fotbale. Ve 22 hodin českého času začne v Bostonu souboj Francie s Marokem a na Radiožurnálu uslyšíte živé vstupy.
1: Počasí.
0: Čtvrtek bude většinou slunečný, čeká nás jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů. Na horách naměříte 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: O nehodách nevíme, tak jen přání klidné cesty.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Moravské Třebové dokončují opravu střechy na kostele na Křížovém vrchu, který je ve vlastnictví města. Co všechno už stihla radnice obnovit, jsme zjišťovali přímo na místě a vy to uslyšíte za chvíli ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Je čtvrtek 9. července, krátce po 7. hodině a nachystané i písničky, které nestárnou. Řeka lásky, Marie Rotrová, taky si dáme dobrý kafe s Lucí Bílou, bude Roy Orbison, Jiří Korn anebo Karel Zich. Tak ať je dnešní ráno pro vás paráda.
1: Dobré

0: teď něco, co vám udělá radost ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice 2 minuty před 7:45 ve čtvrtek 9. července. Nadcházející víkend bude slunečný, nejvyšší odpolední teploty na většině území vystoupají na 25 až 30 stupňů Celsia. Od neděle můžou tropickou třicítku na některých místech lehce překročit. Na severu a severovýchodě země bude chladněji do 25 stupňů. Pršet v nadcházejících dnech skoro nebude, srážky se objeví jenom sporadicky. Meteorologové zatím nečekají vydatnější déšť ani v příštím týdnu, kdy má vydržet slunečné počasí a letní teploty. Vyplývá to z předpovědi počasí na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Přímo s meteorology se spojíme okolo 7:45 a nabídneme předpověď přímo pro Pardubický kraj. Teď vyrážíme do Moravské Třebové, která je už 2 roky vlastníkem kostela na Křížovém vrchu a kulturní památku postupně opravuje. Pokrývači dokončují aktuálně obnovu střešní krytiny. Jak bude rekonstrukce pokračovat dál, to vysvětlil reportérce Věře Pavlasové přímo na místě místostarosta Václav Dokoupil z KDU ČSL.
1: Jak jste si mohla všimnout z venkovní části, tak se podařilo opravit střechu kostela, která je tvořená dřevěným šindelem. Ta oprava probíhala ve 3 etapách.
2: Stihli jste také ošetřit dřevěný mobiliář, tamhle ty obrázky jsou jasně vidět.
1: V celém interiéru proběhlo chemické ošetření veškerého dřevěného mobiliáře, tak abychom zlikvidovali dřevokazný hmyz a zachovali ty nejcennější kostelní lavice.
2: Ty lavice budete ještě upravovat?
1: Ve spolupráci s odborníky máme připravené restaurátorské záměry, tak abychom nejenom lavice, ale i dřevěné oltáře a veškerou výzdobu v kostele mohli v budoucích letech postupně s využitím dotací restaurovat.
2: Kolik jste už dali peněz do opravy tady toho kostela?
1: Když se posčítají veškeré investice za poslední 2 roky, tak celková částka se pohybovala okolo 3 milionů korun, ale je tam započítán i stavebně historický průzkum.
2: To je určitě jen zlomek částky, kterou budete muset do tohoto kostela ještě investovat. Máte představu, kolik ještě?
1: Objem financí, které ještě budeme do kostela investovat, se bude odvíjet od toho, jak rozsáhlé etapy se připraví, ale minimálně 5 milionů korun sem investovat určitě postupně v jednotlivých letech budeme i v budoucnu.
2: Kostel je kulturní památkou, ale město ho využívá i pro kulturní akce, říká tisková mluvčí Lucie Krčmářová.
3: Koncerty například za dumšní mše, nebo můžete kostel navštívit na koncert třeba na Vánoce.
2: Teď tady máte i nějakou výstavu.
3: Na panelech vlastně máte popsaný průběh restaurování a výzkumu kostelních lavic, který pro nás dělala Univerzita restaurování v Pardubicích. A tamhle se můžete na té tabuli podívat i na historii kostela.
2: Stojíme u bočního oltáře, kde kdysi byl vzácný obraz, zatím tady není.
3: Ten obraz byl zrestaurován a návštěvníci si ho mohou nově prohlédnout na prohlídkovém okruhu na zámku.
2: Kostel na Křížovém vrchu, který je ve vlastnictví města, byl postavený v 16. století. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Svitavsku. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Hezké ráno, tady je Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje, čtvrtek 9. července, 4 minuty po čtvrt na 8. Zdravíme do Lanškrouna, zámek, městské muzeum, tam bude dnes program od 9. do 12. hodiny Lovci a sběrači. Možná hledáte pro děti anebo vnoučata smysluplné aktivity na léto, tak pro vás připravili zábavný a poučný program. Děti se hravou formou ponoří do historie i umění, poznají práci archeologa a vyzkouší si, jaké to bylo žít v dávných dobách. Dnes dopoledne v Lanškrouně mezi 9. a 12. hodinou.
1: Počasí.
0: A venku bude jasno až polojasno, teď ráno zvětšená oblačnost, dnes vůbec nebude pršet, teplotní maxima 22 až 25, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Budou velmi dobré rozptylové podmínky, vítr bude foukat mírný severozápadní až severní, bude mít rychlost do 30 km za hodinu a večer zeslábne.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.
3: Už jako malá holka jsem vždycky velký oči měla.

0: na čase být.
1: Bleskovka. Právě dnes začíná v Pardubické aréně mistrovství České republiky v hospodském kvízu a proto v tomto týdnu soutěžíme o společenské hry od společnosti Alby. A dnes to bude znovu hra s názvem Tipni si Česko. Tak na vás čeká celkem 1188 otázek v 6 kategoriích v případě, že tedy získáte výhru v dnešní soutěži Českého rozhlasu Pardubice. Ptáme se na známého herce Forrest Gump, Philadelphia, Apollo 13, Atlas mraků, Zachraňte Vojna Ryana, Šifra mistra Leonarda. Právě tyhle filmy spojuje jméno dnešního sedmdesátníka. A my se ptáme, jak se jmenuje. Napište nám to na e-mail s adresou studio.pardubice@rozhlas.cz. Ještě jednou studio.pardubice@rozhlas.cz. Za správnou odpověď společenská hra Tipni si Česko od Alby.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouřlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Ve studiu Petra Beránková, před námi další zprávy.
2: Půl osmé.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Na vybraných místech 4. pardubického obvodu přibyly nádoby na sběr rostlinných olejů a tuků. Službu nově můžou využívat domácnosti ve Staročernsku a Žižíně. Služby města Pardubic zároveň rozšířily možnosti třídění v Kyjevské ulici v Pardubičkách. Podrobnosti ve zprávách 9. Chrudim zaplatí přes 3 miliony korun za studii protipovodňových opatření. Město si nechá zpracovat návrh úprav koryta řeky Chrudimky, nábřežních zdí a technických řešení, které by měly zabránit případným záplavám. Podklady mají být podle podmínek smlouvy hotové do konce příštího roku. Studii pak radnice předá Povodí Labe, které by mělo stavbu zajistit. V sousedním Královéhradeckém kraji začaly žně. Zemědělci je zahájili ve stejnou dobu jako loni. Podle odhadů by sklizeň obilovin letos měla meziročně klesnout přibližně o 17%. Může za to mimořádně velké sucho. Průměrná sazba hypoték začátkem července meziměsíčně stoupla o 0,2% bodu na 5,32%. Zvýšila se po čtvrté za sebou a vrátila se tak na hodnotu z listopadu 2024. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypo Indexu, který vychází na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. V íránském Mašhadu dnes po šestidenním pohřbu uloží ostatky bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Ve městě se narodil v roce 1939. Mašhad je zároveň poutním místem šíitských muslimů. Chamenej zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu na Teherán. Ve funkci ho nahradil syn Mojtaba Chamenej. Ten se ale neobjevuje na veřejnosti a komunikuje jenom písemně. A počasí v Pardubickém kraji bude většinou slunečno, jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia. Teploty na horách 15 až 18 stupňů. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biojednička.

0: centra Pardubic.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A za chvíli se podíváme do dnešních novin.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Fotbalisté Maroka se budou muset kvůli zranění v dnešním čtvrtfinále mistrovství světa proti Francii obejít bez svého nejlepšího střelce na turnaji Ismaila Saibariho. Na tiskové konferenci to potvrdil trenér afrických šampionů. Dnešní zápas začíná ve 22 hodin. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Za 7 minut bude 7:45, čtvrtek 9. července. S Petrou Beránkovou se už díváme do dnešních novin. Hezké ráno.
1: Je to tak krásné čtvrteční ráno z Pardubic.
2: Kraní kávě, denní tisk.
0: Že se v Pardubicích v posledních letech staví nové byty jako na běžícím páse je vidět na první pohled. Nová Tesla, Višňovka anebo třeba rezidence Smilova. To jsou jenom některé příklady z poslední doby. Jenomže pro spoustu lidí ani nová výstavba problém s bydlením neřeší. Ceny nových bytů jsou tak vysoké, že na ně zkrátka nedosáhnou. Město proto přichází s dlouhodobou vizí a klíčovou roli by v ní měl sehrát rozvojový fond Pardubice. Našli společnou řeč ohledně budoucí funkce fondu. Shodují se, že by měl sloužit jako klíčový odborný a investiční partner města. V praxi to znamená, že by se měl rozvojový fond kromě péče o stávající majetek starat taky o to, aby bylo v Pardubicích k dispozici dostupné bydlení. A to hlavně díky vzniku městského nájemního fondu a výstavbě nových bytů v podobě nejrůznějších projektů. Dostupné bydlení i zdravý sociální mix město Pardubice a rozvojový fond mají velké plány a do budoucna připravují hned několik projektů. Podrobně o nich píše, včetně inspirace z Vídně, Mladá fronta dnes.
1: Až si Česko příští rok připomene 85. výročí vyhlazení osady Ležáky nacisty, měl by návštěvníky na Chrudimsku vítat modernizovaný památník s novou expozicí i důstojnějším zázemím. Kromě jiného mají po 17 letech vzniknout toalety. Budova je teď kvůli generální opravě uzavřená. Zájemci ale můžou využít komentované prohlídky pietního území. Je vhodné se na ně ale předem objednat telefonicky anebo e-mailem. Termíny i časy jsou uvedené na webu památníku. Další informace přináší taky deník Právo.
0: Tak záchody jsou docela podstatná věc. Tak, to je dobře, že už budou. Hospodářské noviny se věnují plánované změně financování a přidělování asistentů pedagoga. Ministerstvo školství navrhuje, aby se od roku 2027 asistenti nově nepřidělovali ke konkrétním žákům, ale na základě počtu dětí ve třídách a celkového počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole. Na to ale můžou doplatit hlavně malé školy a malotřídky. Jejich zástupci proto v otevřeném dopise vyzvali ministra školství Roberta Plagu za hnutí ANO, aby pravidla přehodnotil. Resort argumentuje nákladností současného systému.
1: A věděl jsi o tom, Jakube, že povinné ručení v Česku je na historických maximech, že zdražuje?
0: Tak ani mě to nepřekvapuje.
1: Nepřekvapuje, my víme víc a prozradíme podrobnosti ve zprávách už za 19 minut.

0: Čtvrtek 9. července za minutu 7:45. Hezké ráno přejeme z vln Českého rozhlasu Pardubice. Jako první přijeli za Andrejem Babišem kvůli hodnocení 6 měsíců vlády ministryně financí Alena Schillerová a taky ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Všichni tři jsou za hnutí ANO. Havlíček označil za nejdůležitější splněný bod nižší ceny energií. Chystáme zprávy na 8. hodinu.
1: Počasí.
0: Počasí se ustálilo v docela příjemné podobě. Noc na dnešek nabídla většinou malou oblačnost, polojasno až jasno, přechodně oblačno, ale beze srážek. Teploty byly nejčastěji mezi 14 a 11 stupni Celsia, takže i docela osvěžující a věříme, že hezké počasí bude pokračovat i nadále. Zeptáme se v Českém hydrometeorologickém ústavu v Hradci Králové, kde je pan Imrich Drapák. Pěkné ráno.
2: Pěkné ráno.
0: Taky dnes bude příjemně.
2: Ano, určitě bude příjemně, akorát ten opět vítr nás trošku bude trápit, pořád bude nějaký mírný severozápadní až severní 3 až 7 metrů za sekundu a teprve na večer bude slábnout. Teďka ráno je zvětšená oblačnost, ale během dne postupně bude ubývat a pak bude převážně slunečno, jasno až polojasno. Ty teploty zatím vypadají nějaké 24 stupňů, ale někdy víme, ještě by mohla i ta 25 dneska padnout. Rozcvět podmínky velmi dobré a byl stupeň číslo 1 mírná zátěž.
0: Zítra už bude pátek, jaké máme čekat počasí?
2: Opět krásně slunečno, bude v noci jasno až polojasno, 14 až 11 minimální teploty a zítra opět jasno až polojasno, běžně až oblačno a s teplotami bychom se už dostávali na těch letních 25, zatím to je pro nějakých 24 až 27 stupňů a vítr slabý, proměnlivý, ale přes jenom přechodně může být ještě mírný severozápadní až severní 2 až 5 metrů za sekundu a to oteplování potom na víkend bude nadále pokračovat. V sobotu bychom se mohli dostávat už někam k 28 stupňům, zatím to vypadá neděle, že bychom mohli atakovat i tu tropickou 30 a začátku toho příštího týdne bychom se mohli dostat i na 30 stupňů a převážně nějaký polojasno, nějaké přehánky zatím vypadají, že bychom mohli obět až na začátku příštího týdne, ale pouze výjimečně.
0: Říká meteorolog Imrich Drapák a my děkujeme do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové za tyhle letní informace a přejeme pěknou službu. Naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
3: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a zpět. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
3: Se Zdeněk ještě jednou ohlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
2: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
3: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
2: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
4: Dobrý den, jsem Forrest Gump.
3: A co je mi do toho?
2: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
4: Ale já utíkal jako vítr.
2: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.
5: Právě na Toma Hanksa jsme se ptali v Bleskovce, jako první odpověděla posluchačka Romana, ta se tak stává dnešní vítězkou a získává od nás hezkou hru od společnosti Alby, typni si Česko. Tak gratulujeme.
6: Český rozhlas Pardubice.

Hezké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Výrobce zdravotních pomůcek v Přelouči plánuje zaměstnat 70 Filipínců. Ve Švýcarsku zemřel český horolezec. Pardubičtí basketbalisté znají soupeře pro základní skupinu Ligy mistrů a nás čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, denní maxima až 24 stupňů Celsia. Krásné slunné čtvrteční ráno z Pardubic u zpráv s Petrou Beránkovou. Přelouč letos očekává příchod 70 zahraničních pracovníků z Filipín. Dovést je nechá tamní výrobce zdravotnických pomůcek společnost Novanta. Reaguje tím na nedostatek pracovních sil. Podle informací města firma ubytuje Filipínce v jedné z ubytoven v místní průmyslové zóně.
2: Zahraniční pracovníci přijdou do Přelouče v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec Ministerstva obchodu a průmyslu. Do něj jsou zapojené i další firmy v regionu, třeba pardubický Foxconn, společnosti Východočeská nebo MD Logistika. Poptávají hlavně pracovníky do dělnických, logistických a technických profesí. Nejčastěji jde o uchazeče z Filipín, Mongolska, Kazachstánu, Moldavska a Gruzie. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: A podrobnosti se od našeho reportéra dozvíte už v 8 hodin 10 minut. Restaurátoři pokračují v záchraně vzácné hřbitovní zdi v Janovičkách na Chrudimsku. Je to jediná dochovaná stavba z původní osady, která zanikla v 15. století. Zeď ale narušili necitlivé zásahy a byla v havarijním stavu. V další etapě se řemeslníci věnují obnově vstupní brány. Na švýcarské hoře Liskam zahynul český horolezec. Informovala o tom policie v kantonu Valais. 34-letého Čecha zabil skalní sesup ve výšce přibližně 4300 metrů. Na místo nehody dorazily záchranné složky i s vrtulníkem. Oživit se horolezce ale nepodařilo. Smrtí se teď bude zabývat státní zastupitelství. Ceny povinného ručení v Česku dál zdražují. Podle společnosti Broker Consulting jsou na historickém maximu. Cena za průměrný český vůz je 7,5 tisíce korun ročně.
3: Nejvíc zaplatí řidiči v Praze, míň pak v menších městech, říká analytik Broker Consulting Martin Novák.
4: Povinné ručení prostě zdražuje. Ten nárůst opravdu za poslední 6 let je okolo 1000 korun.
3: Podle Nováka záleží na historii a zkušenostech řidiče, ale hlavním důvodem zdražování jsou nákladnější opravy vozidel.
5: Zejména postupný růst cen náhradních dílů, práce v servisech, lakírnických materiálů, půjčovného náhradních vozidel. A významný je také růst nároku těch, kteří při nehodě utrpí škody na svém zdraví.
3: Říká za Generali Českou pojišťovnu Jan Marek. Rostou taky ceny havarijního pojištění. To se ale například podle portálu toppojištění.cz vyplatí především u vozů, které nejsou starší než 6 let. Dominik Hron, Český rozhlas. Sport.
0: Basketbalisté Pardubic mají jasno o složení základní skupiny Ligy mistrů. Mimo jiné se utkají se španělskou Málagou, která dokázala evropskou soutěž několikrát vyhrát. Pokračuje hlavní trenér pardubických basketbalistů Jan Šotnar.
6: Ve mně převládají hodně pozitivní emoce, protože jsou tam týmy, nebo respektive minimálně jeden tým, který jsem si já hodně přál, a to je španělská Malaga. Přál jsem si minimálně aspoň jednoho hratelného soupeře, což neříkám, že se nesplnilo, ale určitě ty soupeři, ostatní dva z Itálie a z Litvy, patřili těm těžším v těch skupinách. Na druhou stranu si myslím, že pro fanoušky a pro náš basketbal je ta skupina hodně atraktivní. Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty vystoupí k 21 až 24 stupňům Celsia. Teploty na horách 15 až 18 stupňů. Vítr povane mírný, severozápadní, rozptylové podmínky jsou velmi dobré. Tlak se nemění nebo slabě klesne a bio dnes jednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Zvěř na silnici hned dvakrát. První, tentokrát osobní auto, srazilo zvěř na silnici 1/2 na Pardubicku před Zdechovicemi. A další komplikace, tentokrát opět sražená zvěř u Stéblové, dokonce leží na silnici. Je to silnice nižší třídy mezi 37. a 41. a půl tým kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Jestli pak víte, kde najdete nejmladší přírodní jezero u nás, za chvíli nás k němu pozve v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Mimochodem vytvořil ho mohutný sesuv půdy během 3 dnů, rychle se zanáší, hrozí mu zánik, tak si o něm budete moci poslechnout. A když jsme u toho mládí, tak vám z hosty představíme moderní gymnastiku, která už má taky v Pardubicích svůj oddíl. Opravdu až teď? Zeptáme se po 8:30. A z muziky nabídneme Ivetu Bartošovou, skupinu Činasky, Fila Kolince, Ivone Přenosilovou a nebo Olgu Lounovou. Je čtvrtek 9. července.

0: 8 hodin 10 minut je čtvrtek 9. července, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Další aktuální téma pro vás máme. Někteří zaměstnavatelé řeší dlouhodobý nedostatek pracovníků jejich dovozem ze zahraničí. Je to případ i firem v Pardubickém kraji. Nahrává tomu nízká nezaměstnanost a vysoká poptávka po zaměstnancích. Na trhu práce v regionu je aktuálně volných přes 5000 pracovních míst. Situaci ve firmách tak často zachraňují právě zahraniční pracovníci, mimo jiné třeba Filipínci. Víc k tomu zjišťoval reportér Ondřej Wolf. Pěkné ráno.
1: Krásné ráno.
0: Je to běžná praxe zaměstnávat v regionu Filipínce a další cizí národnosti?
1: Ano, pro některé firmy to není nic úplně nového. Třeba pardubický Foxconn nabírá kromě Filipínců i montážní dělníky z Mongolska, a to dlouhodobě. Firmy CEE Logistics a MD Logistika poptávají aktuálně řidiče tahačů z Kazachstánu, Moldavska a Gruzie a společnost JIP Východočeská obsazuje skladnické a logistické pozice pracovníky z Filipín. Až 70 Filipínců chce letos do regionu přivést i přelučská Novanta, výrobce zdravotnických materiálů.
0: A je Přelouč na takové množství cizích pracovníků připravena?
1: Podle informací nezávislého starosty Martina Šmída by to neměl být problém. Radnice s jejich příchodem souhlasí, protože nechce omezovat rozvoj zaměstnavatele. Podle Šmída firma Filipíncům zajistí ubytování v jedné z ubytoven v přelučské průmyslové zóně. Filipínci přijdou do města v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec Ministerstva obchodu a průmyslu.
0: Co to je za program?
1: Vládní program pomáhá tuzemským zaměstnavatelům cizince dovážet ze zahraničí přes zastupitelské úřady. Cizinec se dostane do Česka na základě zaměstnanecké karty. Ty se vydávají až na 2 roky a lze je opakovaně prodlužovat. Podle Miluše Trefancové z Ministerstva obchodu a průmyslu program umožňuje, aby zahraniční pracovník měnil zaměstnavatele, ale až po uplynutí 6měsíční lhůty od vydání zaměstnanecké karty. Ta lhůta chrání investice zaměstnavatelů do náboru a zároveň brání zneužívání programu k rychlému přechodu mezi zaměstnavateli.
0: Podle úřadů čelí někteří Filipínci v Česku porušování svých práv a vykořisťování. Jsou známé takové případy i v Pardubickém kraji?
1: Tak policisté žádný takový případ v kraji neřešili v posledních 3 letech. Na náš dotaz to uvedl mluvčí krajského ředitelství policie Tomáš Dub.
0: To všechno zjistil reportér Ondřej Wolf. Děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Čtvrtek 9. července, minuta po čtvrt na devět, posloucháte Český rozhlas Pardubice. Jak už od nás víte, za premiérem Andrejem Babišem přijeli dnes ráno kvůli vyhodnocení plnění programového prohlášení vlády za první půl rok ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a ministryně financí Alena Schillerová. Všichni jsou za hnutí ANO. Havlíček novinářům před Kramářovou vilou řekl, že za největší úspěchy svého rezortu považuje snížení cen energií a vytvoření prostředí pro podporu energeticky náročných odvětví. Schillerová s novináři nemluvila, Babiš se k plnění programu vlády vyjádří odpoledne na tiskové konferenci.
1: Počasí.
0: A dnešek nabídne znovu slunečné počasí, bude jasno až polojasno, jenom teď po ránu, na některých místech ještě zvětšená oblačnost, teploty odpoledne až 25 stupňů Celsia, na horách to bude do 18. Možná se vydáte někam do lesa, to by bylo určitě velmi hezké a dokonce můžete využít i speciální aplikaci, víc vám řekne Jitka Slezáková, hezké ráno.
2: Je to tak, krásné ráno, skutečně můžete se ještě před tou cestou do lesa podívat, jestli vás nečeká nějaká uzavírka, protože existuje mobilní aplikace Lesů České republiky. A jak to funguje, to si řekneme po 9. hodině.
0: Tak to bude určitě praktická informace. Co dalšího nabídneš dopoledne?
2: Pak vás pozveme třeba k rybníku, protože naším hostem v radioporadně bude Adolf Vondrka, což je jednatel rybničního hospodářství Bohdaneč. A možná, že jste nedávno zaznamenali zprávu o tom, že kvůli oteplování ubývá rybníků, zkrátka vysychají a že i ty výlovy se tomu budou muset přizpůsobit, že například místo září bude výlov v červenci. Tak se na to pana Vondrky zeptáme a určitě i takové aktuální informace pro rybáře nabídneme.
0: To jsou věci. Tak mezi 9. a 12. naše dobré dopoledne Českého rozhlasu Pardubice a průvodkyní bude Jitka Slezáková.
2: Moc se těším, hezký den.
3: Každý ráno, když si vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice.

0: Petra Beránková přináší další zprávy.
1: Půl deváté. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Kolbiště na dostihovém závodišti Pardubic prošlo výraznou proměnou a je těsně před dokončením. Jde o nejmodernější areál v Česku a díky tomu se na něm budou pořádat i mezinárodní závody. Podrobnosti ve zprávách v 9. Trhová kamenice na Chrudimsku jedná o stavbě lávky podél silnice 1/37. Velmi frekventovanou trasu využívají řidiči při cestě na Vysočinu. Obec chce postavit bezpečnější cestu pro chodce. Lávka by měla být založená na pilotech a radnice se snaží dohodnout s vlastníky pozemků, jestli stavbu umožní. Policisté zveřejnili výsledky půlroční zbraňové amnestie. V sousedním Královéhradeckém kraji lidé odevzdali nejenom pistole, ale i samopaly nebo kulomety a víc než 7 000 nábojů. 25 organizací z oblasti vzdělávání vyzývá vládu, aby navýšila rozpočet školství. Podle nich v rozpočtu chybí asi 50 miliard korun. Šéf rezortu Robert Plaga z ANO s připomínkou souhlasí. O navýšení rozpočtu o desítky miliard chce jednat už teď v létě. Evropu čeká další vlna veder. Ve Francii a Španělsku mají podle předpovědi teploměry v týdnu vystoupat nad 40 stupňů Celsia. Podle předběžných dat v západní Evropě zemřeli za poslední měsíc kvůli vedrům víc než 4 000 lidí. A počasí bude většinou slunečno. Jasno až polojasno, ráno zvětšená oblačnost, teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biojednička. To bude znamenat mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Na 37 na trase Pardubice-Hradec Králové na úrovni Stéblové leží sražená zvěř na silnici, tak opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Čtvrtek 9. července, teď jsou 2 minuty po 8:30 a zpívat bude Zuzana Norisová.
1: Dobré ráno s Jakubem Malým.

0: Čtvrtek 9. července posloucháte Český rozhlas Pardubice, za 6 minut bude 8:45. Teď vám představíme to, že Pardubice už mají i oddíl moderní gymnastiky. Máme tady dokonce vedoucí tohoto oddílu Markétu Bělušovou. Pěkné ráno.
1: Dobré ráno.
0: A společně s vámi taky trenérka Kristýna Bělušová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Tak Pardubice mají ledacos, ale moderní gymnastika jim až doteď chyběla. Opravdu ve městě nebyla moderní gymnastika před vámi?
1: No nebyla. Já myslím, nebo pátrali jsme do minulosti, ale v posledních, řekla bych, několika desetiletích nevíme o tom, že by byla.
0: Co vás přivedlo k té myšlence založit úplně nový oddíl právě v Pardubicích? Byla to ta díra na trhu, že to tady není?
1: Přesně tak, byla to ta díra na trhu. My už působíme několik let úspěšně v Hradci, tak jsme zkusili tak nějak expandovat i do Pardubic.
0: Když se řekne gymnastika, tak spousta lidí si představí salta, kladinu, bradla, ale trochu se to plete, sportovní a moderní gymnastika. Jak byste vysvětlili ten rozdíl mezi nimi?
2: Já bych řekla, že největší rozdíl, když pominu nějakou tu eleganci toho pohybu, krásu a ladnost, tak bych řekla, že je v tom náčiní, lomeno nářadí. Sportovní gymnastika se zaměřuje na ty kladiny, bradla, přesně jak jste říkal. Zatímco moderní gymnastika využívá náčiní, jako je švihadlo, obruč, míč, kužele nebo ta ladna, krásná stuha, kdy vlastně malinké holčičky začínají úplně bez náčiní, soustředí se na tu techniku těla a pak postupem času vlastně dostávají do rukou ty náčiní.
0: A vy jako moderní gymnastky, jaký máte vztah k těm sportovním gymnastkám? Je tam nějaká rivalita, nějaká konkurence?
2: To bych úplně neřekla. My se ani nepotkáváme v tělocvičně vůbec nic takového. Oni mají úplně jiné prostory, zázemí, podmínky k trénování, takže řekla bych, že vůbec.
1: No to se týče vlastně Pardubic, tak musím říct, že tady jsme se sportovní gymnastikou úplně v pohodě. De facto paní Avramová, musím zmínit, která vede sportovní gymnastiku tady v Pardubicích, tak jakoby zástupkyně Sokola nám v podstatě Sokol pronajímá prostory, takže tam se nějakým způsobem občas potkáme a vycházíme naprosto v pohodě.
0: Takže působíte tady v Sokolovně?
1: Tady působíme, ano, v Sokolovně.
0: No a čím byste řekli, že si může získat moderní gymnastika děti i rodiče? Co je takové nejatraktivnější na ní?
2: Já bych řekla hodně ta stuha. My když jsme teďka měli třeba náborovou akci Super dětský den v Pardubicích na dostihovém závodišti, tak hodně malé holčičky právě zaujala ta stuha. Ona je taková hodně jako působivá, hodně je vidět a hodně s ní, pro ty malý holčičky je hodně s ní jako legrace. Je teda potom jako ve vyšším věku těžší, je to vlastně nejtěžší náčiní z těch všech, ale pro ty menší holčičky je to zábava, bych řekla.
0: A je to jenom pro holčičky, nebo i kluk by se uplatnil v moderní gymnastice?
1: Bohužel u nás věci ne. No. Je teda pravda, že na těchto těch akcích, na těch náborových akcích, nebo na těch festivalech sportu, nebo na tom superně, třeba jak jsme teď měli, tak kluci k nám běží ke stánku taky si s tou stuhou, nebo s tím švihadlem, nebo s tou obručí rádi zacvičí, ale bohužel teda u nás je to koncipovaný v podstatě ta moderní gymnastika pouze pro děvčata.
0: Kluci se pak podívají jenom.
1: Chodí v podstatě jako publikum.
0: A jaký věk je ideální? Kdy by měla ta holčička začít s moderní gymnastikou?
1: Co nejdřív, no. To je právě, s tím se docela jakoby potýkáme s takovým problémkem, že přijdou holčičky už třeba ve věku 8-9 let a to už je pozdě. Opravdu u nás v těch 4-5 až 6 letech nabíráme děvčata takhle brzo.
0: No pak se říká, že gymnastky chodí brzy do důchodu, že už brzy končí ta kariéra sportovní.
2: Je to tak, ono v období nějaké té puberty už ta gymnastka začne i na svém těle pozorovat, že už to není, co to bývalo a že to tělo už tak jako s postupem času tuhne a je to ať těžší. No.
0: Takže potřeba opravdu začít včas,
2: je to tak,
0: jak to říkáte. Občas mají rodiče obavu, že gymnastika znamená tvrdou dřinu, disciplínu. Jak to vypadá u vás?
1: Rozhodně ano.
0: Je to tak.
1: Na to je připravujeme v podstatě od začátku. V podstatě už s tou přihláškou, kterou rodič nebo děvčátko dává, tak tohle zmiňujeme, že to je dřina. Je to řehole, je to dřina, to rozhodně ano. Pakliže ta holčička chce dosáhnout nějakých výsledků, nebo i ty rodiče jsou trošku ambicioznější a mají jakoby snahu a mají touhu, aby ta holčička dosáhla, aby ty medaile vozila, aby něčeho dosáhla, tak bez té dřiny to bohužel nejde.
0: Váš oddíl se jmenuje SKMG Dynamo Pardubice. Dynamo je v názvu, někde jsem i zahlednul kapitána Lukáše Sedláka na fotografii. Je tam nějaká souvislost mezi vaším dynamem a tím hokejovým?
1: Čekali jsme si na toto téma.
0: Všiml jsem si ho, takže tam se.
1: Ano, tak my jsme jednak fanoušci hokejoví, to asi nezapřeme. Jsme fanoušci Dynama, faninky. A dali jsme to Dynamo do názvu tohoto nového oddílu i z tohoto důvodu. Lukáše jsme měli na mistrovství republiky, které jsme pořádali loni v Hradci Králové s naším právě mateřským oddílem SKMG Ažur, který máme v Hradci, předával medaile, bylo to super. Takže si myslím, že ta spolupráce s tím hokejem je jako perfektní.
0: Tak tady v Pardubicích už taky funguje oddíl moderní gymnastiky a my tady máme vedoucí tohoto oddílu Markétu Bělušovou ve studiu Českého rozhlasu Pardubice a společně s ní taky trenérka Kristýna Bělušová a budeme si povídat i po písničce, takže hned za chvíli jsme zpátky. Poslouchejte dál naše vysílání.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Pardubice jsou dnes zástupkyně oddílu moderní gymnastiky úplně nového oddílu SKMG Dynamo Pardubice. Je tady vedoucí Markéta Bělušová, taky trenérka Kristýna Bělušová. Vy jste pochopitelně matka s dcerou, to už posluchačům asi došlo. Takže trochu rodinný podnik tady máme. No ale je důležité určitě zmínit znovu i ten Hradec Králové, protože vy navazujete na zkušenost z Hradce. Dá se přenést ten oddíl z Hradce jakoby do Pardubic, nebo tam jsou nějaká specifika?
1: Tak my se nesnažíme úplně přenést oddíl, my se snažíme vybudovat nový tady s tím, že v podstatě cílíme na skupinu pardubických děvčátek, které nemají třeba tu možnost dojíždět do Hradce. Měli jsme takové případy, ale jako je asi určitě lepší, když ta rodina dvakrát až třikrát do týdne může vlastně být tady, být vlastně blíž k tomu oddílu a nemuset dojíždět a mít to prostě pár kroků. Takže z tohohle důvodu si myslím, že je fajn tu tělocvičnu mít prostě poblíž, no, než dojíždět.
0: A pro vás co bylo nejtěžší na tom postavit nový oddíl doslova od nuly?
1: Tak to papírování s tím samozřejmě, to jako nezapřu asi veškeré náležitosti, které s tím souvisí. A najít teda ty prostory. Najít prostory pro nás, jako pro moderní gymnastiku, je velice těžké najít tělocvičnu, popřípadě halu potom na pořádání závodu. To s tím se potýkáme i v Hradci, to musím říct. Takže prostory. Takže tímto chci poděkovat Sokolu Pardubickému, že nás vzal pod sebe, ne úplně jakože pod sebe, ale formálně, ale s těmi prostory nám vyšel vstříc. A vlastně dvakrát týdně nám pronajímá dva sály na Sokole tady v Pardubicích.
0: Teď je léto takové období, kdy rodiče přemýšlejí, jaký kroužek od září vybrat. Tak teď, když se někdo rozhodne pro moderní gymnastiku, co má udělat?
1: Kontaktovat nás, máme webové stránky, samozřejmě máme Instagram, můžeme v podstatě se spojit telefonicky, může se ozvat, domluvit se, jak by jim to vyhovovalo, může přijít už třeba na soustředění k nám do Hradce a my se potom domluvíme, jak dál od září pokračovat. Trénujeme středy, pátky, takže pro ty nejmenší holčičky, které by začaly, je vlastně možnost středy, pátky využít na té Sokolovně právě tady v Pardubicích.
0: A pozná rodič jako laik u té malé holčičky, že má vlohy pro moderní gymnastiku, nebo to ani nemá zkoumat a prostě každá holčička by mohla být moderní gymnastkou a může to zkusit?
2: Já si myslím, že úplně rodič to nepozná a ono vlastně i s postupem času se hodně vyvíjí. I to tělo, i ta hlava vlastně toho sportovce, takže určitě ani my trenérky nepoznáme na prvním tréninku, jako jestli super nebo ne. Samozřejmě něco už nějaké naděje nebo takhle vidíme, ale hodně v tomhletom malém nebo brzkém věku se to formuje s postupem času, takže opravdu nejde na prvním tréninku říct, že to bude mistryně České republiky.
0: A hodí se něco z té moderní gymnastiky, z těch tréninků i třeba do běžného života potom?
2: Tak zapojujeme tam třeba i koordinaci, což bych řekla, že určitě je důležitá složka, ať už ve sportu, nebo i v normálním fungování v životě. Nesoustředíme to takhle ty v tomhletom brzkém věku v té přípravce jenom na tu moderní gymnastiku, ale snažíme se ty děti rozvíjet i vlastně všeobecně, aby pak vlastně nebyly jenom na jeden sport, ale využíváme i ostatní sporty. A aby to i pro ty holčičky byla zábava, aby to nebyla vyloženě dřina od 3-4 let, ale aby to ty holčičky i bavilo.
0: Teď se chystá sportovní park Pardubice, určitě i pro vás výzva. Potkáme tam moderní gymnastiku a v jaké formě?
1: Potkáte. Určitě jsme tam pozvaní taky. Myslím, že máme první týden v srpnu.
2: Od 1. do 9. srpna tam budeme.
1: Takže tam budeme na stánku, takže posluchači mohou přijít, vyzkoušet. Budeme tam mít všechna náčiní, budeme tam mít holčičky, které předvedou, ukážou, co s tím náčiním lze. A my řekneme více potom k tomu. Holčička může vyzkoušet, uvidí.
0: Ten oddíl je na úplném počátku. Máte určitě i nějaké sny jednou v budoucnu, jak by to mohlo vypadat v Pardubicích s moderní gymnastikou, tak naznačíte, kam směřujete?
1: Tak naším snem je, aby se ten oddíl posouval, co se týče i věku děvčátek hlavně. Zatím máme přípravku. Začali jsme, jak jsem už říkala, loni v září. Máme přípravku tady v Pardubicích a pak máme ještě jednu v Němčicích u Pardubic a opravdu zatím jsou to tam děvčátka 4 až řekla bych 7-8 let v tomto oddíle, takže snem takovým je asi vybudovat to, co je v Hradci. I starší děvčátka tam mít tam tu závodní složku, moc s těma děvčatama jezdit po závodech a získávat medaile.
0: Držíme palce, ať to dopadne, ať se vám daří a líbí se v Pardubicích. Vedoucí oddílu moderní gymnastiky SKMG Dynamo Pardubice Markéta Bělušová byla naším hostem a taky trenérka Kristýna Bělušová. Tak oběma díky za rozhovor, naslyšenou.
1: Moc děkujeme za pozvání. Naschledanou.
3: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Lidé v Čeperce žádají rychlejší řešení hluku z dálnice D35. Premiér Babiš z hnutí ANO odpoledne vyhodnotí, jak jednotliví ministři plní programové prohlášení za první pololetí. Tenistky Muchová i Nosková zabojují o finále Wimbledonu. A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Aktuální zprávy a Petra Beránková. Krásné dopoledne. Obyvatelé Čeperky na Pardubicku připravují elektronickou petici proti hluku z dálnice D35. Chtějí, aby silničáři co nejrychleji postavili protihlukovou zeď. Situace je prý neúnosná. Lidé proto poslali taky dopisy státním institucím, aby jim pomohli zjednat rychlejší nápravu. ČTK to potvrdila jedna z iniciátorek Eva Jouklová, která v obci žije 17 let. Silničáři stěnu proti hluku projektují. Podle obce ale nebude dostatečně dlouhá. Kolbiště na dostihovém závodišti Pardubic prošlo výraznou proměnou a je těsně před dokončením. Jde o nejmodernější areál v Česku a díky tomu se na něm budou moct pořádat i mezinárodní závody. Pokračuje mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová.
2: Výstavbou tohle nového moderního kolbiště máme teď příležitost vrátit se k pořádání soutěží i na těch mezinárodních úrovních, tak jak tady v minulosti bývalo, protože tady kromě mistrovství republiky nebo kromě olympijských kvalifikací na všestrannost byly právě třeba i závody mistrovství Evropy.
0: Na vybraných místech 4. pardubického obvodu přibyly nádoby na sběr rostlinných olejů a tuků. Službu nově můžou využívat domácnosti ve Staročernsku a Žižíně. Služby města Pardubic zároveň rozšířily možnosti třídění v Kyjevské ulici v Pardubičkách, kde jsou nové kontejnery na sklo, plast a papír. Podle radnice dosavadní kapacita v této části sídliště už dlouhodobě nestačila.
3: Majitelé rodinných domů v Pardubičkách se také stále mohou hlásit do projektu Door to Door. Po registraci získají modrou a žlutou popelnici na třídění papíru a plastu přímo k domu. V lokalitách nově zapojených do projektu se pak od roku 2027 změní svoz směsného odpadu z týdenního intervalu na jednou za 14 dní. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
0: Jak kabinet ANO, SPD a motoristů plní programové prohlášení za první pololetí letošního roku, vyhodnotí dnes odpoledne premiér a šéf ANO Andrej Babiš. Hodnocení chce zveřejňovat každé pololetí. Jak by to mělo vypadat dnes, to řekl ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: Podle mých informací se od rána do odpoledne budou střídat jednotliví ministři a prezentovat panu premiérovi výsledky své půlroční práce a výhled na další půl roku. Já za sport jsem samozřejmě připraven. Také po prezentaci panu premiérovi vydám informace, co se nám za půl roku podařilo a není toho málo.
0: Jako první přijeli za Babišem ministrně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Ten označil za nejdůležitější splněný bod nižší ceny energií. Sport. Tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje grandslamové semifinále. Ve Wimbledonu nastoupí proti Ukrajince Kostukové. Ještě předtím se na center kurtu představí Karolína Muchová. Po půl třetí odpoledne vyzve Američanku Goffovou. Český rozhlas Radiožurnál Sport nabídne přímé přenosy a uslyšíte i pravidelné vstupy. České volejbalistky prohrály v Srbsku ve volejbalové lize národů s Německem 1-3 na sety. Po návratu do národního týmu nastoupila taky Pavla Šmídová. A o půl páté odpoledne začne v Bělehradě další utkání volejbalové ligy národů mezi Českem a Nizozemskem.
1: Počasí.
0: A nás na východě Čech čeká většinou slunečno, bude jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a biojednička, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Jedna komplikace hlášená ze Svitavska, 35 u Linhartic. Jděte tam se zvýšenou opatrností, stojí tam pro poruchu odstavené nákladní auto.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Jsou 4 minuty po 9 a právě teď startuje Dobré dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Pardubice a je čtvrtek 9. července. Svátek slaví Drahoslava, tak přejeme jenom všechno dobré. No a v neděli uplyne 90 let od narození herečky Niny Divíškové. Její příjemný hlas uslyšíte už za malou chvíli. No a také nabídneme jednu novinku, která se chystá na vás, kdo rádi chodíte do lesa a občas se ale taky ztratíte, nebo vám tam vadí nějaká uzavřená silnice či cesta. Tak k tomu vám řekneme více, nebude chybět ani naše zámecké léto. Na jaký zámek se vypravíme tentokrát s Františkem Kinským? Počkejte si na 9:45. Hezký den.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: teprve konec. 9 hodin, 12 minut. V neděli uplyne 90 let od narození herečky Niny Divíškové. Díky rozhlasovému archivu si ji teď aspoň na chvíli můžeme připomenout. Než se dozvíte, proč jako brněnská rodačka nakonec zakotvila v Praze, ještě se nám představí jako schopná recitátorka. I tuhle roli kdysi sehrála v zábavném pořadu Vladimíra Bernáška, ve kterém si vybavila básničku z dětství.
1: Když byl pašík malé sele, neměl v světě nepřítele. Ze dvora mu snesli všecko, chovali ho jako děcko. A čím větší byl a větší, dělali s ním více řečí. Když byl těžký na 2 centy, dělali mu komplimenty. A když stloustl ještě více, dělali z něj jitrnice.
2: Takže si to pamatujete dodnes?
1: No to si pamatuju dodnes.
2: Když je to v podstatě smutná básnička.
1: No, ano. Já vám řeknu o svých přijímačkách na jamu brněnskou. Pepich Somer tehdy byl ve druhým a to dělali takový ty službičky. A dodneška si to pamatuje, jak přišla taková holka, samá ruka, samá noha, vstrémovaná strašně, uklonila jsem se a říkala jsem, Viktor Dick ze mě mluví. Tvrdá matka, byla jsem tobě, těžce chléb jísti dala, nehýčkala jsem robě, muže jsem zraňovala. Čili to musela být taková sranda, že mě vzali, takže jsem dostala telegram, že jsem přijatá, jenže za dalších 6 týdnů přišel znovu telegram, že neotvírají v Brně první ročník a že postupujou naše přihlášky těch přijatých do Prahy. Jenže to už byl nějaký květen, takže měli už zaplněný ročník, takže nevzali nikoho z toho Brna, tak jsem se vrátila do Brna, rok jsem studovala dějiny umění na filozofii a potom už teda napsali rovnou, že zase neotvírají první ročník a že aby jsme dělali zkoušky do Prahy. Takže jsem potom z přinucení a velmi nerada šla studovat do Prahy. Ale to byly přesně ty 4 roky. Potom zase otevřeli tu jamu. Oni tenkrát říkali, že stačí VŠMU v Bratislavě a v Praze škola. No a pak už tam ten Bartoška a Balcerová a všichni už tam potom studovali v Brně.
2: No jo, ale no. Kdybyste nešla do Prahy, tam jste našla své životní štěstí.
1: Říkáte tomu štěstí?
2: Určitě.
1: Ale jo.
3: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin 18 minut a teď byste měli spozornět vy všichni, kdo rádi chodíte do přírody. Před prázdninovou cestou do lesa si teď může každý ověřit, jestli na vybrané trase není nějaká nečekaná uzavírka. Lesy České republiky nově upozorňují v mobilní aplikaci s názvem Klub nového lesa na zavřené stezky a cesty nebo na práci těžké techniky. Novinka má pomoct nejen turistům, ale také cyklistům, houbařům anebo obcím při plánování akcí. Podrobnosti teď přidá redaktor Josef Kopecký. Hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Josefe, jak ta aplikace funguje?
1: Aplikace Klub nového lesa je zdarma a lidé si ji můžou stáhnout do svého mobilního telefonu. Při prvním spuštění si vyberou kraj, který je zajímá. Jakmile se v něm objeví nová informace, aplikace na ni uživatele upozorní notifikací. Nemusí tak sami průběžně zjišťovat, jestli se v okolních lesích něco změnilo. Podle mluvčí lesů České republiky Evy Jouklové se lidé díky tomu například dozví, proč je některá cesta zavřená, nebo třeba proč se v místě těží dřevo.
2: Veřejnost často vidí jen uzavřenou cestu, lesní techniku nebo změnu v krajině. Díky našemu mobilnímu zpravodajství ale bude předem znát i kontext dění, což je důležité jak pro turisty, cyklisty nebo houbaře, tak i pro obyvatele obcí, starosty a zástupce samospráv. Těmto může třeba usnadnit plánování místních akcí.
0: Na co na všechno aplikace dokáže lidi upozornit?
1: Kromě uzavírek upozorní aplikace taky na celostátní výstrahy, jako je zvýšené riziko požárů nebo popadané stromy po bouřkách. Budou tam ale i informace o nově otevřených vyhlídkách, opravených turistických trasách a cyklostezkách. Lidé se v ní dozvědí také to, proč se v některých místech kácí nebo obnovuje les a součástí budou i pozvánky na akce pořádané v lesích.
0: Když bude některá cesta uzavřená, ukáže aplikace i náhradní trasu?
1: Ano, u každé uzavírky budou GPS souřadnice, aby lidé přesně věděli, kterého místa se týká. Tam, kde to půjde, aplikace ukáže i doporučenou trasu pro pěší nebo cyklisty. Díky propojení s mapou si lidé můžou místo i případnou náhradní trasu rovnou zobrazit. Aplikace teď například upozorňuje na uzavírku pod Kralickým Sněžníkem, kde je kvůli rekonstrukci až do 15. listopadu uzavřená lesní cesta návrší. Pro cyklisty je tam doporučená objízdná trasa a pro pěší jiná turistická trasa.
0: A my za tyto novinky děkujeme Josefu Kopeckému. Ať se daří. Naslyšenou.
1: Pěkný den.
3: Český rozhlas Pardubice. Žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vaříme s habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Ani romantické písně nechybějí na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Už bude 9:30 a před námi je opět další slovo, které vysvětlí jazykovědkyně Dagmar Magincová. A to slovo zní ogar.
1: Nedospělým mužům se u nás vždy nejčastěji říkalo kluk, chlapec či hoch. A ve Slezsku to byl zase synek a na Valašsku ogar. A tenhle ogar je ze všech zmapovaných výrazů asi nejtajemnější. Není jasné, kde se u nás vzal, a uvažovalo se tudíž například o středověké latině, kde se užívalo označení agarus pro nižšího služebníka či pacholka u soumarů. Nebo také o novořečtině, kde se chlapci říká agorion. A nebo ještě o turečtině, kde ogul znamená syn. To domácí slova chlapec, hoch nebo kluk jsou jasnější. Chlapec je malý chlap, hoch, stejně jako holec, je z holobrátka a kluk je metaforou neopeřeného šípu.
0: A hoch z holobrátka. Zítra se zaměříme na slovo koflík, další takové obyčejné slůvko. A písničku, která se jmenuje Obyčejná slůvka, nabízíme právě teď. Zaspívají společně Lenka Filipová a Jindra Malík. Dobrý poslech všem.

0: Možná, že jste právě dnes nestali tou správnou nohou, nemáte úplně ideální náladu, přitom vitalita není jen otázkou věku, ale každodenních návyků. V babských radách si teď tedy můžeme připomenout, proč je důležité pečovat o svaly, o mozek i dobrou náladu, hlavně jak na to.
1: Babské rady.
2: Jak si zachovat vitalitu? Klíčové je to, co jíte a jakou pohybovou aktivitu máte. Nabízím několik důležitých rad.

0: kterých byste se podle odborníků měli držet. Změřte si obvod pasu, abyste věděli, kolik máte útrobního tuku. Zvyšte příjem bílkovin, jsou klíčem k udržení svalové hmoty. Do jídelníčku zařaďte ryby, skvělou volbou jsou sardinky. Doplňujte omega-3 a vitamin D, jsou zásadní pro mozek i naši imunitu. Posilujte, protože svalové hmoty s věkem přirozeně ubývá a její množství podporuje funkční metabolismus. Nevzdávejte se však ani běhu nebo každodenní chůze. I ty jsou pro organismus důležité. Podstatné je také dodržování pitného režimu v podobě vody a neslazených čajů i kvalitní spánek. Důležitou roli hraje také udržování aktivní mysli i sociálních vazeb, které vám přináší radost a společné zážitky.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Protože sardinky lásku nenahradí. Za chvíli zámecké léto, nezapomeňte, pokud budete chtít soutěžit, tak číslo je 731 800 900. Hezky si to užijte.

0: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
1: V druhém prázdninovém Šarmu speciál se vypravíme do České Třebové. O snaze vrátit českým ženám radost z módy, která oslavuje ženství a českou řemeslnou tradici, si budu povídat s Pavlou Terezou a Anou Machačovými. Dozvíte se, kde se vzala chuť pustit se v malém městě do rodinného podnikání, do jaké míry ovlivňují módní trendy českou tvorbu, anebo jak dlouhá je cesta k takzvané světovosti.
0: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Pirátské léto.
1: Pěkný a krásný čtvrtek 9. července vám od mikrofonu teď přeje Pavel Kudrna. Říká se, že čtvrtek je skoro pátek a pátek je malý víkend. Proč to říkám? No protože je nejvyšší čas začít plánovat aktivity na víkend. Teď nechme práci stranou, mám na mysli, řekněme, tu volnou relaxační část. Kam se vydat? No my vám dáváme tipy. Spousty zámků jsme už nabídli, navštívili. Prozradili jsme spousty zajímavostí, no a další návštěvy jsou před námi. Kam se dnes vydáme, tak to už nechám na našem průvodci nesoutěžní části zámeckého léta Františku Kinském.
0: Zámecké léto.
2: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
3: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
4: Byl to rod Silva Taruka do Habsburské monarchie. Přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
3: Rod se tady významně etabloval.
4: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jednoho z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
3: Silva Tarukové měli i politickou moc.
4: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodej Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
3: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
4: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní část sezóny až do poloviny září.
3: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silva Taruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
4: Ta hlavní linie Silva Taruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silva Taruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak to to slyšíte další zajímavý tip, ano, anebo to vidíte na zmiňovaných webových stránkách, podívejte se, tam spousta krásných fotografií. No, František Kinský nás pozval tedy na zámek, já vás zvu k soutěži, už jenom minuty zbývají do soutěže, 731 800 900, to je naše telefonní číslo, pokud ho teď vytáčíte, tak tam je obsazeno, protože ta počítačová stránka je vypnutá, to proto, abyste všichni mohli začít stejně telefonovat. Tak se do toho dejte. Pikniková deka, ponožky, termoska, batoh, brýle, všechno už je připraveno. I dnešní výherce, věřím, že bude, se dostane do zítřejšího slosování o návštěvu, o prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí. No ani nemusím zmiňovat, co už myslím je jasné, že všichni za ty dva měsíce, kteří vyhrají ty naše malé ceny, tak postupují do losování o 3 zámecké víkendové pobyty. Držím vám palce.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Ano, my také cestujeme nejenom v našich víkendových výletech, teď v průběhu prázdnin v zámeckém létě, to je vždycky sobota, neděle mezi 13. a 14. hodinou. No a teď soutěžíme také celé prázdniny, celý červenec, srpen, taky kousíček června tam byl, vždycky v 9.45. Já teď prosím taková malinko vítka, pokud soutěžíte, nemůžete nám volat z nákladňáku, z bagru, z traktoru, kde není slyšet vlastního slova. A pokud nám voláte, tak prosím pěkně, už byste měli vědět, odkud a ne lovit adresu, kam budete chtít poslat případnou výhru a vymýšlet nejrůznější, jak říká kamarádka Brejkule, tak doli, tolik teď naše technické okénko. A už zdravím paní Marii, která byla třetí. Dobrý den, paní Marie.
1: Ano.
0: Já vás zdravím, dobrý den. Prosím vás, já jsem se trošku rozveselil, protože vy jste mi nadiktovala, že bydlíte v obci Niva. Já jsem se ptal, zda je to ten sýr, a vy jste přikývla, že ano. Kde je Niva? Já jsem o tom nikdy neslyšel.
1: Niva na Drahanské vrchovině.
0: A nějaký zámek nejbližší taky teď rychle se neorientuji.
1: Plumlov,
0: tak to už se orientuji.
1: Plumlov.
0: Tak jo, paní Marie, soutěžní otázka na vás je připravena. Doufám, že jste poslouchala ten příspěvek, takže máte šanci vyhrát náš zámecký cestovatelský balíček, postoupit do zítřejšího losování, ale teď budu chtít správnou odpověď. Ptám se, obrazy jakého autora můžete vidět ve velkém sále zámku v Čechách pod Kosířem? Za A. Alfonse Muchy, za B. Josefa Mánesa, anebo za C. Antonína Slavíčka?
1: Josefa Mánesa.
0: Čili za B. Mám dát Bčko.
1: Ano.
0: Naprosto přesně, určila jste správně. Tak vám gratuluju, držím palce do zítřejšího losování. Dnešní výhru máte, jak se říká, v kapse. Niva čeká na poštovního doručovatele a brzy přijde. Mějte se moc pěkně a zdravím, nashledanou.
1: Ano, děkuji vám moc. Ano,
0: Niva,
1: tak,
0: tak jsme si dali Nivu k svačině v tuhle tu chvíli. Zítra si dáme zámek Dačice. Mějte se moc pěkně a Pavel Kudrna se na vás těší.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Výrobce zdravotních pomůcek v Přelouči plánuje zaměstnat 70 Filipínců. Pojišťovny evidují od začátku června škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů korun. Držitelka Oscara, francouzská herečka Juliette Binocheová, přijíždí na Karlovarský festival. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková, vítám vás. Přelouč letos očekává příchod 70 zahraničních pracovníků z Filipín. Dovést je nechá tamní výrobce zdravotnických pomůcek společnost Novanta. Reaguje tím na nedostatek pracovních sil. Podle informací města firma ubytuje Filipínce v jedné z ubytoven v místní průmyslové zóně.
2: Zahraniční pracovníci přijdou do Přelouče v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec Ministerstva obchodu a průmyslu. Do něj jsou zapojené i další firmy v regionu, třeba pardubický Foxconn, společnosti Východočeská nebo MD Logistika. Poptávají hlavně pracovníky do dělnických, logistických a technických profesí. Nejčastěji jde o uchazeče z Filipín, Mongolska, Kazachstánu, Moldavska a Gruzie. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
0: Armáda nechá opravit vojenskou ubytovnu v Chrudimi. Budova v sídlišti na rozhledně má kapacitu asi 100 míst a slouží místní posádce. Servisní armádní organizace vypsala zakázku na kompletní rekonstrukci ubytovny. Náklady odhaduje na víc než 150 milionů korun. Hasiči ve Zlíně likvidují požár výškové budovy 34 v bývalém baťovském areálu, kde je sklad obuvi. Vyhlásili tam třetí stupeň poplachu. Podle mluvčího hasičů nikdo není zraněný. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škody nejmín za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé jim zatím nahlásili přes 12 600 událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují v kraji Středočeském. Škody podle pojišťoven ještě porostou, bouřky významně zasáhly i další kraje, například Jihočeský, Královéhradecký a Jihomoravský. Na festival do Karlových Varů přijela francouzská herečka Juliette Binocheová, držitelka Oscara, Césara a 4 evropských filmových cen. Diváci ji znají třeba z filmu Čokoláda nebo Anglický pacient. Sport. O postup do finále Wimbledonu budou odpoledne bojovat Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová nastoupí v duelu proti Američance Goffové v 14:30 odpoledne. Potom se v Londýně utká Nosková s Kostukovou z Ukrajiny. Nosková je v semifinále v Grand Slamu poprvé. Dostala se tam díky dvousetové výhře nad Belgičankou Mertensovou. Krátce potom se 21-letá Češka dozvěděla, že si poprvé zahraje na centrálním dvorci Wimbledonu.
3: Tak těším se strašně, mě to řekli hnedka, když jsem přišla do šatny nebo vlastně do gymu po zápase, že budeme hrát na centru, takže hnedka už jsme se vlastně na rozehrávku domlouvali, tak nějak se mi to tak nějak uvědomilo, že budu hrát na centru kurtu na Wimbledonu, takže to je krásný pocit. Tuším, že tam rozehry ještě před pár lety nebyly moc možný, takže jsem ráda, že aspoň budu mít šanci se rozkoukat.
0: A obě semifinále odvysílá Český rozhlas Radiožurnál Sport v přímém přenosu. A na Radiožurnálu uslyšíte i živé vstupy. Počasí. Nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, denní maxima 21 až 24 stupňů. Na horách naměříte 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se nemění a bio jednička. To znamená pro dnešek mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: 4 minuty po 10. přesně, o nehodách nevíme. Jedno čerstvé omezení z Pardubic. Autobusy na náměstí Republiky ve směru na Sukovu třídu dočasně zastavují v jízdním pruhu. Dělníci tam opravují kanalizaci. Uzavřený je taky přechod pro chodce u kostela svatého Bartoloměje. Tato omezení potrvají až do poloviny července.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Zaštipovat nebo nezaštipovat keříčková rajčata?
0: to je, oč tu běží tahle otázka. Přijde na řadu v naší druhé hodině dobrého dopoledne, samozřejmě bude odpovídat František Hlubocký, pardubický zahradník. No a také pro vás máme soutěž už za malou chvíli. Tady bude knížka k dispozici, která se jmenuje Bylinky od kořenů k plodům. Napsala ji Radka Svatošová, když tady byla tento týden na návštěvě, tak ji tady nechala právě pro tuto příležitost. Takže kdo by chtěl tuhle praktickou knížku o bylinkách mít, soustřeďte se, za chvíli jdeme na to.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Atlantida, Miroš Birka. No teď už je nejvyšší čas si zasoutěžit. Máme tady dnes výjimečně jednu nádhernou knížku. Jmenuje se Bylinky od kořenů k plodům. Praktické bylinkaření od jara do zimy napsala Radka Svatošová. Náš pravidelný host, jednou za měsíc Radka přijde, povídáme si o bylinkách. A teď jsem tady zrovna narazila na článek o tom, jak si vyrobit ocet z květů lichořeřišnice. Teď jsme tady o ní také mluvili. Tak kdo by chtěl si zasoutěžit, tak ale nejdřív je potřeba odpovědět na soutěžní otázku, která myslím, že vůbec nebude těžká. Mluvili jsme o bylince v úterý, která nám hlavně v zimě udělá dobře. Naši předkové ji považovali za čarovnou a říkali jí laskavec, milovníček nebo taky šťastná zelina. Tahle květina rozkvétá na svatého Jána a staročesky se jí taky říká koření svatého Jána. Tak, o jakou bylinu jde? 726 46 48 48 a první posluchač už v tuto chvíli na lince. Dobrý den, vítejte.
1: Dobrý den, tady posluchačka Míša.
0: Míšo, jsem napnutá.
1: Já taky. A zkusím teda třezálku.
0: No, zkoušíte perfektně. Koření svatého Jána. Je to tak? Něco vás tam na tom překvapilo, nebo jste si nebyla jistá z nějakého důvodu?
1: No, trošku ten milovníček, jako to jsem...
0: Ten milovníček, to zas tady pro změnu říkala jazykovědkyně Dagmar Maginsová, když jsme rozebírali jednotlivé názvy květu, tak skutečně to slovo, je to jenom taková okrajová záležitost, ale to slovo tam je. Třezalka rovná se milovníček, šťastná zelina nebo laskavec. Tak se mi to tak moc líbilo a věděla jsem, že aspoň někdo z vás to bude vědět. Tak Míšo, moc gratuluju ke knížce, užijte si ji. Předpokládám, že na bylinky občas zajdete, nasušíte.
1: Ano, ano, jo. Tomu já se věnuju.
0: No tak tomu vy se věnujete, takže to bude v pravých rukou. Mějte se hezky, ať se daří a krásné léto.
1: Děkuji moc krát a vám taky.

0: Tak nám ten čas hezky prázdninově utíká. No a možná už taky přemýšlíte o tom, pokud jste v práci a máte čas jenom o víkendu, tak kam vyrazit? My tady máme pro vás tipy na akce, které připravuje Barbora Bláhová.
1: Na vlakové nádraží v Žamberku si můžete až do soboty přijít prohlédnout Legiovlak. Expozice mapuje život a boj československých legionářů na Transsibiřské magistrále v letech 1918 až 1920. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií. Ve všední dny je vlak přístupný od 8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 19 hodin. A nebo můžete vyrazit na dny dobové kuchyně, které budou o víkendu na hradu Svojanov. Pořadatelé tam budou vařit podle starých receptů a návštěvníci budou dobové pochoutky ochutnávat. Další tip je na tramskou, folkovou a country muziku, kterou si můžete přijít poslechnout v sobotu na festival Folk na Lichnici. Od 11 do 23 hodin tam zahraje celkem 9 kapel. Vystoupí například Malina Brothers, Devítka, Jíšová a Bohadlo, Tony Joch nebo kapela Marien. A přesouváme se na autodrom Vysoké Mýto, který bude o víkendu hostit jednu z nejvýznamnějších motoristických akcí roku. Do kraje zamíří nejlepší světoví jezdci Supermota, kteří se utkají v závodě mistrovství světa FIM Supermoto. Autodrom se tak na dva dny promění v centrum motorsportu, rodinné zábavy, techniky i setkávání fanoušků z celé republiky i zahraničí. A pozvánku mám také na sobotní přátelské setkání veteránů, které bude v Nových Hradech a ve Zderazi. Akce je určená pro stroje do roku výroby 1955 nebo stroje vysoké sběratelské hodnoty. Program začne v 10 hodin výstavou automobilů v Nových Hradech. Ve 12 hodin pak veteráni vyrazí napříč mikroregionem Maštale a zhruba ve 14 hodin dorazí do Zderaze. Dál vyrážíme do Svitav, kde budou v sobotu pivní slavnosti. Na náměstí Míru budete moct ochutnat kotlíkové guláše a piva z 15 pivovarů. Od 10 hodin tam uvidíte historická vozidla a ve 13 hodin odstartuje hudební program. Tip mám také na hasičské závody v požárním útoku, na které se můžete přijít podívat v sobotu do areálu bývalého koupaliště v Červené vodě. Samotné závody začnou ve 14 hodin a od 18 hodin zahraje k poslechu i k tanci skupina Noa. A poslední pozvánka je na výstavu ve volné krajině, takzvanou Stromovou galerii. Můžete se na ní přijít podívat v neděli odpoledne do aleje u Chocinského zámku. Uvidíte tam výsledky práce malířů, fotografů a dalších výtvarníků. Akce potrvá od 12 do 17 hodin. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Pardubice.

0: V úvodu této hodiny jsem naznačila něco málo o tom, jestli zaštipovat nebo nezaštipovat rajčata, hlavně ta keříčková. Je pravda, že do zahrádkářské poradny přichází teď v létě nejvíce dotazů na pěstování rajčat, okurek, cuket a další zeleniny. A jeden dotaz, který se stále opakuje, ten se týká krtků. Jak je vypudit ze zahrady? I na to odpoví zahradník František Hlubocký.
1: Existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady. Prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká. Dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
0: Vždycky si na to zvykne.
1: No, nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak, máme tady dotaz, který je velmi aktuální a to jsou rajčata keříčková. Paní posluchačka se ptá, jestli se mají taky vyštěpovat. Ona říká vyštěpovat.
1: No, rozumíme si. Určitě, přestože se to doporučuje, nevím proč,
0: nevyštěpovat.
1: To se traduje nevyštěpovat. Já jsem jejich pěstitel, mám je rád z takových praktických důvodů, protože ta jejich výška mě vyhovuje. Nechávám tak zhruba 3 výhony. A ostatní odstraňují, teď právě jsem v té době, kdy ta rajčata dávám do pořádku, tak nechávám 3 hlavní výhony. V prostředku třeba zapíchnutý klacek, nějaká hůlka a k tomu lehce stažená. No pak třeba na konci léta, když už tak už se s tím moc netrápím, ale hlavně teďka ze začátku, protože na každém vrcholu by byla poupata, tvořily by se plody. Jakmile se bude tvořit současně mnoho plodů, tak se nedočkáme, že budou zrát.
0: Ano.
1: Ta rostlina to nestihne, takže
0: 3 výhony. 3 výhony ideál.
1: 3 výhony a stačí to.
0: Tak a ještě úplně poslední dotaz nám tady naběhl. Dýni má pan posluchač a jakmile nasadí na plody, vyrostou do 2 cm a padnou.
1: No, stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opilení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho
0: dostal,
1: aby viděl ty žluté květy. A
0: občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
1: Utrhnout nebáce, ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: Tak moc děkujeme za praktické rady Františku Hlubockému a za chvíli už se rozvíří tady naše soutěž. Věřte, nevěřte, máme tady v zásobě ještě několik ručníků pro vás, rychle schnoucích slogem.

0: si ten čas raději upřesníme, je 10 hodin 38 minut a to znamená, že na vlnách Českého rozhlasu Pardubice začíná naše soutěž.
1: Věřte, nevěřte.
0: Ve hře zelený, rychlo schnoucí ručník, takový drobnější, ale s logem Českého rozhlasu Pardubice, drobný dárek, já věřím, že některému z vás i dnes udělá radost. No a my si pro začátek pustíme jeden zvuk, který jistě mnozí z vás poznají velice dobře. Tak. No. Jak by ještě? Tak takhle to vypadá, když se naštve čivava. A právě o čivavách, o nejmenším psím plemenu na světě teď bude řeč. Svět kolem nich je obrovský, proto se mohou cítit neustále ohrožené a svou agresivitou, že cení zuby a štěkají, se snaží odradit větší psy nebo lidi dřív, než by jim mohli ublížit. Proto se nedoporučuje je pořád ochraňovat a nosit je po kapsách a podobně a zvedat je, když běží nějaký větší pes, protože potom je naučíme, že se mají takhle bát. Ale proč to říkám? Protože tady mám pro vás takový příběh o tom, že čivava není jenom uštěkaný mrňous, ale proslula svou velkou odvahou. A já vám ten příběh přečtu tady, je poměrně krátký a věřte, nevěřte. Jedna taková 2kilová čivava dokázala ochránit ročník.

0: půlročního chlapečka před Chřestýšem. Rychle zasáhla, když se had plazil k dítěti a odvedla útok na sebe. Chřestýš ji uštkl, no a čivava na veterině bojovala o život, ale ten svůj boj vyhrála a stala se skutečnou hrdinkou. Takže roční dítě dokázala takovýmhle způsobem zachránit před smrtí čivava a nakonec ten útok sama přežila. Mám pravdu nebo nemám? 726, 46, 48, 48. Pojďme si o tom popovídat. Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Jana. Tak. Já bych tomu věřila.
0: Mm-hmm. Někdy jste to i třeba zaslechla, nějaký takový příběh?
1: No něco podobného jsem slyšela, ale jestli to bylo očívalo, to ne.
0: Jo, že by takovýhle drobný psík tohle dokázal.
1: Ale vím, že bojovní jsou.
0: Bojovné jsou, no to máte pravdu. Dobře, takže paní Jana dnes bude věřit. Máme to takový pohádkový příběh, proč mu neuvěřit. Děkuju za zavolání, pohodový den přeju, nashledanou.
1: Děkuji, nashledanou.
0: Další z posluchačů na lince, dobrý den.
2: Dobrý den, tady Janička, Český Třebový.
0: Moc vás zdravím.
2: Já vás taky zdravím a já tomu věřím, protože oni tyhle malí zvířátka dokážou velký divy.
0: Mm-hmm. No máte pravdu. A s čivavou konkrétně nějakou zkušenost máte?
2: No nemám, jako že potkávám v městě to, aha, jo, ale jako nějaký hlazení nebo to, ale ke mně asi, že pěstnou kočky, aha, tak jdou všechny psy.
0: Chováte kočky? Aha, tak potom psi to cítí z vás a jdou po vás, jo?
2: No, jako nechaj se pohladit, jo?
0: Takhle.
2: Takhle.
0: Spíš cítí tu lásku, kterou chováte ke zvířatům. To psi poznají, že se jich člověk bojí nebo naopak. To jsem přesvědčená, že poznají.
2: No, já taky.
0: Tak jo. Aničko, tak děkujeme za váš souhlas a pěkný den do České Třebové.
2: Já vám taky přeji všechno nejlepší a jsem ráda, když vás poslouchám všechny.
0: Tak to jsme taky rádi. Krásný den. Nashledanou.
2: Nashledanou.
0: Tak ještě jeden příběh tady, budeme mu věřit nebo nebudeme. Příběh, který se odehrává tady s vámi. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady posluchačka Lenka z Lipcha. A já bych vám věřila pro dnešek. Mm-hmm. Mně se ten příběh strašně líbí, mm-hmm, takže už jenom kvůli tomu. Mm.
0: No, nechtěla bych to tedy zažít, protože ono pak roční dítě, když takovýmhle způsobem chvilička nepozornosti a mohla být katastrofa. Teď jde o to, jestli to byla opravdu čivava takhle, že by odvedla ten útok na sebe a že by to přežila. Tak vám se to líbí, já bych si taky věřila.
3: Tak.
0: Nejradši.
3: A jinak s tou povahou u čivavy mám zkušenosti u sousedky, mm-hmm, a přiblížit se k ní to nebylo tak jednoduché teda.
0: Jo, tak
3: je. No, opravdu tak, agresivní, no.
0: Ano, ono se to říká, že právě ty svoje lidi, ona jako většina psů, že dokáže ochránit. No. No tak my si ještě jednou připomeneme to její vrčení, štěkání a vám moc děkuju za účast v soutěži.
3: Děkuju pěkně.
0: Nashledanou. No, tak pojďme na to. Já ji tady vidím i na fotce, takže jak se rozčiluje. Ta je naštvaná, ale nevím kvůli čemu. No v každém případě budu ráda, když se ozvete ještě na mailu studio.pardubice@rozhlas.cz. Mluvíme tady o čivavě, která dokázala zachránit roční dítě před Chřestýšem a sama dostala dávku jedu, ale přežila to.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

Desítky mailů nám stále přicházejí na adresu studio.pardubice@rozhlas.cz a jenom 3 z vás zatím nevěří příběhu, který jsem tady přečetla očivavě. Každý si vybavíme toho opravdu miniaturního pejska, kterého lidé nosí v kapsáři, ale pozor, čivavy, co postrádají na velikonosti, to dokonale dohánějí svou inteligenci a taky tím zarputilým temperamentem, o kterém jsme mluvili, a taky mají největší poměr velikosti mozku k tělu ze všech psích plemen, což je zajímavé, ale vás asi bude zajímat ten příběh spíš. Tak našla jsem ho v Blesku v roce 2007, takže už je to hodně dávno, se o tom psalo. Tak teď budu citovat. Možná je čivava jedním z nejmenších psích plemen, přesto má v sobě stále odvahu a bojovnost vlka. Prokázala to jedna odvážná zástupkyně tohoto plemene z amerického státu Colorado. Když totiž Chřestýš chtěl ušknout jednoletého chlapečka, Zoe odvážně vstoupila plazovi do cesty a zahnala ho. Maličký chlapec si hrál na zahradě svých prarodičů u pítka pro ptáčky. V tu chvíli se k němu připlazil tento nebezpečný had a chtěl zaútočit. Do cesty mu ovšem vstoupila Zoe a všechny smrtelné dávky jedu pochytala do svého těla. Vletěla mezi hada a dítě a v ten okamžik jsem uslyšel její bolestivé vití, vyprávěl chlapcův dědeček. Fenku okamžitě převezli k veterináři, ten však dával odvážné psici jen malou šanci na přežití. Chřestýší jed je pro 2,5kilové tělíčko příliš velkou dávkou. Přesto čivava opět zabojovala a z napadení hadem se vzpamatovala. Ještě jsem si to ověřovala v jiných článcích a skutečně základ toho příběhu je pravdivý. A my jsme tomu dneska chtěli věřit a jsem ráda, že to takhle dopadlo a že vás tady mám, ale opravdu hodně zatím, asi nejvíc za poslední měsíc. A jenom jeden z vás může získat ten ručník zelený, rychle schnoucí s logem Českého rozhlasu Pardubice. A vyhrává posluchač Pavel z Moravské Třebové. Velká gratulace, pane Pavle. A pokud vás zajímá příroda, stav rybníků v našem kraji a něco málo i o rybaření, tak to všechno se dozvíte po 11. hodině v naší radioporadně, protože naším hostem bude Adolf Vondrka z rybničního hospodářství Bohdaneč. Zítra mám.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Holice soutěží zakázku na úpravu farních zahrad. Ve švýcarských horách zemřel český horolezec. Úřady jsou v kontaktu s pozůstalými a incident vyšetřují. Hokejový obránce Libor Hájek odchází z Pardubic a bude bojovat o NHL. A nás na východě Čech čeká slunečno, jasno až polojasno, teploty do 24 stupňů. Čerstvé zprávy a Petra Beránková. Krásné slunné dopoledne. Radnice v Holicích na Pardubicku vybírá dodavatele na přeměnu farních zahrad u kostela svatého Martina na veřejný prostor. Pozemek má město v zápůjčce od církve na 20 let. Areál chce zprůchodnit a vybavit ho mlatovými cestami, lavičkami a novou zelení. Odhadovaná cena zakázky je přes 3 miliony korun, říká nezávislý starosta Ondřej Výborný.
2: Ten prostor bude propojovat autobusové nádraží s prostranstvím okolo kostela, ale i s budovou domu s pečovatelskou službou, pediatry, naváže na to úprava i chodníku tady v okolí. Také zde bude vybudován nový plot, což byla podmínka biskupství, že plot musí být zachovaný.
0: Restaurátoři pokračují v záchraně vzácné hřbitovní zdi v Janovičkách na Chrudimsku. Je to jediná dochovaná stavba z původní osady, která zanikla v 15. století. Zeď ale narušili necitlivé zásahy a byla v havarijním stavu. V další etapě se řemeslníci věnují obnově vstupní brány. V Pardubicích dnes podvečer začíná čtyřdenní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěžících ve 150 týmech. Dnešní večerní program se do celkového hodnocení nezapočítává. Od pátku do neděle pak účastníky čekají 4 všeobecné kvízy, jejichž výsledky rozhodnou o celkovém pořadí. Ocenění získají nejlepší týmy v součtu všech kvízů i po každém jednotlivém kole. 34-letý český horolezec zemřel ve Švýcarsku. Podle policie Kantnu Valého při horském výstupu zasáhl padající kámen. Jeho společník přivolal záchranáře, kteří se na místo vydali vrtulníkem. Švýcarské státní zastupitelství zahájilo vyšetřování incidentu. Přes 4,5 tisíce metrů vysoká hora Liskam tvoří hranici mezi Švýcarskem a Itálií. Mluvčí českého ministerstva zahraničí Adam Čurgo řekl, že rodině české úřady poskytují konzulární pomoc.
3: Naši kolegové na velvyslanectví v Bernu jsou v kontaktu s bratem zesnulého českého občana a poskytují potřebnou konzulární pomoc. Rodině a pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
0: Ve Zlíně hoří výšková budova v bývalém továrním areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí zlínských hasičů. Na místě podle něj nejsou žádní zranění a platí třetí stupeň poplachu ze 4. Z horních pater budovy se valí hustý tmavý dým. Kouř je cítit i v samotném centru města. Řidiči služby Uber Airport na pražském letišti druhý den stávkují. Oficiální letištní taxislužba funguje jenom v omezeném režimu. Protestující si stěžují například na systém přidělování zakázek, nízké odměny nebo složité vyzvedávání zákazníků. Uber uvedl, že situaci s řidiči řeší, letiště po společnosti požaduje co nejrychlejší obnovení plného provozu.
4: Sport.
0: Pardubičtí hokejisté hlásí další odchod. V týmu končí obránce Libor Hájek, ten bude bojovat o svou pozici v NHL, a to v týmu San Jose Sharks.
5: Hájek přišel do Dynama v prosinci 2023. Na východě Čech odehrál 160 zápasů a připsal si 46 kanadských bodů. 28-letý bek už v zámoří působil, a to v týmu New York Rangers. V případě, že by mu angažmá v NHL nevyšlo, má podle vedení klubu možnost vrátit se zpátky do týmu. Z Pardubic Otaku Tvěrt. Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A nás čeká většinou slunečno, jasno až polojasno, teploty 21 až 24 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Vítr mírný, rozptylové podmínky velmi dobré, tlak se výrazně nemění a biomírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Čerstvá havárie motorkáře v tuto chvíli hlášená z Chrudimska ve směru na Seč, silnice 340 u Běstviny. Je to tam nebezpečné a míří tam zřejmě všechny složky. A ještě jedno porouchané auto, tentokrát stojící osobní auto v jízdním pruhu. Je to 35 u Moravské Třebové, směr Svitavy.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A Teď už je na řadě další téma v našem dopoledním programu. Vody v rybnících ubývá. Jak se s tím vyrovnávají v rybničním hospodářství Bohdaneč? Bude méně rybníků a tím pádem i méně ryb? Jak ryby reagují na současné vlny veder? Které druhy trpí nejvíc? A co dělají rybníkáři proto, aby zmírnili dopady oteplování? Tak o tom ovšem si řekneme více s jednatelem rybničního hospodářství Bohdaneč Adolfem Vondrkou za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Jitka Slezáková.

0: Radioporadna.
1: Naším dnešním hostem, jak už jsem avizovala, je jednatel rybničního hospodářství Bohdaneč Adolf Vondrka, dá se říct taky majitel a pokračovatel snad sedmá generace už, která se stará o rybníkářství a zabývá se rybníkářstvím. Moc vás tady vítám, pane Vondrko, hezký den.
2: Hezký den, děkuji za pozvání.
1: No, mě zaujal článek v ČTK minulý týden, kdy jste tam mluvil, nebo psalo se tam o tom, že ubývá vody v rybnících, pochopitelně jsou za námi ty 40-stupňová vedra, ještě možná některá přijdou, některé ty dny, a vody ubývá v rybnících, ale ono to znělo, ten článek, docela pesimisticky, s tím, že nám těch rybníků tady ubude a že budou dříve výlovy a že ryby to špatně snášejí. Jaká je teď ta aktuální situace?
2: No, jsme teďka druhým rokem v období opravdu velmi nízké srážkové aktivity. To znamená, že jsou velice suché zimy. Nemáme tady ani srážky, není sníh a vlastně na jaře se nám nedaří už druhým rokem ty menší rybníky dopouštět. My máme vlastně zjednodušeně řečeno dvě kategorie rybníků. Máme ty větší rybníky, které jsou na větších soustavách nebo se napouští opatovickým kanálem, který nám dává větší možnosti si s tou vodou takzvaně hrát a manipulovat s ní, takže tam si ty rybníky dopustíme. Ale máme tady celou řadu menších rybníků v okolí Sezemic, Holic, na Přeloučsku, a tyhle ty drobný rybníky, menší rybníky nemají tak velké povodí, takže tam vždycky na podzim ty rybníky zastavíme a chytáme tu vodu celou zimu. Obvykle to dřív byly nějaký sněhový srážky, ten sníh na jaře roztál a ty rybníky se napustily. No a když víme, že v březnu, v dubnu ty rybníky ještě stále tu vodu nemají, tak je to problém, čekáme, jestli květen se to nějak nezlepší, ale pokud se ta situace nelepší, tak my prostě už ty rybníky buď nenasazujeme, nebo je nasadíme s nějakou menší obsádkou na jaře. A když se ta situace stále zhoršuje, tak dokonce některé rybníky jsme nuceni i lovit, což například tenhle ten týden jsme měli první předčasný výlov. Zrovna včera jsme lovili rybník Nečas u Lipoltic, kde jsme měli nasazený váčkový plůdek kapra od května, tak tam ty ryby pobyly vlastně dva měsíce.
1: A už,
2: a už jsme
1: slovili.
2: Museli slovit, protože by to nešlo, jak ubývá vody, tak samozřejmě ta malinká rybička potom zajíždí do těch krajů a to už tam potom nalítnou jako desítky volavek a černý čáp a tak, a vlastně už vlastně každým dnem potom přicházíme o ty ryby, protože ty nemají možnost se ukrývat a prostě hrozí kyslíkový deficit.
1: No, jak jste řekl, když není přítok nebo je jenom maličký, tak je jasné, že když je vyschlý potok, tak nemá kde ten rybník brát, abyste tam jezdili s cisternami, to je nesmysl. I když také jsem se dočetla, že teď nevím, jak se jmenovala ta vesnička, že lidé tam mají právě jeden z těch rybníků, který spravujete, a voda v něm vysychá, chtěli nějakým způsobem pomoct. Lze to zachránit, takhle rybník?
2: Nedá se s tím nic, pokud nemáte tu vodu, nenateče vůbec do těch rybníků, prostě vysychá to, tak s tím moc jako udělat nemůžete. Jo? Tady ten konkrétní případ, co zmiňujete, je u malého rybníčka, který je v takové chatové oblasti, je to mezi Valami u Přelouče a Veselým, jmenuje se Březinský ve Valech, a tam v podstatě ten rybník nenatekl, my jsme ho ani nenasadili, postupně vysychal, až prakticky vyschnul. Letos jsme měli takhle tři rybníky, podobné velikosti hektarový rybníky, který jsme vůbec nemohli nasadit, takže není to jenom jediný rybník, ale tady jako lehce i sákla výpust toho rybníka, což ty lidi viděli, a oni si mysleli, že nám jako odtekl. A my jsme říkali, no, tam to sice trošku sákne, ale jako on v podstatě nenatekl a ta voda tam nebyla, takže jsme ho nenasadili a prostě ten rybník je bez vody. Oni řekli, my vám nějak pomůžeme. A my jsme říkali, no, to bylo fajn, ale to je prostě daný srážkovou aktivitou a prostě teď jsme zrovna v cyklu ty dva roky po sobě, že to se srážkami opravdu hodně špatné. A doufáme, že se to třeba zlepší.
1: A za to vaši kariéru je to poprvé takhle, kdy těch rybníků je více, že jsou vysušené?
2: Bylo to před pár lety taky a já jsem se díval i do minulosti, jak to bylo třeba ve 30. 40. letech, protože máme docela pěknou evidenci z éry velkostatku Pardubice, kdy pan rybniční správce, pan Hraba, který tam tehdy pracoval, tak si dělal poměrně detailní zápisky, takže byly roky právě třeba v letech 1933 až 35. Byly tři roky prostě extrémně suchý po sobě a pak to byly třeba roky 1943 a pak 46-7. To byly roky, kdy prostě ty menší rybníky, kterými v letošním roce a v loňském roce jsme byli nuceni buď nenasadit nebo lovit kvůli nedostatku vody, tak oni měli úplně stejný potíže. To znamená, že se to v minulosti vyskytovalo, akorát, že si nejsem jistý, jestli tou pomalu, jak se nám ta teplota prostě navyšuje, ano, tak se ta situace nepochybně zhoršuje, protože ty Takhle vysoké teploty oni neměli. Oni měli velký mrazy v té době v těch 30. 40. letech a neměli tak extrémní horka, který znamenají velký výpár. V létě to dělá u rybníků 1 cm denně, takže ty vody se odpaří prostě velké
1: tak
2: množství.
1: To je teda opravdu velké množství. My si za chvíli řekneme, jak to snášejí ryby a vy, milí posluchači, jestli máte nějaký dotaz na pana Adolfa Vondrku, můžete zavolat 726 46 48 48.

0: Stále vás zdravíme. Posloucháte Český rozhlas Pardubice. Naším hostem v radioporadně je jednatel rybničního hospodářství Bohdaneč Adolf Vondrka. Počítali jsme rybníky, tak teď zhruba 52 rybníků spravujete, nebo už je jich míň?
1: Tady na Pardubicku 52 a my pro agenturu ochrany přírody krajiny se staráme ještě o 4 velké rybníky na Jižní Moravě. To Lednická soustava, kde mám vlastně dva lidi, kteří tam se o to starají. Je to takové hodně jako netypické hospodaření na rybnících, protože víme jednou za 4 roky, což je takové nerybářské, ale tam jsou tam úplně jiné prostě ochranné zájmy, takže tím, že byli tady spokojení s bohranickým rybníkem, tak jsme dostali tu možnost, takže letos jsme tam 4. rokem, jsme vlastně v polovině té pachtovní doby a snažíme se s tím tam trošku něco dělat s tou lokalitou, oni jsou spokojení, takže uvidíme. Je to prostě něco takového jako netradiční hospodaření na rybnících, není to úplně to klasické rybníkářství, jak je známe tady.
0: To mě teď ale zajímá, když by někdo měl ten sen a vím, že lidé takhle, hlavně muži, mají takový sen, malý rybníček, pěkně si někde koupit nebo vytvořit a chodit tam na ty ryby. Doporučujete v dnešní době, lze to?
1: No tak záleží na tom přítoku vody, právě jak se tady o tom bavíme.
0: Právě, zaplať pámu za ten náš opatovický kanál.
1: Určitě, jako to je prostě věc, prostě nadčasová, ten Wilhelm z Pernštejna, který prostě ty kanály tady napájecí stavěl, tak prostě ty rybníky tady byly předtím a on v těch zápisech jasně, že prostě to stavil z důvodu, aby byly v rybníce dostatek vody. Jo, ten prostě to, ta průměrná hloubka toho rybníka tady na Pardubicku je kolem 1 metru, je to záměrně, tak to jsou stavěny, byly stavěny mělké kvůli chovu kapra, protože ten potřebuje prohřáté dno, kde má tu potravu, takže hluboký rybník není pro chov kapra dobrý a ze začátku se choval čistě jenom kapro, jako 100% monokultura kapra, až tehdy později, jako po nějakých 20 letech, v tom 16. století se začaly přisazovat štiky, ale ze začátku to byl čistě kapr.
0: Takže to bylo opravdu mělké ten metr.
1: No takže a máme dneska stále ty rybníky takto mělké, je to prostě, je to prostě výhoda pro chov toho kapra a samozřejmě pokud máte ten výpar v průběhu léta kolem 1 cm denně a 20 dnů vám neprší, tak o 20 cm vám ten rybník zaklesne. A to on věděl a tam samozřejmě ztrácíte tu produkci, takže proto on cíleně napojil ty velké rybníky jako Bohdanecký, který existoval, tak ho napojil právě na Opatovický kanál, aby v něm udržel dostatek vody.
0: Takže když má někdo pozemek a má tam nějaký přítok a chce ten malý rybníček, tak by to mohl zkusit. A dostatek peněz, že jo? Aby
1: se... Určitě, nebo se dají prostě, jsou lidé, kteří investují do nějakých jako starších třeba rybníků, vyčistí je, obnoví ty přítoky, kde třeba je může být nějaký pramen, jako to taky jsou takovéhle ještě lokality někde, byť ne tady v těch nížinách na tom Pardubicku příliš, ale jako určitě jako jakékoliv zadržování vody v krajině určitě je chválihodná věc.
0: Přínosné. A když tady teď se budu ptát za rybáře, je ta možnost v rámci vašeho rybničního hospodářství Bohdan než koupit si rybářský lístek a na nějakém tom rybníku si zachytat, aniž by člověk byl rybář?
1: My to nenabízíme, většinou tohle je záležitost teda spíš teda Českého nebo Moravského rybářského svazu, kde ty lidé samozřejmě jsou to velké organizace, ale jsou samozřejmě soukromé revíry, je jich celá řada i tady na Pardubicku, takže ty rybáři to znají a jako... My se na to teda nespecializujeme. My prostě s tím nezabýváme.
0: A pojďme teď na ty ryby. Vy jste říkal, že spíše ty štiky jsou takové náchylnější na teplo, že jim vadí teplo?
1: No, obecně dravci, to znamená štika, candát, okoun, to jsou ryby, které tyhle ty velké teploty příliš jako nezvládají. Teď my jsme naměřili teďka vlastně v průběhu těch, když byly ty obrovské horka, ty 40, tak se nám zvedla teplota v rybnících tady na Pardubicku. 31 stupňů jsme naměřili nejvíc a na Jižní Moravě na té lednici jsme naměřili 33, takže to jsou teploty, kdy ten kapr to zvládne, kapr potřebuje optimální teplotu 22 až 26 stupňů, ale pro ty dravce to je velký problém, jo. Takže jsme měli nějaký uhyny štik právě na 2 rybnících, nebyly sice velké, ale byly a nějaký menší candátek nám někde padnul, zkoušíme chov candáta, takže některé ty mělčí rybníky, tak prostě ty dravci tohle to už nezvládají, to už jsou příliš vysoké teploty.
0: A v našem povídání budeme pokračovat. Dál za chvíli.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice.

0: Hledáme signál.
1: My na sebe velmi dobře slyšíme s Adolfem Vondrkou. Signál je perfektní. Mluvíme tady o rybničním hospodářství Bohdaneč, o tom, že kaprům se u vás daří, protože tam mají i takovou tu pro ně příjemnou hloubku metr. U štik je to trošku horší, přesto je nasazujete. Proč?
2: No, nasazujeme, my se snažíme vždycky vyvážit tu obsádku tak, aby jsme měli, samozřejmě jsou to kaprové rybníky, takže musíme dávat 80% kapra, ale snažíme se tam přisazovat dravce jednak k tomu, kvůli tomu, že vždycky v těch rybnících je nějaká takzvaná bílá ryba, plotice, perlín a další, která vlastně se v těch rybnících vytírá a přemnožuje se, takže ta štika nebo sumec vlastně vyrovnává nějakou tu bilanci. Mm-hmm. My při každém výlovu vždycky to odhadneme, tam nějaká ryba vždycky zůstane nebo spří takovou vodu, vám zase přijde, takže podle toho my u těch jednotlivých rybníků to posuzujeme a nasazujeme ty dravce. Nasazujeme tam štiku, sumce. Snažíme se od sandáta poslední dva roky, se nám docela i daří, máme tam takový mladší tým teďka zaměstnanců, kteří zkouší třeba umělý, který si zkouší jako výtěr sandáta přímo na sádkách, takže si právě...
1: To je taková už vyšší dívčí.
2: No, zkoušíme si to jako rozesazovat na ty menší, větší rybníky, zkoušíme si s tím trochu hrát, takže v loňském roce jsme třeba mohli nabídnout, je tržní sandát, ty na prodejně od v polovině října až do Vánoc tam prakticky byly, což jako nepamatuju, že bychom se nám to podařilo v předchozích letech a doufám, že v letošním roce se to bude opakovat, takže kdo pak schání sandáty, tak by je mohl u nás i sehnat.
1: No, já vás ale znám jako takového opravdu bojovníka za kapra, že to je číslo jedna, a tak teď říkáte sandát, už jste mu taky přišel na chuť?
2: No tak určitě, ale pořád jako kapr je tím, že to je všežravec, tak to samozřejmě je jako ryba číslo jedna, patří sem k těm rybníkům a tady je na to nejlepší podloží, takže tady ta chuť toho kapra, to nám říkají zákazníci z Polska, kteří od nás berou, tak prostě já se vždycky ptám, proč si nevezmete tady od vás, máte to kousek, tady máte velký rybářství, od vás 150 km, oni říkají, no ale to prostě není ono, jako od vás tam z toho Pardubicka to je nejlepší, prostě tam my si na to radši počkáme, budeme si prodávat pstruhy, až bude od vás kapr, tak si pro něj zase zajdem.
1: Že není tak cítit, lidi to říkají laicky, že z toho necítí takové to bahno.
2: Je to daný, no, je to daný způsobem a intenzitou chovu, pokud se ten kapr chová fakt jako ve vyšší intenzitě, hodně se přikrmuje, tak se to může stát, že má větší procento třeba tuku, ten tuk na sebe váže ty pachové stopy, takže to je jedna z věcí. A potom i sádkování. My sádkujeme prostě ryby na opatovickém kanále, máme dost té vody na sádkování, takže ta ryba krásně se pročistí. Řada třeba těch rybářství, co v minulosti stavili ty sádky, tak mají napouštění přímo třeba z rybníků, což není úplně, je to tak klasicky ta živá voda, kde jsou i ty senice prostě a tak dále. Takže
1: a vy to máte zase z toho opatovického kanálu.
2: Zase ten Wilhelm z Penštejna prostě se nám tam vrací obloukem zpátky, takže proto máme toho penštejnského kapra stále. Používáme to, protože jako byl to prostě vizionář, byl to nadčasový člověk, Palacký o něm říkal, že po Karlu IV. Nejvýznamnější osobnost v českých dějinách, a prostě myslím si, že je to nedoceněná osobnost a už jenom čekám na pana profesora Vorla, až napíše o něm tu monografii.
1: Za chvíli možná bude i nějaký ten recept, protože pan Vondrka je taky výborným kuchařem, co se týká ryb. Mám s tím své zkušenosti, tak se na to můžeme těšit.

0: Adolfem Vondrkou mluvíme teď o rybách, o tom, jakou vybrat, aby nám chutnala, abychom získali spoustu zdravých látek do svého těla. Pořád jíme těch ryb málo a těch sladkovodních kaprů. Možná někdo skutečně jenom na ty Vánoce, někdy ani to ne. Že by to bylo i tím receptem, že to známe spíše jako obalované, jako řízky, nebo tam dáváme spoustu koření, hořčice, abychom přebyli chuť té rybiny. Jak to je?
1: No, je to tak, je to dáno trochu i tím ročním obdobím, protože teďka v létě my máme u nás celoročně otevřenou prodejnu a

0: toho masa z kapra, tak je to prostě fantastická věc a v jednoduchosti je síla, no, prostě není potřeba ty ryby příliš jako zatěžovat nějakýma ingrediencema, protože pokud je to kvalitní surovina, tak je to fantastický a to grilování se úplně jako nabízí, jako prostě.
1: Ano, ale
0: jako
1: bez grilovacího koření, stačí jenom pár bylinek třeba.
0: No, nebo kmín prostě, takže jako určitě jako opravdu jako dobře nasolit samozřejmě, ryba potřebuje dost soli, to je jasný, to kuchaři dobře znají, takže ta letní sezóna to úplně jako nabízí, takže je potřeba vyzkoušet něco jiného. A
1: co jinak, tu štiku, kdybychom chtěli vyzkoušet?
0: Štika je dobrá. Ta je jako tradiční recept, je prostě tu štiku upéct, prostě na kmíně, prostě na másle, zase opět jako jednoduše tu štiku a prostě vynikne krásně ta její chuť takový toho čistého bílého masa, takže to je jako štika, ta se hodí právě, ona má trošku suší maso, ale na to pečení je prostě ideální.
1: Ano, rychle to udělat, nevysušovat zbytečně ještě nějakým dlouhým pečením. No tak jo, takže to bychom měli kuchyni za sebou. Poslední věc, kterou jsem si tady na vás nachystala, to jsou synice. Protože co mě tady překvapilo, například v Hradci Králové, stříbrný rybník, tam ještě ani nezačala sezóna a už tam zakázali koupání právě kvůli nebezpečným synicím. V jižních Čechách tam určitě jste to slyšel, že se tam dokonce i otrávili psi tím, že snědli nebo vypili tu vodu a byli v tom nebezpečné synice. Jak to je v Bohdaneckých rybnících? Potýkáte se s tím?
0: Taky to tady máme, protože je to obecně problém s čištěním nebo s fungováním čistíren odpadních vod. Ty menší čistírny, které vznikají u těch jednotlivých obcí, tak čistí od organických látek od dusíku, ale oni nepoužívají zpravidla to srážení toho fosforu, mají na to výjimky. Ty velké čističky třeba čistí na Propardubice, samozřejmě to dělá, ale ty drobné čističky to nedělají, takže vlastně nám putuje i opatovickým kanálem větší množství fosforu v disbalanci, v nerovnováze s dusíkem a to právě způsobuje nastartování toho synicového květu, který prostě přijde, najednou se to jako zazelená, zhoršuje se to, vypadá to opravdu nevábně a pak najednou přijde zlom, kdy masivně ta synice uhyne a ztratí se. A to je právě i pro nás jako okamžik toho kyslíkového zlomu, kdy přijde kyslíkový deficit, takže si to musíme jako hodně hlídat, aby jsme třeba i omezili přikrmování kapra, aby nám nedošlo k nějaký jako události. Takže pro nás je to nepříjemné, ale my jako nejsme původcem toho, my s tím nedokážeme nic moc jako udělat. A samozřejmě, jak postupuje čas, tak se i zpřísňuje legislativa, vymýšlí se další věci čištění těch vod, takže i ty menší čistírny pomalinčku budou v budoucnu tlačeni k tomu, aby ten fosfor odbourávali. A to je jediná cesta, vlastně, aby se ta nerovnováha dusíku s fosforem ztratila v budoucnu a to samozřejmě je jediná šance, jak tomu pomoci. Někdo říká, že do jisté míry za to můžou i třeba splachy z těch zemědělských polí, ale vzhledem k té přesnosti aplikace hnoji v těmi zemědělcemi na ty rostliny, já si nemyslím, že to je tak velký problém jako v minulosti. Myslím si, že ty čistírny odpadních vod, jak přibyly u těch menších obcí, že to je větší dávka.
1: No a zeptám se naprosto laicky, když už tam ty synice jsou v tom rybníku, tak už je předpoklad, že tam zůstanou a že se s tím nedá nic dělat, nějak pracovat tak, aby se tam dalo pro lidi zase koupat například.
0: No, obávám se, že asi úplně ne. Myslím si, že prostě potřeba, aby si oni odžili tu svoji jako ten svůj cyklus životní, prostě oni pak jako masově pak uhynou a prostě ta voda se vyčistí.
1: Tak pane Vondrko, přeju vám hodně úspěchů v rybničním hospodářství Bohdaneč, hodně chutných kaprů, cendátů i štik i sumců, ať se daří, naslyšenou.
0: Moc děkuji za pozvání, naslyšenou.
1: Jo a budeme se těšit 28. září, platí to zase výlov bohdanečského rybníku.
0: Je to tak 28. 10. na státní svátek, všechny zvu na výlov bohdanečského rybníka.

0: Pan Mojmír nám píše, chyba je, že se o rybníky už nestará Hastrman a víte, že na tom něco je. Je taky důležité, abychom se uměli zasmát. Ten úsměv na tváři je nesmírně důležitý. No a tak se k tomu přidají i děti a Tereza Brázdová.
1: Smích je, že se lidi smějí nebo si něco říkají v hospodě.
2: A já taky vím, že smích je i zdravý.
3: Proč se lidé smějí?
4: No třeba, aby se zasmáli, je to fakt dobrý.
3: Smějeme se od narození?
5: Jo. Protože když máme narozenin, tak my jsme strašně šťastní, že máme narozenin. Dostaneme svoje dávky, si můžu dostat kytku.
3: Kdy jsi se nejvíc smála?
6: Já jsem se zasmála, když třeba někdo řekl srandu, tak jsem se hodně smála.
7: Když jsem třeba byl s dědou v hospodě, tak tam jsme si říkali různý vtipy. Děda se právě smál nejvíc, že se z toho počural.
3: Jaké by to bylo, kdyby na světě nebyl smích?
7: Každý lidi by byli smutný, pak by jsme se nemohli nikdy jako zasmát, no.
8: Já nebyl.

0: Kostrnecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Mirek Hrubán už ve studiu našel dveře do studia, což jsem velice ráda, protože jeho dnešní dobré odpoledne bude určitě opět velmi pestré. Pochvalovali jsme si tady už ráno s Jakubem Malým, že příspěvky našich redaktorů jsou takové aktuální, prázdninové, živé, že nemáme okurkovou sezónu zatím.
1: Je to tak, stále se něco děje a dít se bude i odpoledne. Stavíme se v Krkonoších, tam už čtvrt roku žijí dva medvědi v sedle mezi Janskými Lázněmi a Černým dolem, tam u té točené
0: ano,
1: věci
0: ano, v korunách stromů.
1: Takže za medvědy se vypravíme. Budeme pro vás mít i víkendové pozvánky. No a v Pardubicích vypukne mistrovství České republiky v hospodském kvízu, tak i na to pozveme. No ty jsi říkal, že jsem našel dveře, jsem do studia a dneska naposled, přátelé, jsem tady. Je mi to líto, vyhrál jsem ve sportce.
0: Tak
1: 166 korun.
0: Tak to je konec. To je konec. Co my si tady počneme? Gratuluju.
1: Děkuju.

sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Chrudim dá přes 3 miliony korun za studii protipovodňových opatření. Babišova vláda vyhodnocuje plnění svého programového prohlášení. V 75 letech zemřela zpěvačka Bonnie Tyler. A počasí dnes čekejte v kraji jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou. Dobré čtvrteční poledne. Chrudim zaplatí přes 3 miliony korun za studii protipovodňových opatření. Město si nechá zpracovat návrh úprav koryta řeky Chrudimky, nábřežních zdí a technických řešení, které by měly zabránit případným záplavám. Podklady mají být podle podmínek smlouvy hotové do konce příštího roku. Studii pak radnice předá Povodí Labe, které by mělo stavbu zajistit. Informace o uzavřených lesních cestách a stezkách budou nově dostupné v mobilní aplikaci Lesů České republiky. Lidé v ní najdou také upozornění na dočasné zákazy vstupu do lesa, zvýšené riziko požárů nebo popadané stromy po bouřkách. U některých uzavírek aplikace s názvem Klub nového lesa nabídne také doporučenou trasu pro pěší nebo cyklisty, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
2: Veřejnost často vidí jen uzavřenou cestu, lesní techniku nebo změnu v krajině. Díky našemu mobilnímu zpravodajství ale bude předem znát i kontext dění, což je důležité jak pro turisty, cyklisty nebo houbaře, tak i pro obyvatele obcí, starosty a zástupce samospráv. Těmto může třeba usnadnit plánování místních akcí.
0: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO se v pražské Kramářově vile od rána setkává s jednotlivými ministry. Společně vyhodnocují, jak se rezortům za půl roku vládnutí daří plnit programové prohlášení kabinetu. Ve věku 75 let zemřela velšská zpěvačka Bonnie Tyler. Autorka hitu Holding Out For nebo Hero byla několikrát nominovaná na ceny Grammy a její skladby se opakovaně umisťovaly na nejvyšších příčkách hudebních hitparád. Podle informací zveřejněných na jejich oficiálních webových stránkách zemřela zpěvačka včera v noci nečekaně v nemocnici v Portugalsku, kde byla kvůli nemoci hospitalizovaná. Sport. Fotbalisty Pardubic čeká poslední přípravný zápas na herním soustředění v Rakousku. Od 15 hodin nastoupí proti polskému týmu Krakovia. Zatím ve všech třech dosavadních duelech Východočeši remizovali. Více k soupeři, říká pardubický fotbalový brankář Aleš Mandous.
3: Krakovia taky bude kvalitní, když ty polský týmy jsou trošku jiný, bude to možná víc soubojový, ale na to my jsme zvyklí, takže se na to dobře připravíme.
1: Počasí.
0: V Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno. Nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou dnes velmi dobré. Tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce. To je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Porouchaný kamion stojí ve stoupacím pruhu silnice číslo 35, konkrétně v katastru Moravské Třebové. V místě se vybočuje, tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: A také se dobře najeste, je tady čas oběda, my přejeme dobrou chuť a příjemný poslech Českého rozhlasu Pardubice, kde právě teď 4 minuty po 12. začínají písničky od srdce. A já už se koukám do playlistu, kdo nám dnes zahraje a zaspívá, koho si můžete vybrat, abych připojil k vašemu vzkazu. Tak s Jakubem Smolíkem to odstartujeme a následovat budou Václav Neckář, Marie Rotrová, Divokej Bill, Pavel Bobek, Michal David, tady také třeba Peha, Krištof, Beatles a ještě další interpreti. Tak vybírejte dobře, až budete vědět, napište nám, co máme zahrát, co máme vyřídit, komu to máme poslat a ono se tak stane. Od toho tady jsou Písničky od srdce. Hezké poledne.
1: Písničky od srdce s Miroslavem Hrubanem.

0: Holka s bílou halenou, to byl Jakub Smolík, který odstartoval čtvrteční písničky od srdce. Tak v rychlosti kontakty studio.pardubice@rozhlas.cz, e-mailová adresa, můžete psát, do mailu se můžete rozepsat dle libosti. Co se týká SMSek, tak do jedné textovky se vměstná jenom 160 znaků, takže tady to potřebuje jistou obratnost a ještě nezapomeňte, že na začátek textovky je potřeba napsat slovo Pardubice, tedy Pardubice, mezera a vzkaz, a to celé na číslo 90 011 04. A nebo nám zavolejte 726 46 48 48. A dneska máme 9. července. Drahoslavy a Drahuše slaví svátek. Přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, pohody, radosti a posíláme Václava Neckáře.
1: Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice.

Zahrajte písničku Zlatce Menšíkové, Julii Romportlové, Jitce Měsíčkové a Vlaďce, a teď nemyslí Sicové nebo Šicové, pro dobrý start tábora. Zvládnete to? Vachatovi a Zimovi posílají pozdrav a my k tomu připojíme písničku.

Písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice jsou s vámi, je 12 hodin, 15 minut, čtvrtku tedy máme za sebou, ale spousta času ještě před námi a také spousta prostoru pro vaše vzkazy. Tady je další z nich. Dobrý den, po delší době zdravím všechny vaše rozhlasové posluchače, vás do rádia my děkujeme a je to s prosbou zahrání písničky Pro radost. Ať mají všichni pohodové léto, užívají si to a hlavně pro mamču, paní Marii Svobodovou na Legumu. S pozdravem, pac a pusou, krásný den. Děkuji, Klára.

tebou a Marie Rotrová a s vámi je Český rozhlas Pardubice, v tuto chvíli také písničky od srdce. Hezké poledne do rádia přeje Majka s Chrudimi. Nejprve bych vám chtěla popřát k té veliké výhře ve Sportce. Moc děkuji, jsem teď pracháč a cítím se mnohem lépe, to je úplně super. No a doufám, že vás neslyšíme naposledy, to ještě budu rozmýšlet. No a proto zahrajte všem hezkou písničku, kdo včera vyhrál ve Sportce, ale já včera nevyhrála, píše Majka s Chrudimi. No tak zkuste to znovu, třeba se na vás příště štěstí usmějeme a budeme dva boháči.

0: Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Dneska mám narozeniny, píše Hanka z Pardubic, tak mi zahrajte nějakou pěknou českou písničku a všem přeji hezký den. Díky, Hanka z Pardubic, gratulujeme, všechno nejlepší k narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, pohody, jestli to klapne, taky nějakou oslavu. No ať se vám splní všechna vaše přání a k narozeninám dáme samozřejmě českou, jak píšete, a taky nějakou veselou by to chtělo. Co říkáte?

Další narozeninové přání je před námi právě teď. Dneska má narozeniny mamka Eva, která je vaší stálou posluchačkou, tak jí zahrajte nějakou pěknou písničku a přeju jí touto cestou všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, žádné starosti a spoustu radostí. Díky moc, Verča.

Zdravím celé pardubické rádio, prosím, zahrajte písničku pro našeho dědu Milana Kratochvíla, jenom tak pro radost a pohodu, moc ho zdravíme a krásný den přejí, a tady napsáno vnoučátka. No tak škoda, že tady nemáme jména, ale věřím, že pan Milan určitě bude vědět, jaká má vnoučátka, kdo mu nechává zahrát, a Pavel Bobek je před námi právě teď.

Zdravíme všechny do redakce, také všechny posluchače a prosíme o jednu písničku pro naši kolegyni Drahunku, která má dneska svátek. Všichni mu přejeme jen to nejlepší, hodně štěstí, zdraví a také pohody. A tohle přeje tým skvělých kolegů, je to i pro vás do rádia. Díky, Marta.

0: Vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

Pepa s Mílou telefonovali z Bradla, z chaloupky, kde užívají letní dny, no a nestihli jsme to všechno říct, protože jsme se dlouho neslyšeli, tak jsem se dozvěděl to nejzákladnější, také to, co mám samozřejmě vyřídit do vysílání. Tak v první řadě Pepa a vzpomněl na svého tatínka, který by se prý dnes dožil rovné stovky. Tak to bude taková gratulace tam nahoru. Samozřejmě pozdrav i Pepově lesní dívce Míle, která brázdí tamní lesy, kontroluje, jak je to s houbami. Vidíte, to jsem se zapomněl zeptat, jestli rostou nebo nerostou, ale předpokládám, že už to tam začíná. No ale co jsem se dozvěděl hlavně, že zavařili 30 sklenic okurek, prý to byla fuška, no a teď si jdou zaslouženě odpočinout, jak říkali, válet se. Tak hezké válení, ať si odpočinek užijete, nejenom dnes, ale vůbec tu pohodu tam u vás na Bradle, hezky plnými doušky a užívejte i Vladimíra Mišíka, kterého vám tam posíláme.

Hezký letní den všem v rozhlase i u přijímačů. Písničku dle vašeho výběru bych chtěla poslat Láďovi do Ústí za to, že mě hodil do práce, protože protestovalo auto. Láďo, moc děkuji. A ještě objednávám zpáteční jízdu. Šárka.

Čtvrteční písničky od srdce Českého rozhlasu Pardubice s datem 9. července už jsou v tuto chvíli skoro minulostí. Chystá se Alex Minářová se svým hostem, dnes to bude herec Jiří Plojhar, také zprávy nebudou chybět, už za moment s Míšou Spáčilovou. No a docela nabídneme samozřejmě ještě třeba skupinu Beatles anebo Krištof. Taky dál přejeme pohodové čtvrteční odpoledne s Českým rozhlasem Pardubice a příjemný poslech.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. O své první auto Standa v zápětí přijde, když nabourá vůz generálního ředitele. Seriál Volha. ČT2. Bouřlivý přelom století a zlatý věk kabaretu, umění a lásky. Dva díly premiérového seriálu Montmartre. A ČT Art uvede příběh italského režiséra, který dokázal vrátit lesk a slávu westernům. Filmarské legendy Sergio Leone. Čtvrteční večer s Českou televizí.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Ústí nad Orlicí zvažuje stavbu nového krytého bazénu za 450 milionů korun. Studenti vysokých škol pomáhají v Moravské Třebové s opravou i propagací kostela na Křížovém vrchu. Požár baťovské budovy ve Zlíně se rozšířil na střechu. Jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. Takové počasí dnes čekejte v regionu. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Krytý bazén v Ústí nad Orlicí je podle provozovatele ve špatném stavu. Radnice proto zvažuje, že bazén opraví nebo nechá postavit úplně nový. Podle odhadovaných nákladů by novostavba mohla stát až 450 milionů korun.
3: Město nechalo krytý bazén zrekonstruovat zhruba před 20 lety. Tehdy se práce týkaly hlavně technologie. Samotná budova se neopravovala. Podle provozovatele se teď zhoršuje stav bazénové vany i nosných konstrukcí budovy. Zastupitelé proto nechají zpracovat studii, která porovná rekonstrukci s výstavbou nového bazénu. Odhadovaná cena nového projektu je až 450 milionů korun. Podle opozice jsou předpokládané náklady příliš vysoké. Z Ústí nad Orlicí Anna Svobodová, Český rozhlas.
2: Moravská Třebová opravuje kostel na Křížovém vrchu, který získala do svého vlastnictví. Při restaurátorských pracích ji pomáhají studenti fakulty restaurování v Litomyšli. Město využívá i asistence studentů z jiných vysokých škol, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
4: Zároveň tady proběhla instalace Ondřeje Hlouška, což byl student fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec, a bude zde probíhat natáčení dokumentu v rámci Masarykovy univerzity Filozofické fakulty, kde budou mapovat snahu o restaurování a průzkum unikátních kostelních lavic.
2: Armáda nechá opravit vojenskou ubytovnu v Chrudimi. Budova v sídlišti na rozhledně má kapacitu zhruba 100 míst a slouží místní posádce. Servisní armádní organizace vypsala zakázku na kompletní rekonstrukci ubytovny. Náklady odhaduje na více než 150 milionů korun. Požár 34. budovy baťovského areálu ve Zlíně se rozšířil na střechu. Statika 12-patrové budovy je narušena. Na místě zasahuje aktuálně 31 jednotek hasičů, dron i chemická laboratoř. Z budovy hasiči evakuovali 87 osob. Všichni jsou bez zranění. Letošní jarní mrazy zničily více než polovinu letošní úrody ovoce. Vyplývá to z odhadu sklizně Ústředního kontrolního a zkušebního zemědělského ústavu. Ztráty podle Ovocnářské unie mohou přesáhnout miliardu korun. Letošní sklizeň tak bude pravděpodobně druhá nejnižší za posledních 100 let. Historicky nejhorší úroda byla v roce 2024. Škody tehdy vyšplhaly skoro na 1,5 miliardy korun.
1: Počasí.
2: V kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr večer zeslábne. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré, tlak slabě klesne, večer slabě stoupne a bio je na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Chrudimsku. U předhradí bouralo osobní auto na silnici číslo 358 a porouchaný kamion stále překáží na silnici číslo 35 v katastru Moravské Třebové. Levý jízdní pruh je průjezdný, na místě vytekly na vozovku provozní kapaliny, které jsou zasypané sorbentem. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
5: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem, dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
1: Alex Českého rozhlasu. A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žaloutka v seriálu Vyšehrad. Pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Dismanovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo, vlastně, jako když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví, a tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal hercem.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehdy pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně, a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem. No. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano, tedy. Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se člověk naučí i takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci, takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984. V 8 letech a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přeci jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teď?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol, nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míče poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá, i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě,
0: koho jiného. Sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem byl trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stál nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti. Takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné,
1: tak byly 90...
0: hodné dítko. Rodiče se s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělala jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídaní. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, mm-hmm. Jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás tak
1: dohlížela trochu. Na nás, no. Jak, zajímala se o to, jaký jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vaše.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové. Jako.
0: Mišpulín myslíte, ale tak to dabujete dnes.
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové. Ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují. No.
0: A ty byste si přál?
1: No to bych si přál samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá. No. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky. Jako, jo, třeba.
0: Protože a že jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár jich docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak
0: nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu, v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit. Musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný. Nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý. Jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takový jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou teďka, i nevědí, který si přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule, no ale oni samozřejmě zmáčnou, teda přestřihnou ten správný, ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho, tak po tady těch rolí já toužím.
0: Ale pravda, to byste musel znát do Ameriky, moc, ne? Aho, to byste musel za velkou loušu. No, dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stal?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jde, Boris Rezner vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivej, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou, no. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena, v nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér? Žloutek ve Vyšehradu.
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má láskyplný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfere. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyně a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávila, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsme se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal. No.
0: Co to bylo za člověk? Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké

0: natočené.
1: Jako my jsme Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu. Potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak, a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy. A tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste, jo, do Varšavy. Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek. Jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta. A já v té době, dneska už můžu říct, že už to tak, jsem 20, přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strach, a Lojza povídá, musíš si dát vino. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako. Bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. Já jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo se děje, šo tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu s tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? No. To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy, už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek. Jako.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne, na zpátek, protože jsem na to představení taky logicky, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš,
1: jo,
0: to, no,
1: já
0: to
1: nikdy ano. Si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2. Přesně budeme tak. O tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prk, na co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ano. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě nestalo.
0: To se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jakoby stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno od 19 hodin a ono se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrinka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrinku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, ale teď samozřejmě jsem začal klepat a tak. Teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený. A tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo. Zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo. On to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný. Vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk. Teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak. Všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to. Je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o tom, jak to.
0: Takže ne, že třeba špatně. Máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo, tohle
0: je horší, no, říkáte.
1: No, i to okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích. Na kterou byste nás pozval?
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold Amott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými částí neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jako, jak se vám s ní hraje?
1: Já, no, dobře, úplně tak. Jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ať samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno, dávno, dávno za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky, a jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50, a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo, a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už se mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako, no to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není, no podívejte to... se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako, no to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
2: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
1: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
4: Výrobce zdravotních pomůcek v Přelouči plánuje zaměstnat 70 Filipínců. Hasiči dál bojují s požárem v centru Zlína, platí zvláštní stupeň poplachu, lidé nemají větrat. Pardubičtí fotbalisté se hrají poslední přípravný zápas na soustředění v Rakousku. V kraji dnes čekejte jasno až polojasno a teploty do 25 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Přelouč letos očekává příchod 70 zahraničních pracovníků z Filipín. Dovést je nechá tamní výrobce zdravotnických pomůcek společnost Novanta. Reaguje tím na nedostatek pracovních sil. Podle informací města firma ubytuje Filipínce v jedné z ubytoven v místní průmyslové zóně.
5: Zahraniční pracovníci přijdou do Přelouče v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec Ministerstva obchodu a průmyslu. Do něj jsou zapojené i další firmy v regionu, třeba pardubický Foxconn, společnosti Východočeská nebo MD Logistika. Poptávají hlavně pracovníky do dělnických, logistických a technických profesí. Nejčastěji jde o uchazeče z Filipín, Mongolska, Kazachstánu, Moldavska a Gruzie. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
4: Svitavy dokončili značení nové naučné stezky v Brandu. Kromě jiného má upozornit návštěvníky na 200 let staré hraniční kameny v zadní části tohoto rekreačního území. Stezka ale bude doplněná ještě o další zajímavosti, říká starosta David Šimek ze Sdružení pro město.
6: Chceme na tyto kameny upozornit, tak zde budou instalované speciální takové atypické lavičky, ale i u pramene řeky Svitavy chystáme nový turistický altán s přístřeškem. A u retenční nádrže se budou moci návštěvníci Brandu těšit na velmi zajímavou stavbu houpačky.
4: Přední část 12-patrové budovy v Baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 tisíc párů bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat.
7: Sport.
4: Fotbalisty Pardubic čeká poslední přípravný zápas na herním soustředění v Rakousku. Od 15 hodin nastoupí proti polskému týmu Krakovia. Zatím ve všech třech dosavadních duelech Východočeši remizovali. Více k soupeři říká pardubický fotbalový brankář Aleš Mandous.
8: Krakovia taky bude kvalitní, když ty polský týmy jsou trošku jiný, bude to možná víc soubojový, ale na to my jsme zvyklí, takže se na to dobře připravíme.
4: Tenistky Karolína Muchová a Linda Nosková si zahrají o postup do finále Wimbledonu. Muchová se za půl hodiny utká na centrálním dvorci s Američankou Coco Gauffovou. Nosková pak s Martou Kostiukovou z Ukrajiny.
3: Počasí.
4: Pardubickém kraji dnes čekejte jasno až polojasno, nejvyšší denní teploty 22 až 25 stupňů, na horách 15 až 18 stupňů Celsia. Mírný severozápadní až severní vítr večer zeslábne. Noc bude na východě Čech jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů. A zítra čekejte v regionu také jasno až polojasno, během dne až oblačno. Páteční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
4: Komplikace čekejte na Svitavsku. U Biskupic na silnici nižší třídy se střetlo osobní auto se zvěří. A havárii osobního auta máme hlášenou na silnici číslo 358 u obce Předhradí na Chrudimsku. Tak dejte pozor a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Hezké odpoledne přejeme všem, kteří jste naladili vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Jsou 4 minuty po 14. a právě teď startuje dobré odpoledne s datem 9. července. Drahoslavy a Drahuše mají svátek, tak rovnou připojíme gratulaci. Za chvilku přidáme i muziku. Tentokrát se můžete těšit třeba na skupinu Tým Hanu Zagorovou. Nebudou chybit ani Nezmaři anebo Jeleni. No a do Pardubic přijíždí víc než tisícovka soutěžících, kteří budou soupeřit na mistrovství České republiky v hospodské kvízu. Program začíná už dnes večer, skončí v neděli a soutěžit bude třeba i kalkulátor, Belladona nebo pan Lišák. Podrobnosti připojíme za pár minut. Hezký čtvrtek.
1: Dobré odpoledne.

Letní prázdniny jsou v plném proudu a my si teď trošku připomeneme jejich historii ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice. Zatímco dnes jsou vytouženým obdobím klidu a odpočinku, dříve tomu tak úplně nebylo, ale vezmeme to hezky od začátku. Za v uvozovkách vynálezce prázdnin se považuje Jan Amos Komenský. Do praxe je zavedla Marie Terezie, a to v měsíci září a říjnu. No a na letní měsíce je pak přesunul císař Josef II. S tím, že jejich délka nebyla úplně striktně dána a určovaly ji regionální zvyklosti. V podstatě si každá škola určovala prázdniny sama. A jak už jsem naznačil, prázdniny nesloužily k odpočinku dětí. Naopak byly dobou, kdy se děti velmi významně podílely na práci v zemědělství, kde byla každá ruka dobrá, a to i ta nejmenší a nejslabší. Teprve 12. července roku 1925 vydalo Ministerstvo školství a národní osvěty výnos, kterým sjednotilo začátek a konec školního roku. Stanovilo, že školní rok začíná 1. září a končí 30. června. Tehdy šlo o významný krok k celostátnímu sjednocení školního roku. Jinak letní prázdniny se samozřejmě v různých zemích liší délkou i termínem. Obecně platí, že v jižních zemích bývají delší, často spojené s letní sezónou. Asi jedny z nejdelších prázdnin mají děti v Itálii, Španělsku a Řecku, a to od 12 do 14 týdnů. Ovšem vítězí zcela jasně Bulharsko s dokonce 16 týdny prázdnin, tedy od půlky června do půlky září. Naopak kratší prázdniny pak mají v Dánsku a Lichtenštejnsku, kde si děti užívají letního volna jen něco málo přes měsíc, nebo v Německu, kde trvají jen 6 týdnů. Náš průměr 8 až 9 týdnů drží ještě sousední Slovensko nebo například Belgie. Tak to jsme nakoukli pod pokličku letních prázdnin. No a teď už nezbývá, než popřát, aby byly vydařené, abyste si je všichni užili, ať už jste školáci, studenti nebo i rodičové. No a užívejte i muziku, kterou tu pro vás ve vysílání Českého rozhlasu Pardubice máme.

0: Jindra Polák a jeho parta, která se říká Jelen. Píseň všude zdejší doznívá ve čtvrtečním Dobrém odpoledni Českého rozhlasu Pardubice. Okolo 1100 soutěžících se utká na mistrovství České republiky v hospodském kvízu, které dnes začíná v Pardubicích, potrvá až do neděle a účastníky čekají 4 všeobecné kvízy, jejichž výsledky rozhodnou o celkovém pořadí. Přibližně 150 týmů změří síly také s družstvem, ve kterém soutěží známí televizní lovci. Že ale nemají vítězství automaticky jisté, ukázaly už předchozí ročníky. Těch se dosud uskutečnilo 8 a všechny hostily Pardubice. Podrobnosti o letošním 9. ročníku má reportérka Šárka Rusnáková. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: Pojďme nejprve k dnešnímu večeru. Co všechno je v plánu?
1: Program začíná v 18 hodin v Pardubické hokejové aréně a sejde se tam zhruba 300 lidí ze 40 týmů z celkových 150 týmů. Organizátoři dnešní večer označují za zahřívací kolo pro nedočkavce, kteří si chtějí kviz vyzkoušet a potkat se s ostatními už o den dřív. Výsledky se ale do celkového pořadí započítávat dnes nebudou. Kromě samotného kvízu čekají soutěžící i další aktivity, třeba beer pong. Připravené jsou také netradiční kvízy, například rychlokvíz, ve kterém budou muset soutěžící reagovat během několika vteřin, nebo kvíz, kde bude hodně záležet i na taktice. Samotné mistrovství ale začne zítra a skončí v neděli.
0: Jak to bude vypadat?
1: Především je třeba říct, že jde o kvízovou akci, která nemá nejen v České republice, ale zřejmě ani v Evropě obdoby. Do Pardubic se už po 9. sjedou soutěžící z celého Česka. V jeden okamžik změří síly téměř 150 týmů, tedy zhruba 1100 lidí. Princip přitom zůstává stejný jako u klasických hospodských kvízů a otázky pokrývají v podstatě všechny obory. Za každou správnou odpověď je bod či body a výsledky se průběžně sčítají. Ocenění získávají nejlepší týmy v jednotlivých kvízech i v celkovém pořadí. Přihlásit se přitom mohl v podstatě kdokoliv. Nejde totiž o soutěž, do které by bylo potřeba se předem kvalifikovat.
0: Jsou tam i nějací favorité?
1: Ty už si to zmiňoval v úvodu, přijede i tým, ve kterém budou lovci z televizního soutěžního pořadu, říkají si Imumlináti. V Pardubicích se má tedy konkrétně objevit Kalkulátor, Belladona, Padlešák, Bandita a možná také Kvízová dáma. Právě tento tým loni zvítězil. Jak ale ukázali předchozí ročníky, rozhodně to není pravidlem. Mezi vítězi jsou týmy z Olomouce, Brna, ale také jiný tým z Prahy. No a takovou raritou je tým All In z Blanska, který uspěl už dvakrát. Jak to dopadne letos, to se dozvíme v neděli.
0: Na mistrovství České republiky v hospodském kvízu pozvala redaktorka Šárka Rusnáková. Děkujeme, hezký den, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Pardubicích a blízkém okolí. Český rozhlas Pardubice, žijeme tu s vámi.

0: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
1: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
0: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: 14.28, hladíte Český rozhlas Pardubice a vyrážíme za kulturou pod názvem Budislav očima Josefa Matičky. Je v ekumenickém kostele Boží lásky v Budislavi instalovaná výstava obrazů známého malíře. Pořádá ji obec Budislav u Litomyšle a zdejší klub žen, který je známý svou kulturní činností. Miladu Velehradskou do výstavy věnované krajináři zasvětili Jarmila Soušková spolu s galeristkou Janou Matějkovou.
1: Já učím na škole, kde máme vlastně scénickou výstavní tvorbu. Děvčata malují a v loňském roce jsme vlastně tady vystavovali svoje práce. A jelikož vlastně pořádáme každé léto nějakou výstavu, tak vlastně na popud, že jsme věděli, že teda pan Matička bude mít výročí úmrtí 50 let, neříkali, že by bylo důstojné mu udělat výstavu v tom krásném prostředí kostela Boží lásky.
2: A spojili jste se s galeristkou Janou?
3: Protože jsem malíře poznala osobně a pamatuju si ho už z dětství a z mládí, kdy tady chodíval po kopcích a maloval v plenéru budislavské výjevy, skály, lesy, rybníky. Tak to byla pro mě výzva se vlastně do tohoto projektu zapojit a pomoct ho připravit. Obrazy jsou vlastně tady v rodinách a byli tak ochotní, že je zapůjčili.
2: Kolik těch obrazů asi tady bude?
1: 15 obrazů, které tady vlastně jsou, především teda z Budislavy. On hodně maloval samozřejmě v Litomyšli, která je krásná, ale nechtěli jsme do toho zapojit úplně to město Litomyšle, protože to chceme tady, aby to bylo to budislavské.
3: To krásné prostředí, to zasazení toho kostela do těch skal, které ho obklopují, a takovou vzpomínku právě na toho autora, aby nebyl zapomenut.
2: Můžete mi přiblížit trochu jeho tvorbu?
1: Jsou tu krajiny a samozřejmě i město, protože vlastně tu Litomyšl miloval, jezdil tam, tady si vyhlédnul vlastně tu chalupu a vlastně potom tady začal malovat.
3: Byl to vlastně naivní umělec, ale on se k tomu naivismu úplně nehlásil, k tomu jakoby privitivnímu naivismu. O sobě hovořil jako, že je vlastně poučený naivní umělec, že k němu vlastně došel postupem tvorby a měl určitý období, kdy dělal figurální tvorbu.
2: A mě by zajímala ta barevnost.
3: Barevnost asi vychází vlastně z té nálady, jakou on cítil, když ty Budislavy byl a procházel se těmi lesy, které miloval a kolem těch rybníků, kterých je tady několik, tak vlastně ta barevnost je taková sytá ryzí a tu krajinu vyjadřuje. Navštěvoval tady Dolní újezd, Horní újezd, Desnou, vlastně celý mikroregion Maštale byl absolutně zaujatý svojí tvorbou. Nehlížel se na to, jestli je poplatný době, jestli budou jeho díla oslavována. Šel si svou krásnou čistou cestou.
0: V Budislavi u Litomyšle v kostele Boží lásky můžete výstavu krajináře Josefa Matičky vidět až do 2. srpna.

0: tam vrůst.
1: Hrad, anebo ještě lépe zámek, oblíbený to cíl prázdninových výletů. A tak si říkám, jestli pak už jste letos stihli nějaký ten zámek navštívit. My pro vás po celé prázdniny máme tipy, kam se vydat. Průvodcem zámeckým létem je i tentokrát František Kinský, kterému teď na chvilku předávám slovo, aby nás pozval na další z řady zámků Čech, Moravy a Slezska.
2: Zámecké léto.
3: Dnes bych vám rád představil krásný a méně známý empírový zámek na Prostějovsku, Čechy pod Kosířem. Je spjat se šlechtickým rodem Silva Taruka. Tuto hraběcí rodinu tam navštěvoval slavný malíř Josef Mánes. Více nám už prozradí Aleš Spurný.
4: Kastelánem zámku v Čechách pod Kosířem Martinem Váňou jsme vstoupili do historické expozice, která připomíná pány, kteří dlouho obývali prostory tohoto zámku.
5: Byl to rod Silva Taruka, do Habsburské monarchie přišel na přelomu 17. a 18. století z Portugalska. Tento zámek zakoupil v dobách Marie Terezie Emanuel Silva Taruka, což byl člověk, který byl Marie Terezii velmi blízký. Zachovala se nám bohatá korespondence. Takže on pro tu středoevropskou větev chtěl najít nějaké nové rodové sídlo. A to ke konci života právě vybral zde u nás v předhůří Drahanské vrchoviny, nebo chcete-li ještě na Hané, v Čechách pod Kosířem.
4: Rod se tady významně etabloval.
5: Přesně tak. Od dob Marie Terezie zde Silva Tarukové žili a působili až do druhé světové války. Byli mecenáši jedno z nejslavnějších českých malířů Josefa Mánesa, který zde s přestávkami pobýval zhruba 20 let svého života. V Čechách po sobě zanechali také monumentální nádherné dílo, které je na seznamu památek UNESCO v podobě Průhonického parku.
4: Silva Tarukové měli i politickou moc.
5: Primárně právě v dobách Marie Terezie, kdy zakladatel tady té rakouské linie Emanuel Silva Taruka zastával velké množství funkcí, například byl místodržícím rakouského Nizozemí, což je přibližně dnešní Belgie, nebo také například jednu dobu byl stavbyvedoucím Schönbrunnu, nového panovnického sídla Habsburku u Vídně. Historická expozice zámku je zaměřena primárně na přelom 19. a 20. století, kdy zde žil asi poslední významný Silva Taruka, František Josef II., který zde ale jako dítě Josefa Mánesa zažil. Ve svých denících na něho nespomíná úplně s láskou. Na druhou stranu je zapotřebí zmínit, že se jim posmrtně Silva Tarukům odvděčil, neboť po pozemkové reformě, po vzniku republiky Silva Tarukové velmi radikálně schudli, hrozil jim bankrot a mimo jiné rozprodejem Mánesových děl dokázali tady tuto neutěšenou finanční situaci odvrátit.
4: Prošli jsme několika komnatami, které nám připomínaly život šlechticů na přelomu 19. a 20. století. Teď stojíme ve velkém sále, za kterým se nachází knihovna, do níž nahlížíme.
5: Přesně tak, velký sál je hlavně reprezentativní prostora našeho zámku, až na jednu výjimku vyzdobena originálními díly Josefa Mánesa. Pro letošní rok bych zvláště vypíchl zápůjčku z Národní galerie obrazu Josefíny, který nám sem byl zapůjčený na celou letní

0: část sezóny až do poloviny září.
1: Jsme v krásném letním dni v zámeckém parku. Tenhle ten velký sál propojuje právě zámek s tím krajinářským výtvorem Silvataruků. No a my se tu na zámku můžeme čas od času setkat i se zmíněnými potomky šlechticů.
0: Ta hlavní linie Silvataruků do dnešní doby užívající tady tento titul hrabat Silvataruka, tak ti žijí v Ibrze na jihu Německa a spolupracujeme s nimi například nedávno v souvislosti s pořízením dřevěných veslic, které budou půjčované na nově revitalizovaném velkém rybníku.
2: Zámecké léto.
3: Zámek Čechy pod Kosířem si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
2: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9:45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. We'll be right back.

0: východočeské výlety. Navštivte s námi známá i zapomenutá místa našeho kraje.
1: Vydejte se s námi vlakem po nejvýše položené trati v Pardubickém kraji. Čeká nás zastávka v Borové, pohled na pustou kamenici z kopce, na kterém už 250 let roste unikátní javor, a také připomínka tragické železniční nehody v Krouně z roku 1995. Na společnou cestu vás zve Vilém Branda.
0: Pojďte s námi na výlet. Už tuto neděli dopoledne po 11. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

Za 8 minut to bude 15. odpolední, také Český rozhlas Pardubice stále s vámi a my teď vyrážíme na Svitavsko. V lesoparku Libohaj v Poličce začalo město budovat pietní místo, které by mělo připomínat bývalé popraviště. Jedná se o první etapu úpravy této přírodní lokality. Pietní místo bude v horní části Libohaje a bude mít podobu zatravněné plošiny. Na ní budou chodníky z dubového dřeva a také naznačený půdorys dvou šibenic z různých časových období. Archeologové tam našli pozůstatky dvou šibenic a také kosterní ostatky. Místo sloužilo k popravám od středověku do nověku, domověku a jeho připomínka bude decentní v podobě povalových chodníků a také dvou průhledných informačních tabulí s reliéfem obou šibenic. Takže skrze tyto tabule se podíváte a vlastně v tom prostoru ta šibenice bude vidět. Práce chce radnice dokončit v září a veřejnost tam uvítat v říjnu. V budoucnu by mělo dojít také na realizaci výběhových schodů, altánu s vyhlídkou, ohniště, květnaté louky, ptačí pozorovatelny, dalšího mobiliáře a dokončení cestní sítě, ale to, jak jsem říkal, bude v budoucnu, myslím si, že v hodně vzdálené budoucnosti. Každopádně bude to určitě zajímavá připomínka historie tohoto místa a také, myslím si, další tip a důvod k tomu, proč Poličku a okolí navštívit.

0: Radioservis představuje
1: Toulky první republikou.
2: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
3: Právě teď.
1: A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
1: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Pardubice, zprávy.
6: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji zůstala v červnu stejná, stále patří k nejnižším v republice. Hasiči stále nemají pod kontrolou požár výškové budovy v centru Zlína, její část se zřítila. Pardubičtí basketbalisté znají soupeře pro základní část Ligy mistrů. A počasí na zítřek v kraji čekejte jasno až polojasno, během dne až oblačno a teploty do 27 stupňů. Zprávy s Michaelou Spáčilovou, dobré čtvrteční odpoledne. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v červnu nezměnil. Nezaměstnanost zůstala na hodnotě 3,8%, tedy stejně jako v dubnu. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Celkem bylo bez práce téměř 13,5 tisíce lidí. Nejvíce nezaměstnaných je na Svitavsku, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
7: Zatímco o administrativní pozice a o místa prodavačů je mezi uchazeči vysoký zájem a konkurence zde bývá výrazná, zaměstnavatelé v technických, výrobních a dělnických profesích se naopak potýkají s nedostatkem pracovníků. Uchazečům proto doporučujeme při hledání zaměstnání zohlednit aktuální situaci na trhu práce a v případě zájmu o rekvalifikaci využít služeb poradců Úřadu práce ČR.
6: Trhová kamenice na Chrudimsku jedná o stavbě lávky podél silnice 37. Velmi frekventovanou trasu využívají řidiči při cestě na Vysočinu. Obec chce postavit bezpečnější cestu pro chodce. Lávka by měla být založená na pilotech a radnice se snaží dohodnout s vlastníky pozemků, jestli stavbu umožní. Muzeum v Poličce připravilo na léto výstavu obrazů výtvarníka Antonína Mlynáře. Její název Malíř Vysočiny odkazuje na prezentaci přírody Poličska. Další podrobnosti přidává kurátorka výstavy Simona Vlachová.
8: Výběr z jeho tvorby představuje proměny krajiny, které rád zachycoval ve všech jejich podobách a prchavosti okamžiku. Probouzení jara, horký čas žní, sněhové závěje i tání. Výstava Malíř Vysočiny trvá až do 16. srpna.
6: Ve Zlíně se dnes odpoledne zřítila další, už druhá část hořící budovy v někdejším baťovském továrním areálu. Stále platí, že hasiči neevidují žádné zranění. Uvedli to na síti X. Část objektu se zbortila už popoledni. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. S likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhá také vrtulník. Požár stále nemají pod kontrolou. V 9. patře výškové budovy číslo 34, kde má pronajatý sklad zlínská obuv, Vnická firma Vasky začalo hořet dnes ráno. Sport. Basketbalisté Pardubic mají jasno o složení skupiny základní části Ligy mistrů. Utkají se španělskou Malagou, italskou Reggianou a litevským týmem Juventus Utena. Přímo v Ženevě u losu byl i generální manažer klubu Martin Marek.
9: Malaga samozřejmě obrovský favorit, italský tým Reggiana, litevský finalista loňské ligy, který ve čtvrtfinále vyřadil Lietu Ostrojitas, která vyhrála celou pak Ligu mistrů. Myslím si, že máme pro fanoušky Bexy atraktivní soupeře. Myslím si, že určitě bude to stát za to přijít se podívat na domácí zápasy Ligy mistrů. Těšíme se a určitě ta skupina sportovně je těžká.
1: Počasí.
6: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu také jasno až polojasno, během dne až oblačno. Páteční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne pak dobré. Tlak bude kolísat a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
6: Pozor, dejte na dálnici D11 za 29. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Máme odtamtud hlášenou blíže nespecifikovanou překážku na vozovce. Tolik doprava, dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Forrest Gump, Trosečník, Kapitán Miller nebo Woody's Toy Story. Jen málo který herec dokázal stvárnit tolik nezapomenutelných postav jako Tom Hanks. Dvojnásobný držitel Oscara dnes slaví 70. My je připomeneme v další části Dobrého odpoledne, které stále trávíte s Českým rozhlasem Pardubice. A protože už máme čtvrtek a zítra pátek a pak víkend, nabídneme i pár tipů na to, kde a jak můžete strávit svůj volný čas. Muzika je také připravená, Tereza Kernlová zaspívá, Bruce Springsteen, Karel Gott anebo Lenka Filipová s Karlem Zichem. Je čtvrtek, 9. července. Drahoslavám a Drahuším posíláme gratulaci k svátku a příjemný poslech všem.
1: Dobré odpoledne.

0: cinknutí triangulu. Nakonec to musí být Vltava, Karel Gott za námi a za chvilku z muziky Teresa Kendallová nebo Bruce Springsteen. Počasí. Jaké bude počasí zítra také o víkendu? To je otázka, kterou si možná kladete i vy. Odpověď nabídneme právě teď. Už jsme ve spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem v Hradci Králové a také s meteorologem Imrichem Drapákem. Dobré odpoledne.
1: Pěkně přeji.
0: A pěkný je, koukám z okna, v Pardubicích svítí sluníčko, předpokládám, že to platí pro většinu našeho kraje.
1: Ano, určitě je spíše polojasno, nějaká kupovitá oblačnost, ale postupně se bude rozpadat. Teploty dneska jsou kolem 24 stupňů, akorát trošku ten vítr se trápí, mírný severozápadní až severní, 3 až 7 metrů sekundu, ale večer už bude potom slábnout. A rostové podmínky jsou ale dobré a bývá na stupni číslo 1 mírná zátěž.
0: Tak to máme dnešek a co další dny? Vezmeme to postupně, noc na zítřek, pátek, sobota, neděle, jak to tam vypadá?
1: Jasno až pojasno, v noci ty nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a vítr slabý, severozápadní do 3 metrů za sekundu nebo klidno. Postupně se nám lehce potom začne oteplovat, takže zítra ty teploty už 24 až 27 stupňů, ale hlavně na severovýchodě kraje, ten kde podhoří Orlických hor, tam může být teploty pouze kolem 23 stupňů. Ano, bylo to jasno až pojasno, během dne může být až oblačno a vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu a i v těch následujících dnech se nám bude lehce oteplovat, ale přece jenom na tom severovýchodě kraje tam vždycky může být o něco chladněji. Takže ještě v sobotu jasno až polejasno, opět odpadne přechodně většina oblačnost a zatím bez srážek. 23 až 27 na tom severovýchodě kraje opět kolem nějakých 22 a neděle podobná 24 až 28 na severovýchodě kraje opět kolem 23 stupňů a opět jasno až polejasno a odpadne přechodně až oblačno, takže ten víkend vypadá velice slušně. A snad bychom mohli potom i v pondělí už i atakovat tu tropickou třicítku.
0: Tak jo, tak to jsme nakoukli i do toho dalšího týdne s meteorologem Imrichem Drapákem. Děkujeme za informace a do Hradce Králové přejeme hezký den, naslyšenou.
1: Tak hezký den, naslyšenou.

0: Heřmanově Městci pokračuje 22. ročník festivalu Hudební léto, a to v kostele svatého Bartoloměje. No a v rámci tohoto festivalu se už v neděli 12. můžete těšit na koncert houslisty Josefa Špačka a violončelisty Tomáše Jamníka. Začátek koncertu je v 17 hodin. No a s dalšími tipy na to, kam můžete vyrazit o víkendu a kde si nejenom v sobotu, v neděli, ale už i v pátek můžete užít volný čas, přichází Barbora Bláhová.
1: Na vlakové nádraží v Žamberku si můžete až do soboty přijít prohlédnout Legiovlak. Expozice mapuje život a boj československých legionářů na Transsibiřské magistrále v letech 1918 až 1920. Ve všech vozech bude na návštěvníky čekat věrná rekonstrukce vybavení, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií. Ve všední dny je vlak přístupný od 8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 19 hodin. A nebo můžete vyrazit na dny dobové kuchyně, které budou o víkendu na hradu Svojanov. Pořadatelé tam budou vařit podle starých receptů a návštěvníci budou dobové pochoutky ochutnávat. Další tip je na tramskou, folkovou a country muziku, kterou si můžete přijít poslechnout v sobotu na festival Folk na Lichnici. Od 11 do 23 hodin tam zahraje celkem 9 kapel. Vystoupí například Malina Brothers, Devítka, Jíšová a Bohadlo, Tony Joch nebo kapela Marien. A přesouváme se na autodrom Vysoké Mýto, který bude o víkendu hostit jednu z nejvýznamnějších motoristických akcí roku. Do kraje zamíří nejlepší světoví jezdci Supermota, kteří se utkají v závodě mistrovství světa FIM Supermoto. Autodrom se tak na 2 dny promění v centrum motorsportu, rodinné zábavy, techniky i setkávání fanoušků z celé republiky i zahraničí. A pozvánku mám také na sobotní přátelské setkání veteránů, které bude v Nových Hradech a ve Zderazi. Akce je určená pro stroje do roku výroby 1955 nebo stroje vysoké sběratelské hodnoty. Program začne v 10 hodin výstavou automobilů v Nových Hradech. Ve 12 hodin pak veteráni vyrazí napříč mikroregionem Maštale a zhruba ve 14 hodin dorazí do Zderaze. Dál vyrážíme do Svitav, kde budou v sobotu pivní slavnosti. Na náměstí Míru budete moct ochutnat kotlíkové guláše a piva z 15 pivovarů. Od 10 hodin tam uvidíte historická vozidla a ve 13 hodin odstartuje hudební program. Tip mám také na hasičské závody v požárním útoku, na které se můžete přijít podívat v sobotu do areálu bývalého koupaliště v Červené vodě. Samotné závody začnou ve 14 hodin a od 18 hodin zahraje k poslechu i k tanci skupina Noa. A poslední pozvánka je na výstavu ve volné krajině, takzvanou Stromovou galerii. Můžete se na ní přijít podívat v neděli odpoledne do aleje u Chocenského zámku. Uvidíte tam výsledky práce malířů, fotografů a dalších výtvarníků. Akce potrvá od 12 do 17 hodin. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Blá.

0: Vaříme z habaděje. Příprava sobotního oběda a dobré rady do kuchyně. Každou sobotu se Zdenou Kabourkovou.
1: A my si společně připravíme plněná kuřecí prsa. Budou to vlastně takové rolky, ty jsme připravovali už několikrát, ale myslím si, že náplň, kterou budeme dělat, jsme ještě nedělali. Budeme je totiž plnit jablky, sýrem a brusinkami. Zkusíte to s námi?
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Standard. I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Čtvrtek 9. července. Svátek mají drahé a slavné nositelky jména Drahoslava. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Základní kámen Karlova mostu položil Karel IV. V roce 1357, 9.7. v 5 hodin a 31 minut, v okamžiku konjunkce Slunce a Saturnu. A navíc datum a čas odpovídá sledu lichých čísel od 1 do 9 a z 5, tedy 1, 3, 5, 7, 9, 7, 5, 3, 1. Tato číselná řada měla stavbě přinést štěstí. První tenisový turnaj ve Wimbledonu začal v roce 1877. Hrálo se jen v mužské dvouhře a vítězem byl Spencer William Gore. Za vítězství inkasoval necelých 14 liber a stříbrný pohár. Letos si vítězové dvouher přilepší o 3 miliony a 600 tisíc liber. To je 101,5 milionu korun. Kariéra francouzské fotbalové hvězdy Zinedina Zidana skončila velmi neslavně před 20 lety v roce 2006. Ve svém posledním zápase kariéry ve finále mistrovství světa v Německu proti Itálii skolil v prodloužení hlavičkou do hrudi Itala Marka Materazziho. Dostal červenou a šel předčasně do sprchy. Mistry světa se po penaltovém rozstřelu stali Italové. Zidane byl i přes tento incident vyhlášen nejužitečnějším hráčem turnaje.
4: Zdeněk ještě jednou ohlíží v Lávru a jede si, vypadá to pro své životní vítězství.
3: Český závodník vyhrál po 14 letech etapu na Tour de France před 11 lety.
4: Zdeněk Štybar je vítězem 6. etapy Tour de France.
3: Dočkáme se na letošní Tour 5. českého vítězství a vedle Štybara a Svorady 3. českého vítěze? Bon Scott, první zpěvák skupiny AC/DC, se narodil přesně před 80 lety. Ve 33 se upil k smrti. 70. narozeniny slaví hollywoodská hvězda, držitel 2 Oscarů.
5: Dobrý den, jsem Forrest, Forrest Gump.
6: A co je mi do toho?
3: Ano, za Forresta Gumpa a Philadelphia.
7: Ale já utíkal jako vítr.
3: Vynikající Tom Hanks. Všechno nejlepší, vám všem krásný den.

0: Tom Hanks, tak tento herec patří už několik desetiletí k největším filmovým hvězdám světa. Za sebou má víc než 100 rolí, 2 Oscary a filmy, které dohromady vydělaly miliardy dolarů. Přesto je dodnes považovaný za jednoho z nejobyčejnějších a nejoblíbenějších herců Hollywoodu. Připomínku jeho 70. narozenin má Alžběta Havlová.
1: My mama always said life was like a box of chocolates. You never know what you're gonna get.
2: Když se řekne Tom Hanks, většině lidí se vybaví právě Forrest Gump. Muž, který běžel napříč Amerikou, seděl na lavičce s krabicí bonbonů a připomněl světu, že i obyčejný člověk může prožít neobyčejný život. Cesta k této roli ale nebyla samozřejmá.
3: Raz, dva, tři. Pádám, dámo, pádám už na kokos. Pomoz, kámo, spěchej mi na pomoc. Šimi, šimi, kokobo, šimi, šimi.
2: Na začátku kariéry hrál převážně v komediích. Zlom přišel v roce 1988 s filmem Big, velký, za který získal první z celkových 6 nominací na Oscara. O pár let později už následovala role, která změnila nejen jeho kariéru, ale i pohled Hollywoodu na vážná společenská témata.
4: What do you call a thousand lawyers chained together at the bottom of the ocean?
5: I don't know.
4: A good start.
2: Za stvárnění právníka umírajícího na AIDS ve filmu Philadelphia získal svého prvního Oscara a hned o rok později přidal druhého za zmiňovaného Forresta Gumpa. Dodnes zůstává jedním z mála herců, kterým se podařilo získat prestižní zlatou sošku za hlavní roli dva roky.

0: Po sobě. Pak přišla série filmů, které dnes patří ke klasikám.
1: This is Houston. Say again, please.
2: Houston, we have a problem.
0: Astronaut Jim Lovell v Apollo 13, kapitán Miller v Zachraňte Wayna Ryana a také Chuck Noland, který ve filmu Trosečník přežil roky na opuštěném ostrově. Právě tam vzniklo jedno z nejslavnějších přátelství filmové historie mezi člověkem a volejbalovým míčem.
3: Wilson, where are you? Wilson!
0: Tom Hanks je známý také svou zálibou v psacích strojích. Ve sbírce jich má přes 300 a dodnes na nich píše dopisy i různé vzkazy. O své netradiční vášni nedávno vyprávěl i v televizním dokumentu.
4: Na psacím stroji píšu skoro každý den. Většinou nějaký vzkaz, otázku, poděkování nebo odpověď na dopis. Upřímně nemám rád děkovné e-maily. Když mi někdo napíše, včera jsme si to skvěle užili, nebo moc si vážím toho, co jsi pro mě udělal, a zabere mu to 7 vteřin, moc to na mě nezapůsobí. Když ale stráví 70 vteřin tím, že mi něco napíše na papír na psacím stroji a pošle mi to poštou, schovám si to navždy. E-mail prostě smažu.
0: 70-letý herec se dlouhodobě věnuje také příběhům druhé světové války. Produkoval oceňované minisérie Bratrstvo neohrožených, Pacifik nebo Vládcové nebes. Letos navíc propůjčil hlas a stal se výkonným producentem 20-dílného dokumentárního cyklu Druhá světová válka s Tomem Hanksem, který s využitím nových archivních materiálů a současného historického výzkumu mapuje celý průběh druhé světové války. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho

0: Petr Salava s Pavlem Kučerou se vás už za chvilku ujmou a provedou vás dnešní humoriádou. Ta startuje krátce po 16. hodině, takže už opravdu jenom minuty vás dělí od hodiny plné humoru. Už teď přejeme příjemnou zábavu. Ale předtím zprávy s Míšou Spáčilovou a také trocha muziky ještě. Karel Černoch nám třeba zaspívá a chybět nebude ani spotřebitelský servis, do kterého nám přišel už několikátý postřeh na téma pokladny v supermarketech. Věnoval se mu Josef Černý.
1: Paní Ludmila poslala tento dotaz. V některých marketech už nejsou otevřené běžné pokladny, ale pouze samoobslužné. Jsem seniorka, která odbavit nákup na takové pokladně prostě nedokáže. Kam se můžu obrátit? Paní posluchačko, bez ohledu na neochotu prodavaček je jejich povinnost vám pomoct a nestyďte se trochu přitvrdit a o pomoc požádat důrazněji. Pokud to nepomůže, nechte si zavolat vedoucího, ať si mezi svým personálem udělá pořádek.
2: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Ústí nad Orlicí zvažuje stavbu nového krytého bazénu za 450 milionů korun. Mistrovství České republiky v hospodském kvízu začíná dnes večer v Pardubicích, potrvá do neděle. Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Zítra čekejte v regionu jasno až polojasno, později až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Krytý bazén v Ústí nad Orlicí je podle provozovatele ve špatném stavu. Radnice proto zvažuje, že bazén opraví nebo nechá postavit úplně nový. Podle odhadovaných nákladů by novostavba mohla stát až 450 milionů korun.
2: Město nechalo krytý bazén zrekonstruovat zhruba před 20 lety. Tehdy se práce týkaly hlavně technologie. Samotná budova se neopravovala. Podle provozovatele se teď zhoršuje stav bazénové vany i nosných konstrukcí budovy. Zastupitelé proto nechají zpracovat studii, která porovná na rekonstrukci s výstavbou nového bazénu. Odhadovaná cena nového projektu je až 450 milionů korun. Podle opozice jsou předpokládané náklady příliš vysoké. Z Ústí nad Orlicí Anna Svobodová, Český rozhlas.
1: Moravská Třebová opravuje kostel na Křížovém vrchu, který získala do svého vlastnictví. Při restaurátorských pracích jim pomáhají studenti fakulty restaurování v Litomyšli. Město využívá i asistence studentů z jiných vysokých škol, vysvětluje místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
3: Zároveň tady proběhla instalace Ondřeje Hlouška, což byl student fakulty umění a architektury Technické univerzity Liberec, a bude zde probíhat natáčení dokumentu v rámci Univerzity Filozofické fakulty, kde budou mapovat snahu o restaurování a průzkum unikátních kostelních lavic.
1: V Pardubicích dnes začíná čtyřdenní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěžících ve 150 týmech. Dnešní večerní program se do celkového hodnocení nezapočítává. Od pátku do neděle pak účastníky čekají 4 všeobecné kvízy, jejichž výsledky rozhodnou o celkovém pořadí. Ve Zlíně dál hoří jedna z výškových budov baťovského areálu. Ta se navíc z velké části zřítila. Na místě zasahují stovky hasičů s výškovou technikou. S likvidací rozsáhlého požáru jim pomáhá také vrtulník. Požár hasiči nemají stále pod kontrolou. Velitel zásahu proto žádá lidi, aby se k místu vůbec nepřibližovali. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu také jasno až polojasno, během dne až oblačno. Páteční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak bude kolísat a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Silný provoz aktuálně čekejte na silnici číslo 35 mezi Sedlištěm a Litomyšlí na Svitavsku. V místě se tvoří kolony. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice vám přeje šťastný dojezd do cíle.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800
4: 553 553.
0: Humor jáda.
5: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Petr Salava. Dobrý den, vítejte.
6: Přeji krásné odpoledne, letní odpoledne, a musím říct, že jsem se moc těšil do humoriády.
5: Tak to je bez vás. Já jsem k tomu složil báseň. Pohoda, nohy na stůl a ruce za hlavou, a k tomu humor je s Kučerou a Salavou. Co víc si přát, činasky jdou na startu hrát.
6: Výborně.
0: Humoriáda.

0: dnešní humoriádě je naším hostem Petr Salava. První otázka samozřejmě se nabízí, jak se má, co dělá v těchto dnech?
1: Já se mám moc dobře a protože mě čeká společně s Danou Čenskou velká výstava na podzim, 10.10. máme vernisáž na Kampě v seminár Café, tak doplňuji obrázky, maluji, mě to hrozně baví, je to taková až posedlost, že obrázek, který rozmaluji, prostě chci dokončit co nejdřív, i když nemusím, takže to je moje, řekl bych, hlavní prázdninová činnost, maluju a také jsem byl dneska trošku varován, protože jsem byl u nás u Vietnamce, který tam má potraviny a já tam kupuju taková speciální šampíčka, která mají jenom, myslím, jeden a půl deci maximálně obsah a beru to po kartonech, protože vlastně celý ten karton, to je jedna láhve velká a dneska ten Vietnamec, který mi prodával ten karton, mi říká, pane, moc pijete. Takže jsem byl varován, budu si dávat velký pozor a budu malovat pořád a pořád.
0: Takže souvisí to s tím malováním, je to pro inspiraci?
1: Je to pro chuť.
0: Jeden obrázek, jedno mini šampičko?
1: Dá se říct, ano. Ano, to je
0: a to jsou mini obrázky?
1: Ne, obrázky, já mám většinou rozměr 40 na 40 cm, to je tak akorát, to je moje specifická velikost obrázku, no a šampičko se hodí.
0: Tak bezva. Už víme, čím se inspiruje, ale zajímá mě, jak DJ, sportovec a tak dále přišel k malování.
1: Mě to vzalo asi před 4 roky. Já jsem, možná, že už jsem to říkal dokonce v humoriádě, já jsem dostal k 60 nám od Karla Štědrého a jeho manželky Evy speciální dárek, plátno, barvy, stojan, štětce, opravdu nádherné vybavení a já jsem na to asi 6 nebo 7 let nesáhnul, až prostě před těmi 4 lety mě to vzalo. Velmi správně, do téhleté chvíle mám namalovaných asi 103 obrázků, asi 35 už jich změnilo majitele. Moje obrázky jsou naivní, veselé, barevné a pozitivní a proto snad se líbí. A s mými obrázky se dám vlastně cestovat po světě, abych nezdržoval. Dneska jsem maloval Havanu.
0: Takže žánrově různá místa?
1: Světa? Různá místa, hlavně aby tam byly lodě, auta, moře, domečky, střechy, to je moje, a barvičky.
0: Tak tohle maluje Petr Salava, teď se vydáme do archivu a kam sáhneme úvodem?
1: Tak já bych vybral legendárního komika Jaroslava Štercla, který se mi, když jsem jako kluk se díval na obrazovky Československé televize, i strašně líbil v pořadu Souboj s pamětí. Tak teď si tu paměť vyzkoušíme.
2: Ctěné široké masy, přistupte prosím blíže. Vstupné opravdu lidové. Žádných 100 ani 50 korun, ale pouhých 10 tuzexových bonů. Které se vám mnohokrát vrátí, když vám na to přijdou. Zvláště starší návštěvníci naší pouti pamatují na mořské vlny, které jim mnohokrát poskytly radostné vzrušení. Tato atrakce byla pojmenována zcela nově, a sice Mamája Čerok Zlaté písky. V naší knize přání si můžete přečíst, kolik zrušení poskytli paní Tudlíkové, než vysvětlila manželovi, že byla pokousána medúzou. A to ještě není všechno, vážení. Vy všichni, kdo jste měli rádi Strašidelný zámek, jistě navštívíte naši novinku Panelový dům. Hrůza nad hrůzu. Dveře, které se neotevírají, zdviž, která se nezdvihá, podlá, která se zdvihá, kamna, která netáhnou, místnosti, v kterých táhne, nervy tečou, voda neteče. Do ložnice vám chumelí a do toho přijde složenka na činži, jako by se nechumelilo. Jen pro silné nervy. Vážení pánové, přes den jste v zaměstnání, k večeru na schůzi, večer studujete dálkově a přece chcete poznat krásu ženského těla. Vy byste rádi navštívili anatomické muzeum, ale ono není. A proč není? Protože bylo nahraženo technickým muzeem. Ano, vážení, i za strojem musíme vidět člověka. Někde to dost těžký, při noční směně. Bohužel, letos se nevyskytuje ani zázračná studně. Proto je při přechodném nízkém stavu vody by nám zůstal akt na suchu. Z téhož důvodu vymínili jsme mořskou panu do Bulharska v rámci spolupráce s Rajský Jablíčka. Vy, kdo jste byli zvyklí na čertovo kolo, nezoufejte. Naše nová atrakce se nazývá Zadopra. To je zařazení do pracovního procesu. Napětí vás nemine. Hlásíte se u prvního okýnka jako herec oblastního divadla a od 10. okénka odcházíte jako ficka v hotelu Metropol.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl. Ptám se Petra Salavy, jestli pak se osobně setkali?
1: Já měl jsem tu velkou čest, protože já jsem jednu dobu jezdil jako jeden z hostů s Honzou Brosákem a s pořadem Videostop na cestách. Aha. A tam byl dalším z těch hostů právě Jaroslav Štercl a já jsem k němu úplně vzlížel. Čekali jsme třeba v zákulisí, než ten Honza nás zavolá a bylo mi tehdy strašně podivný, že ten Jaroslav Štercl byl strašně nervózní a to už byl ve věku a říkal jsem si, taková legenda, tak ostřílený člověk. A on si normálně tak jako ručičkou pumpoval, dělal si takovou atmosféru, než tam vletěl, pak samozřejmě vletěl na jeviště a byl vynikající, ale v zákulisí byl nervózní a to mi teda opravdu hodně překvapilo.
0: Musel se rozehřát.
1: Musel se nahřát rozehřát.
0: Tak tolik Jaroslav Štercl a já myslím, že jste se Petře setkal i s tím dalším, koho nabídneme proti Jaroslavovi, s Petrem Novotným.
1: No, mnohokrát jsme prožili spolu fotbalové výlety a nejenom fotbalové výlety, dokonce on byl ten, který mi dal šanci před mnoha lety v jednom přímém televizním programu, kdy se vysílalo z Karviné, ten pořad se jmenoval Kopeme dál, takže to bylo tak dvojsmyslně. A tam vlastně poprvé jsem byl v přímém přenosu, což do té doby jsem natáčel jenom hitparády a takové věci, které byly na záznam a tam mi dal on tu šanci a za to zpětně ještě děkuji.
0: Petr Novotný jako guru Petra Salavy.
1: Děkuju moc.
0: Dá se říct. Takže Štercl nebo Novotný? Aktuální otázka na naše posluchače. Pište SMSky Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na 90 011 04, telefon 731 800 900. A teď si dáme slovenskou pesničku Naše hriechy a zpívat budou Adam Ďurica a Ema Drobná.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
4: Hlásí se vám dnešní posádka humoriády Petr Selavá a Pavel Kučera. Včera jsme tu měli Pepu Dvořáka a ten nám říkal, že máme pozdravovat Petra. To už se stalo, to už jsem vyřídil samozřejmě, ale taky se nechtěl pochlubit jedním sportovním mega úspěchem. Tak Petře, je to na vás.
5: No, já musím taky Pepovi na dálku poděkovat. Já jsem se až červenal včera, jak jste mě tady chlapci vychválili. A já musím říct, že Pepa je opravdu nadšený tenista, hraje tenis velmi dobře. Musíme si uvědomit, že je mu 84 let a že v rámci letošního květnového turnaje, který jsme sehráli v rámci fotbalového výletu do Španělska v Malaze, opravdu vyhrál. Los byl k němu velmi přívětivý, protože jsme mu přilosovali mladého hráče, člena Pražské komorní filharmonie, solo flétnistu Jirku Ševčíka, který to trošku za něj oběhal, ale samozřejmě opravdu, jak se říká, klobouk dolů, ten Pepa si zaslouženě ze Španělska odvezl zlatou medaili. A já, jestli můžu, Pavle, já bych zaspomínal, jak zhruba před 30 lety mě opravdu strašně Pepa dostal. Bylo to v době, kdy byl na nějakém vážném zákroku v ústřední vojenské nemocnici a já jsem mu tam ze zájmu prostě zavolal, chtěl jsem se zeptat, jak mu je, jestli všechno dobře dopadlo. A on změnil potvora hlas a prostě do toho telefonu řekl, hlaste se šarží, jste ve vojenské nemocnici a já jsem teda nevoják. A on mě tak rozhodil, že jsem opravdu začal koktat a on si v tom liboval, protože pochopil, že mě má a já jsem nebyl schopen ten telefonát dokončit. A on pak se představil, smál se a já jsem pochopil, že nejenom, že mě dostal, ale že už je mu dobře a byl jsem za to strašně rád. Takže hlásím se šarží, kapitán Petr Selava, zdraví Pepu Dvořáka.
4: Tak doufám, že poslouchají Dvořákovi právě teď a že se taky pobavili jako vy včera u rádia. Tak,
5: určitě.
4: Teď se dozvíme od našich posluchačů, s kým se budeme bavit dál z našeho archivu. Bude to Jaroslav Štercl anebo Petr Novotný? Otázka zůstává, přidáme další vaše hlasy. Kdo pak se hlásí? Dobrý den. Haló, už jste s námi?
6: Ano, dobrý den.
5: Dobrý den.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
5: My vás taky.
6: Tanda Zemník vás oba zdraví.
4: Slyšíme.
6: No, takže zdravím vás, Pavle, i pana kolegu a pana Salavu. Velmi dobrého organizátora výjezdu Arfory, zvaná Banda, nebo jak se... A je to sympaťák a děkuji mu a dejte tam pana Novotního, nebo koho to máte?
4: Píšem si hlas, ano, Bčko má Petr Novotný, Ačko a Jaroslav Štercl.
5: Mějte se moc hezky.
4: Dobré odpoledne, kdo je dál s námi?
7: Miroslav z Karviné, dobrý den pánové pro oba dva.
4: Dobrý
7: a dávám
4: den.
7: Hlas taky Petrovi Novotnýmu.
4: Píšeme si a děkujeme. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, pánové. Pre vás Petr Zelhoty.
5: Zdravíme Petra.
8: S panem Novotným.
4: Pokračování je s panem Štercelem, ale hlas panu Novotnému mám zapsat?
8: Pane Novotným.
4: Dobře, pana ano. Novotného jste si vybral, zůstává věrný svému typu. Dobré odpoledne.
9: Dobrý den, dobré odpoledne. Zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho hosta Petra Salavu. Dobrý den, pane
5: Dobrý
9: Petře.
5: Den.
9: Přeju vám vše dobré a krásné léto. Hlasuji Pavle pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný letní večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením
5: no,
9: do nového dne všem posluchačům.
4: Děkujeme.
9: Moriádnice Růža z Rychnovska.
4: Tak, těšíme se na slyšenou i s vámi. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Karel Zbojkovi, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
5: Zdravíme.
2: Já bych si psal, teď nevím koho, jestli Ačko nebo Bčko, a dáme novotné. Děkuji.
5: Děkujeme.
4: Dobře, tak vybral jste si nakonec. Sice to vypadalo nerozhodně, ale my ještě nemáme rozhodnuto. Teď jsem se podíval na ten aktuální stav, sečteno i se SMS-kami a vším všudy, a máme vyrovnáno v tuto chvíli. Takže chvilka napětí rozhodne nám tento hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, já zdravím vás, Pavlíku, i pana Petra.
5: Dobrý den.
10: Chci vám počkat dodatečně k vašemu svátku. Je tam dneska posádka.
4: Ano, Petr Pavel.
10: A chtěla bych Ačko a chci prozradit, že Pavlík taky maluje. Takže se pochlubte, Pavlíku, panu Salavovi a ukažte mu vaše obrázky.
4: Provedu.
10: Já vás mám na internetu a zrovna před chvílem se dívala, co vám tam přibylo.
4: No.
10: V té vaší galérii.
4: To je dobře.
10: Takže vám přeju oběma, ať se vám, pánové, daří.
4: Já vám moc krát děkuji.
10: Ať vám nevyskne malba a nezaskne štěpe.
5: Tak
4: děkujeme pěkně, naslyšenou. No vidíte to, malíři, sportovci, nemůžeme říct, že jsme oba, to já se klidně vzdám tohodle oboru ve prospěch Petra, ale u nás to vyhrál v tuto chvíli Jaroslav Štercl.
11: Vaše nervy už nebude více natahovat horská dráha. Je to nová atrakce, prosím, Drasam číslo 13. A již v názvu napovídá, že bude drásat vaše nervy. Vezmete 60 haléřů, vhodíte do samoobsluhy, nebo chcete jet 13 až do Hloubětína. Táhle u muzea zatahuje a vy jste zaražený. Přesedne to do příště a dostanete vynadáno od průvočího. Jste ale rád, že vás nesmí uhodit, protože jsou u nás tělesné tresty zakázány od císaře Josefa. Tím ovšem naše atrakce zdaleka nekončí, prosím. Je zde vážení ještě naše panoptikum. A sice tele s třema hlavama a konečně dvounohé prase, které bylo přistiženo v Praze v Rýgrových sadech. A naše poslední atrakce, ano vážení, co se vám stává? Mizerně se vyspíte, vaše dobrá nálada je tamta. Cítíte potřebu někoho zneckít, nakopnout. Chtěli byste něco drtit, škrtit, čtvrtit. Ale chyba lávky. Vy nedrtíte, neškrtíte, neštvrtíte, protože musíte v 6 hodin zařezávat. Ve vás to vaří, ve vás to soptí, ven to však nemůže. Ovšem ven to musí a ven to půjde. Jak? Dámy a pánové, snadná pomoc. Psu na vás volá. Psu na vás ve. Psu na té zkratka podniku, berte se u nás. U nás si vylete vztek na libovolném typu pracovníků, které pro vás připravil soudruh Cákňas se svým kolektivem. Vážení, naše přehlídka právě začíná. Jose Malvazia, miláček hysterických žen. Náš Jose, milé dámy, jste se jakékoliv zacházení. Dělal 10 let plánovače v investiční výstavbě. Můžete na něm štípat dříví, klepat koberce i řízky. Drží, neheká, nefňuká. Čtvrt hodina pouhých 15 korun. Jako další se vám představí Pepi Samovazba. Zasloužilý portýr vinárny u kulaté tchyně. Nositel notoriku, specialista na masovou práci v bezmasí den. Je nazýván Tajfun z Hondurasu. Jeho otčím před lety odplul na vodu do Ameriky, kde se vlastní pílí vydělal. Pardon, vypracoval. Z milionáře na čistí čebot. Jenom u nás, vážení cholerici, narazíte na znatného soupeře. Využijte snížený cen našeho zimního sazebníku. Facka jednoduchá nazdař Bůh, 1 korunu 37 haléřů. Facka mířená 2 koruny 15. Facka s rozbíjem 5 korun 10. A proto neperte se doma, perte se u nás!
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračuje dnešní humoriáda, máme čtvrtek 9. července, léto v plném proudu. Ještě než se dopustí dalšího výběru, Petr Salama, má nějakou letní historku?
2: No, mám historku od kamaráda, který je majitelem farmy Klídek tady ve středních Čechách, kterému se stala neuvěřitelná věc. On tam má několik studní v rámci té farmy a najednou jedna docela hodně vody dávající studně byla prázdná, totálně jako kdyby vyschlá, tak tam byl takový rozruch a ten můj kamarád začal vyšetřovat, který že z personálu chlapů tam nechal prostě puštěnou hadici a což dneska, když je vody málo, je trestuhodné, no ale všichni se zapřísahali, že to nikdo neudělal. No a nakonec došlo to tak daleko, že začali prohlížet kamerový systém, protože ta farma je pod kamerami, no a zjistili, že tam mají v jedné ohradě, která je u téhleté studny, malého poníka, který nemůže být s velkými koňmi, protože je i nějak zdravotně jako postižený. A tenhle koník se naučil ovládat pítko ne tlamou, ale kopítkem. A oni na tom videu viděli, jak se normálně sprchuje, jak si užívá tu vodu, jak to kopítko zaboří prostě do toho pítka a vlastně on způsobil
1: nedostatek vody ve studni.
2: Nedostatek vody totální.
1: Svou úzkostlivou čistotností.
2: No ale on to byl vlastně takový exhibicionista, takže pozor na to, co se může stát i na takové farmě.
1: Pozor, ať vám poník nevysprchuje studnu. Tak, a jinak šetříme vodou samozřejmě.
2: No, určitě.
1: Ale hygiena je důležitá. Tak, tolik poselství z této historky závěrečné. A teď úvod další scénky. Co pak to bude?
2: Tak já bych poprosil dvojici Josef Mladý, Josef Náhlovský, kamarády, které jsem i často uváděl na různých akcích.
3: Dobrý večer, dámy a pánové. Dobrý večer.
4: Dobrý večer.
3: Dobrý večer, obzvláště dámy.
4: Dobrý večer, přátelé. Dnešní přednášku pojmeme poměrně vážně.
3: Vážně, pardon.
4: My bijeme na poplach.
3: Ano, my bijeme na poplach. Něco hrozí, nějaký nebezpečí?
4: Samozřejmě.
3: Ano.
4: Českému jazyku.
3: Ano.
4: Přátelé, od dob národního obrození čeština nebyla v takové krizi, jako je v současné době.
3: Jistě.
4: A my bychom měli...
3: Bychom měli...
4: Ano. Ano, ne. Pořádku, pořádku. Jsem tě jenom zkoušel. A je dobře, že jsi připraven.
3: Takový chyták.
4: Ano, my jazykospitci, my lingvisté, určitě bychom chtěli...
3: Bychom chtěli.
4: Proč mi pořád skáčeš do
3: určitě
4: řeči?
3: Určitě bychom.
4: Proč mě, Hergot Krucifix, co mi skáčeš do řeči, když řečím tady teď problémy dědictví našich otců?
3: Ano, tohle to Krucifix, Hergot, furt to je dědictví vašich otců, ale, ano?
4: Ne.
3: No ne, tak opravdu, pan mladý, je subitě.
4: Já bych to tady...
3: No ne, tak ne, opravdu to není k smíchu. Jeho tatínek se jmenoval ještě Junge.
4: To je jedno. Máme...
3: Helmut
4: je
3: Junge.
4: Je to jedno úplně.
3: A je to všem jedno.
4: Ano.
3: Helmut Siegfried Junge. Junge.
4: Tak, přátelé, je to jinak. Tato slova jsem samozřejmě použil jenom proto, abychom si uvědomili, kde nás bota tlačí. No,
3: to já vím, kde nás bota tlačí. Mě třeba tlačí bota na levý noze. Levá noha mě tlačí, bota tady mě tlačí, pravá netlačí. To je zajímavé, levá tlačí, pravá netlačí, jestli to je nějaký politický podtext.
4: Není tam žádný politický podtext, ne, to je tvůj problém, který bychom tu neměli řešit, ale pomohu ti.
3: Ano.
4: Je to tím, že noha je párový orgán,
3: párový.
4: Že a není totožný. To znamená, jako máš dvě nohy, ano, párový orgán, dvě ruce,
3: ano.
4: Oči jsou párový orgán.
3: Dvě ledviny jsou párový orgán.
4: Ano, správně, no.
3: Dvě plíce,
4: ano,
3: dva
4: ano.
3: Orgány.
4: Ne, tento orgán, na který ty myslíš, není párový.
3: Ano.
4: A je to dobře, protože zhruba na 50% redukuje tu možnost, že tady by se zase něco podobného objevilo.
3: No, prosím vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Josef Mladý a Josef Náhlovský spolu budou i dál u vás z rádia z naší humoriády znít v další scénce a nebo nastoupí Halina Pavlovská. Vyberte si, dámy a páni, SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
2: Další humoriádnický souboj je tady Josef Mladý s Josefem Náhlovským a nebo Halina Pavlovská. Otázka i na další posluchače, kteří volají na 731 800 900. Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy, zdravím vás, Pavle, i pana Salavu.
4: Zdravím.
2: Zdravíme.
3: A já bych určitě hlasoval pro naše Pepíky.
2: Máme zapsáno, mějte se, naslyšenou.
3: Díky. Naschle, chlapi.
2: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
5: Dobré tady Honza. Já vás zdravím všichni,
2: kdo studuju.
5: A chtěl bych ten výklad pro Ačko.
2: Dobře, máme zapsáno, hlas pro mladého s Náhlovským, děkujeme krásně a jdeme na další dotaz, kdo tam?
6: Tady pejskář ze Dvora Králové nad Pem, zdravím Petra a Pavla a dáme si Ačko.
2: Tak děkujeme pěkně.
4: Velké díky.
2: Naslyšenou, dobré odpoledne. Tak máme ozvěnu, už je slumená a

0: Můžeme povídat.
1: Dobré odpoledne, tady František nad Vltavou. Zdravím vás, pánové. Pana prezidenta Amfory, pana Salavu hlavně a Pavla vás taky. A
0: tak
1: chtěl
0: je
1: bych jenom vědět, no, jestli bude pokračovat, ponáž minule se zmínil, že už chtěl skončit s Amforou a že ho kamarádi přemluvili, aby ještě pokračoval, tak jak to dopadlo?
2: Hele, dopadlo to dobře, jedeme dál. Pardon, že jsem vás přerušil.
1: A pane Salava, prosím vás, a Pepa Dvořák taky dělal výkopy?
2: Ano, ano, ano, letos...
1: A co s těma nožičkama?
2: Hele, on má nožičky skvělý, nebojte.
3: Vodnické nožičky.
2: Hele, 15.8. Nový Oldřichov.
0: Tak jo,
2: tam bude.
1: Zdraví a jste bezvadný, díky moc.
0: Vám děkujeme. Taky, mějte se hezky. Oldřichov?
2: Nový Oldřichov 15.8. Výkop bude mít Pepa Dvořák a Jaroslav Satoranský.
0: Tam budou důkazy, že Amfora jede dál.
2: Ano.
0: Tak a my jedeme dál s Josefem Mladým a Josefem Náhlovským.
4: Další problém, který mě tíží, je neologismus.
5: Neologismus, no to je...
4: To jsou novotvary.
5: To jsou novotvary, ano.
4: Nově vznikající slova.
5: Já sám takové slova vymýšlím.
4: Ano.
5: Třeba nadávky úplně nový, třeba já nevím, blbíš, nebo blbánek.
4: Ano.
5: Trotlenko, trotlájev.
4: Ano, ano, tak...
5: Dementinko.
4: Ano, tak právě...
5: Vytrubenko, dobrý
4: ano,
5: den.
4: Ano, neukazuj
5: vytrubenko.
4: Konkrétně, zas nám poškrábou auto jako minule. Tak konkrétně tato slova, přátelé, vytlačují ta krásná česká slova a tím nám mizí i přísloví.
5: Přísloví nám mizí taky, protože už prostě nemají oprávnění, už neplatí.
4: Mílíš se.
5: Řada přísloví neplatí.
4: Platí všechny.
5: Nepak. Třeba tak, tak mi například řekněte, kdy se vrátí ti, kteří z poctivosti nejdál došli.
4: To nevím.
5: Já vám to řeknu kdy. Nikdy.
4: No,
5: ježiš. Z poctivosti dojdete akorát...
4: Ale zadrž to. Vulgarizmy, to jsou další problémy češtiny.
5: Doháje jsem chtěl říct slušně, jenom doháje.
4: A pozor.
5: O?
4: Teď si možná nevědomky použil eufemismus.
5: Koho?
4: Eufemismus.
5: Eufemismus jsem možná.
4: To je změkčování.
5: Ano, tak to už mě proběhlo dávno. Játra. Vlastně, teď beru prášky na změkčování jater.
4: Vezměme si nějaké tvrdé slovo.
5: Ježišmarja.
4: Nebojme se třeba slovo bordel. Ale my eufemisticky můžeme jemně říci třeba nepořádek.
5: Nepořádek.
4: No.
5: Tak já jsem včera s klukama v nepořádku. A koupil jsem si tam uklízečku za 3000.
4: No.
5: A tam by vyluxovala šrajtofly.
4: Ano.
5: To je paráda. Takhle se má mluvit. To mám radost. Vidíte, že to jde. Jo.
4: Ano.
5: Krásně jsme to slovo
4: takže
5: nahradili.
4: Bohužel na závěr této přednášky musím konstatovat, no, že čeština jde cugrund.
5: Ano, česky správně, cugrund.
4: To znamená, že nám mizí takové krásné věci, jako byly epigramy.
5: Aforismy.
4: No,
5: nemizí to, já třeba sám pracuji na tom, aby vznikaly nové
4: ty?
5: Epigramy, já jim říkám pepigramy, že jo, pepigramy, no jistě.
4: Ano.
5: Já vymyslím každý týden nový pepigram, třeba tenhle ten je dobrý. V kolika zemích máš konto, tolikrát si člověkem.
4: No tak to nevypadá, že by bylo světlo na konci tunelu.
5: Ano. Já mám takový krásný pepigram, který se hodí na závěr té vaší přednášky.
4: Opatrně.
5: No, opatrně, to velmi citlivé a jemné.
4: Velmi
5: to
4: opatrně.
5: Moc líbit, ano. Šéfe. Lepší jarní osení,
4: no,
5: nežli stará tráva.
4: Ano.
5: Lepší mladý vůl, nežli stará kráva.
4: Děkujeme.
6: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik dva pepíci, Mladý a Náhlovský. A vracíme vám do hry Petra Novotného. Tentokrát se utká s Halinou Pavlovskou. Vybírejte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 01 04. Telefon připomenu jako vždy 731 800 900. No a protože tady máme slavného československého, dá se říct, disc jockeye Petra Salavu, tak teď poprosím o jednu takovou vzpomínku, byla-li by na Bonnie Tyler, která bohužel nás opustila.
2: Jo, je to taková vzpomínka z doby zhruba před 40 lety, kdy každý DJ, který vyjel do zahraničí, tak musel nakoupit singly, protože to
0: aby
2: bylo
0: co hrát.
2: To hlavně, aby bylo co hrát, a já jsem v té době byl v Bruselu s jedním fotbalovým zájezdem a vím, že jsem tam koupil minimálně 10-12 singlů Bonnie Tyler právě s totálním zatměním a těch desek jsem tam nakoupil já nevím, cirka 60-70. Samozřejmě si vědomím, že přistaneme v Praze a ten fotbalový výlet to měl domluvené na celnici, že to nějak dopadne. No ale co se nestalo? Stalo se to, že byla mlha a my jsme místo v Praze přistáli v Bratislavě, kde museli budit celníky. A ti velmi rozmrzelí přišli a to já jsem vez desky, ale tam fotbalisti vezli televize a videa a tak dále, tak jak to bylo, větší věci. No a já jsem měl s jedním fotbalistou, který bohužel už je na nebíčku, domluveno, že mě tu tašku s těma deskama vezme, protože jim to procházelo samozřejmě víc než třeba mě. No a milý fotbalista, když už jsme byli ve frontě před tou celnicí, tak mi řekl, nezlob se, já mám svý věci a nechal mě v tom. A já jsem, Pavle, naprosto drze tu tašku s těma singlama, což byl poměrně velký balík, prokopal nohou pod tím pultem, kde byl ten přísný rozespalý celník a takhle jsem přelstil tu celnici a všechny kolegy jsem pak potěšil tímhle velkým hitem Bonnie Tyler s jejím nádherným hlasem, který nejde ani snad napodobit.
0: Tak za prvé je těžký život diskjokeje, ale děkujeme i za ty písničky Bonnie Tyler. A protože jsme v humoriádě, dáme si jednu veselější s Shakin' Stevens a Bonnie Tyler.
2: To je dobrá kombinace.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Úplně nejčerstvější, nejžavější výsledky hlasování tady máme. Petr Salava sledoval a ví a zná vítěze. Ano, kdo pak to je?
2: Dostal jsem šanci oznámit, že velmi těsně zvítězil Petr Novotný. Tak se těšíme.
1: Petr uvádí Petra.
2: Ano.
3: Aby se neřekli v Kozákově, tak drobný problémy doma máme. Já jsem je vyřešil okamžitě. Podle zásady nic není problém, ano? Problém číslo jedna, mýdlo. Podívejte se, ona mi nevydá nový mýdlo, dokud nevymydlím to starý. Tak to se nesmějte, to není opravdu legrace, protože já už se doma mydlím něčím, co vypadá jako žlutá žiletka. Já už to ani nemůžu kolikrát mezi prstama najít. No a ona mi nedá prostě nový, nedá, já už jsem to vyřešil. Dneska jsem to vyřešil. Já jsem to normálně nacpal do toho odpadu, co máme v umyvadle. Ten kousek pustil jsem na to horkou vodu, ono se to částečně rozpustilo, zbytek jsem zatlačil, večer fasuju nový. Úklid u nás doma. Prostě ona není pořádná, to bych si netrouf říct, jo. Ona jednoduše nestíhá, já se jí ani nedivím. My máme 4 děti a ona učí a dělá přípravu odpoledne a večer. My kolikrát jdeme někam na návštěvu, kde nemají děti a ona mi pak říká, táto, ty tam mají naklizeno, víš? Já jí vždycky říkám, proč nemáme paní, která by nám pomáhala v domácnosti? Je to tak jednoduchý. A ona ne, že nechce, ona dlouho odolávala, že nemá ráda takový jako panský manýry a že nechce mít doma služku a že nechce mít ženskou, která bude chodit po bytě a koukat do zásuvek, no hrozný keci, ale zvítězil jsem, prosadil jsem svou, vyřešil jsem to jednorázově, hotovo, máme paní Cibulkovou. Cibulková skvělá, to je profesionálka, ta opravdu uklidí, ona chodí jenom jednou týdně. Opravdu pár hodin, ale to je zázrak, ten barák já večer prostě nepoznám, to je ono, jo. A představte si, na co já jsem teď přišel předevčírem. Ta moje žena vždycky předtím, než přijde paní Cibulková, uklidí celý barák. A víte proč? Protože nechce, aby si paní Cibulková myslela, že máme doma bordel. No.
1: Jsme ve finále, loučí se Petr Salava, zároveň by nás pozval na svoji diskotéku.
2: No, budu moc rád, ona ta hodina tak neuvěřitelně uběhne, že nechápu, že jsme na konci, ale když diskotéka, tak 12. září, klub Mandragora Praha, 5 DJů. Oldies but goldies.
1: Ty brďo, a teď Olympik jako za mladá, doslova,
2: přesně,
1: to se k tomu
2: tak,
1: hodí.
2: To se hodí.
1: Petr Salava i Pavel Kučera, přijde hezký den, dobrý poslech našich dalších pořadů.
2: Mějte se hezky.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
1: Chrudim zaplatí přes 3 miliony korun za studii protipovodňových opatření. Premiér Babiš ocenil, jak vláda bojuje s inflací nebo vysokými cenami energií. Herečka Juliette Binoche uvedla na Karlovarském festivalu dokument V nás. V kraji zítra čekejte jasno až polojasno, postupně až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobré čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Chrudim zaplatí přes 3 miliony korun za studii protipovodňových opatření. Město si nechá zpracovat návrh úprav koryta řeky Chrudimky, nábřežních zdí a technických řešení, které by měly zabránit případným záplavám. Podklady mají být podle podmínek smlouvy hotové do konce příštího roku. Studii pak radnice předá povodí Labe, které by mělo stavbu zajistit. Na vybraných místech 4. pardubického obvodu přibyly nádoby na sběr rostlinných olejů a tuků. Službu nově mohou využívat domácnosti ve Staročernsku a Žižíně. Služby města Pardubice zároveň rozšířily možnosti třídění v Kyjevské ulici v Pardubičkách, kde jsou nové kontejnery na sklo, plast a papír. Podle radnice dosavadní kapacita v této části sídliště už dlouhodobě nestačila.
2: Majitelé rodinných domů v Pardubičkách se také stále mohou hlásit do projektu Door to Door. Po registraci získají modrou a žlutou popelnici na třídění papíru a plastu přímo k domu. V lokalitách nově zapojených do projektu se pak od roku 2027 změní svoz směsného odpadu z týdenního intervalu na jednou za 14 dní. Z Pardubic Šárka Rusnáková, Český rozhlas.
1: Rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně dnes uhašený nebude, ČTK to řekl mluvčí hasičů. Hasební práce pokračují, velká část objektu se zřítila. Požár poničil sklad obuvi firmy Vasky. Oheň začal dnes ráno hořet v 9. patře budovy, kde měla firma logistické centrum. Škodu policie odhaduje na 80 milionů korun. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO plní své programové prohlášení. Babiš to řekl po celodenních schůzkách s jednotlivými ministry. S těmi jednal o plnění vládních slibů za půl roku vládnutí. Premiér ocenil, jak vláda podle něj zvládla inflaci nebo vysoké ceny energií a pohonných hmot. Opozice dnes vládu kritizovala třeba kvůli nízkým výdajům na obranu nebo zásahům do fungování státní správy. Francouzská herečka Juliette Binoche uvedla v Karlových Varech svůj režijní debut. Dokument V nás zachycuje taneční představení, ve kterém účinkovala v roce 2007 s choreografem Akramem Khanem. Vystoupení zkoumá fáze milostného vztahu. Binoche je známá třeba ze snímku Anglický pacient, za kterého získala Oscara. Na konci 80. let stvárnila také postavu Terezy ve sfilmovaném románu Milana Kundery Nesnesitelná lehkost bytí. Binoche českému rozhlasu řekla, že na přípravu tehdy neměla moc času.
3: K natáčení tohohle filmu mě vybrali asi týden předem, takže jsem moc neměla čas si to pořádně promyslet. Vzpomínám si, jak mi můj agent volal a ptal se mě, co chci. Myslel tím peníze. Řekla jsem, že chci jen československého asistenta, který mi pomůže co nejrychleji zvládnout přízvuk. Ale opravdu jsem si to užila. Každý krok.
1: Juliette Binoche na Karlovarském festivalu pozítří převezme křišťálový globus za přínos světové kinematografii.
0: Počasí.
1: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu také jasno až polojasno, během dne až oblačno. Páteční teplotní maxima 24 až 27 stupňů. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne dobré. Tlak bude kolísat a bio bude na jedničce. To je mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
1: Porouchané auto překáží na dálnici D11, stojí na 108. kilometru ve směru na Polsko, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
4: Někteří zaměstnavatelé řeší dlouhodobý nedostatek pracovníků jejich dovozem ze zahraničí. Tomuto tématu se budeme věnovat už za malou chvíli. V této hodině se také podíváme za naším dobrým ránem, ohlédneme se za ranním hostem. Tím byla vedoucí studia SKMG Dynamo Pardubice, tedy gymnastického studia, Kristýna Bělušová. Tak o gymnastice také uslyšíte a uslyšíte i písničky, které nestárnou. V této hodině třeba od kapely Holky, Archies, od Lucie a nebo od Marty Kubišové.
0: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.

0: kapela Holky nám otevřela čtvrteční hodinu pořadu Den v kraji Českého rozhlasu Pardubice. Jaký byl čtvrtek 9.7.2026? Byl plný událostí. Jakých to shrne Michaela Spáčilová?
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Pardubickém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Dobré odpoledne. Většina přírodních koupališť v Pardubickém kraji má čistou vodu a podle hygieniků se v nich lidé mohou bez obav koupat. Mírně zhoršenou kvalitu vody vykazuje koupaliště Horní Bradlo na Chrudimsku a rybník Hluboký na Pardubicku. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v červnu nezměnil. Nezaměstnanost zůstala na hodnotě 3,8%. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. S nedostatkem pracovníků se potýkají hlavně zaměstnavatelé v technických, výrobních a dělnických profesích, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
3: Uchazečům proto doporučujeme při hledání zaměstnání zohlednit aktuální situaci na trhu práce a v případě zájmu o rekvalifikaci využít služeb poradců úřadu práce ČR.
2: Přelouč letos očekává příchod 7 zahraničních pracovníků z Filipín. Dovést je tam nechá tamní výrobce zdravotnických pomůcek společnost Novanta. A podrobnosti k tématu nabídneme už za okamžik. Kolbiště na dostihovém závodišti Pardubic prošlo výraznou proměnou a je těsně před dokončením. Jde o nejmodernější areál v Česku a díky tomu se na něm budou moci pořádat i mezinárodní závody. Pokračuje mluvčí dostihového závodiště Pardubice Kateřina Nohavová.
4: Výstavbou tohle nového moderního kolbiště máme teď příležitost vrátit se k pořádání soutěží i na těch mezinárodních úrovních, tak jak tady v minulosti bývalo.
2: Restaurátoři pokračují v záchraně vzácné hřbitovní zdi v Janovičkách na Chrudimsku. Je to jediná dochovaná stavba z původní osady, která zanikla v 15. století. Zeď ale narušily necitlivé zásahy a byla v havarijním stavu. V další etapě se řemeslníci věnují obnově vstupní brány. A v Pardubicích dnes začíná čtyřdenní mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Do 9. ročníku je přihlášeno 1100 soutěžících ve 150 týmech. Ocenění získají nejlepší týmy v součtu všech kvízů i po každém jednotlivém kole.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Hnědých kuličkách ocitli se Miroš Birka a Marika Gombitová v pořadu Den v kraji přesně ve 6:15. Někteří zaměstnavatelé řeší dlouhodobý nedostatek pracovníků jejich dovozem ze zahraničí. Je to případ i firmy v Pardubickém kraji. Nahrává tomu nízká nezaměstnanost a taky vysoká poptávka po zaměstnancích. Na trhu práce v regionu je aktuálně volných přes 5000 pracovních míst. Situaci ve firmách tak často zachraňují právě zahraniční pracovníci, mimo jiné třeba Filipínci. Moderátor Jakub Malý se nejdříve ptal Ondřeje Wolfa, který celou situaci rekognoskoval, jestli je to běžná praxe zaměstnávat v regionu Filipínce a další cizí národnosti.
1: Ano, pro některé firmy to není nic úplně nového. Třeba pardubický Foxconn nabírá kromě Filipínců i montážní dělníky z Mongolska, to dlouhodobě. Firmy CEE Logistics a MD Logistika poptávají aktuálně řidiče tahačů z Kazachstánu, Moldavska a Gruzie a společnost JIP Východočeská obsazuje skladnické a logistické pozice pracovníky z Filipín. Až 70 Filipínců chce letos do regionu přivést i přeloučská Novanta, výrobce zdravotnických materiálů.
2: A je Přelouč na takové množství cizích pracovníků připravena?
1: Podle informací nezávislého starosty Martina Šmída by to neměl být problém. Radnice s jejich příchodem souhlasí, protože nechce omezovat rozvoj zaměstnavatele. Podle Šmída firma Filipíncům zajistí ubytování v jedné z ubytoven v přeloučské průmyslové zóně. Filipínci přijdou do města v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec Ministerstva obchodu a průmyslu.
2: Co to je za program?
1: Vládní program pomáhá tuzemským zaměstnavatelům cizince dovážet ze zahraničí přes zastupitelské úřady. Cizinec se dostane do Česka na základě zaměstnanecké karty. Ty se vydávají až na 2 roky a lze je opakovaně prodlužovat. Podle Miluše Trefancové z Ministerstva obchodu a průmyslu program umožňuje, aby zahraniční pracovník měnil zaměstnavatele, ale až po uplynutí 6měsíční lhůty od vydání zaměstnanecké karty. Ta lhůta chrání investice zaměstnavatelů do náboru a zároveň brání zneužívání programu k rychlému přechodu mezi zaměstnavateli.
2: Podle úřadů čelí někteří Filipínci v Česku porušování svých práv a vykořisťování. Jsou známé takové případy i v Pardubickém kraji?
1: Tak policisté žádný takový případ v kraji neřešili v posledních 3 letech. Na náš dotaz to uvedl mluvčí krajského ředitelství policie Tomáš Dub.
3: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Kdo by si pomyslel, že i první československý prezident, tatíček Masaryk, měl své romantické sny a touhy. A ty se možná také týkaly ženy o 9 let starší, Zdenky Šemberové. Co se mezi nimi odehrálo a jakou roli sehrála Zdenka v Masarykově životě? Odpovědi na tyto otázky se v dochované korespondenci pokusila najít Šárka Rusnáková. Čtyřdílný seriál o zvláštním vztahu TGM a Zdenky Šemberové poslouchejte každou červencovou neděli po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Přivítám producenta, režiséra a scénáristu Radomíra Šofra.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Před třemi lety v roce 2023 jsme se pěkně smažili na sluníčku. Bylo 34,3 stupně Celsia, prozatím nejteplejší 9. červenec v historii měření a nejchladnější je datován k roku 1948. To bylo jenom 8,5 stupně.
1: Počasí.
0: Jak to tady s počasím bude v dalších dnech? Na to se ptáme Imricha Drapáka do Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové.
2: Jasno až pojasno v noci, ty nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a vítr slabý severozápadní do 3 metrů za sekundu nebo klidno. Postupně se nám lehce potom začne oteplovat. Zítra ty teploty už 24 až 27 stupňů, ale hlavně na severovýchodě kraje, ten kde pohoří Orlických hor, tam může být teploty pouze kolem 23 stupňů. Ano, bylo to jasno až pojasno, během dne může být až oblačno a vítr slabý, proměnlivý, přes den mírný, severozápadní až severní 2 až 6 metrů za sekundu a i v těch následujících dnech se nám bude lehce oteplovat. Na tom severovýchodě kraje tam vždycky může být o něco chladněji, takže ještě v sobotu jasno až polejasno, opět odpadne přechodně většina oblačnost a zatím bez srážek. 23 až 27 na tom severovýchodě kraje opět kolem nějakých 22 a neděle podobná 24 až 28 na severovýchodě kraje opět kolem 23 stupňů, ano, bez opět jasno až polejasno a odpadne přechodně až oblačno, takže ten víkend vypadá velice slušně a snad bychom mohli potom i v pondělí už i atakovat tu tropickou třicítku.
0: No panečku, tak jak jste slyšeli, léto se vrací s plnou parádou, stejně jako písničky, které nestárnou.

0: Král popu Michael Jackson v pořadu Den v kraji přesně o 17:30. Za malou chvíli třeba Babi Daněka nebo Eva Farná, ale teď se budeme věnovat gymnastice, protože Pardubice mají ledacos. Moderní gymnastika je právě to, co jim až doteď chybělo. Nastavené pořádky mění nový klub SK MG Dynamo. Moderátor Jakub Malý si v dobrém ránu Českého rozhlasu Pardubice povídal s vedoucí oddílu Markétou Bělušovou. Do studia s ní dorazila i dcera a trenérka v jedné osobě Kristýna Bělušová. Celý rozhovor můžete už teď poslouchat na našem webu pardubice.rozhlas.cz. Skutečně je moderní gymnastika v krajském městě novinkou.
1: Pátrali jsme do minulosti, ale v posledních, řekla bych, několika desetiletích nevíme o tom, že by byla.
2: To vás přivedlo k té myšlence založit úplně nový oddíl právě v Pardubicích. Byla to ta díra na trhu, že to tady není?
1: Přesně tak, byla to ta díra na trhu. My už působíme několik let úspěšně v Hradci, tak jsme zkusili tak nějak expandovat i do Pardubic.
2: Když se řekne gymnastika, tak spousta lidí si představí salta, kladinu, bradla, ale trochu se to plete, sportovní a moderní gymnastika. Jak byste vysvětlili ten rozdíl mezi nimi?
3: Já bych řekla, že největší rozdíl, když pominu nějakou tu eleganci toho pohybu, krásu a ladnost, tak bych řekla, že je v tom náčiní, lomeno nářadí. Sportovní gymnastika se zaměřuje na ty kladiny, bradla, přesně jak jste říkal. Zatímco moderní gymnastika využívá náčiní, jako je švihadlo, obruč, míč, kužele nebo ta ladná, krásná stuha, kdy vlastně malinké holčičky začínají úplně bez náčiní, soustředí se na tu techniku těla a pak postupem času vlastně dostávají do rukou ty náčiní.
2: A vy jako moderní gymnastky, jaký máte vztah k těm sportovním gymnastkám? Je tam nějaká rivalita, nějaká konkurence?
3: To bych úplně neřekla. My se ani nepotkáváme v tělocvičně vůbec nic takového. Oni mají úplně jiné prostory, zázemí, podmínky k trénování, takže řekla bych, že vůbec.
1: No to se týče vlastně Pardubic, tak musím říct, že tady jsme se sportovní gymnastikou úplně v pohodě. De facto paní Avramová musím zmínit, která vede sportovní gymnastiku tady v Pardubicích, tak jakoby zástupkyně Sokola nám v podstatě Sokol pronajímá prostory, takže tam se nějakým způsobem občas potkáme a vycházíme naprosto v pohodě. Hmm,
2: takže působíte tady v Sokolovně?
1: Tady působíme, ano, našli. V Sokolovně. Hmm.
2: Hmm. A je to jenom pro holčičky, nebo i kluk by se uplatnil v moderní gymnastice?
1: Bohužel u nás ne. Je teda pravda, že na těchto těch akcích, na těch náborových akcích nebo na těch festivalech sportu nebo na tom superně, třeba jak jsme teď měli, tak kluci k nám běží ke stánku taky si s tou stuhou nebo s tím švihadlem nebo s tou obručí rádi zacvičí, ale bohužel teda u nás je to koncipovaný v podstatě ta moderní gymnastika pouze pro děvčata.
2: Kluci se pak podívají jenom.
1: Chodí v podstatě jako publikum.
2: A jaký věk je ideální? Kdy by měla ta holčička začít s moderní gymnastikou?
1: Co nejdřív, no. To je právě, s tím se docela jakoby potýkáme s takovým problémkem, že přijdou holčičky už třeba ve věku 8-9 let a to už je pozdě. Opravdu u nás v těch 4, 5 až 6 letech nabíráme děvčata takhle brzo.
2: Teď je to takové období, kdy rodiče přemýšlejí, jaký kroužek od září vybrat, tak teď, když se někdo rozhodne pro moderní gymnastiku, co má udělat?
1: Kontaktovat nás, máme webové stránky, samozřejmě máme Instagram, můžeme v podstatě se spojit telefonicky, může se ozvat, domluvit se, jak by jim to vyhovovalo, může přijít už třeba na soustředění k nám do Hradce a my se potom domluvíme, jak dál od září pokračovat. Trénujeme středy, pátky na té Sokolovně.
4: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji.

0: Zdravíme všechny šoféry, kteří jsou teď jako vabědaně na cestě, tedy on the road, a před námi teď návštěva Moravské Třebové. No možná tam také míříte. Moravská Třebová je už 2 roky vlastníkem kostela na Křížovém vrchu a kulturní památku postupně opravuje. Teď pokrývači dokončují obnovy střešní krytiny. Jak bude rekonstrukce dál pokračovat, vysvětlil reportérce Věře Pavlasové přímo na místě místostarosta Václav Dokoupil z KDU-ČSL.
1: Jak jste si mohla všimnout z venkovní části, tak se podařilo opravit střechu kostela, která je tvořena dřevěným šindelem. Ta oprava probíhala ve 3 etapách.
2: Stihli jste také ošetřit dřevěný mobiliář, tamhle ty obrázky jsou jasně vidět.
1: V celém interiéru proběhlo chemické ošetření veškerého dřevěného mobiliáře, tak abychom zlikvidovali dřevokazný hmyz a zachovali ty nejcennější kostelní lavice.
2: Ty lavice budete ještě upravovat?
1: Ve spolupráci s odborníky máme připravené restaurátorské záměry, tak abychom nejenom lavice, ale i dřevěné oltáře a veškerou výzdobu v kostele mohli v budoucích letech postupně s využitím dotací restaurovat.
2: Kolik jste už dali peněz do opravy tady toho kostela?
1: Když se posčítají veškeré investice za poslední 2 roky, tak celková částka se pohybovala okolo 3 milionů korun, ale je tam započítán i stavebně historický průzkum.
2: To je určitě jen zlomek částky, kterou budete muset do tohoto kostela ještě investovat. Máte představu, kolik ještě?
1: Objem financí, které ještě budeme do kostela investovat, se bude odvíjet od toho, jak rozsáhlé

0: při kostela.
1: Stojíme u bočního oltáře, kde kdysi byl vzácný obraz, zatím tady není.
0: Ten obraz byl zrestaurován a návštěvníci si ho mohou nově prohlédnout na prohlídkovém okruhu na zámku.
1: Kostel na Křížovém vrchu, který je ve vlastnictví města, byl postavený v 16. století. Z Moravské Třebové Věra Pavlasová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Pardubice, den v kraji.
3: Ty víš,

0: Německé léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve nadšený zachránce památek Michal Farník na zámek Neustupov a v neděli nám představí manželé Lazarovic, barokní skvost, zámek Týnec u Klatov.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: V druhém prázdninovém Šarmu speciál se vypravíme do České Třebové. O snaze vrátit českým ženám radost z módy, která oslavuje ženství a českou řemeslnou tradici, si budu povídat s Pavlou Terezou a Anou Machačovými. Dozvíte se, kde se vzala chuť pustit se v malém městě do rodinného podnikání, do jaké míry ovlivňují módní trendy českou tvorbu, anebo jak dlouhá je cesta k takzvané světovosti.
2: Šarm. V sobotu po 18. hodině. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: Za dveřmi a mnozí už teď třeba přemýšlíte o tom, kam byste vyrazili o nás nadcházejících volných dnech, tedy v sobotu a v neděli. Jestli tápáte a váháte, tak vám teď s rozhodováním pomůže Barbora Bláhová.
1: Na vlakové nádraží v Žamberku si můžete až do soboty přijít prohlédnout Legio Vlak. Expozice mapuje život a boj československých legionářů na Transsibiřské magistrále v letech 1918 až 1920. Ve všech vozech bude na návštěvě čekat věrná rekonstrukce vybavení, ale také originální exponáty a několik stovek fotografií. Ve všední dny je vlak přístupný od 8 do 18 hodin a v sobotu od 9 do 19 hodin. A nebo můžete vyrazit na dny dobové kuchyně, které budou o víkendu na hradu Svojanov. Pořadatelé tam budou vařit podle starých receptů a návštěvníci budou dobové pochoutky ochutnávat. Další tip je na trampskou, folkovou a country muziku, kterou si můžete přijít poslechnout v sobotu na festival Folk na Lichnici. Od 11 do 23 hodin tam zahraje celkem 9 kapel. Vystoupí například Malina Brothers, Devítka, Jíšová a Bohadlo, Tony Joch nebo kapela Marien. A přesouváme se na autodrom Vysoké Mýto, který bude o víkendu hostit jednu z nejvýznamnějších motoristických akcí roku. Do kraje zamíří nejlepší světoví jezdci Supermota, kteří se utkají v závodě mistrovství světa FIM Supermoto. Autodrom se tak na dva dny promění v centrum motorsportu, rodinné zábavy, techniky i setkávání fanoušků z celé republiky i zahraničí. A pozvánku mám také na sobotní přátelské setkání veteránů, které bude v Nových Hradech a ve Zderazi. Akce je určená pro stroje do roku výroby 1955 nebo stroje vysoké sběratelské hodnoty. Program začne v 10 hodin výstavou automobilů v Nových Hradech. Ve 12 hodin pak veteráni vyrazí napříč mikroregionem Maštale a zhruba ve 14 hodin dorazí do Zderaze. Dál vyrážíme do Svitav, kde budou v sobotu pivní slavnosti. Na náměstí Míru budete moct ochutnat kotlíkové guláše a piva z 15 pivovarů. Od 10 hodin tam uvidíte historická vozidla a ve 13 hodin odstartuje hudební program. Tip mám také na hasičské závody v požárním útoku, na které se můžete přijít podívat v sobotu do areálu bývalého koupaliště v Červené vodě. Samotné závody začnou ve 14 hodin a od 18 hodin zahraje k poslechu i k tanci skupina Noa. A poslední pozvánka je na výstavu ve volné krajině, takzvanou Stromovou galerii. Můžete se na ní přijít podívat v neděli odpoledne do aleje u Chocinského zámku. Uvidíte tam výsledky práce malířů, fotografů a dalších výtvarníků. Akce potrvá od 12 do 17 hodin. Pohodový zbytek týdne vám přeje Barbora Bláhová.

0: Kapela Katapult, já nesnídám sám za 8 minut 6, znamená to, že se můžete těšit za 8 minut na další zprávy, které pro vás chystá Michaela Spáčilová a také na pořad Kdo umí, ten umí. Tělo a mysl v harmonii, tak nejenom to dokáže yoga, tak o józe si bude Barbora Bláhová povídat s Romanou Martincovou, ale ještě pozvánka k našemu zítřejšímu vysílání. Světavy slaví letos 770 let od první písemné zmínky o městě. Nejenom oslavami, ale i čím dalším, že okresní město, to bude zítra Jakub Malý v Dobrém ránu vyzvídat od starosty Davida Šimka. Jestli přemýšlíte, jak si ozvláštnit prázdniny, tak zajímavým dobrodružstvím pro vás může být třeba jízda v historickém vlaku anebo trolejbusu. Co během jízdy zažijete, tak nejenom to řekne v zítřejší radioporadně Oldřich Čížek a pozve vás i do Muzea městské hromadné dopravy a železnice v Rosicích nad Labem. V Pardubicích se zítra koná Alby mistrovství České republiky v hospodském kvízu. Dvoudenní soutěž v prostorách Enteria Arény je největší akcí svého druhu a vypraví se na ní náš regionální stopař Milena Vápeníková. Nejenom velká města chystají na svém území stavby protipovodňových opatření, snaží se i malé obce, které konkrétně, tak to řekneme v zítřejším vysílání. A po 17. hodině si všechno zase pěkně shrneme.
1: Český rozhlas Pardubice, Den v kraji a Jan Vamberský.
2: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: 18 hodin.
1: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
0: Nezaměstnanost v Pardubickém kraji zůstala v červnu stejná, stále patří k nejnižším v republice. Hasiči bojují celý den s požárem v baťovském areálu ve Zlíně, velká část stavby se zřítila. Tenistka Muchová je poprvé v kariéře ve finále Wimbledonu. V regionu zítra čekejte jasno až polojasno, postupně až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobrý čtvrteční podvečer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Počet lidí bez práce v Pardubickém kraji se v červnu nezměnil. Nezaměstnanost zůstala na hodnotě 3,8%. Vyplývá to z aktuálních dat úřadu práce. Celkem bylo bez práce téměř 13,5 tisíce lidí. Nejvíce nezaměstnaných je na Svitavsku, říká zastupující ředitel krajské pobočky úřadu práce v Pardubicích Miroslav Blaťák.
2: Zatímco o administrativní pozice a o místa prodavačů je mezi uchazeči vysoký zájem a konkurence zde bývá výrazná, zaměstnavatelé v technických, výrobních a dělnických profesích se naopak potýkají s nedostatkem pracovníků. Uchazečům proto doporučujeme při hledání zaměstnání zohlednit aktuální situaci na trhu práce a v případě zájmu o rekvalifikaci využít služeb poradců Úřadu práce ČR.
0: Radnice v Holicích na Pardubicku vybírá dodavatele na přeměnu farních zahrad u kostela svatého Martina na veřejný prostor. Pozemek má město v zápůjčce od církve na 20 let. Areál chce zprůchodnit a vybavit ho mlatovými cestami, lavičkami a novou zelení. Odhadovaná cena zakázky je přes 3 miliony korun, říká nezávislý starosta Ondřej Výborný.
3: Ten prostor bude propojovat autobusové nádraží s prostranstvím okolo kostela, ale i s budovou domu s pečovatelskou službou. Pediatry, naváže na to úprava i chodníku tady v okolí. Také zde bude vybudován nový plot, což byla podmínka biskupství, že plot musí být zachovaný.
0: Stovky hasičů dál zasahují u požáru v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně. Na místě platí zvláštní stupeň poplachu. Část zasažené budovy se zřítila. Na místě podle hasičů nejsou zranění. Podle velitele zásahu Zdeňka Otrusina by lidé ve Zlíně neměli k místu přibližovat. Zásah podle něj bude trvat až 3 dny. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Zemřela britská zpěvačka Bonnie Tyler. Včera jí bylo 75 let. Proslavila se především hitem Total Eclipse of the Heart a díky svému nezaměnitelnému chraplavému hlasu patřila k nejvýraznějším popovým interpretkám 80. let. O jejím úmrtí informovala na webových stránkách rodina. Sport. Karolína Muchová postoupila poprvé do finále Wimbledonu. Turnajová desítka po odvráceném matchballu porazila na londýnské trávě o 3 příčky výše nasazenou Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6, 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Počasí. Noc bude na východě Čech jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu také jasno až polojasno, během dne až oblačno. Páteční teplotní maxima 24 až 27 stupňů, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý severozápadní až severní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne pak dobré. Tlak bude kolísat a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
0: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. U Starého města bouralo na silnici nižší třídy osobní auto a porouchané auto překáží na dálnici D11. Stojí za 85. kilometrem ve směru na Hradec Králové. Tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu.
4: Krásný den při poslechu Českého rozhlasu Pardubice vám přeje Barbora Bláhová. Yoga je dnes poměrně rozšířeným trendem, přitom je to ale velice stará technika. Odkud pochází, jak funguje a v čem může pomoct třeba právě vám, na to jsem se v pořadu Kdo umí, ten umí, ptala jogínky Romany Martincové. Její odpovědi si můžete poslechnout už za chvilku. Přeji vám příjemný poslech.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořád Kdo umí, ten umí, dnes s Romanou Martincovou. Já bych o tobě řekla, že jsi jogínka, ale to by tě zdaleka nevystihlo celou. Tak kým je Romana Martincová?
1: Tak to je krásná otázka, děkuju moc. To je otázka vlastně, na kterou hledám odpověď i během praktikování jogy, protože joga je pro mě cesta sebepoznání. A kdybych měla říct aktuálně, kým jsem, tak jsem člověk, který má radost z poznání, z celoživotního učení a neustálého posouvání se vpřed.
0: Yoga je pro tebe práce, koníček, nebo co to vlastně je?
1: Yoga asi vlastně v prvním kontaktu pro mě byla tou největší výzvou a diskomfortem. A doteďka se divím, že mě to vlastně neodradilo natolik, že jsem nepřestala. Ale právě tím, jak mě yoga vlastně krásně vyzývala na ten souboj s tělem, s egem, s mýma emocema, tak to bylo něco, co mě přilákalo, abych u toho vydržela. A yoga je pro mě asi už teďka můžu říct nějakou součástí, pevnou součástí mýho já a pevnou součástí toho, co v životě dělám.
0: A tak můžeme si říct, jak dlouho se jí věnuješ a jak ses k tomu dostala?
1: Tak bylo to, tak jak už jsem teďka jako nastínila, že to byla ta challenge, tak to vyšlo až na potřetí, to úplné propojení. A józe se teďka věnuju, no už to bude nějaký, vlastně není to zase tak dlouhá doba, ale je to 6-7 let, kdy je to nějaká taková jako kontinuálnější praxe a poznání a samozřejmě potom i sdílení s lidma, který chodí na lekce.
0: Takže sama jogu děláš, učíš ostatní a ty se někde dál vzděláváš v tomhle?
1: Tak, to je asi taky taková další jakoby podmínka, že pokud jednou se člověk vydá na tu cestu jogy, tak samozřejmě, že to dělá pro sebe a někdy se i postaví do role učitele, že něco, co funguje, tak chce samozřejmě jako sdílet s ostatními. A protože už jsem na začátku říkala, že jsem hodně jako růstový člověk a hodně zvědavý člověk, tak samozřejmě pro mě to nekončí jedním, druhým, třetím kurzem. Já pořád jsem zvědavá a hledám si ty příležitosti, kde nacházet nějakou svoji novou zkušenost, ale zároveň i inspiraci, kterou potom chci promítat zase do té praxe, kterou sdílím s lidma.
0: Je v Česku dostatečné zázemí pro jogu? Máš zkušenosti třeba i ze zahraničí?
1: No, tak to už je taková jako komplexnější otázka, protože samozřejmě možnosti tady jsou. A teď je otázka, co člověk hledá. A pro mě yoga není jenom fyzické učení, takže pro mě i já, když si hledám výcvik, teacher's training nebo kontakt se svým učitelem, tak je pro mě hodně důležitý, odkud ten učitel čerpá. A jestli čerpá jenom z té fyzické úrovně, anebo jestli do toho přináší i nějaký filozofický princip a hloubku a transformační potenciál té jógy, který určitě má a já sama jsem ho na sobě zažila. Takže záleží zase, co člověk hledá a co najde. Co je pravda, že yoga, ona, i když původ má velmi, velmi starý, tak vlastně z toho, co my známe teď, z toho cvičení, tak to tady není moc stovky let, to je tady desítky let a vlastně yoga přišla z východu na západ, do Ameriky a potom se začala šířit do Evropy. A samozřejmě potom, když my jdeme hledat ten zdroj té jógy, tak samozřejmě my můžeme už čerpat ještě z těch původních východních zdrojů, anebo už z těch trošku předělaných západních zdrojů a pro mě je to vždycky ten jakoby původnější. A samozřejmě, co je původnější, tak to už je trošku víc namáhavý se k tomu dostat, protože samozřejmě lidi, kteří to sdíleli, tak ty už tady třeba bohužel nejsou s náma, takže ta znalost a ty zdroje taky nějakým způsobem ubývají na tom, kde je hledat a já je hledám stále. Takže není na to asi úplně jednoduchá odpověď.
0: Je to taková životní cesta, bych řekla. Ano. Je to vidět i na pokoji u tebe doma, kde se právě nacházíme, který je vyzdobený spoustou sošek a různých dekorací. I o nich si třeba řekneme za chvíli v pořadu Kdo umí, ten umí.

0: vlnách Českého rozhlasu Pardubice pokračuje pořád Kdo umí, ten umí s Romanou Martincovou, jogínkou. Co je to ta yoga? Někdo to vnímá jako nějaké třeba myšlenkové hnutí, pro jiného to může být fyzický trénink. Jak to vnímáš ty?
1: Tak, přesně, každý ať si v tom najde to svoje, proč mu to dělá dobře a proč mu to dává smysl, to je asi jako důležitý a to je i takový princip jogy, respektovat individualitu a jedinečnost každého člověka. Yoga původně vznikla jako duchovní cesta, jako duchovní poznání. A v podstatě ta fyzická praxe byla jenom taková, bych řekla, podpůrná činnost z toho, jak sklidnit tu mysl, jak se dostat do kontaktu se sebou a jak si i vlastně to tělo připravit na ty hodiny, které člověk potom tráví v meditaci a tak dále. Takže principiálně pořád yoga pro mě i pro mě osobně zůstává tou duchovní praxí a samozřejmě sebou přináší spousta kvalit do života, které jsou i na té fyzické úrovni, ale i na té morální úrovni a na úrovni toho, aby jsme se stávali lepším člověkem. A ta fyzická úroveň samozřejmě pomáhá i tomu, aby jsme se stávali zdravějším člověkem. I já sama jsem měla zkušenost, že mi yoga pomohla s psychosomatickým léčením autoimunitního onemocnění. Takže za mě yoga je v podstatě taková jako ohromný prostor poznání a každá ta jedinečná zkušenost každého člověka, který se na tu cestu vydá, tam potom hledá asi to, co mu může nabídnout a vždycky to může být takový i můžou tam být ty momenty překvapení, že člověk začíná dělat jogu s nějakou motivací, s nějakým záměrem a najednou zjistí, že ho to dovede sem. A já měla taky takovou zkušenost. Já si pamatuju, když jsem začínala jogu, tak samozřejmě jsem byla přicházím z hodně výkonového prostředí, z manažerského prostředí. Sama jsem vždycky chtěla být profesionální atlet, takže ta výkonnost tam byla veliká. A vlastně krásný takový moment třeba pro mě uvědomění během mý jogové praxe bylo to, že jsem vždycky usilovala strašně o to, abych udělala lotos. Jo, to pro mě bylo, až udělám lotos, tak prostě jsem už ta joginka a bude to perfektní.
0: To vypadá jak?
1: Lotos je taková ta skřížená vlastně pozice, kdy máme zamotaný obě nožky. A je to krásná pozice, je to elegantní pozice. A já mám určitý limity v těle a v podstatě během té mý zkušenosti s jogou jsem zjistila, že tahle ta ambice se úplně rozplynula a že naopak tady tu ambici nahradilo to přijetí, že je to jedno, jestli ten lotos udělám nebo neudělám, protože přijímám sebe a svoje tělo tak, jak to je. Takže tohle jsou takové jako zajímavé potom nějaké jako nuance, které se promítají samozřejmě na té jogamatce, ale potom, když vyjdem do toho vnějšího světa, do toho života, do toho kontaktu s ostatníma lidma, tak tohle jsou taky jako zajímavé principy, které se tam samozřejmě taky promítají. A jsou skvělé.
0: Říkáš jogamatka, to je podložka, na které se cvičí, je v něčem speciální oproti klasickým třeba karimatkám?
1: No, tak tam tak ještě je několik možností, jak můžeme cvičit jogu. Původně se vlastně yoga cvičila na kožešinách. Z Indie máme k dispozici tady i koberečky od našeho učitele, který vlastně sídlí na Slovensku v Bratislavě, od Jara Pávka. A ty koberečky mají svůj význam během té praxe, ale nedají se moc sehnat, protože to je přesně ten indický úplně jakoby původní princip. Ty moderní jógy už samozřejmě známe z yoga matky, což jsou takový ty umělý podložky, zase záleží, někdo má radši tenčí, někdo má radši tlustší, nesmekavou. Ty koberečky jsou za mě lepší, protože oni nejenom, že jakoby sajou ten pot, který může vznikat během té praxe z toho skvělého intenzivního zahřívání toho těla, ale zároveň oni posilují ještě to vnitřní svalstvo. A je to samozřejmě přírodní materiál, takže to je taky jako určitá výhoda tady toho. Takže i tady je nekonečně možností a každý se potom musí zvolit, co je pro něj ta správná volba.
0: Je k yoze potřeba ještě nějaké předměty, když chce někdo začít, měl by si něco speciálního pořídit?
1: No, zase záleží, z jakého principu jógy my vycházíme. Třeba moje praxe, aštangová praxe, která je moje vlastní a kterou i předávám se svýma studentama, je praxe, který bychom neměli potřebovat nic, kromě podložky nebo koberečku a potom šátku, který nám pomáhá si třeba prodloužit tělo v nějakých pozicích, kde to tělo ještě není tak povolený, ale samozřejmě, že se používají už různé pomůcky, ale tyhle pomůcky už zase přicházejí z toho západního principu, protože yoga přišla z východu, velice jako jednoduchý cvičení, který je k dispozici vlastně pro každého, kdo se pro něj rozhodne. A my na západě jsme z toho zase udělali trošku takový jako zábavnější cirkus, ale to už tak prostě je.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice vysíláme pořad Kdo umí, ten umí. Bavím se tu s Romanou Martincovou, která dělá jógu a o józe se bavíme. Ty jsi konkrétně zmínila aštanga jógu. V čem je jiná a jaké případně jiné existují typy?
1: Tak aštanga yoga je pro mě yoga, která je náročnější na vstup do té praxe, protože má svoje principy, které se musí respektovat. Proto tím, že ta aštanga je náročná na tom startu, tak ji nepraktikuje tolik lidí, takže potom i pro nás, pro učitele aštangy, je někdy obtížnější naplnit ty lekce, protože ta aštanga má několik principů, který je potřeba respektovat. První princip je ten, že každý žák nebo student má svoji vlastní praxi. A pokud člověk má svoji vlastní praxi, tak už to samozřejmě znamená to, že musí praktikovat i doma. Mezi těma lekcema učí se pomalu tu sekvenci, která je vždycky stejná. A proč cvičí sám? Je to z toho důvodu, že ta aštanga nabízí takový úžasný zážitek, což je meditace v pohybu. A ta meditace v pohybu právě vzniká tím, že to tělo cvičí vždycky stejnou sekvenci, zároveň žák se soustředí na svůj dech, takže tam princip vlastně toho ujjayi dechu, toho šumivého nádechu a výdechu, který má několik zase benefitů pro tělo i pro nervový systém a psychiku. A pak je tam drišta, což je kotvení pohledu, který tam má taky jeden velký důležitý smysl, protože to nám zastavuje tu mysl, to nám zastavuje ten proud těch myšlenek. A aby se tohle mohlo stát, aby tohle člověk mohl zažít, tu meditaci v pohybu, tak samozřejmě nemůže být na lekci, kde se dívá kolem dokola, kdo co dělá učitel, co říká učitel. Takže ta praxe je hodně taková svým způsobem intimní, protože každý ten žák, ten student se dostává víc a víc do kontaktu se sebou a učitel je tam samozřejmě proto, aby podporoval toho žáka, aby ho doučoval nějaký nový asány, aby mu dával dopomoci. Ty dopomoci je taky takový speciální princip aštangy, nejenom, že dotyk je léčivý jako takovej, ale ta dopomoc je tam i k tomu, aby se tělo právě uvolňovalo a roztahovalo se krásně v těch pozicích, anebo aby modifikovalo toho žáka tak, aby ta pozice pro něj byla bezpečná. Takže proto moje praxe je aštanga, protože vnímám, že má potom i ten největší benefit pro každýho z nás.
0: Zmiňovala si dech. Šlo by udělat nějakou malou ukázku, jak to využít v běžném životě, třeba se soustředěním na ten dech?
1: Určitě. Ten dech, miluju dech, protože je už i spousta samozřejmě vědeckých tady studií a knížek, který o tom dechu hovoří a pořád mám pocit, že se hovoří o něm málo, protože dech je za mě opravdu jako to zdroj naší energie. To je medicína, která je tady k dispozici v nekonečný jako hojnosti a my s ním tolik nepracujeme. A já sama někdy na workshopech, i třeba na manažerských workshopech, když školím, tak dávám tam tady ty principy, ty mindfulness a vždycky cítím, že je pořád k tomu takový jako stigma, jako ježiš, tady budem dýchat. A vždycky říkám, díky čemu jsme naživu? Jako teď je to ten dech, jo? Takže umět pracovat se svým dechem si myslím, že je něco, co je nějaký zapomenutý učení, který je dobrý si připomínat. Úplně jednoduchý princip třeba dechového cvičení může být to aktivování toho ujjayi dechu. Ujjayi dech je, říká se mu dech oceánu, protože my u něj šumíme jako moře a aktivuje se takovou jamkou, kterou máme mezi klíčníma kostma a my tak jako hezky vtáhneme dovnitř při tom nádechu i při tom výdechu. Můžu klidně ukázat, jak to potom zní. Takhle nějak to proudí potom krásně i během té praxe, ale k tomu, aby jsme mohli praktikovat ujjayi dech a vnímali ty benefity na fyzický, psychický úrovni, nepotřebujeme k tomu ani praktikovat to tělo. Jo, já vždycky říkám na lekcích, kdybychom teďka tady hodinu spolu jenom dýchali, tak už děláme jogu, kdybychom tady hodinu cvičili bez dechu, tak děláme tělocvik a v tom je velký zásadní rozdíl. Takže ten dech má několik benefitů, který právě do té praxe přináší a proto je nejdůležitější.
0: O józe se bavíme s Romanou Martincovou.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Pardubice, právě ladíte a posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Já se tu bavím s Romanou Martincovou u ní doma. Sedíme na kulatém koberečku, dokola jsou rozmístěné různé předměty a bavíme se o józe. Tak ty předměty určitě jsou spojené vlastně s touhle myšlenkou jógy, obecně s tímhle životním stylem. A nejvíc mě zajímá to uprostřed. Tam je taková mistička, na ní jsou rozsypané nějaké takové, jako řekla bych, drobečky, semínka, různé věci a uvnitř svíčka. Tak co to je?
1: Tak tady ta část, to je v podstatě, jsme teďka v prostoru pro mý klienty, kde samozřejmě praktikujeme jogu, ale já jsem i průvodce pro svý klienty, kde spolupracujeme na zkvalitňování spokojenosti jejich života a používám různé metodiky přes samozřejmě techniky terapeutický, koučovací i přes takový duchovnější a právě tady ta část, o který teďka tady hovoříš, tak to je taková rituální část, kde s klienty tvoříme rituály na podporu nějaký pozitivní změny nebo transformace. Někdy je to i proces nějakého pouštění, loučení se v životě. Takový provázení takovýma náročnějšíma nebo důležitýma momentama života. Takže to je tady teďka takový oltářek pro ty rituály.
0: A můžeme se zaměřit na ty konkrétní předměty, jak už jsem mluvila o té mističce plné věcí?
1: Aha. Tak ta mistička, to je v podstatě ten oltářek, kde se dávají takový obětinky do toho rituálu a kde se potom vždycky zapaluje taková hlavní svíce, která má svůj záměr, to se tady nějak na to připravujeme, ladíme se na to a je to taková hodně, bych řekla, jako intimní událost. Asi více to nedá popsat, ono se to musí zažít, aby člověk opravdu v tom zážitku zažil tu sílu takového rituálu.
0: Vidím tady také nějaké koření, hřebíček, tamhle to bobkový list?
1: Bobkový list, přesně tak. Ten se hodně používá v těch právě rituálech na transformaci té energie, takže na ten bobkový list se někdy píše nějaká kvalita nebo nějaký téma toho života a to se potom právě transformuje pomocí té rituální svíčky, tak aby se podpořila ta změna.
0: To kruhové uspořádání má také nějaký význam?
1: Má to. V podstatě vždycky ten oltářek se staví podle světových stran. Na každou světovou stranu se vždycky potom dává nějaký element, který zase podporuje tu sílu toho rituálu.
0: Můžeme dát nějaký tip, jak už jsi říkala, věnuješ se koučinku, józe, dalším věcem školíš. Teď je takové složité období, hodně tmy, málo sluníčka, zima. Jak to zvládnout do toho jara?
1: Tak ona, ta odpověď je jednoduchá, ta praxe je někdy náročnější. Já mám pocit, že to je vždycky o tom, jak si nastavíme tu mysl, kde víme, že jsou ty zdroje naší energie, kde jsou ty zdroje naší radosti, jak dokážeme regenerovat během pracovního týdne, během víkenda, jak dokážeme pečovat o sebe. Mám pocit, že pořád my v tom každodenním životě jsme často víc pro ty druhý, než sami pro sebe a my jsme potom někdy na posledním místě a říkám si, že každý z nás si zaslouží trošičku péče, nejenom od druhých, ale to nejdůležitější, aby jsme si ji uměli dát my sami sobě. A potom je to velmi individuální, kde kdo má právě ty zdroje, ty energie a co komu funguje. Mně určitě funguje samozřejmě jogová praxe a zároveň je to takový nějaký jako celoživotní moje učení a trénink mý mysli, abych vlastně spirálovitě nepropadala nějakým stavům, emocím, událostem. A to je zase ta yoga, která vlastně přináší takového toho pozorovatele a buduje tu odolnost mentální, že ať už se děje cokoliv, tak ten člověk to zvládá s takovým větším klidem a odstupem. A to si myslím, že je asi taková potom životní výhra, protože člověk pak zvládne úplně všechno. A není to o tom, že my ovlivňujeme život, aby se nám děly jenom ty dobré věci. Já často slyším od svých klientů, že mají strašně rádi moji energii a že jsem vždycky taková jako pozitivní a jak se to teda jako dělá a že můj život musí být úplně nádherný a skvělý. Já říkám, no můj život je i někdy těžký, můj život je i někdy náročný, ale to nastavení mysli moje je nádherný. A potom vlastně zvládá takový situace daleko líp.
0: Tipy od jogínky Romany Martincové.

0: U Romany Martincové dnes vysíláme pořád Kdo umí, ten umí na Českém rozhlasu Pardubice. Jsme u ní doma v místnosti plné krásných věcí, různých sošek. Oko tady potěší různá světýlka a svíčky. Jsou tady různé olejíčky voňavé, ty zas potěší nos. A sluch potěší, tamhle vidím takové zvonkohry. Můžeme si na ně zahrát a můžeš říct, k čemu jsou dobré?
1: Určitě, moc ráda. Takové jsou oblíbený nástroje mých klientů. To je takový harmonizační nástroje, které se právě používají třeba při sound healingu. Tady každá ta zvonkohra má nějaký element. Teďka tady přímo hraju na element, to je vodní element, jsou takový jemnější, jsou to hodně vysoký tóny, které právě v podstatě, tady to je oheň třeba, můžeme cítit takový intenzivnější, silnější, výraznější. A oni vlastně jako sklidňujou ten nervový systém a právě trošku nás i vytahují někdy z toho těla, aby jsme se zase dostali víc do kontaktu s nějakou svojí podstatou. No, takže to jsou taky krásné hračky.
0: Takže i to může pomoct při nějakém seberozvoji, uklidnění, nebo tak, kdy se to používá?
1: Určitě. Používá se to zejména u takových těch regeneračních technik, kdy třeba ten nervový systém je dlouhodobě vyčerpaný, unavený, utrápený, takže potom tady ty regenerační vlastně techniky, oni pracují samozřejmě s naším mozkem a oni nás přepínají z toho sympatiku do parasympatiku. Přes sympatikus to je část mozku, která je ta výkonová, to je ta, která neustále něco řeší, neustále něco dělá, neustále někde bojuje, neustále někde se snaží přežít v tom svým velkým jako chaosu a overloadu, ve kterém my jsme schopní fungovat. A třeba pracuji s manažerama a oni mi často říkají, že po těch 12 hodinách té práce si jdou teda odpočinout do toho fitka nebo si jdou zaběhat nebo zaboxovat, ale to je vlastně pořád ten sympatikus. To je pořád ten výkonový mozek a my potřebujeme, aby to tělo v podstatě zaplo ten parasympatikus, to je ten regenerační část, to je ta regenerační část toho mozku, která potom samozřejmě zase ten život zkvalitňuje v mnoha úrovních. My pak můžeme líp spát, my pak můžeme líp trávit, my pak můžeme líp regenerovat a tak jako preventivně se staráme o tu naši psychiku i na tu fyziku, tak aby nás potom nepotkávaly nějaké nepříjemné nemoci nebo onemocnění autoimunitní. Takže je dobrý vlastně hledat si ty momenty techniky, kdy ten parasympatikus můžeme víc jako probudit a zapnout.
0: A můžeš dát tip třeba i na nějaké další techniky, protože každému asi vyhovuje trošku něco jiného.
1: Mhm. Je to tak a každý na to má určitě právo, aby si právě našel to, co jemu vyhovuje, kde on nachází to sklidnění.

0: Může to být obyčejná masáž, kde vlastně my přijímáme péči, energii. Může to být ošetření reiki, může to být jenom procházka v přírodě, o samotě, v tichosti. Může to být yoga, může to být dechové cvičení. Takže těch situací, kde člověk vlastně může nacházet tu regeneraci, tak je určitě hodně. Co je důležitý, že tam musí být ten princip toho nevýkonu a musí tam být ten příjem. Jo? Takže příjem ty energie.
1: Může to být i doma bez ničeho, že si jen lehneme a prostě necháme plynout myšlenky?
0: Rozhodně. Jo, meditační cvičení určitě, to je velká část regenerace, která samozřejmě má svůj proces, takže někdy lidi očekávají, že to bude hned, nebo že to bude líp, nebo že to bude jako rychleji a zase potřeba jenom tam si dát tu trpělivost. Všechny tady ty věci, samozřejmě, když se bavíme o masáži nebo o wellness, tak tam už víme, že to je nějaká jako finanční náročnost, ale přesně tak, když jsem doma, jenom si sednu se svým dechem, pozoruju svoji mysl, pozoruju svoje myšlenky. Spousta meditací, které už jsou k dispozici všude možně na nějakých zdrojích, tak už tam nás i tím provedou. Pro někoho je lepší, že někdo provádí, pro někoho je lepší, když se sám zamedituje, sám pro sebe vytvoří si nějakou techniku, takže ano, je to k dispozici. Jenom se musíme rozhodnout a udělat ten první krok.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
3: Kdybych se narodil před 100 lety, v tomhle městě,

bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kóna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Kdo umí, ten umí, právě vysíláme na vlnách Českého rozhlasu Pardubice. Já se bavím s jogínkou Romanou Martincovou. Může být yoga fyzicky náročná?
2: Můj učitel říká, že yoga nás nezraní. Jediné, co nás zraní, je naše ego. Jo? A taky to v životě se vším. Já když půjdu na raut a dám si tak akorát, tak mi bude dobře. A když půjdu na raut a přeženu to, tak mi dobře nebude. Jo? Takže yoga určitě je tady pro každýho. Někdy slyším od lidí, že říkají, no to já dělat jogu nemůžu, já nejsem flexibilní. Ale to zase vůbec o tom není, protože yoga, ten hlavní záměr, proč my jdeme cvičit jogu, je to, že my se chceme dostat do kontaktu se sebou, my se chceme dostat do poznání našeho těla, my chceme zjistit, kde to tělo, kde mu je dobře, kde mu dobře není, kde potřebuje naši větší péči, lásku nebo pozornost a čas. Takže myslím si, že yoga není náročná a je tam modifikace vždycky pro každýho, v každý té sestavě, v každém typu jogy. Člověk, když začne, tak jsou pozice, které třeba tělo neudělá hned a třeba neudělá nikdy, ale je to jedno, protože vždycky ta modifikace, která dostupná pro toho člověka, je.
1: Je nějaký typ jogy, který bys doporučila úplnému začátečníkovi?
2: Asi si každý musí najít to, co mu bude ladit. Mám pocit, z mojí zkušenosti je to hodně i o učitelích, že ta osobnost vás přitáhne. U mě ten princip je takový, že když vlastně se vybírám nějakého učitele, tak protože pro mě yoga je duchovní praxe, tak se dívám na toho učitele skrz to, jestli je takovým člověkem, kterým bych chtěla být. Jo, a jestli vlastně v jeho energii, v jeho přítomnosti je mi dobře v tom, jak vlastně vede tu hodinu, to, jak se chová k druhým lidem, jestli je pro mě inspirací. Takže zase pro někoho jiného to tak nemusí být, takže nedokážu říct asi nějakou univerzální odpověď. Důležitý je asi jako se vším si říct, jak se teďka cítím, co chci změnit, jaký ty vlastně cesty k té změně vedou a pak si vyzkoušet. A pro někoho ta yoga určitě nebude a nejde si jinou cestu a pro někoho zase ta yoga bude. Ale vždycky říkám v životě, my získáváme poznání jenom skrz zkušenost. Takže něco neskusit jenom kvůli tomu, že si myslím, že to pro mě není, nebo že si na to nevěřím, tak to je škoda, protože my pak přicházíme o něco, o nějaký názor. A názor vzniká jenom na základě zkušenosti, podle mě.
1: Ty už jsi zmiňovala, že lidé často třeba říkají, že nejsou tak flexibilní. S tím se pojí to, že by třeba yoga mohla být spíš pro mladší, ale věřím, že i starší věkové kategorie by si v tom mohly něco najít.
2: Rozhodně. Můj nejmilejší učitel je David Svensson. Kolik mu bude? 78 let. Zažila jsem ho před rokem na Slovensku. Ten člověk udělá věci, které já neudělám ve svých 40 letech. Je naprosto neuvěřitelný, má úplně zářivý oči, je dokonale zdravý, je dokonale pružný, je dokonale silný. Opravdu z něj úplně to mládí čiší. Jo? Já bych řekla, že to je jeden z nejmladších lidí, který jsem v životě potkala, protože to prostě není o věku. To je o tom nastavení zase toho člověka a toho ty myslí, energie, charakteru a tak dále. Takže člověk může začít vždycky. A myslím si, že čím dřív začneme, tím líp pro nás, pro všechny a nejsou tam žádný limity. Co vím, zase od mých učitelů, kteří se potkali právě přímo vlastně s Patabi Joycem, který právě šířil aštangu z Indie do Ameriky, tak ten člověk učil lidi, kteří byli slepí, učil lidi, kteří byli ochrnutí, jo? Protože vlastně zapojoval princip dechu, princip pozornosti a princip těla tam, kde to tělo mělo ty dispozice. Takže ta praxe je tady pro kohokoliv, ale limity jsou jenom v naší hlavě.
1: Tak s takovýmhle krásným moudrem na závěr ukončíme dnešní pořad Kdo umí, ten umí. Bavili jsme se s jogínkou Romanou Martincovou a já, Barbora Bláhová, se budu těšit zase někdy naslyšenou.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Devatenáct hodin.
3: Český rozhlas Pardubice. Zprávy.
2: Výrobce zdravotních pomůcek v Přelouči plánuje zaměstnat 70 Filipínců. Lesy České republiky nově upozorňují na uzavírky cest a stezek v mobilní aplikaci. Zásah hasičů u požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně bude trvat minimálně 3 dny. Zítra čekejte v kraji jasno až polojasno, postupně až oblačno a teploty do 27 stupňů. Dobrý čtvrteční večer u zpráv přeje Michaela Spáčilová. Přelouč letos očekává příchod 70 zahraničních pracovníků z Filipín. Dovést je nechá tamní výrobce zdravotnických pomůcek společnost Novanta. Reaguje tím na nedostatek pracovních sil. Podle informací města firma ubytuje Filipínce v jedné z ubytoven v místní průmyslové zóně.
4: Zahraniční pracovníci přijdou do Přelouče v rámci programu Kvalifikovaný zaměstnanec Ministerstva obchodu a průmyslu. Do něj jsou zapojené i další firmy v regionu, třeba pardubický Foxconn, společnosti Východočeská nebo MD Logistika. Poptávají hlavně pracovníky do dělnických, logistických a technických profesí. Nejčastěji jde o uchazeče z Filipín, Mongolska, Kazachstánu, Moldavska a Gruzie. Ondřej Wolf, Český rozhlas.
2: Informace o uzavřených lesních cestách a stezkách budou nově dostupné v mobilní aplikaci Lesů České republiky. Lidé v ní najdou také upozornění na dočasné zákazy vstupu do lesa, zvýšené riziko požáru nebo popadané stromy po bouřkách. U některých uzavírek aplikace s názvem Klub nového lesa nabídne také doporučenou trasu pro pěší nebo cyklisty, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
5: Veřejnost často vidí jen uzavřenou cestu, lesní techniku nebo změnu v krajině. Díky našemu mobilnímu zpravodajství ale bude předem znát i kontext dění, což je důležité jak pro turisty, cyklisty nebo houbaře, tak i pro obyvatele obcí, starosty a zástupce samospráv. Těmto může třeba usnadnit plánování místních akcí.
2: Armáda nechá opravit vojenskou ubytovnu v Chruděmi. Budova v sídlišti na rozhledně má kapacitu zhruba 100 míst a slouží místní posádce. Servisní armádní organizace vypsala zakázku na kompletní rekonstrukci ubytovny. Náklady odhaduje na více než 150 milionů korun. Zásah hasičů kvůli požáru budovy Baťovského areálu ve Zlíně bude nejspíše trvat minimálně 3 dny. Českému rozhlasu to řekl velitel zásahu Zdeněk Otrusin. Hořet začalo ráno v 9. patře výškové budovy, kde má pronajatý sklad zlínská obuvnická firma Vasky. Většina stavby se následně zřítila. Odhadovaná škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už nepodaří zachránit.
3: Počasí.
2: Noc bude na východě Čech jasná až polojasná, nejnižší noční teploty 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte v regionu také jasno až polojasno, během dne až oblačno. Páteční teplotní maxima 24 až 27 stupňů. Rozptylové podmínky budou ráno a večer většinou mírně nepříznivé, během dne dobré, tlak bude kolísat a bio bude na jedničce, to je mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Pardubice.
2: Dopravní komplikace čekejte na Svitavsku. U Starého města na silnici nižší třídy bouralo osobní auto. Místo je se zvýšenou opatrností průjezdné. Tolik doprava. Český rozhlas Pardubice přeje šťastný dojezd do cíle.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vždycky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Prosím vás, paní magistro, vy jste dnes do Hezky česky přišla se slovy bar, embargo a barikáda. Mám v tom hledat nějakou souvislost? No nějaká tam musí být, když jste předložila tahle tři slova. Neřekla jste proč?
2: Třeba už jsem se definitivně zbláznila.
1: No tak z baru, nevím, z embarga, z barikády.
2: Dobře, tak až se zblázním, tak se to asi nebude vysílat. Tentokrát mají ta slova něco společného, a to původ. Co ta slova znamenají, nevím, jestli je potřeba říkat.
1: Bar, zvýšený pult, nebo taky noční podnik, embargo, to je nějaká forma nátlaku v mezinárodních vztazích, nějaký zákaz třeba vývozu něčeho a tak. Barikáda, no to je prostě zaterasení ulice při nějakých významných společenských událostech.
2: Jen to řekněte, při revolucích.
1: Při revolucích, jasně, nebo tak, no.
2: A která revoluce nemá barikádu, tak to žádná revoluce není.
1: Dobře, a teď pojďme k tomu původu těch tří slov, že jste je tak přinesla najednou.
2: Dobře, tak nejdřív to bylo keltské slovo baro, které znamenalo tyč. No a to slovo se objevilo například ve francouzštině v podobě psáno barre, čte se bar, a tam je to taky tyč, nebo přepážka, nebo pult, to už se blížíme k tomu baru, no ale taky latina středověká si to slovo vzala. Tam mělo podobu bara a byl to zátaras. No a tam už se nám k tomu přidává vlastně i to embargo, to bylo odvozeno od toho latinského bara. Mm-hmm. No a pak máme ale třeba ve španělštině slovo embargar, sloveso.
1: Zabraňovat.
2: Přesně, takže to je ještě jasnější. A ta španělština má kromě toho slovo barika, které znamená sud. A etymologové říkají, že tohle slovo španělské souvisí jak s barem, tak s barikádou.
1: Teda je to pěkně zamotané, ale prostě nějaký prazáklad původu těch tří slov je stejný.
2: Ano. Ano.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Odlezelské, jinak též Mladotické jezero, na severním Plzeňsku je nejmladším přirozeným jezerem v České republice a evropským unikátem? Jeho vznik na konci května 1872 byl bleskový. Během pouhých 3 dnů jej vytvořil mohutný sesuv půdy na svahu Potvorovského kopce. Katastrofální průtrž mračen, kdy za hodinu napršelo neuvěřitelných 240 mm vody, utrhla podmáčený terén, kterému k pohybu pomohl i zářez tehdy budované železnice. Sesutá hmota přehradila Mladotický potok a vytvořila 7 hektarů velkou vodní plochu s maximální hloubkou přibližně 19 metrů. Jezero se však postupně zanáší. Dnešní plocha jezera je pouze 4,5 hektaru a maximální hloubka je kolem 6,5 metru. Jezero je národní přírodní památkou. Okolní panenská příroda ukrývá kaskádu vodopádů i pozoruhodné opilé stromy, které se kvůli nestabilnímu podloží bizarně kroutí. Na rozdíl od průzračných šumavských jezer je to Mladotické bohaté na živiny, což způsobuje vegetační zákal, ale zároveň svědčí populaci škeblí říčních a rdestů. Nad budoucím osudem jezera však visí otazník. Kvůli rychlému ukládání sedimentů mu podle nejnovějších výzkumů zbývá asi 80 let, než se definitivně zanese a zanikne. Rychlost zanášení bude záviset na výskytu povodňových průtoků, které přinášejí největší objem sedimentů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačira Tešukar Šuniben. Dnes si budeme povídat s Ondřejem Radičem a Natálií Horňákovou o tom, jak důležitá je pro ně rodina.

na paměť. Právě díky vzpomínkám svých blízkých poznávají romskou historii, kterou v učebnicích často nenajdou a o níž se ve školách stále nemluví tolik, jak by si zasloužila. Přeji příjemný poslech.

0: Poslech nám zpříjemnila kapela Rytmu Gitano a posloucháte Uroma Vakeren. Pěkný večer. Od konce druhé světové války uplynulo 81 let. V romských rodinách ale vzpomínky na tuto dobu nezmizely. Přetrvávají ve vyprávění a rodinné paměti. Jak na tuto minulost nahlížejí dnešní mladí Romové a Romky? A jak oni přemýšlejí v současném světě? Svůj pohled nám nabídnou Ondřej Radič a Natálie Horňáková. Budou mluvit o tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost a proč je důležité se k ní vracet.
1: Keď mi to Sarka hovorila, tak prišiel po mne mráz. Keďže môj jeden praprastarý otec bol v koncentračnom tábore, bol zajatý a druhý praprastarý otec bol zavraždený kvôli tomu, že bol odboj v Slovenskom národnom povstaní. A myslím, že by to malo byť takéto veci pripomínané.
2: Ja to mám hodne podobne ako Ondrik, pretože mne hlavne môj deda povídal, co on ako dieťa zažil, že on zažil koncentračný tábor, když bol fakt malinký. A jeho celá rodina byla zajata, tak to bylo takový pro mě hodně silný a smutný, protože doteďka si na to vždycky vzpomenu.
0: O rodinné minulosti se Natálie dozvídala už od dětství.
2: Můj děda chtěl, abych to věděla. On mi říkal většinou i věci, co jako dítěti by se nemělo říkat. Mě už to začínalo říkat třeba od 8-9 let, no ale chtěl, abych já to věděla.
0: Také Ondřej měl to štěstí, že se u nich doma mluvilo otevřeně.
1: Ale já si myslím, že moja stará mama mi hlavně tím připomínala to, že ako minulosti ťažko žili a vlastně ako keby jsme takzvaně dnes privilegovaní, že v dnešnej době, kedy nie je vojna a máme si z čoho koupit to jedlo a že máme to šťastie.
0: Rodinná paměť pro ně není uzavřenou kapitolou, ale živým příběhem, který je dál formuje.
1: Pre mňa osobne to bolo nesmierne obohacujúce. Keď mi to stará mama hovorila, mal som sebe pocit ako keby hrdosti, pretože viem, ako v minulosti žili moji predkovia, moja rodina a motivovalo ma to. Ďalej by som sebe pracoval a pokračoval vo svojej kariére alebo tak v živote.
2: Ja to mám hodne podobne, pretože som videla, když mi to môj deda vyprávil, že byl statečný a že vlastne bojoval za to své, za Romy i za svoju rodinu, že som si řekla, jako, že toto je hodně silný a dalo mi to určitě nějakou motivaci, abych to třeba i rozšiřovala dál.
0: To, co bylo doma přirozenou součástí života, ale přestalo být na školách samozřejmostí.
2: Vůbec to nezmiňovali. I když já jsem třeba někdy chtěla to zmínit, tak moje učitelka mě zignorovala. Na střední škole taky moc ne. Ale tam to bylo spíš takový, že na střední jsem měla hodně oborový předměty. Moc jsme nedávali pozornost na dějepis. Ale na vysoké škole právě to tam hodně probírají. I já třeba i chodím na hodně přednášek, kde to hodně zmiňují.
1: A proč jsem vzpomněla teda Natálka, to je hrozně smutné, že člověk je nutený ísť až študovať vysokú školu, univerzitu, aby sa dostal k týmto informáciám. Kde som ja študoval, na základnej škole sa o tom vôbec nehovorilo, na strednej škole to bolo spomenuté medzi rečou. Proste bol holokaust, zabíjali Židov a aj Rómov. No tak medzi rečou to bolo v podstate všetko.
0: I proto je podľa nich povedomí o romských dejinách medzi jejich vrstevníky spíše nízké.
1: Ja osobne sa pohybujem práve v oblasti mojich vrstevníkov, koho to zaujíma. Ktorí sa o to snažia sa to zviditeľňovať, ale viem, že väčšina mojich vrstevníkov nemá prístup k týmto informáciám a nevedia o týchto informáciách taktiež. Pretože tieto informácie, či už napríklad o holokauste, o vyvražďovaní Romov, či už počas habsburskej monarchie, nie sú nikdy ľahko dohľadateľné. Je ťažko sa k ním dostať. Ja sám osobne som sa k ním dostal, až keď som sa presťahoval do Prahy. Takže si myslím, že väčšina mojich vrstevníkov napríklad na Slovensku, v mojom rodnom meste, tieto informácie nemá a nevie ani o nich. Ani by to toho člověka nenapadlo.
0: A právě proto Natálie i Ondřej působí v neziskových organizacích, kde se snaží prostřednictvím projektů zvyšovat povědomí o romské historii.

0: To byla píseň Prsten v podání Ondry Gizmana mladšího. Tradiční romská hudba je celosvětově uznávaný kulturní fenomén. Inspiruje hudebníky napříč žánry a zdomácněla i v mnoha evropských zemích, kde ji hrají i hudebníci z majority. Na toto téma oslovila Iveta Durdoňová hudební pedagožku Kateřinu Andršovou z Hradce Králové a její dceru Bohumilu.
1: Paní Andršová, váš manžel je romista a jak vy jste přišla k romské hudbě a k romskému jazyku?
2: Tak to bylo ještě předtím, než jsem poznala manžela, protože v roce 1998 byl festival týdeníku Respekt věnovaný celý romské hudbě a já jsem byla pověřená, abych pro Czech Music, pro České hudební informační středisko, zapomněla jsem už přesně ten název, ale napsala zprávu o tom festivalu. Já jsem do té doby o romské hudbě mnoho nevěděla, ale měla jsem skoro 4 měsíce na přípravu, takže jsem v té době se věnovala hodně zkoumání romské hudby, hledala jsem nahrávky, v té době to ještě nebylo tak jednoduché, protože neexistoval internet, takže jsem byla odkázána na gramodesky, objevila jsem velice rychle Evu Davidovou, Milanu Hipšmanovou a řadu publikací o romské kultuře a pak jsem samozřejmě nahrávala během toho festivalu všechny koncerty, sešly se tam Romové z Rumunska, z Makedonie, z Francie a tak dále, takže jsem o tom napsala zprávu skutečně pro to České hudební informační středisko, která vyšla, myslím, jenom v angličtině a na základě toho jsem byla oslovena Českém rozhlasu, abych vytvořila sérii pořadů o romské hudbě. A potom jsem se dostala na kurzy Máši Božkovcové a to byla vlastně moje první učitelka romštiny a pak jsem se seznámila teda tady s manželem, takže to bylo moje seznámení s romskou hudbou.
1: A vy sama, když jste doma s manželem, s dcerou, jaké písně vy si nejradši zaspíváte?
2: Tak u nás to je jasné, protože u nás dominuje manžel, který doma hodiny hraje na kytaru a neustále zkoumá akordická řešení různých romských písní, takže z toho vyplývá ten žánr, kterému se věnuje doma. A když přijedou vnuci, kteří hrajou jeden na pozoun, druhý na trumpetu, tak vlastně pro ně upravuju romské písně tak, abychom si je mohli všichni zahrát. Takže naše rodinná sestava má docela slušný romský repertoár. Kytara, manžel, Bohdanka, klavír, Matyáš, pozoun a Timotej, trubka. Já se občas tomu přidám, nebo tam dělám takovýho toho, kdo to nahrává, zachycuje.
1: Vy jste taková netradiční česká rodina.
2: Moje dcera si myslela dlouho, že jsme Romové, dokonce jednou se mi vezla ze školky a Bohdanka říká, no já jsem taková jiná a to bude asi tím, že jsem Romka. Vyšlo z toho, že si Bohdanka skutečně myslí, že jsme romská rodina, tak jsem vysvětlila, že ne, ale vlastně to prostředí u nás i to, že většina našich přátel jsou Romové a vlastně přátelíme se i s rodinami z našeho blízkého okolí, tak to je asi zřejmě ten důvod. A taky jsme jezdili do Romska s Bohdankou neboli na Slovensko, kdy pojedeme za tetou Lidkou do Romska, znamenalo, kdy pojedeme do Spišského čtvrtku.
1: Bohdanko, oba dva rodiče se věnují romské hudbě. Jak je to u tebe?
3: Já se taky věnuji hudbě, hraju od mala na klavír a teďka mě učí na kytaru a hodně zpíváme. Nejradši mám hodně ráda Čardáše, takový rychlejší, a jednu písničku mám hodně ráda, Obožtáry z Avel.
0: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Dávejte na sebe pozor. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Pojišťovny zatím evidují škody po silných bouřkách ve výši 672 milionů. Maximální povolené ceny pohonných hmot zítra vzrostou o desítky haléřů. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů. Dobrý večer u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Silné bouřky v Česku způsobily od začátku června škodu nejméně za 672 milionů korun. Vyplývá to z údajů 4 největších pojišťoven, které si vyžádal Český rozhlas. Lidé zatím nahlásili přes 12,5 tisíce událostí. Nejvíc škod pojišťovny evidují ve Středočeském kraji, potvrzuje mluvčí generály České pojišťovny Jan Marek.
2: Nejvíce škod máme v rámci Česka nahlášeno z okresu Praha Východ a také z Příbrami a Kolína. Klientky a klienti ze středních Čech nahlásili 1626 pojistných událostí za bezmála 80 milionů korun.
0: Noční srazy majitelů silných aut ruší obyvatele sídliště v Ostravě Zábřehu. Na parkovišti v blízkosti domů pravidelně túrují motory, driftují a troubí na klaxony. Podle policistů tím ale většinou neporušují platné zákony.
3: Úplná pohroma, to je teď furt.
4: Túrujou, nedá se spat.
5: Jeden z obyvatel sídliště, Kristián Dominik Paušo, popisuje, co se každou noc děje na parkovišti kousek od domu, kde bydlí. Ostravští policisté podle mluvčí Nikol Bočkové o nočních srazech vědí.
6: Zpravidla na místě nedochází k porušování jakékoliv platné legislativy, tedy včetně rušení nočního klidu.
5: Lidé přesto podle policistů nemají váhat takové události hlásit. Pokud strážníci porušení nočního klidu zjistí, můžou řidiči na místě uložit pokutu do výše 10 000 korun. Z Ostravy Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra vzrostou o desítky haléřů, informovalo o tom ministerstvo financí na síti X. Za litr nafty řidiči zaplatí zítra až 38 korun 22 haléřů, což je o 77 haléřů víc než dnes. Po několika týdnech státní regulace se tak cena vrátí nad 38 korun. Benzín zdraží o 27 haléřů na 1,40 korun a 70 haléřů. Regulaci cen pohonných hmot vláda prodloužila zatím do 19. července.
1: Sport.
0: Ve finále tenisového Wimbledonu se v sobotu utkají poprvé v historii dvě Češky, Linda Nosková a Karolína Muchová. Nosková porazila Ukrajinku Kostukovou 2x6-4. Muchová po víc než 2,5 hodinách zdolala Američanku Goffovou v super tiebreaku třetího setu 12-10.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno, nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24, v 1000 metrech na horách kolem 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 se zkrátila kolona v Brně směrem na Ostravu před omezením u bratislavské dálnice. Kolona teď od 193. kilometru, nezdržíte se dlouho. Menší kolona na D1 je směrem z Prahy do Brna před omezením u Šmejkalky na 24. kilometru. No a v Praze dejte pozor v Cínovecké ulici na příjezd z Ústí nad Labem do Prahy na sjezdu na Ďáblice a Čakovice je nehoda v pravém jízdním pruhu. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Tolik zprávy, po nich už je tady repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
7: Jako jeden z mála vystudoval konzervatoř i damu, prošel Dismanovým dětským rozhlasovým souborem. Dnes je hojně obsazovaným hercem nejen do rolí záporáků. Herec Jiří Plojhar je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den. Zdravím posluchače
1: Alex Českého rozhlasu. A host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Ladíte Český rozhlas, jehož hostem je herec Jiří Plojhar, který stvárnil desítky filmových i seriálových rolí. Objevil se třeba v roli trenéra Michala Žaloutka v seriálu Vyšehrad. Pak jste stvárnil třeba Oldřicha Černíka ve filmu Muž, který stál v cestě o Františku Kriegerovi. Bylo toho spousty, ale vy jste také prošel Disneyovým rozhlasovým souborem, který funguje přesně letos 90 let, funguje pod Českým rozhlasem. Prozraďte, kdo vás do takzvaného dismaňáku přivedl.
1: No tak tam to úplně všechno začalo. Vlastně, jako by, když se dá říct, má kariéra. A kdo mi tam přivedl, byla to maminka. Maminka, která už jako mladá hrála s Ochotníky princeznu se Zlatou hvězdou na čele a tím pádem od té doby si myslí, že je expert na všechno, co se týká herectví. A tam mě přivedla tehda na konkurs a já jsem moc nechtěl, protože přece jenom v tom věku nechce jako člověk nebo kluk jako recitovat básničky, chce spíš lítat na hřišti s tím fotbalovým balónem, ale tam pomalu přišel ten zlom, kdy já jsem opouštěl ten fotbalový balón a zjistil jsem, protože samozřejmě Dismaňák nebyly jenom básničky, my jsme dělali divadelní představení, jezdili jsme na ty soustředění v létě, tak tam postupně ta láska k tomu v uvozovkách dramatickému umění začala vznikat a začal pomalu zanikat ten fotbalový míč. Takže to byl takový jakoby ten prvopočátek toho, že jsem se stal herce.
0: Ale vzpouzal jste se v začátcích, když jste začal?
1: Ne, já jsem si tam našel hned, tam byli kamarádi a tak všechno, takže tam já, jako, to nebyl jako, že by to byl oprus, jako, to vůbec ne. A tehda pan režisér Berger byl neskutečně vtipný a sprostý pán, jako samozřejmě krásně, jako lásky plně a to nás tak jako formovalo, si myslím, celkově říct k dobrým lidem. No. Já jsem to říkal nedávno na tom výročí, jsme měli v Arši takový gala večer k 90 letům a prostě my jsme procházeli nejenom, že jsme recitovali jenom tím jako verbálním projevem, ale my jsme se učili třeba kdo koho pustí dřív do dveří, kdo komu nabídne tykání, jak se podává ruka, jak se stoluje, takže takový všeobecný prostě základ správného člověka, si troufám říct.
0: Taková etiketa.
1: Ano,
0: tedy.
1: Přesně tak.
0: Čili to není jenom pro ty, kteří v budoucnu chtějí hrát nebo zpívat. Tam se
1: ne,
0: člověk naučí
1: ne.
0: I takové důležité věci.
1: A co znamená i jako pomoc slabšímu a další věci. Takže to bylo, jako my jsme byli formovaní jako velice správně. A byl prostředek 80. let, takže to bylo úplně
0: nádherné. Jak dlouho jste chodil do Dismanova souboru?
1: Já, když jsem se měl, tak jsem si to zkusil spočítat. Určitě jsem nastoupil v roce 1984 v 8 letech a končil jsem někdy tak 91, 92, protože už jsem chodil na konzervatoř a přeci jenom jako ten čas už nebyl tak velký, takže jsem ten praktikant takzvaný byl jenom chviličku.
0: Hmm. A někdy jsem zaznamenala, nebo jsem si přečetla, že nechybělo málo a vy jste hercem vůbec nebyl a vaše kariéra by vypadala jinak, váš profesní život. Kam jste měl namířeno? Byl to ten fotbalista, byl to ten vrcholový sport původně?
1: Tam se dost brzy ukázalo, že ta láska je sice veliká, ale ten talent není ani divizní, jako jo. Takže tam by asi moje kariéra nepokračovala. Myslím si, že bych se vydal směrem po tatínkovi nebo po bráchovi a byl by to foťák nebo kamera, si troufám říct. Nebo jste narazila na něco jiného teďka?
0: Já jsem narazila právě na ten vrcholový sport a ano. Kdo vám vlastně řekl tedy, že to je na divizi, že to není úplně na vrchol? Nebo byste to sám vycítil?
1: Dostanete se do určitý fáze, jako zřejmě v těch 14, kde tušíte, že vedle ten Pepan nebo ten Martin, jako ten míč je poslouchá o mnoho víc a taky, že ta kondice není úplně dokonalá i v těch 14, dneska je samozřejmě mnohem tragičtější, i když se snažím, ale to vycítíte, to vidíte kolem sebe, takže jsem se stal velkým fandou a hřiště jsem opustil jako za zábrany a tam jsem začal fandit.
0: Začal jste fandit a vlastně vydrželo vám to dodnes, protože vy jste fanouškem Bohemky.
1: Samozřejmě, koho
0: jiného. Sobotu remizovala, že?
1: Podívejte se, já se k některým věcem jako nechci vyjadřovat.
0: Tak si dáme písničku a budeme si povídat.
1: Olomoucí, ano, víme. Tak.
0: Budeme si povídat o něčem jiném. Naším hostem je herec Jiří Plojhar.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.

0: jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a našeho dnešního hosta a tím je herec Jiří Plojhar. Připomenu filmový, divadelní i seriálový herec, také dabér, který ovšem vystudoval jak konzervatoř, tak damu. Už jsme zmiňovali, že jste také prošel dismaňákem. Byl jste tak zapálený pro to herectví, že vám třeba nestačila konzervatoř?
1: Byl jsem proto velice zapálený, ale tady byl ještě jeden důvod, který se dneska úplně jako nehodí říct, ale já ho řeknu. Tehdy nebyla ještě profesionální armáda. A já jsem úplně tu konzervatoř nedodělal, já jsem trošičku zlobivý dítě, takže já jsem sice až po maturitě, ale potom byl vyhozen v tom páťáku, šestáku, protože ta konzervatoř je na 6 let. No a samozřejmě v ten moment, protože jsem byl schopen odveden, jsem očekával, že přijde povolávací rozkaz, že jo. A já jsem jako úplně tehda jako potom netoužil, že, i když mi tatínek vyprávěl, že když je povodeň, to mají dělat ženský, nebo když už žádný nejde o válku, prostě tam se staneš chlapem a takovýhle věci, tak já jsem přece jenom přemýšlel o tom, že bych se chlapem stál nějak jinak, nežli někde v přijímači na vojenském cvičišti, takže se přemýšlel, co rychle udělat. A dal jsem přihlášku na damu. A věděl jsem o tom, že na damu nechtějí mít úplně jako konzervatoristy, chtějí pracovat prostě s takovým tím ještě neovlivněným, neskaženým, nadaným, talentovaným materiálem. A přece jenom z té konzervatoře si už člověk přináší nějaký, jako, nějaký pohyby podle toho, jaký kantor ho učil, tak třeba podle něho, třeba jeho herecký projev a tak. Tak na to jsem byl připraven a vlastně jednak jsem se poctivě připravil na ty talentovky a jednak jsem měl ještě připravený takový osobní monolog o tom, že jsem proflákal strašně moc spoustu času, že ještě nejsem připraven pro profesionální dráhu a že bych potřeboval ještě studovat. Jako říkám to velice zjednodušeně. A oni tomu tehdy uvěřili a byla to taky pravda. Jako jo, a přijali mě. A já jsem za to strašně moc vděčný, protože na damu přišel láskyplný drill a já jsem se tam opravdu utužil, neskutečně jakoby životně spravil a damu jsem takzvaně vděčný, že mě vrátila do života. Takže já na tento ústav, my říkáme ústav vždycky, nebo učiliště, tak na toto učiliště já prostě nenechám dopustit. No. Takže vlastně ze začátku to byl takový jako kalkul, ale pak mě to strašně moc v životě pomohlo a jsem za to rád.
0: Kalkul a to, že nechcete na vojnu, jste přiznal?
1: Tak tehdy jsem asi...
0: Nebo až zpětně, že?
1: Až zpětně, tehdy jsem to jako neříkal samozřejmě.
0: Vy jste říkal, že vás damu vrátila do života. Vím, bylo tam něco s drogami, že? Vy jste tak jako nebyl úplně hodné, tak byly 90... hodné dítko. Rodiče se s vámi asi užili.
1: Byla 90. léta, takže všechno nové, co sem přišlo, se muselo vyzkoušet, že jo? Dělal jsem umělecký obor a zdůraznil bych, jak jste jmenovala ty rodiče. Tak já bych jenom řekl, jak se říká, no jo, to je výchovou doma a tady to kašlali na ně a tak skončili jako blbě a tak. V žádném případě doma vůbec nic nepoznali. Já jsem stále měl doma natopení nahřátý punčocháčky, abych z postýlky šel rovnou do teplýho. Já jsem měl přichystanou snídani. Já jsem prostě vyrůstal v neuvěřitelně láskyplným a skvělým prostředí. Jenom jsem toužil po těch zážitcích a tehdy jsem netušil, že ty zážitky, aby byly ty opravdový, se dají zařídit jinak a ne nějakýma látkama. No. Ale musel jsem si tím projít a... Zdá se, že mě to nijak nepoznamenalo.
0: A prošli si tím s vámi i vaše rodiče, myslím, jako jestli se to dozvěděli potom?
1: Pak nějakým způsobem asi ano, ale to už bylo za mnou.
0: Vaší profesorkou na damu byla třeba paní Věra Galatíková, jaká byla?
1: To byla taková naše máma. Opravdu tak nám měla naprosto prostě vztah, jak kdyby jsme byli její děti, takže když, že jo, na damu, tak probíhají takový ty lásky, že jo, velký, takový ty prvotní, tak ona s námi ty třeba zklamání z lásky prožívala a fandila nám v osobním životě, chtěla vědět hodně o tom osobním životě, a ne, že by chtěla to vědět prostě jako máma, chtěla vědět, kam chodíme, čím se bavíme třeba po škole a tak, takže...
0: Dohlížela na vás, tak
1: dohlížela trochu. Na nás, no. Jak, zajímala se o to, jaký jíme, že prostě nebudeme se odbývat tamhle bagetou v máji a tak, že prostě, že musíme mít aspoň denně jedno teplý jídlo. To byla skvělá, no.
0: Herec Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
4: a Petr Kostka.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Pozvání do Alex a host přijal herec Jiří Plojhar, který je známý jako představitel různých padouchů a záporáků, ale nejsou to jediné role, které dostáváte, ale tak...
1: Ještě jsou to takový jakoby popletové a šmoulové. Jako.
0: Myšpulín myslíte, ale tak to dabujete.
1: Hodně tam chybí takový ty charakterní hrdinové. Ty ve svém rejstříku tam jako docela absentují. No.
0: Ty byste si přál?
1: No ty bych si přál, samozřejmě. Člověk touží po tom, co nemá. No. Takže ono je samozřejmě radost hrát a obhajovat ty estébáky, jako jo, třeba.
0: Protože jich bylo, že? Ve vašem případě.
1: Pár docela bylo, pár výrazných.
0: No, v Pankrácké věznici jste, myslím, že Bárový.
1: Ano, a tak...
0: Hrál nějakého dozorce.
1: Dozorce, ale pak hlavně ty byly třeba ve filmu, v minisérii Bohéma, jako České televize, tam jsem likvidoval Vlastu Buriana, potom to bylo ve filmu Fotograf a naposledy tuším, ano, byl jsem vyšetřovatel pana Hasila v Králi Šumavy. Takže tady ty postavy musíte nějakým způsobem obhájit, musíte tam najít, proč jsou takový. A to je dobrodružný, nemůže to být primárně jako, že dělám čertíka a někoho prostě straším. Musí tam být prostě nějaký důvod, takže studium této role je prostě neskutečně zajímavý. Jako jo. Ale přece jenom ten obdiv přichází pak z těch charakterních hrdinů, že jo. Tady to je takový jakoby braný, že je to povl. Takže já samozřejmě toužím po těch charakterních hrdinech, který prostě zmáčnou teďka, i nevědí, který je, jestli přestřihnou ten modrý nebo ten červený prostě drátek té bomby, že jo. Pak, protože když zmáčnou ten špatný, tak vyletí ta zeměkoule. No ale oni samozřejmě zmáčknou, teda přestřihnou ten správný. Ano. No a zeměkoule je zachráněná, ta nádherná žena zpomaleně běží a skáče na něho. Tak po tady těch rolích já toužím.
0: Ale to byste musel snad do Ameriky, ne? To byste musel za velkou louž. Dobře, ale ty záporáci se zase dobře pamatují a vy jste sám říkal, že chcete tu roli, toho tu negativní roli jakoby obhájit, aby divák pochopil, proč se tak chová, aby vlastně ho pochopil, aby měl pochopení pro něj, proč je takový.
1: Nemusí mít pak ani pochopení, může ho samozřejmě odsoudit, ale musí aspoň vědět, proč to dělá, proč se takový... Protože nerodíme se jako primárně jako svině prostě. Tím se nerodíme, tím se teprve stáváme, protože nás to prostředí ovlivňuje. Tak proč se jim on takovým jako stál?
0: Jak se potom dostáváte z těch negativních rolí? Jak ji potom ze sebe setřepete?
1: Pravda, zůstává to v člověku. Staří bardi říkávali, jakože někdo jede, Boris Reznor vyprávěl, že třeba když dohrál Otela, tak musel vzít auto a jet třeba do Plzně, tam se otočil na náměstí a jel zpátky. Někdo sportuje, někdo chlastá. Tak jako mě nejvíc teďka baví prostě ten pohyb, no. A myslet na něco hezkýho a prostě dostat to ze sebe pryč. Protože když ten člověk v tom poctivý, tak ty jednotlivý kousky tam prostě zůstanou. No. Pak se třeba v osobním životě na někoho oboří, jako kdyby byl v té postavě. No a to přece nikdo nechce. Takže je potřeba ta duševní hygiena. V nějaký míře je určitě potřeba.
0: Duševní hygiena a je potřeba, i když zrovna náhodou dostanete nějakou kladnou roli, nějakého kladěse? Nebo tam to není potřeba vůbec, ta duševní hygiena?
1: Ptáte se mě na něco, co úplně nevím.
0: Ne, počkejte, tak nějakou pozitivní roli bychom našli. Co třeba ten trenér Žloutek ve Vyšehradu?
1: Tak ten trenér je trošku tak tím životem trošku už takovej unavený, jako jo, ale každopádně trenér rozhodně není záporná postava.
0: No, vidíte. Jako, jo.
1: A trenér teďka vlastně dostal takovou vzpruhu do života, takovou mízu v podobě maminky Laviho, takže tomu se teďka daří velice dobře. A když budeme mít možnost natočit ještě jeden film, a já věřím, že budeme, tak tam se ukáže vlastně, že ten trenér je neskutečně šťastný, protože má láskyplný, plnohodnotný vztah.
0: No tak vidíte, a nebude třeba potřeba tolik té duševní hygieny.
1: Přesně tak.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Povídám si s hercem Jiřím Plojharem, který stvárnil desítky rolí, některé jsme v průběhu našeho povídání zmiňovali. Já bych se chtěla teďka zastavit u postavy vlastně... No, postavy premiéra z let 68 až 70, premiéra tehdejší Československé socialistické republiky, Oldřicha Černíka. Vy jste ho hrál ve filmu Muž, který stál v cestě. Bylo to o Františku Krieglovi, jehož hrál Tomáš Tepfer. Zajímá mě, jak jste se připravoval na tu roli. Bylo tam nutné nějaké třeba samostudium? Studium té doby?
1: V tomto případě to bylo o maliličko jednodušší, protože Oldřich Černík byl dědečkem mé milé vzácné kolegyni a kamarádky Markéty Freslové, která hraje ve Vinohradském divadle. Takže jsem se spojil s Markétkou a jestli by mě nedala kontakt nebo mě nepropojila s vlastní maminkou a jestli by si ta maminka se mnou nepopovídala o tatínkovi, protože samozřejmě Markéta ho nezažila nebo ho zažila jako čistě jenom, když byla malinká. To se skutečně stalo a já jsem skutečně vytočil číslo na maminku a ptal jsem se na tatínka. A přišla taková ošemetná věc, protože jak se máte ptát vlastně jakoby dcery o tom, jestli tatínek byl komunista z přesvědčení nebo jenom díky kariéře, do jaký míry to byla v uvozovkách jako svi, jako takhle, nebo jak se jim žilo a takovýhle věci. Potom jsem se o něm dozvěděl z různých jako dokumentů, že byl strašný jakoby děvkař, že byl strašně na ženský a že to s nima uměl. Já jsem se podíval na tu fotku, vypadal jako já, tak jsem si říkal, aha, tak to on měl to vnitřní charisma, jako mám já, že jo. Byl úplně plešatý, že jo, takovýhle vlásky po stranách, ale asi to s nima uměl. Jenže jak se můžete jako zeptat dcery, jako byl mamince jako hodně nevěrný, to je taky takový ošemetný. Takže jsme se bavili v takový spíš obecní rovině, jak spíš bral ten odchod pak z té vrcholné politiky, protože samozřejmě on byl na té jakoby správné straně v tom roce 68-69, tak byl potom odejitej a jak to ta rodina vnímala. V tom mě vyprávěla, že to byl vlastně nejkrásnější období, protože on se vrhnul na chalupu, kterou neuvěřitelně zveleboval, měl čas na tu rodinu, takže rodina na tom jakoby vydělala. No. Takže různě jsem se, že třeba on zvláštním způsobem a hodně kouřil, takže takový jakoby drobný detaily, který nevím, do jaký míry jsem do toho filmu vůbec jako stačili, jako nebo mohli propašovat, ale z tohoto pohledu prostě zvnějšku i zevnitř jsem se zajímal, no.
0: Co to bylo za člověk. Potom, jak vlastně nesl to, že v té vysoké politice musel skončit? Vy jste říkal, vrhnul se na chalupu, ale bylo to něco, co mu
1: tam, ta vlastně ta máma, ty Markéta dcera mi řekla, že vlastně úplně nevěděli dovnitř, jak moc tím trpí, ale zřejmě tím jakoby trošičku trpěl. Po revoluci ještě stihnul se stát prostě šéfem svazu měst a obcí. A potom tuším vlastně měl nějakou bouračku a tomu strašně jakoby ovlivnilo zdravotní stav, že potom vlastně postupně odcházel až potom zemřel. No.
0: Kde jste vůbec třeba natáčeli ty záběry, jak přijíždíte do Sovětského svazu, jak je tam ta líbací scéna, kde to bylo natočené?
1: Jako my jsme Kreml jsme natáčeli vyloženě, protože samozřejmě bylo to v době, kdy už by nás v Kremlu zastřelili, tak jsme to natáčeli v tom domě kultury, v ten obrovský varšavský jako mrakodrap, ten asi trojnásobný nebo čtyřnásobný hotel International tady, nebo už se takhle nemenuje, že jo, z Davids, tak tam jsme natáčeli vnitřní prostory Kremlu. Potom vnitřní prostory třeba jakoby pokoje, kde třeba byl Dubček a tak a kam za ním všichni chodili na porady, tak to byl zámeček Slapy. A tak jako různě to bylo nakomponované.
0: Takže no. I do Varšavy jste,
1: jo, do Varšavy.
0: Jste zamířili.
1: To byl ještě velký zážitek. Jsem tam letěl zvlášť s Lojzou Švehlíkem, který hrál Ludvíka Svobodu, prezidenta. A já v té době, dneska už musím říct, že už to tak, jsem přes 20 let jsem neletěl jako letadlem. Já jsem nějak jako k tomu nedošlo a naposledy jsem letěl jako s Národním divadlem do Moskvy právě. A po těch 20 letech jsem byl jakoby na tom letišti s tím Lojzou a Lojza říká, já jsem mu to řekl, že mám trochu strácha, Lojza povídá, musíš si dát víno. Jako. A byl to strašně krásný zážitek, jako. Bylo úplně jasno to. A naspátek jsem se vracel, to musím rychle říct, na představení Brouk v hlavě. A letěl jsem sám. A jsem říkal, produkci, já přeci nemůžu jako letět sám, to zvládnete a tak tady to. První byla, že bratr chtěl do sbírky jednu plechovku jedné značky, tak jsem ji vzal, koupil, prostě dal jsem ji do baťohu a to začalo jakoby pípat a musím teďka prozradit jednu věc. Já mám jeden midráček, já nejsem moc jazykově vybavený jako anglicky, to je, snažím se ještě s tím něco udělat, ale no tak jsem jim tam jakože polsky začal. A šo, že je, tady toto. Tam už byla fronta to. Já jsem nevěděl, že přesně nemůžu tou plechovkou projít, že ji musím prostě vyhodit a tak. A bylo strašně špatný počasí. Tak jsme zlítli a začaly ty turbulence, že se to opravdu začalo hejbat a tak. A já jsem byl přikovaný v tom křesle, strašně jsem se bál. A z ničeho nic se rozestoupily mraky a já jsem viděl stříbrnou raketu pod těma mrakama. A víte, co to bylo? To byl ještět. A já jsem si říkal, už umřu v Čechách, v České republice. No a zhruba za pár minut potom už jsem viděl sídliště Řepy a už jsme přistávali. Takže s tím mám teda s výletem do Varšavy a s natáčením mám i tento zážitek.
0: Měl jste asi málo vína.
1: Ne na zpátek, protože jsem na to představení taky logicky, že jsem neměl úplně žádný.
0: Ježiš, že? No,
1: já nikdy si nedávám před představení, nikdy to já mám zásadu.
0: V Brouhlavě Studio 2 budeme tak o tomto představení také mluvit za malou chvíli. Naším hostem je Jiří Plojhar.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Věděli jste, že na brněnské Kraví hoře můžete letos v létě spatřit druhý největší Jupiter ve vesmíru? Hvězdárna a planetárium Brno tam v rámci festivalu Planet nafoukne svůj dosud největší model. Monumentální 12-metrový Jupiter nazvaný Gigalón. A právě z festivalu Planet pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: Nejen filmový a seriálový herec, ale také divadelní herec Jiří Plojhar je s námi ve vysílání. Pojďme na prkna, co znamenají svět. Vy působíte ve studiu 2, ano. Působíte také v divadle Metro, kde stvárňujete další kladnou postavu v uvozovkách, a to Goebbelse.
1: Ano, Josefa Goebbelse.
0: Josefa Goebbelse, tak jak si ho užíváte v uvozovkách?
1: Ta hra je tak strašně moc dobře napsaná od Arnošta Goldflama, že si to prostě užívám.
0: Opravdu?
1: Obrovsky, no, obrovsky.
0: A potřeba duševní očista?
1: Tady ne úplně. Ona je to taková mrazivá komedie. Ta hra začíná tím, jak se mladý Hitler a Stalin setkají na nádraží v Brně a slíbí si, jak změní svět, jako studentíci. No, což se jim svým způsobem jako podařilo, no. Takže je to s nadsázkou, jakoby s nadsázkou, velkou nadsázkou komedie, tam ty hlubší proudy prostě nejsou.
0: Také jste mě prozradil, že v divadle, pardon, ve studiu 2 máte 8 inscenací.
1: Jestli jsem dobře počítal, tak jich 8, anebo 7 a 8 Harold a Maud se bude připravovat. Teďka nemáme úplně čas, abych to rychle prolítnul, tak, ale myslím si, že jich 8.
0: I kdyby jich bylo 6, nepletou se vám texty? Umíte přehodit ten správný scénář?
1: To je taková častá otázka, kterou jako herec dostává. Zatím ne, no, zatím to funguje. Je pravda, že když se učím ty texty, zvlášť divadelní, tak třeba před 15-20 lety si stačilo ten text před spaním přečíst a ráno zázrakem v té hlavičce byl. Dneska tento zázrak už moc nefunguje, malinko se to jako mění a potřebuju 2 až 5 nocí podle toho, jak náročný je to text, ale furt to ještě v té hlavě musím zaklepat, furt to tam ještě zůstává a furt ještě neříkám pak v televizních pořadech ty historky, že jsem vešel na jeviště a hrál jsem úplně jinou postavu, než jsem si po 10 minutách představil, že jsem uvědomil, že jsem v jiném představení, tak to se mi zatím ještě
0: to
1: nestalo.
0: Se vám zatím nestalo. A stalo se vám už to, že jste měl být na nějakém

0: představení, ve kterém hrajete a nedorazil jste?
1: Ano, jako ještě na Damu jsem hostoval v Českých Budějovicích a to se skutečně jako by stalo. Tehda byly mobily, které ještě neměly vrnění a kolem, jel jsem vlakem, neměl jsem automobil a kolem Hluboký nad Vltavou není signál. No a já jsem jel na představení, kdy jsem měl zapsáno o 19 hodin, ano, se hrálo od 17 hodin. A ještě jsem vzal svoji spolužačku a tak jsme jako šli od toho nádraží volným krokem k tomu divadlu a jí říkám, pojď, já ti tady ukážu ještě, tak je tady je taková vitrínka, já v jedné části té hry hraju ženskou, jo, jak mám tady paruku, to je hrozně moc vtipný. Tak jsem jako si ukazoval tu vitrínku a ta spolužačka mi říká, Jiříčku, a proč je tady napsáno dnes od 17 hodin, že jo? A já, a teďka jsem viděl, že ten datum, teď samozřejmě jsem začal klepat a tak, teď jsem si všiml, že to divadlo je opravdu jinak nasvícený, a tak jsem vyhnul do toho divadla, že jo, zaskočil za mě umělecký šéf, takže opravdu představení probíhalo, on to nějak četl, něco říkal z paměti, byl jsem mu neskutečným způsobem vděčný, vešel jsem tam do rekvizitárny a tam jsem začal brečet, jakože možná jsem byl špatný herec, ale vždycky jsem byl dobrý kluk, teď už si nebudete myslet, že jsem dobrý kluk, je konec a tak, všichni mě tam utěšovali. Když se to stane jednou za život, tak já věřím, že jsem si to, je teda hrozně, že jsem si to vybral takhle brzo, jo, ale věřím, že to bylo jednou jako provždy a naposledy, že už se mi to nikdy nestane. Je to strašná věc. Pak se mi zdály takový sny, jak tam je pěší zóna od nádraží k Budějovickému divadlu. Představte si, měsíc v kuse se mi zdál sen, jak běžím po té zóně a nemůžu odlepit nohy, ten nejhorší herecký sen. Jak opravdu úplně jsem spocený, ale ty nohy jsem furt na místě. Jako, je, pojďme o tom, jak
0: to. Takže ne, že třeba máte okno a zapomenete text,
1: to
0: ale
1: se taky jako stalo,
0: tohle je horší, říkáte.
1: I to okno je blbý, protože pak samozřejmě repríza a blížíte se k tomu místu, kde člověk měl to okno a teď najednou to tělo to ví a začne najednou, třeba je to 120. 150. repríza a blížíte se k tomu místu, kde se stala ta velká chyba a normálně tady cítíte, jak opravdu ten tep na tom srdci se začíná zvyšovat, aby to místo bylo už za, jako jo. Nebo mi říkal David Matásek, že takhle po nějaký 200. repríze podělal písničku. Navždy až do derniéry ta písnička už tím byla poznamenána.
0: Jiří Plojhar je naším hostem.
2: Český rozhlas Pardubice. Rádio

0: Naším hostem je stále herec Jiří Plojhar, který ve studiu 2 v současné době hraje v 7 až 8 inscenacích. Na kterou byste nás pozval?
1: Na tu, která bude mít premiéru v prosinci, nevím ještě, jak dopadne. Bude to Harold a Mott, bude tam hrát Eliška Balcerová, Dan Krejčík, Jitka Schneiderová, já, bude to režírovat Mirek Hanuš. Ale to je premiéra až v prosinci. A do té doby určitě si můžete zajít na Brouka v hlavě, Jezinky, Bezinky, Odpočívej v pokoji, Poprask na laguně, Beckham, Revizor.
0: No a
1: to ještě tam něco, nevím.
0: A která inscenace je vaše oblíbená, kterou jako hrát, hrajete, užíváte si, a kdyby přišla Derniera, tak ji obláčete?
1: Tak to už se stalo. To se stalo se Smolíkovejma, to bylo už Na slzičky, ta byla moje nejoblíbenější. A teďka se dá říct, že jsou moje rovnoměrně oblíbený s určitými částí neoblíbenosti všechny inscenace, které tam mám. Takže bych si netroufil jmenovat jenom tu jednu.
0: A je některý herec či herečka, se kterým hrajete, řekněme, jako rád, ale cítíte určitou jako zodpovědnost, protože je to... Teď narážím na Ivu Janžuru.
1: Ano, samozřejmě.
0: Jak se vám s ní hraje?
1: Já úplně jsem se nadechoval, že toto jméno samozřejmě zmíním. Víte co, v tom studiu 2 já jsem byl poctěn to, že jsem tam mohl potkat ty legendy, jak už Ivu Janžurovou, tak samozřejmě Danu Kolářovou nebo Martu Vančurovou. A tam ten člověk prostě respekt má a tu velkou úctu, ač samozřejmě z druhé strany to vůbec ty dámy nedávají najevo a chovají se opravdu, jako že jsou to ty nejlepší parťáci. Tak samozřejmě ta zodpovědnost, aby jim to ten člověk nepokazil, tak ta tam je, ale vytvářím si to sám, protože oni mi nic jako najevo nedávají. A je to velká podsta je sledovat jako při práci, protože tam opravdu v tom divadle, zvláště v tom divadle, dokázali toho tak strašně a zažili úplně všechno. Že? Takže když my přijdeme s něčím, tak oni už dávno za těch 50-60 let toho divadla, a tentokrát to není metafora, je to skutečně tak, tam byli. Takže je to velká škola. A jsem za to moc rád, že jsem to ještě zažil přímo fyzicky.
0: Přímo fyzicky, jednou vy budete zase předávat své zkušenosti a možná mladí herci na vás budou se dívat s otevřenou pusou,
1: no,
0: a hledat každé vaše slovo.
1: Ano, já si právě furt říkám, že jsem ten mladý, který vzlíží k těm bardům, ale nedávno mě někdo upozornil, že mi bude příští rok 50, a jak jsem ve 20 brali ty, kterým bylo 50. No a to byly ty už, který jsme brali, že jsou prakticky nad smrtí, jako před smrtí teda. Tak je to tak strašný, jak to rychle uběhlo, a člověk si tak rozhodně nepřipadá, že já už jsem mířím do toho věku, že mám blíž do důchodu a ke smrti nežli od školy, jako umělecký, jako, no to tak je, no samozřejmě.
0: Ale není. No podívejte se na paní Bohdalovou.
1: Dobře, ale tak to jsou jakoby unikáty, které jsou prostě ve světovém měřítku naprosto unikátní, jako, no to je přeci úplně něco šíleného.
0: No a proč by se to nemohlo stát vám? Vy sportujete, chodíte na bohemku, když se nebudete moc rozčilovat nad výsledky, tak...
1: Tak se těším v těch 94, že budu stále na jevišti jako Jiřina Bohdalová.
0: Já moc děkuju, že jste tu s námi byl. Jdete dneska do divadla?
1: Ne, dneska nemám, ale dneska mám strašně dlouhý dabingový studio, jednu hlavní roli, takže dneska nemám představení, dneska mám studio.
0: No vidíte, tak k dabingu už jsme se nestihli dostat, tak si to necháme na příště. Moc děkuju, že jste tu byl, Jiří Plojhar.
1: Budu se těšit a děkuju za pozvání. Naschledanou.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Ora a síň od rána

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, Hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být. To by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas, zprávy.
5: Vláda zhodnotila svůj první půlrok ve funkci. Hasiči stále likvidují požár výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Vláda podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO splnila už skoro pětinu svého programového prohlášení. Předseda vlády to řekl po sérii schůzek s ministry, se kterými postupně bilancoval první půl rok u moci. Za největší úspěch vlády považuje Babiš snížení cen energií a taky to, že se daří držet nízkou inflaci. Zlepšit chce naopak plnění spojeneckých závazků. Prezident Petr Pavel při dnešní návštěvě Karlovarského filmového festivalu řekl, že zhodnocení dosavadní práce vlády ještě neviděl.
6: Viděl jsem asi jenom o tu klempíře, jak v krátkém videu zhodnotil, co všechno dosáhlo jeho ministerstvo, tak já si to nejdřív pročtu, prohlídnu a pak se k tomu nějak vyjádřím.
5: Opozice vládu za první půl rok kritizuje. Například podle místopředsedy KDU ČSL Benjamina Činčily nedělá kabinet politiku pro lidi tak, jak sliboval. Přední část 12-patrové budovy v baťovském areálu ve Zlíně, kde od rána hoří, se zřítila. Oheň se stále nedaří uhasit. U požáru zasahuje přes 30 jednotek hasičů i vrtulník s bambivakem. Hořet začalo před 9 hodinou ve skladu obuvnické firmy Vasky, kde bylo uskladněných 75 000 bot. Oheň se postupně rozšířil až na střechu budovy. Uzavřeno je celé okolí a lidé by neměli kvůli kouři větrat. Zemědělci na jihu Moravy zatím sklidili přes 16% ploch letošní úrody obilovin, tedy necelých 150 tisíc tun. Vyplývá to z nejnovějších údajů ministerstva zemědělství. Jižní Morava je ve sklizni ze všech krajů nejdál. Třeba na Vyškovsku už mají zemědělci hotové žně ozimého ječmene.
7: V celém kraji je zatím ozimého ječmene sklizených asi 60%. Výnosy se u všech obilovin dohromady pohybují nad 5 tunami na hektar. V meziročním srovnání je to o necelých 70 tuny méně. Tento rok by sklizeň obilovin a řepky podle prvních odhadů měla být průměrná, někteří zemědělci ale počítají s nižšími výnosy. Letošní úrodu podle agrární komory negativně ovlivnilo suché jaro. Český hydrometeorologický ústav ho označil za nejsušší od roku 1961. Šimon Franz, Český rozhlas. Počasí.
5: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29 stupňů, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně, v 1000 metrech na horách kolem 19.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor, za Ostrovačicemi na kilometru 173,5 stojí kamion. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná situace na Prackovické estakádě. Na kilometru 56,5 nákladní auto řeší tam poruchu, místo je označené šipkou. V Praze stále ještě kolony ve Kbelské ulici směrem z Liberecké do Novopatské je evidentně nehoda. Auta zastavují už za odbočkou do Ďáblic. Zdržení bylo ještě před několika okamžiky přes půl hodiny. Takže vám i tak přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: To byly zprávy, po nich už je tady country dostavník Mirka Černého.
0: Zlatá láska.
8: Kdo věří lidem, svému srdci a na zázraky, Pro toho je tu další důkaz, že osudová láska existuje.
9: Vzplála i mezi dvěma mladými lidmi už před více než 53 lety. Snad na to dohlížel sám ochránce našich nejvyšších hor. Potkali se totiž v Krkonoších, na lyžích a u kytary.
8: Ona, co by 17letá studentka, on jako 19letý jinoch. Jejich příběh vám dnes budeme vyprávět.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.

0: Ten dnešní příběh zlaté lásky začal jako pohádka. Vysoko v horách, za sedmero údolími, v boudě na hřebenech, kde fouká studený vítr a v zimě se tam rádi schovají pocestní.
1: Právě tam se potkali budoucí manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi, kteří už oslavili zlatou svatbu. Jejich zimní příběh nás zaujal natolik, že jsme za nimi poslali Patrika Rozehnala.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Vítám. Dobrý den. Já myslím, že mi podáváte ruku.
3: Podržte mi mikrofon, já vám podám ruku.
4: Děkuju. To je ale od vás moc hezký teda. Dobrý den. A oni už jsou tady, no tak pojďte dál, vítáme vás.
3: Já chci hned na úvod za ten krásný příběh vám dát květinu.
4: Ježiš, děkuju. Děkuju. To je krásná, děkuju.
3: Ženy mají mít květiny.
4: Normálně dojel. Děkuju.
3: A pro pána máme bonbony a něco sladkého společně. Dobrý den,
5: děkuju pěkně. Chtěl jsem se zeptat, co mi má dáte, no tak už to vidím tady.
4: Ne, tak to teda my vám moc děkujeme. Jsme rádi, že jste přijeli. Pojďte dál, nezouvejte se, my máme pejsky, ty se taky nezouvají, jo? Tak račte pojít. Já říkám, račte pojít, jako popojděte dál do vozu.
1: V březnu roku 1970 jela Ivana se spolužáky na zimní lyžařský výcvik do Krkonoš na Petrovu boudu.
0: Jiří s tehdejšími kamarády z práce z pražských tiskáren tam jezdil na víkendy. Přespávali v podnikové chatě o 2 kilometry níž pod hřebenem, ale na slavnou Petrovku vyráželi na pivo. Říkali, že na polévku. A po ní vzali kytaru a zpívali na verandě, kde večeřela děvčata z kurzu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
4: A to byl prostě ten správný moment. Já neznala nějakých countryovek. Já uměla, jo, Třešně zrály od Matušky, Dianu a takovýhle, jo, Tisíc mil. No ale tam tyhle ty kluci hráli takový, ty oni byli sehraný, protože oni na ty hory jezdili třeba jenom na víkendy. Jo, z Prahy.
5: Na všechny víkendy. Všechny víkendy na horách jsme trávili.
3: Vy jste si tam tak jako s klukama jezdili oblížet terén na holky, nebo jak to bylo?
5: No tak my jsme hlavně jezdili asi kvůli těm kytarám, že tam byl sníh a lyže, že jo. Ty holky byly tak druhořadý do té doby, než teda se to nějak převalilo, že holky byly v první řadě a pak byla ta polivka teprve, no, takže takhle to bylo.
3: No a co vás přivedlo k tomu, že jste na tu verandu zašli za děvčaty?
5: Tam jsme tam tak nějak průběžně chodili pořád, jestli tam byly děvčata nebo kluci. My tam nepatřili vlastně do té chalupy, že jo? My jsme tam chodili jenom jako něco si tam koupit, sníst. No a tak jsme tam chodili, protože jsem s těma kytarama, není na to každý zvědavý. Tam byli soudruzi z ROH, že jo, vepředu. Tam Kablo Vrchlabí, tam jezdilo takový skupina, ty hráli a ty tam tancovali nějaký polky a takovýhle ty a my jim to rušili, že jo. Tak oni nás vždycky jako z kraje vykázali na tu, takže jsme tam pak už chodili normálně do té verandy. Jako měli jsme, výčepní byla paní Mařenka, ta vždycky to tam roztočila piva do toho, že jo, ty starý, to byli kluci různě starý, my byli, nebo já byl a ještě jeden jsme byli nejmladší tam, jo. Jezdili kluci třeba, už byli ženatý, měli děti a taky říkali, Mařenko, pište to hráběma, že jo, protože jinak, aby to jinak nestihla vůbec všecko a měli nás rádi, protože tiskaři v té době měli dost peněz, to bylo jako jedna ze zaměstnání takových, který jako platili dobře, takže se tam utratilo hromada peněz, nechalo se jim, když krece velká, takže nás si tam celkem i považovali, jako.
4: No a těch kluků tam bylo asi 15 a já tak jako jsem koukala na Jiřího, on měl takový vlasy na ramena, tenkrát se to nosilo, že jo, takový ty dlouhý vlasy a tu kytaru a takovej a měl z králíka chlupatou vestu, protože jeho tatínek byl kožešník. A já jsem teda jako říkala, hele, to je nějaký ten má vestu, jako jo, to víte, to byly 70. leta, jo, to tady bylo prd, jo, to tady nebylo nic. On měl 17. března narozeniny. Toho dne vlastně my jsme se dali dohromady. Protože kluci tak jako, že jo, hele, na zdraví, Jirka má narosky, tohle. Tak, no a já jsem teda mu popřála jako všechno nejlepší, dala jsem mu pusu a už to bylo takový, jako že jsem si myslela, no tak je to jasný, jo. No a tak jak hráli, tak já jsem si sedla jako na zem, opřela jsem se o jeho kolena a teď jsem prostě nasávala tu country muziku, takový ty bedny od whisky, ať, jo, prostě všechny tyhle ty. Tak jsme se tak jako nějak zkamarádili.
5: No holka jako Květ vám měla hlavně dlouhý vlasy hodně. Někam skoro až na zadek, viď? No. Tak asi to byl nějaký ten moment takový, že jako každý ty dlouhý vlasy neměl, že jo.
3: Takže jste se trochu předváděl, hrál na kytaru?
5: Ne, no tak jo, na kytaru, ale nepředváděli, to jsme tak hráli prostě bez nějakého předvádění. To si myslím, že nebylo jako předvádění nějaké.
1: A pak zasáhl osud. Nebo náhoda? Jeden z profesorů si zlomil při slalomu pod Petrovou boudou nohu, skončil ve Vrchlabí ve špitále a najednou chyběl vedoucí jednoho z družstev.
0: Tehdy zašel druhý vyučující za hochy na Petrovce s prosbou, zda by se nepostarali o děvčata z prvního družstva a on by se s jednou sežákyní, která závodně lyžovala, ujal druhého a třetího oddílu.
4: Kluci zajásali samozřejmě. No a dopadlo to tak, že prostě každý kluk si vybral nějakou holku, Jiřík si vybral mě, respektive já jsem si vybrala jeho, protože to tak bývá, že ženská si vybere vždycky chlapa, jo? Není to tak, že chlap klofne ženskou, ne.
3: To znamená, vy jste nevytvořili pár, váš život stojí na tom, že vy jste vytvořili družstvo.
4: Ano, my
5: sportovní družstvo vlastně.
4: My jsme vytvořili družstvo. No a ráno po snídani už jsme šli na vlek, protože ten vlek jezdil k jejich chalupě, tam končil. Takže my jsme sjeli tím údolím, tím sedmidolím k ním na chalupu, oni už čekali před chalupou a celý den do oběda, tak jak to šlo, jsme s těma klukama, každý kluk vyfasoval jednu holku a jezdili jsme nahoru vlekem.
3: Prosím, jak fungoval ten vlek? Byl to nějaký kotváč pro dva?
5: No jasný, kotváč pro dva to byl a byl poměrně na ty poměry tehdy hodně dlouhý, takže to jako trvalo dlouho, než se ty odpoutali od sebe ty dva, kteří na tom byli. No. A nechalo se tam do těch ženských hůčet, že jo, všelijaký, cokoliv napadlo, nějaká šílená věc, tak jim to tam natlouk do hlavy, že jo, tu cestu nahoru. No.
3: Takže pan profesor vlastně vytvořil podmínky pro seznámení mnoha dvojic. Byli jste jediná dvojice, která se takhle dala dohromady, netušíte nebo tušíte?
5: Tam, ale jako pak se rozešli zase, my asi jediný si myslím, že jsme tam to přežili až do teďka. Teda.
1: Skončení lyžařského výcviku se Ivana vrátila do Slaného, Jiří do Prahy.
0: Kontakt udržovali jen po telefonu. Po měsíci ale přišlo pozvání na rande do Prahy.
4: No a tak jako co, kam půjdeme? A ten jeden kamarád z těch hor, tenkrát v Praze v Demínce, na Vinohradech dělal pingla vrchního. Tak Jiří říká, hele, tak zajedeme za Ivanem, tam si dáme nějaký kafe a možná jídlo. A tak jsme šli do Nemínky, to bylo naše první společné rande. A jak myslíte, že to dopadlo?
3: Pamatuje si to Jirka?
5: Naprosto přesně, já jsem tam přišel a neměl jsem ani korunu s sebou. Takže jsme tam zůstali kamarádovi dlužit.
4: Ne, Ivanka to zaplatila.
3: A když jste zjistil, že nemáte prachy? Co se tak jako ve vás odehrávalo?
5: No tak bylo to trapný, že jo, na první zkoušce. Já to nechal doma prostě všechno, jsem neměl nic sebou. No.
4: Nebyla to tragédie, protože ten Ivan byl vlastně jeho kamarád a zároveň už i můj kamarád, protože jsme se znali z těch hor, takže já jsem to zaplatila, byla procházka, Vinohradská, Václavák, na nádraží mě odvedl, dali jsme si pusu, objali jsme se, zamávali, no a vlastně tím to asi tak nějak začalo.
3: Je nějaká písnička, kterou pokládáte za tu svoji?
4: Já myslím, že třeba Diana. Protože když jí hráli ty kluci, to bylo asi 6-8 kytar. To prostě bylo něco.

0: Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Je to příběh lásky a 51-letého manželského soužití Ivany a Jiřího Slavíčkových.
2: Začali spolu chodit na jaře roku 1970. Jejich vztah sílil, kvetl a oba zářili štěstím. Jenže pak musel Jiří na vojnu a Ivana po škole nastoupit do práce.
1: Znovu zasáhl osud, náhoda, ale také tatínek Jiřího, který jim oběma přál. Ivanku pozval do Prahy k ním domů.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Ale za všechno může tatínek, který mi nabídl, že bude tam volný pokoj a sežene mi práci. Sehnal práci v bance, já se nastěhovala s kufříkem do Prahy a tím pádem jsem byla v Praze.
4: Já jenom chci říct to, že ona vlastně nastoupila Iva po škole do Kralup, do Kaučuku a dělala tam, já nevím, jestli neřeknu pitomost, asi za 700 nebo kolik byla výplata tehdy, jo. To bylo nic, to prostě nebylo ani na ten vlak skoro, jo. Takže jako proto ten táta vymyslel to, že by mohla do té banky, kde měl nějakého známého přes někoho a že teda bude bydlet, když já budu 2 roky pryč. To nikdo nevěděl, já to taky nevěděl, když jsem si šel pro povolávací rozkaz, že budu přes ulici. To prostě byla náhoda, to tak vyšlo.
5: Vy jste jim udělal čáru přes rozpočet.
4: No, já jsem jim to vlastně zkomplikoval oběma. Jo.
5: Vy jste se ale jeho tatínkovi musela dost líbit teda.
3: No, bylo to zvláštní, protože já jsem vlastně jakoby adoptovaná. A to bylo jako pro některý lidi takový docela neschroupnutelný, jo. Protože víte co, když je prostě, jak si řeknete, no tak kdo ví, odkud je, z jakého hnízda, kdo ví, co to bylo za rodinu. A já teprve v 6 letech jsem přišla jako k mým rodičům, mamince, tatínkovi, který si mě vzali, díky mojí tetě, budoucí tetě, která dělala tyhle ty věci na hygienické stanici, měli na starosti dětský domovy. A já vlastně díky tomu, že jsem jako byla tak jako trošku jiná než všechny děti, tak jsem jako měla takový jako obavy, jak to bude, co to bude, jo, jestli mě vůbec ta rodina přijme, jo, protože já jsem hrozně kamarádská. Já jsem vždycky byla kamarádská a jsem děsnej optimista. Já prostě i tím, jak jsem dostala v životě jako za uši, na zadek, tak jsem hrozný optimista. Po všech stránkách. No a tak jako to bylo takový to, že jsem si říkala, hele, tak to asi jako ta rodina mě asi přijmula. I když jsem jako teda do těch 6 byla v děcáku, tak asi na ně dobře působím, nebo prostě jsou rádi, že si jejich chlapec nabrknul děvče takový nějaký, jako, no ne, jako, ale ne nějakou fiflenu, jo. A jsem byla obyčejná holka, prostě kamarádský typ, no.
5: Jaké to bylo tedy po tom návratu z té vojny, jak to začalo fungovat? Vrátil jste se do svého pokojíčku a...
4: No muselo to začít nějak fungovat, no tak jsme to zlegalizovali, udělali jsme si svatbu.
5: Tak jak to bylo ve vašem případě? Kdo o ní rozhodl, kdo koho požádal o ruku, jak probíhaly přípravy?
4: My jsme to nějak ani rozhodovat nemuseli, my jsme museli.
3: Ještě
5: To je vliv toho pokojíčku.
3: Ano, ale ještě podotknu, že než jsme se rozhodli, že jako teda se vezmeme, tak manžel koupil prstýnky a měli jsme zásnuby.
4: To jo, to je pravda.
3: Měli jsme zásnuby, takže my jsme oficiálně se jakoby zasnoubili. A potom teda, jak říkal Jiří, situace tomu chtěla, prostě už jsme nechtěli být jenom sami dva, no tak, jak se to říká, tenkrát jsme se vzít museli. Prostě to přišlo, já jsem byla těhotná, no a tím pádem, aby byla rodina jako celá, no tak se prostě vezmeme.
5: Kolik vám bylo v té době?
3: Mně bylo 20.
5: Jirkovi?
4: Mně bylo 21.
5: Jaký okamžik člověk jako prožívá a co se stane v tu chvíli? Vy si řeknete, čekám to dítě, jako pohledí ten jeden toho druhého, dali jste si pusu, přišel závan radosti, že budete mít vlastně, že vás něco spojí ještě víc k sobě. Co tak jako niterně člověk v tu chvíli prožívá?
3: Já jsem asi ze všeho nejdřív začala řešit, jestli to bude holka nebo kluk. Já teda jsem chtěla vždycky holku. A pak jsem v zápětí jsem začala řešit svatbu a šaty. No, moje maminka byla jako učitelka a ona byla úžasně šikovná, ale na všechno mi šila. Já jsem chodila oblíkaná jak princezna. Učitelky ve škole, teda jako mě neměli rádi, protože já jsem chodila obšívaná z burdy, to tenkrát byl časopis Burda, moje maminka podle toho šila, ale na svadební šaty jako maminka si jako netroufla, tak její kamarádka, nějaká manka s Chomutova mi ušila svadební šaty, vybrala jsem si krajku. No a pak jsme řešili, jestli teda můj muž bude ve vojenském, anebo jestli bude mít teda oblek.
4: Dopadlo to tak, že teda mě oba dva ty vojáci, co byli mi nadřízený, tak mě řekli, že ať se žením v civilu, že jako ve vojně, že je to takový zvláštní ve vojenském. No tak se koupili šaty.
5: A to jste mohl?
4: No mohl, protože on přímý náčelník, ten můj, ten jeden z těch dvou mi to povolil. Takže jako bylo oficiálně, že jsem se mohl ženit v civilu.
5: Co z těch příprav na tu svatbu si nejvíc pamatujete vy, nebo jste prožíval? Co tak vám utkvělo?
4: Já si nejvíc pamatuju, že my se, protože je pochází z Velvar, tak jsme jeli z těch Velvar do Prahy na čas, že to bylo všechno. A tam se přijíždí taková, tam je hrozný mašinka taková mezi Velvarama, Kralupama přes silnici a ono to začalo cink, cink, cink, cink. Museli jsme všichni, dělali 4-5 aut, kolik nás bylo zastavit a můj táta ten se mohl zbláznit z toho, že to nestíhat, běhal od jedno a pomalu, že neběžel na ty ajzlboňáky tam někam, aby to vypli, aby jsme mohli popojet. To je takový největší jako zážitek z celé cesty na svatbu vlastně.
5: Kam jste jeli? Kde jste svatbu měli?
4: My jsme měli svatbu na náměstí Svobody ve Skleňáku, jestli víte kde.
5: Praha 6.
4: No, Praha 6, tak tam.
3: Pro mě nejhorší zážitek z mojí svatby byl ten, že já jsem den předtím, my jsme se brali 23. června 1972. Já den předtím jsem byla u kadeřnice, tenkrát se nosily takový ty velký hlavy, já tomu říkám věrtel, a já jsem byla u kadeřnice, ona mi udělá ten velký kýbl na hlavě a já jsem celou noc před tou svatbou měla na hlavě silonový šátek a seděla jsem v posteli opřena, abych si tu nádheru nezmuchlala. To byl pro mě nejhorší zážitek ze svatby.
5: Vlastní obřad?
3: Jako probíhalo to normálně, svatba byla hezká. My jsme si nechali na náš svatební den zahrát orchestrálku od Eckerbilka Cizinec na pobřeží.

0: bylo prostě jako krásný. A...
1: Když to dneska slyšíte.
0: Jo, to mě dneska bere. A zrovna tak jsem, jako to mám v hlavě, že až některý z nás odejde, tak chci, aby se to zahrálo na tom rozloučení. Jo? Takže Ekerberg, to je jako cizinec na pobřeží. Taková srdcovka.

0: Jiří, je během té svatby čas pro nějakou romantickou chvíli zadívat se té Ivance do očí, zapamatovat si ten pohled, anebo je to takový ten svatební expres, kdy si až doma uvědomíte, že vlastně svatba byla včera nebo něco takového?
1: Takhle asi to funguje, no, nějaký, protože to je takový trapik okolo, že teď každý něco chce, na něco se ptá někdo, a nejenom je konec. Myslím svatby teda, že jo. No.
0: Kdo si myslíte, že na vaší svatbě byl nejdojatější?
1: Já si myslím, že asi žena teda už v té chvíli jako, ta jako bulila pěkně. No. Nejvíc si myslím opravdu manželka.
0: Potěšilo vás, že vlastně bulí kvůli vám, kvůli té lásce k vám?
1: No, to jde o to, jestli to opravdu bylo kvůli tomu, víte co, jestli to může mít menší boty třeba, nebo já nevím, že to jako je všelijak, no.
2: Ne, mě to tak rozsekalo. Mě to tak rozsekalo, jo, takový to povídání a tohle, že já jsem se opravdu neudržela. Ale já to mám i dneska. Já třeba, když slyším v rádiu nějakou písničku, třeba od Tučnýho, jo, tak mi začne cukat brada, jo. Mám takový chvíle, kdy mě prostě takový některé věci dojmou, jo. Ale na té svatbě mě tohle to jako prostě hrozně dojalo. A já jsem si ale ani neuvědomila, že se děje něco jiného. Ta moje lítost mě prostě tak nějak dohnala, no.
3: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte příběh zlaté lásky manželů Ivany a Jiřího Slavíčkových. Po svatbě se jim v roce 1972 narodila dcera Lucie.
2: Téměř po 9 letech přišla na svět druhorozená Šárka. Jejich štěstí bylo dvojnásobné. Ale v životě přišly i smutné chvíle, okamžiky, kdy se ten jeden o druhého začal bát.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
4: V tom společném životě, co vás nejvíc partnersky vašimi slovy rozsekalo?
5: Nastal moment, manžel po nějakých různých vyšetřeních zjistil, že má tu blbou nemoc, co se týká pánů, prostaty. Ale ani v ten moment mi to nerozsekalo, protože já jsem okamžitě zapnula na jiný level a začala jsem prostě uvažovat o tom, že jo, není jediný, dobře to dopadne, vždyť jsme na to dva, prostě podřídí se tomu, co jako řeknou doktoři, bude operace, dobře, operace, všechno to proběhlo v tom. A já jsem prostě celou tu dobu byla přesvědčená o tom, že to neprohrajeme. Že my to prostě jako spolu dokážeme, a my jsme to dokázali. A mám kamarádku, která je ředitelka, nebo teď už není, byla ředitelka církevní střední školy. A ta vždycky mi říká, hele Ivko, já když vás viděla tenkrát, když si mi to řekla, že ten Jirka prostě půjde na to v operaci, že je nemocný, že má tohleto, já prostě v tobě mám takový příklad, jak ty jsi to dokázala jako nést a jak jsi to vzala prostě do těch svých rukou, že to samozřejmě zvládnete. Zvládli jsme, je to 8 let pryč, v pohodě, takže ťukám, ano. Takže my jsme jako, já jsem nikdy neměla pocit, že by mi něco v životě rozsekalo. I tohle to, který přišlo, tak vlastně mě tak jako nabilo do nějakého jako, jo, vzpamatuj se a jdeme do toho.
4: Pomohl vám tenhle přístup vaší ženy, když přišlo to oznámení o té nemoci, Jirko?
6: No, já si myslím, že asi jo, ale já jsem tak na tohleto podobný jak ona, já si to prostě nepřipouštím. Jako, proč by to mělo dopadnout špatně, že jo?
4: Ale stejně, když se zeptám na ten niterní pocit, když vám to doktor řekl, tak přece jen asi sesypat se trošku člověk musí, nebo i ten svět se mu trošku musí změnit priority.
6: To asi trošku jo, ale já jako to nějak to neberu. Já prostě to jako, já mě třeba už kolikátý rok, čtvrtý říkají, že mám začíná, že mi Parkinson, jo. A tak se mi třese ruka, tak se mi třese prostě, tak se třese, no, tak co, jako, když dokavať neupadne, že při tom třesení, tak je to v pohodě, jako, tak já si to tak nějak neberu, no.
4: Patří ten dík i ženě za to, že vedle vás takhle stála optimisticky v té době?
6: To asi určitě, jo, to, že víte, že to pomůže, to je jasná věc. To je jako, i když budete tam ležet na pokoji, přijde sestřička a řekne, že já nevím, to zdržujete, jděte, tak je to špatný, že když přijde jiná, řekne, to bude v pořádku, jen tady zůstaňte, tak se vám tam taky lepší bude ležet, že jo. No, takže nechci to přirovnávat jí teda k sestřičce nějaký v nemocnici, ale samozřejmě, že ta podpora toho druhého, ať já jí nebo ona mě, tak takových 99% je prostě, protože je to dobře, že jo.
4: Když přišlo to oznámení, vy dva jste byli poprvé přítomní tomu okamžiku, že jste si to řekli, nebo jste stáli vlastně před tím, jak to probíhalo? Dívali jste se do očí, usmáli jste se na sebe, chytli jste se, dali jste si pusu. Co partnersky se v tu chvíli udělá, aby ten druhý měl tu sílu?
6: To já vám ani nedokážu říct, já si to vůbec nevzpomenu na to, jako co, jak to probíhalo, nebo nevím, ne, nevím.
5: Tak no, já si pamatuju, že když jsme byli v té nemocnici na tom vyšetření, manžel byl v té ordinaci a když přišel z té ordinace, kde já jsem čekala v čekárně, tak mi říká doslova, je to v prdeli, mám nádor na té prostatě a musím na operaci. Mně v tu chvíli, samozřejmě, že jo, tak nějak se vorosily oči, chytla jsem ho, objala jsem ho, že to spolu dáme, to zvládneme, hele, nekončí svět, prostě to dobře dopadne. To byla taková ta reakce první, kterou já jsem s touhletou nemocí jako měla. My jsme se nehroutili, my jsme nebyli nějaký, aby jsme si kousali nechty, ježišmarja, to je hrozný, jak to dopadne. My jsme prostě žili s tím, že to dobře dopadne a že se to musí udělat co nejdřív a bla, bla, bla, bla. A bylo. Já jsem ráda, že ho mám vedle sebe vůbec, protože já nevím, no 50 let, my jsme spolu vlastně už 53 let, protože už ty 3 roky jsme byli seznámi, jsme se znali, ale jak říkal manžel, z našeho okolí není dvojice, která by to táhla tak dlouho, jako to máme my. A my jsme vlastně nikdy nezažili nějakou krizi, jako že by jsme se chtěli rozvádět, nebo že by lítali talíře. To u nás neexistuje. My se nehádáme, on nám to nikdo nevěří. My se prostě nehádáme. Jako pak vás to potěší, když vám třeba ta dcera, která už je 23 let teda v cizině, řekne, já jsem tak šťastná, že jsem žila v této naší rodině. Já mám ve vás takovej příklad, za prvé, že jste to spolu vydrželi tak dlouho a za druhý, že jsem nezažila žádný hádky, žádný výčitky, nic. Takže prostě, jo, to máte takový jako, to je taková satisfakce, že si řeknete, jo, táhneme to dobře, jo, děláme to dobře. My opravdu, my si nevadíme, my jsme prostě takový, jako že jsme na veselo a chodíme si každý týden v pátek hrát s kytarama, zpívat do jedné hospůdky tady do Brdských lesů. Takže my si udržujeme furt takovej ten jako... A my jsme vlastně furt jak za mladá. My jsme u těch kytar začali, no my u těch kytar asi skončíme.
2: Jakoby Ivančino a Jiřího společné příjmení Slavíčkovi, které nosí už 51 let, odráželo jejich celoživotní zálibu. A to je zpěv a muzika.

0: je něco, co vám tady necháme a u čeho si třeba na tu naši návštěvu i na Carmen s Petrem vzpomenete.
1: Si děláte kozy. A kde to je?
2: Tamhle. Už to vidím, je to černý.
1: Ty bláho! Kávovar! Espresso!
2: To jsem vždycky chtěl.
1: Ježiš! Jo a DAP rádio! No vy jste úžasný! No tak to vám teda ale strašně moc děkujem. To máme vlastně novej svadební dar?
0: No je to tak.
1: To je krása. Ježiši, Carmen a Petře, děkujeme moc. Jste zlatíčka, to jste nás potěšili teda.
2: No děkujeme hezky pěkně.
0: Vy můžete zatím nechat nabít to DAP rádio, protože je přenosné, nabíjí se pomocí běžné nabíječky na mobilní telefon nebo přes počítač. A pak si sebe možná můžete poslechnout i v rozhlase v digitální
1: ano,
0: kvalitě.
1: Ano, ano, ano, samozřejmě. Se na to těšíme.
0: Takže, jestli se nepletu, Ivanka vstává později, Jirka dřív bude dělat ráno kávu v kávovaru.
2: No tak my máme tady takový ten překapávač, že tohle bylo asi solidnější.
0: Tohle dělá espresso, lungo, dělá to i horkou vodu na čaj případně.
2: Horkou vodu na čaj už je manželka, ta pije čaje, ta by se učajovala.
1: No super dárek, děkujem. To jsme tady ani v nejmenším nečekali, že když nás poctíte svojí návštěvou, že teda ještě budeme obdarovaný. To je bomba. Děkujeme, děkujem, děkujem.
3: My děkujeme vám, že jste nám řekli, jak se rodí a prožívá láska.
4: Manželé Ivana a Jiří Slavíčkovi nám za chvíli také prozradí svůj recept na štěstí a spokojený život.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Po 51 letech společného manželství se Ivana a Jiří Slavíčkovi musí dobře znát. Jeden druhého jako své boty,

0: jak se říká.
1: Jestli tomu tak opravdu je, ověří Patrik Rozehnal partnerskými otázkami. Položil je každému zvlášť.
0: A my si je dovolíme dát za sebe a uslyšíme, jak jejich manželský test dopadne.
2: Co jste mu dala k prvním Vánocům?
3: Ty bláho. Asi možná nějaký svetr?
4: Svetr, triko, jak nevím.
2: Výborně, bod. Její oblíbený zpěvák.
4: Já si myslím asi, že Tučný a z těch cizích, já teda bych jako ho poznal, nevím, jak se jmenujou. Jo. A to jde mimo mě zase tyhle věci, takže...
3: Asi Kaja Gott.
2: Při čem jste doma nejšikovnější?
3: Když nic nedělám.
4: Tak jde ve své podstatě si myslím já úplně všecko jako dobře, co se týká ženských prací. Kromě luxování, to je moje hobby, jo, luxování, jako, to jsem si, fakt, jako, to není jako legrace, to jsem si pořídil vysavač na baterie, abych netáhl šňůru za sebou a to se mi líbí, no, to mě baví.
2: Kam by chtěla jet Ivanka na dovolenou?
4: Asi někde teplo moře, tady vždycky sedí na zahrádce a běduje, že tady místo obilí není moře.
3: Mně by se líbilo třeba Nový Zéland.
2: Kolik váš muž má párů ponožek?
3: Můj muž je multiponožkář. Ten jich má plnej šuplík. A jakmile jdeme do nákupáku nebo někde, kde jsou ponožky, tak ho musím táhnout pryč.
2: Co si nejvíc rád jako kupujete?
4: Ponožky. Ponožky na těch ulíždím, no. Mně se líbí, že třeba mají balení pětkrát, jsou tam, jo, pět párů a stojí to málo. Tak si je koupím, jo. No, a my pak zjistím, že třeba jsou děraví, no. Ale jako to jako je hobby moje, no. Ponožky.
2: Máte přehled o tom, kolik jich máte?
4: Fuseklí. No, tak to je možná jako 60 párů, 70, možná nevím. No, to je, můžem to vzít, já můžu vyndat čupla s počtem, co to je hned.
2: Váš oblíbený film?
4: Asi Švejk.
3: Švejk, voják Švejk.
2: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
3: Ty bláho. To teda se asi nespomenu.
2: Bylo to tím, že o film tolik nešlo?
3: No jasně, jasně.
2: Na čem jste byli spolu poprvé v kině?
4: Ježišmarja. Vím, to byl takový přiblblej film ruský, myslím, že byl dokonce Mlčení ve tmě, nebo nějak tak se to jmenovalo.
2: A mlčeli jste ve tmě?
4: My jsme ve tmě mlčeli všichni, že jo, tak jako v kině to tak bývá, že mlčejí, no.
2: Co by si podle vás koupil za velkou výhru třeba ve sportce?
3: Možná pěkný auto, anebo Mobilheim.
4: Asi nový auto určitě ne, protože to mně přijde scestný dávat, já nevím, 600 tisíc za auto a za půl roku, aby mělo hodnotu 200, že jo, nebo to ne. Ale asi kytaru bych si koupil nějakou kvalitní pěknou, to asi jo, no. Nebo harmoniku foukací pěknou nějakou. No, to.
2: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
4: Já nejzvláštnější, jo. To já nevím, někde v lese třeba někde.
2: Někde nebo někde konkrétně?
4: No to konkrétně já nevím, kde ten les byl zrovna v tu chvíli, že jo, ale v lese nějaký, nevím, pasleka, palouk, pařez, kláda, ne, v lese.
2: Na jakém nejzvláštnějším místě jste se milovali?
3: Asi v lese na kládách. Asi v lese na kládách, no.
4: Dokonce vím, že už vím i tohle. Teď mi to vyskočilo, tak to bylo ve Štiříně, u rybníka v lese, u takový mlejňák se jmenoval. A byly tam klády asi nějaký.
2: A to vás tak, jako když jste šli kolem, přitáhlo klády, tady to půjde, nebo?
4: No to nám, to ne, že tady to půjde, tady to půjde, no zrovna jsou tu klády, že?
2: Co jí dělá šťastnou?
4: Jí? Když je tady malý dítě. My říkáme malá velká, že? Když je tady malý dítě, tak jako je spokojená hodně, no.
3: No, když jsme tak nějak rodina pohromadě, no. U toho jsem nejšťastnější.
5: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
0: Co udělat pro láskyplný vztah? Jak prožívat lásku i po 51 letech manželství? Na to se teď chceme zeptat Jiřího a Ivany Slavíčkových.
3: No tak já si myslím hlavně, že je důležitý do toho vztahu dát prostě lásku, což teda jako v našem případě samozřejmě bylo.
2: Jak se to projevuje? Jak projevujete lásku Jirkovi?
3: Jdu do kuchyně si uvařit kafé a dám mu pusinu. Jdeme spát, políbíme se, jdeme mezi lidi, držíme se za ruce. Nebo vím, co má rád, no tak mu to uvařím a každou chvíli ho pochválím. Takový malinký jako drobnůstky a hlavně nemáme mezi sebou spory. My nemáme jako třecí plochy.
2: Nicméně ten základ, co je nutné dát do toho vztahu, aby to takhle fungovalo. Co si myslíte, že u vás je tím, na čem stavíte vy dva, že vám to prostě takhle funguje?
3: Já si myslím, že to je hlavně humor. Prostě všechno převést do humoru.
4: Já si myslím, že to je nějaká taková, i když třeba s něčím nesouhlasím, tak zvážím, jestli je to potřeba to rozmáznout nebo není. Že? Většinou je to nějaká prkotina, takže to přejdem, ať teda z mojí strany nebo ze strany i vy. A tím, že vlastně nedochází ke třenicím, že? Když někdo si svůj názor, ať dobrý nebo špatný a stojí si za ním tvrdě, tak to pak se zhádá. Že? Pak to končí sekera v ruce a ženská utíká. Že?
2: Kdy naposledy jste se chytli třeba kolem pasu a jen tak zůstali chvíli v obětí?
4: No, to není to dlouho, ale nevím, kdy to bylo. Co? Předevčírem, no tak vidíte to, předevčírem. Já totiž taky kromě toho, jak jsem říkal, že mám Parkinsona, jak mi taky leze mozek už pryč. Takže já si toho moc už nepamatuju, co bylo. Já si vzpomínám v první třídě, s kým jsem seděl v lavici, to vím, kde kdo seděl, jak se jmenoval, ale co bylo včera k obědu, to už jako s tím mám honičku někdy. No.
2: Náš pořad má být trochu i návodem třeba i těm mladším, aby se dožili takového štěstí po tolika letech jako vy, těch 50 spolu. Co byste jim doporučili? Na co se mají soustředit?
4: Aby vzali telefony chytrý a zahodili je a místo, aby si psali dva, který sedí vedle sebe, že vedle sebe sedí, tak aby si to řekli.
3: Stejný názor. A hlavně, aby spolu trávili čas venku v přírodě, vodili se za ruce, objímali se. Měli by být jako k sobě milí, hodní, neurážet se, říkat si hezký věci, jakože hele, to nevadí, že mám nějaký kilo navíc, viď? No. No. A manžel to odsouhlasí, říká to, víš, že já tě mám rád takový, jaká seš. Jo, prostě takovýhle hezký věci měli by si dělat malý radosti, třeba jenom tím, že vám uvaří to kafe.
2: Kdybyste se mohli vrátit v čase zpátky, znovu by byl rok 73, řekli byste si znovu na té svatbě, ano, šli byste do toho znovu, myslíte si, že by to zase mohlo být takové pěkné, takhle s tou moudrostí, líbilo by se vám to zase znovu spolu?
4: Když budu za sebe, tak já asi jo.
3: Já teda určitě. Takže já bych do toho šla 100% znova, protože no mě nic lepšího v životě potkat nemohlo než můj Jiří.
4: Kdyby si pan učitel nezlámal nohu, tak to bylo všecko jinak třeba.
3: Nebylo, nevěř tomu, tam už to bylo daný.
2: Věříte na osud?
3: Já nevěřím jako, abych řekla na osud, ale já věřím něčemu, že něco je. Že něco je, co nás vede a co to prostě vždycky zařídí. Dopadne to tak, jak to má a vždycky z ničeho se prostě neskácej. Vždycky to dobře dopadne.
4: Co se má stát, to se stane.
2: To znamená, že to, že jste potkal svoji ženu, pokládáte za co? Za štěstí?
4: No taková šťastná náhoda bych řekl třeba spíš, protože jsem nemusel na těch lyžích zrovna ten týden bejt, nebo oni tam mohli volit o týden dřív nebo později, takže jsme se vůbec nepoznali. Náhoda.
2: A milujete jí pořád?
4: To asi jo, no.
3: Nikdy by mě nenapadlo, že opravdu spolu prožijeme 50 let, 53, co se známe, no a doufám, že ještě spolu nějakých pár let krásných prožijem, takže děkuju za ten krásný společný život, který jsme spolu měli.

0: ať už věří nebo nevěří na náhody a osud, my víme, že Ivanka a Jiří Slavíčkovi potkali osudovou lásku. Zrodila se v mrazivém počasí hor a plane do dnešních dnů.
1: Oba nám ukazují, že milovat znamená dávat a nic za to nežádat. Mahatma Gandhi kdysi řekl, pravá láska je ta, v níž máme větší radost z druhého než ze sebe.
0: Proto žijte i pro druhé. Rozdávejte, pečujte a milujte. Nikdy nenechte lásku zmizet. Je čistá, pevná a hřejivá.
1: To dobře ví Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát moje pozvání přijal akrobatický lyžař Aleš Valenta.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Česká dvanáctka. Každý týden 3 novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Ve Zlíně pokračuje zásah hasičů při rozsáhlém požáru budovy. Lidé v Libereckém kraji odevzdali při letošní zbraňové amnestii téměř 250 zbraní. Zítra bude jasno až polojasno, místy oblačno a teploty do 29 stupňů Celsia. Dobrý večer, u zpráv přeje Jaroslav Mareš. Hasiči stále ještě nemají pod kontrolou požár výškové budovy ve Zlíně. Na místě je i dál přes 40 jednotek. Večer o tom informoval velitel zásahu Zdeněk Otrusina. Během požáru se nikdo nezranil. Velká část budovy se ale během dne zřítila a její zbytek má narušenou statiku. Podle hejtmana Zlínského kraje Radima Holiše z hnutí ANO se jí už asi nepodaří zachránit. Otrusina řekl, že zásah bude pokračovat i v dalších dnech.
2: Já si myslím, že minimálně 3 dny bude pokračovat z naší strany likvidace toho požáru a vůbec jako odstranění té budovy a ty další sanační práce, které pak budou za tím majitelem toho objektu, tak může být klidně měsíc.
0: Oheň zasáhl i pronajatý sklad obuvnické firmy Vasky. Škoda na obuvi je 150 až 180 milionů korun. Další škoda bude na budově a jejím vybavení. V letošní zbraňové amnestii lidé v Libereckém kraji předali policii celkem 242 zbraní. Amnestie trvala od ledna do června. Během ní bylo možné bez trestu odevzdat nelegálně držené zbraně a střelivo. Podle mluvčího krajské policie Vojtěcha Robovského převzala policie nejvíc kusů v červnu. Bylo jich celkem 71. Lidé odevzdali také střelivo, munici a výbušniny. Podle policie zatím žádná ze zbraní nesloužila ke spáchání trestného činu.
3: Mezi odevzdanými zbraněmi by byl například sovětský samopal PPŠ-41 Špagin nebo německý samopal MP-40. Letošní amnestie se konala po 5 letech a byla druhá nejúspěšnější v historii České republiky. Víc zbraní lidé odevzdali pouze v roce 2009. Z Libereckého kraje Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Na řeckém ostrově Zakynthos je dočasně přerušený provoz letiště. Nouzově tam musel přistát řecký bojový letoun F-16. Na sociálních sítích se následně objevilo video s hořícím strojem. Podle mluvčího armády byla důvodem nehody technická závada. Konkrétní příčiny se teprve vyšetřují. Pilot stíhačky je podle něj v pořádku. Sport. Vítězka tenisového Wimbledonu 2026 bude Češka. V ryze prvním českém grandslamovém finále v historii se utkají Karolína Muchová a Linda Nosková. Muchová do něj v Londýně postoupila po výhře 2-1 nad Američankou Goffovou, Nosková po vítězství 2-0 nad Ukrajinkou Kostiukovou. Ve čtvrtfinále ženské čtyřhry vypadla v All England Clubu nasazená jednička Kateřina Siňaková.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, během dne zejména na severu a severovýchodě území až oblačno. Nejvyšší teploty 25 až 29, na severu a severovýchodě území 21 až 24 stupně Celsia. V 1000 metrech na horách kolem 19.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 pozor na příjezdu z Polska směrem na Ostravu. Na kilometru 376 jsou zvířata na vozovce, podle policie se má jednat o kozy. Na východní části Pražského okruhu směrem z Černého mostu ke Štěrboholské spojce nejsou kozy, ale pro změnu silničáři na mostě u Běchovic. Na 62. kilometru mají uzavřený pravý pruh, tvoří se tam kolona na 10 minut. Přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tolik zprávy, po nich už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
4: Dobrý večer, s dalším vydáním pořadu, který vám v tomhle čase od pondělí do pátku nabízí výběr z galerie archivu mluveného slova. No a všechny dnešní ukázky spojuje jedno jediné jméno, totiž herce a humoristy Miloslava Šimka.

0: Zuzana Burjánová, nebo Zuzanka Burjánová, jak se říkávalo, patřila k těm několika půvabným zpěvačkám, které v Semaforu doplňovaly vystoupení jak skupiny kolem Jiřího Suchého, tak pánů Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. Ostatně jejich návštěvní dny jsou asi notoricky známé. Co zůstává, řekněme, trochu stranou, to jsou rozhlasové archivy. Najdeme tu například rozhovor s oběma pány, Šimkem a Grossmanem, o knížkách a jejich oblíbených autorech a dokonce i několik povídek, čtených ještě v tichu rozhlasového studia, bez těch známých výbuchů smíchu divadelního publika.
1: Jakožto chudí chlapci dáváme samozřejmě přednost knihám brožovaným a z těch si ještě vybíráme hlavně legraci. Já osobně nevím jak Slávek, ale já dávám přednost tedy knihám s anglickým takovým suchým humorem, K.R.G. Brown a podobně. A samozřejmě, abych se dostal i na druhou stranu, tak mám moc rád Slávek, taky určitě Ilfa a Petrova.
2: Tak já ze satiriku mám hrozně rád Zoščenka a potom z našich autorů Achille Gregora, který ovšem teď poslední dobou se nějak odmlčel, což mě...
1: To já si přidám, tedy jednak mám rád Gregora, ale hlavně Jirotku a je mi osobně moc líto, že po Saturninovi a po Muži se psem začal pan Jirotka psát takové povídky o lešeních a lešenářích. A těm jsem se už tolik bohužel nesmál, ale první Jirotkovy věci mě připadají skutečně na vrcholu humoristické tvorby. Já mám moc rád romány pro kluky, Slávek taky my do dneška kupujeme a jsme rádi, že se vycházejí Foglarovy knihy.
2: To říkáme v každém rozhovoru, který vždycky děláme, tak se přiznáváme k dílu Jaroslava Foglara. Vždycky čekáme, kdo z nás to jméno řekne dřív.
3: A vy jste nezažili tu přímou vlnu těch Foglarové, když to vycházelo, řekněme, v Mladém Hlasateli?
1: Prakticky už ne, my jsme...
3: To byly přílohy Mladého Hlasatele, že Hoši od Bobří řeky třeba ty vycházely jako přílohy Mladého Hlasatele.
1: My jsme 40. a 41. ročník, takže jsme začali vnímat později.
2: Pak jsme to sbírali, že jo, to se vyměňovalo mezi klukama, to byl takový podobný obchod.
1: Třeba za sbírku známek se dostal ročník Hlasatele a takovýhle.
3: A co vás na povídce lákalo? Uvažovali jste třeba někdy o tom, jestli to víc píšete protisk nebo víc projeviště jako monolog?
1: Nás na povídce před lety lákalo to, že jsme ji neuměli psát. My jsme neuměli napsat povídku, my jsme uměli, třeba říkali jsme si, že napíšeme hru a tu jsme napsali a neuměli jsme napsat krátkou, třeba 4-5minutovou povídku s poentou a najednou se nám to začalo dařit, tak opojení snad nějak tím, že jsme to uměli, jsme jich vychrlili 50-60.
2: Myslím, že podvědomně nějak jsme měli na mysli to jeviště, protože vycházelo to z nutnosti vlastně i to naše psaní pro klub Olympik ještě v tehdejší době, protože tam bylo takové malinké jevišťátko, kde nešla hrát nějaká větší komedie.
1: Tak tam jsme to museli číst a krom toho jsme každý týden prakticky museli přijít s novou povídkou, protože publikum bylo víceméně stálé. Tak to nás nutilo psát.
3: No a ta povídka projeviště, ta užívá zřejmě určitě sytějších barev,
2: je taková drsnější, řekl bych. Drsnější humor, než takový, jaký dočíná.
3: A taky jednodušší obrazy, aby byly na první poslech srozumitelné, ne?
1: Ano, člověk musí počítat s tím, že vtip a gag a poenta musí být jasná, přímočará. K tomu se nemůžete už nikdy vrátit. Jako při čtení, když vás něco zaujme, tak si ho přečtete po druhé, po třetí, ale tady to musí dopadnout i hned. Častokrát se tak u vínka zamyslím nad dorůstající mládeží a je mi veselo u srdce. Jaké moudré kroky jsme, přátelé, učinili. Na místo zapáchající organizace skautské dali jsme mládeži plnokrevný pionýrský kolektiv, veselé hry, výchovu prací a tak nechali chlapcům a děvčatům zapomenout na starosti předpubertálního věku. A jací nám dnes vyrůstají chlapíci svalnatí oproti skautským zakrslíkům. Jsem rád, že i já jsem prožil léta kvasu, kdy mládež začínala v kolektivu kypět a jedinec ztrácel se pod poplvaným drnem samoty. Sběr jsem zhromažďoval s fanatickým zápalem, při manifestacích nosil nejtěžší prapory a každoročně trávil měsíc přátelství s rodiči v najatém pokojíku v Čierné Pričope. O Vánocích jsem posílal dárkové balíčky dětem do Ameriky, ba i peníz jsem přiložil, aby si mohli přilepšit v tamním Tuzexu naším zbožím. I literaturu ve své knihovně jsem náležitě protřídil, Májovky nahradil Marxovkami a brožovaný Vaska Trubačov se svými kamarády zaujal místo nejčelnější. Stěny jsem polepoval obrázky z Murzilky a pionírské noviny pravidelně žuchaly na dno schránky. Na zahradě zřídil mi otec skalku s kavkazskou květenou a babičku jsem horlivou agitací vymanil z vlivu faráře Popa. A i jinak mi dal pionír vše potřebné pro život. U nás doma se totiž o sexuálních záležitostech příliš nehovořilo, ale naše pionýrská vedoucí Jiřina věděla, co nám schází a častokrát pro nás připravila zajímavé hry, při nich jsme se vždy něco nového dověděli. Vzpomínám si na jednu z nejzdařilejších soutěží, kdy vedoucí vešla do dveří a volala: chlapci, hledejte pořádně, schovala jsem na svém těle kuličku. Také Jolka se nám vydařila. Děda Mráz přišel, vous po kolena, v kožíšku blechu a v košíčku cosi na dně. O Kamčatce povyprávěl, soba nám diafilmem přiblížil, jak na celinách vítr duje připomněl a kapitalistu tvrdým slovem odsoudil. Po projevu jsem tam dárek rozdal a pak nás vyzval, abychom se poveselili tanečkem Nikde vodky nenašel. Byl to pěkný večer. Škoda, že kouzelný dědeček Mráz odešel příliš brzy a nemohl nám pak vysvětlit, kam se ztratilo 16 zimníčků. My jsme je sice nepotřebovali, neboť plamének, který děd v srdci zažehl, hřál. Ale maminky ze staré školy nás i byly a laskavého dědu Mráze nazvali starým chmatákem. Ale to náš pionýrský kolektiv jen stmelilo. Viděli jsme dědu stále čistého, svou sem bílým a sobem věrným přítelem na provázku. A pak přišlo jaro. To jsme si užili v grupě. Jak plochou zábavu měli proti nám buržoázní děti, naši otcové. Smrtku vynášeli, řechtačkou kločili do omrzení a s pomláskou chodili dům od domu žebrat. To my, pionýři z oddílu Trofima Lisenka, nežebrali. V slušivém kroji z písní na rtech celé bloky domů jsme navštívili a občany k jarním brigádám pobídli. V den nejslavnější pak jsme se v 5.00 v mohutné šiky seřadili a v 10.00 s průvodem do ulic vykročili. Joj, to bylo zpěvu. Alegorický vůz s ošklivou babou Jagou, představující kapitalistu Nenasitu, vzbuzoval veselý smích a v tom jsme zanotovali. Naše škola má už jisto v sběru hadrů prvé místo. Soudruh z Amplionu odpověděl vtipně nosem hurá a my poznali, že s námi počítá. A léto, pionýrské léto, kdo by nevzpomenul. Do táboru jsme se rozjeli a dobrodružství užili. Od slunka do slunka na polích mandelinku amerického tobrouka hubili. V noci pak podél tratižňovou hlídku drželi a kulacké dcerky z družstevního bejlí kukuřičnými důdkami vyháněli. A těch veselých písní, co jsme přivezli domů. Kaťuša, Sulika, Když vítr bije do plachet, Rudý námořník, písnička frontového šoféra a mnohé jiné, jen si vzpomenout, Sulika, Kaťuša a další, například písnička frontového šoféra a jiné. A já se, přátelé, těším, až se ujmu funkce vedoucího pionýrů a svazáckého pracovníka v našem obvodě. Jak rozmanitá bude moje práce s mládeží. Co písní ji naučím a tanců do nohou vložím. Ach, to nemluvím o hrách. Proč se mají mladí v sobotu a v neděli lesy loudat a ohně jako trampové zakládat? Což nemáme prostorný park kultury a odechu Julia Fučíka, kde lze si na betonové cestičce zaskotačit a se strýčkem Jedličkou o 10:00 dopoledne ve veselém pásmu se rozšoupnout? Vím, práce moje bude těžká, ale já nepolevím. Mám to v srdci. A až někdy uvidím překážku, jemně si zabroukám frontového šoféra a lehce jí zdolám.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: My s Jirkou hrozně rádi vzpomínáme na doby, když jsme spolu začínali psát. To jsme oba studovali, byly to doby takové bezstarostné, ale už jsme inklinovali k divadlu. A protože já jsem musel čas od času předstírat i před domovem, že pilně studuji, tak jsme většinou psávali v městské knihovně, tam je taková studovna. No a čas od času jsme přecházeli vedle do čítárny, kde byly veškeré dostupné časopisy a noviny a to jsme my už snad od malička hrozně rádi pročítali. No a jednou v té čítárně došlo k takové velmi zajímavé situaci a příhodě. které bychom...
6: Čítárně přímo snad rozvojit. Ani ne. To bylo mimo čítárnu a sice na chodbě, a respektive ani ne na chodbě, jako na přilehlé místnosti k té chodbě. A my jsme jednou do té místnosti zašli a teď jsme z ní opět vyšli a viděli jsme, že současně s náma vyšel z té místnosti takový pán, jemuž vzadu spod saka čouhal téměř až na zem takový zvláštní tkaloun.
5: No, dva tkalouny.
6: Dva tkalouny, to, to mohou být. A tak jsme šli za ním až do té čítárny, on si usedl za stůl a čet. A teď my stáli před tou čítárnou a říkali jsme si, to je škoda, aby člověk s takovýma krásnýma kalounama byl nevyužitej v podstatě.
5: No, nás mrzelo zkrátka, že už nemůžeme chodit po té chodbě za ním a dívat se, jak mu
6: vlají.
5: Šle vlají dole a případně upozorňovat lidi a říkali, jak je to pěkné. Tak jsme si vymysleli takový trik, jak toho muže dostat od novin z čítárny na chodbu.
6: A sice Slávek vyšel.
5: To jsme tenkrát nějak losovali, na koho to padne.
6: Ano, Slávek byl muž číslo jedna. Šel za tímhle tím pánem přes celou tu čítárnu, on seděl úplně aj vzadu někde u těch nejodbornějších listů, sklonil se nad ním a diskrétně mu říkal, pane, venku na vás čeká nějaký mladík, chtěl by s vámi hovořit. A on se tak divně díval, řekl, na mě? Ale přesto vstal a šel přes celou tu čítárnu znova a krásně ty kalouny byly viditelné na veliká vzdálenost. A teď já jsem se třeba s každým krokem, který on učinil, zkracoval tu vzdálenost, až na mě bylo, abych s ním o něčem pohovořil a o něčem důležitém. A teď jsem záviděl strašlivě Slávkovi, který stál vzadu a mohl se smát, on to taky dělal. A ten pán se zastavil proti mně. No a já jsem říkal, pardon, dobrý muži, ale děti za vámi chodí a smějí se, že máte nějakou tkaninu tady vzadu za sebou. A teď on se otočil, viděl ty tkaliny a to přišla ta nádherná Slávková chvíle, protože on zezadu viděl, jak tenhle pán se zoufalým úsilím ty tkaliny nacpává na patřičné místo.
5: A pak, přestože od nás vlastně to byla taková klukoviná drzost, tak on naopak Jirkovi strašně děkoval, že ona to upozornil a sunul mu do rukou nějaké peníze.
6: Já je nevzal Jirka, samozřejmě.
5: Já nevzal, ale byla to nádherná příhoda, na tu moc rádi vzpomínám.
6: A jsme rádi, že jsme tomu pánovi ukázali, že naše mládež je opravdu čestná.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Jiří Grossman jako kotě si příst. Stejně jako o 2 roky dřív Jiří Suchý po tragickém Šlitrově odchodu, musel se i Miloslav Šimek po smrti svého kamaráda a přítele rozhodnout, jak dál v životě a na jevišti. Hledal někoho, kdo by co nejméně připomínal stylem humoru právě Jiřího Grossmana. A tak si našel nejprve Luďka Sobotu a po čase také tehdejšího spíkra hudební skupiny Plavci Petra Nárožného. No a poměrně nesourodá trojice, v níž byl Petr Nárožný začasté v roli nespoutaného cholerika, byla na světě.
2: Vážení přátelé, chcem-li dnešní večerní představení pozvinout vpravdě na evropskou nebo na světovou úroveň, neměla by v žádném případě chybět přece ukázka velkého klasického herectví, klasického dramatu, prostě toho, čemu se říká velké divadlo. Popravdě řečeno, buďte upřímní, ruku na srdce, nejste tak trochu zklamáni? No, koho jste vlastně viděli? Pár blikotavých hvězdiček pop music, že? Pavla Bobka, který snad byl slavný před světovou válkou, a dneska se celkem marně pokouší dojímat pamětníky. Šimek, Sobota, vidíte, oba ani jeden, ani druhý, žádní velcí herci to nejsou, a tady hrála celkem obyčejná kapela. Ale jak vždycky velmi trefně a velmi vtipně podotýkám, utopenému dešť nevadí, jsem tady já, napověda. A mohu vás ujistit, že nejen tak nějaký napověda, mohu vás dokonce ubezpečit, že milánská skala metropolitní opera v New Yorku i naše české národní divadlo, naše zlatá kaplička, všechny tyto vážené instituce by byly velmi rády, kdybych právě já třepil v jejich koukaní. Já tak nečiním, já naopak přicházím mezi vás, jako napovídá misionář, abych vám dokázal, že je napovídá osobnost, je-li to člověk s talentem, posvěcený s tou rancí geniality, a to myslím, je můj případ, dokáže ze Šimka a ze Soboty z těchto dvou nedouků vyrazit jiskru pravého herectví, herectví velkého a dramatického, talentovaného a zasvěceného totálního divadla v tom nejvlastním...
3: Ty mlč, ty mluv, až my dva nebudeme vědět. Říkám, zalez a napovídej, my hrajeme.
4: To je správný, ale co hraje?
3: To, co on bude napovídat.
4: Co budeš napovídat, figuro?
2: Já tady mám jenom lucernu, já se sebou nic jiného nevzal.
4: Mám lucernu, hrajeme lucernu. Hrajeme lucernu. Ostatně šrámkovo hry se nám vždycky líbí.
2: Odkud to mám vzít?
3: Spočítej si, kdyby na normálním divadle se v 7:30 začalo, kde jsou teďka s dějem.
2: No jo, na normálním divadle, pozor. Na našem divadle, kdybychom začali v 7:30, tak je to ve 7:45 už dávno vypískaný. To jsme byli s direktorem na požárním schodišti.
4: To se velmi ten slabý děj, co u vás byl vypískaný. Přeskakujeme a hrajeme tady tu sílu, co ti tu bylo.
2: Vážení přátelé, ale to není špatný nápad. To není špatný nápad. V tom případě se nám z Lucerny nabízí úžasně atraktivní a divácky také nesmíně vděčná scénka v hustém havrovém lese. No, ať už Lucernu znáte nebo neznáte, je to jedno. Dejte křídla fantazii a račte si představit hustý havrový les, doslova habr vedle habr.
4: Hele, už ho to vzalo.
3: On snad dojí stromy, nebo...
2: Co bych dojí stromy? Já ukazuju hustý habrový les, doslova habr vedle habru. Já ukazuju habr, ne bambus. Měsíc dávno zapach, bezvěstná noc, velmi sugestivní atmosféra, tma jako v pytli. Tak jeden tady, pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tu je kamení.
4: Pardon, kdo říká?
2: Mlinář.
4: Mlinář. Kdo ho bude hrát?
3: Třeba já mám rád moučí. Co říká?
2: No co jsem říkal?
3: Co jsi říkal?
2: No říkal jsem, tak jeden tady, pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tu je kamení.
3: Tak jedem, paní kněžno.
2: Ale ne, tak jedem, paní kněžno. Tak jedem, to já říkám prakticky před každou větu, ta božka neustále, to má strašně pletlo. To je taková dohoda. Takový úzl mezi hercem a napovědem, že vám začíná text. Já mu říkám, neustále, to má strašně pletlo. Teď se vám začíná od toho tady pozor, pozor, tam vy až mluvíte. Tak jedem tady pozor, paní kněžno, tady je mokřina, tady je kamení.
3: Pozor, pozor!
2: Ale jaký pak pozor, pozor? To přece není rozhlas v obci. To textu máte jenom jednou pozor, jednou pozor. Dávejte si na ty věci trochu pozor. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady box na dvě kamení.
3: Jednou pozor!
2: Čeče, co to číslujete? Jednou pozor je v textu, ne? Vy musíte říct jednou pozor, no samozřejmě. Ale přitom nesmíte říct jednou pozor. Je vám to jasný? Podívejte se. Jednou pozor řeknete a přitom jednou pozor neřeknete a je to. Tak jeden tady pozor, paní knižno, tady je kamení a ty je mokřina.
3: Tady pozor, paní knižno, tady je kamení a tady máte modřinu.
2: Modřinu jsem říkal, to slyšeli všichni. Švachtavá mokřina, ne modřina.
4: Ta mokřina by mě silně zajímala. Mohl byste přesně určit hranice té mokřiny?
2: Ale to diváka nezajímá.
4: Mě tady to zajímá, abych si nerad nabral do bohu.
2: Dobře. Tady je někde rozsáhlá mokřina, taky se to táhne kolem mě do zádu. Tady je hranice, vy stojíte na suchu.
4: Takže vy v tom čvaňáte. Když mám mít vaše boty, tak tam lezu taky. Vy byste tam možná ukyskal ho tam. To nějakou kam ty už tam byli, jo?
2: Co by tam byly kahoty, co by tam byly boty? Starejte se, osujte si. Taky nekomentuju, co máte na sobě. Minář!
3: Přítomen!
2: Podívejte se. Vy v tom textu máte prakticky dvě varianty. Nic jiného tam nemáte. Dávejte pozor. Máte tam tu mokřinu, máte tam to kamení. Ať už to dneska říte, říkejte se pro sebe. Kamení, mokřina, mokřina, kamení, kamení, mokřina, mokřina. Nic jiného tam nemáte. Mokřina, kamení. Dvě varianty držíte v hlavě. Dvě varianty. Mokřina, kamení, kamení, mokřina. Tak jdem tady pozor, paní knižo, tady mokřina, tu je kamení.
3: Tady pozor, paní knižo, tady mokřina a tu jsou dvě varianty.
2: Kamení.
4: Pardon. Dovolte mi dotaz. Hraju v tom taky.
3: Šimek Miloslav. V lomu 10.
2: Samozřejmě na vás dojde.
4: Děkuji, já teď zůstanu.
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
4: Pardon, ještě jsem se...
2: Mlinář, vy se zastavíte na hranici.
4: Pardon, ještě...
2: Na začátku říkal dvakrát.
4: A mohl bych zatím, abych byl aspoň trošku využitý, dělat v tom případě habr.
2: Nevím, no tak... Dělejte habr, ale tohle spíš desaterák.
4: To nevíte.
2: Ale si já vím, jestli víte, jak je to na divadle paper.
4: No ne, že bych se klátil a že bych se...
2: Dáte se a šumte se.
3: Prosím vás, ať čumí, ale ať se neklátí. Mě mlátí větvema.
2: Hejte se, neklátě se, mlátí tě o větvema. Tak se přesadte.
3: Já radši vytrhnu.
2: No vy jste ho vytrhával. Nechte toho. Nechte toho s těma haluzima. Já zavolám dřevorubci a vete mrzá.
4: Já za to nemůžu, že začala bych chytce.
2: Ale co bych začala bych chytce?
4: Snad nemohl bych raději dělat snaživě smrt.
2: Smrk v Habrovým lese?
4: Když jsem asi měl jiný pěstvě na Vánoce. A pak by mě hlavně míň bolely větve.
2: Dělejte smrk, já se sám nebudu dohadovat o každý figuře.
4: Třeba si pode mnou zajíček teď udělá pelíšek.
2: Aby si zajíc pod váma dělal pelíšek.
4: To by mě přivez věřnáky poledá útulek.
2: Ale jaký pak útulek, žádný zajíc není ve scénáři, od každého asi měl vyběhnout.
4: Může se objevit, já vás chci jen informovat.
2: Ne, co mě informujete, tady žádný zajíc nemá co dělat. Ty jsi nějaký vlez, jak mu kopnu hlavu.
4: Mně se to líbí.
2: Ale mlčte.
3: Mně se to nelíbí, že mu chcete okopávat.
4: Vemte to rychle. Ze mě padají šišky.
2: Pánové! Pánové! že mě budete dráždit, tak mi dráždit nebudete. Já vám říkám, připravte se, hrajem.
4: Připraven.
3: Příprava hotová.
4: Připraven.
3: Příprava hotová.
4: Připraven.
3: Příprava hotová. Příprava hotová.
4: Příprava
3: hotová.
4: Příprava
3: hotová.
2: Odjet. Hrdlo, mě jste zblblí. Příprava hotová, ještě rozdávit ty peronky, to není nádraží. Tady pozor, paní knížo, tady je kamení a ty mokřina.
3: Tady pozor, paní knížo, tady je kamení a tady je mokřina.
2: Ach, jak mokro.
3: Mafio.
2: Ale co říká?
4: Kněžna, všechno hned máte jasný, kněžna. Kdo ji bude hrát, když jsme tady jenom dva?
2: Ale lidi, ty role jsou tak jenom dvě.
3: A já jsem Mlina.
2: On je Mlina.
3: Vytáhněte stavidla.
2: Co jsi vás?
4: Ne na mě bude, ženskou já rád nebudu, s tím nepočítejte. To radši jenom dřevo, jsem smrk.
2: Ale to jsem tady zbytečil, jsem žil sebra, můžu odejít. No prosím.
4: Leda, že byste to přepsal rychle na dva mlináře.
2: Jsme rovnou mohli hrát mlináře, hodíte od raupacha, nejsou velikonocí.
4: Dítě budu hrát, tomu loci ne, to bych si pomohl. Nazdar táto, kde jsem ti našel. Radši rau kněžnu a jde mi text tady na kafíčku.
2: Ach, jak mokro. A mé střevíce a šaty. Jinudy není možná?
4: Nebo které střice šety. To mi není možná hovat.
2: Žako, hrajte ženskou, no tam jen kněžnu.
4: Jsem naštvaná.
2: Ale jste naštvaná. Podívejte si, jak vy to děláte, jak vy to hrajete. A je můj kromě střice a šaty. Jinu není možná, vole. Je to krásná role. Herečky by se o to porvaly. Já vám to přidehru, dívejte se na mě, jak to má vypadat. Ach, jak mokro. Mé skřevíce. Pohled dolů. A šaty.
4: Jo, já si takhle budu zvedat šaty. Já jsem kněžna, pane, já nejsem hampíznice. Já jsem šaty viděl sami, já mám na zámku jiný a ne jedny, plný skříně.
2: Ale mlčte, co máte na zámku. Mě vaše feudální poměry nezajímá. Stejně o to přijdete. Jinudy není možná.
4: Tak jak mokráme střevíce a šaty, jinudy není možná.
2: Jen tudy.
4: Jen tudy.
2: Ne, Mlina.
4: Ne, Mlina.
2: Ale ne, Mlina.
4: Nedívej se na něj, Luďku. Zůstane ti to.
2: Znova. Ach, jak mokráme střevíce a šaty. Jinudy není možná.
4: Jak mokráme střevíce a šaty. Jinudy není možná.
2: Jen tudy.
3: Jen tudy.
2: Tudy.
3: Jen tudy, tudy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Další semaforská hvězda, gentleman Pavel Bobek. Ale na závěr ještě jednou k Miloslavu Šimkovi. Představí se jako průvodce oblíbeným pořadem Zavěste prosím, volá semafor. V něm, ať už po telefonu nebo přímo na jevišti divadla Semafor, vystupovali různí atraktivní hosté, mezi jinými třeba i Karel Šíp a Jaroslav Uhlíř nebo scenárista Jaroslav Dítl. Tak, všechno dobré a ve zdraví.

0: provokující, možná některé i indiskrétní a nevhodné, ale já už jsem taková povaha, že je rád přečtu. Ale ten první je takový celkem solidní, jak z dotazníku. Jak vypadá váš pracovní den?
1: Ráno vstávám, zbuzen dětmi, potom je odvezu do školy, cestou vememe 200 rohlíků, protože jsme se na to uvázali, že budeme dovážet rohlíky na svačinu.
0: A... jako do školy?
1: Ano, do školy.
0: Vy máte vlastní už pekárnu? Tak... já jsem leco slyšel, co máte, ale pekárnu, to je přehnané.
1: Já jsem taky slyšel, že peču ty scénáře dost jako housky, ale to není ten případ. To není ten případ. Já jsem se uvázal jednou, že budu každé pondělí vozit housky do školy a pak se ukázalo, že se nikdo neuvázal na úterý, středu, čtvrtek, pátek a tak to vozím každý den. No, tak tím začne můj den.
0: Potom... a vejdou se děti do auta, že tam 200 rohlíků. Jo,
1: ano.
0: Obložený.
1: 200 rohlíků není tak moc. Neboli tam přijde 6 dětí a 200 rohlíků. Všechno to vyklopím, jedu zpátky, přečtu si denní tisk, s tím jsem dost rychle hotov.
0: A píšete asi kolik hodin denně?
1: Ne hodin, ale stránek, 15 stránek denně.
0: Který ze seriálů vám nejvíce vyhovoval, který vám nejvíce přirostl k srdci?
1: Aha. Každý seriál, bych řekl, pro něco ho má autor rád. A to i seriál, který je zavržen, i ten, který má zcela prostřední úspěch. Takže já nevím, jestli je to tím, že si čím horší je kritika, tím víc na něm lpím a říkám si, ale přece jenom nevšimli si těch hodnot a tak dále.
0: Tak můžeme rovnou, když to takhle říkáte, navázat na další otázku. To asi tady někdo naráží na jeden z vašich seriálů. Viděl jste někdy, jak jsou ve skutečnosti organizovány žně?
1: To má co dělat s plechovou kavalerií.
0: Asi, ano.
1: Ano, ano. No, viděl, ale... protože nemám kvality pana Hitchcocka, tak neumím psát horory a tak jsem to udělal po česku.
0: Šíří se o vás pomluvy, že své seriály píšete na kšeft. Můžete to vyvrátit? To až drzej dotaz, jo, ale já se omlouvám, se může přijít kdokoliv. Někdy mívá vycházky polepšovna, takže se nedivte, že...
1: Ta otázka má na mysli, jestli se seriály živím?
0: Asi takhle by se to dalo říct, že?
1: A představte si, že se živím seriály.
0: No, je to taky v pořádku.
1: Já jsem myslel, že je to trestu.
0: Ne, v pořádku. Jenom se mi líbil ten dotaz svojí drzostí, tak jsem ho sem šoupnul. Když běžel v televizi seriál Nejmladší z rodu Hamrů, nutila mě žena sázet brambory a sekat trávu. Při nemocnici na kraji města jsem polikal aspirin a pil čaj. Nepřipravujete, prosím vás, seriál Hospoda na kraji města?
1: No, napsal bych to strašně rád. Musíme poradit tomu dotazovateli, že teď se sestavuje v televizi ideově tematický plán, ať se to tam pokusí dát.
0: Jste pověrčivý, mám na mysli 13 dílů vašich seriálů a tak dále a tak dále.
1: Ne, to nemá nic společného s pověrčivostí. To vycházíme z americké tradice nebo amerických zkušeností. Každý čtvrt rok má 13 týdnů a oni plánují taky, takže to na čtvrt roku vlastně akorát vyjde. Jenže oni dělají seriály delší, 622 a 50 dílů a tak dále.
0: No, jestli to už nikoho nebaví. No. Počítáte někdy do svého seriálu s obsazení dvojice Šimek Sobota? A to zajímá mě. Ale nepsal jsem to, to psal Sobota.
1: No, herce obsazuje

0: režisér a autor...
1: Ale že to může autor ovlivnit, no.
0: Autor to může ovlivnit, ale...
1: To jsem chtěl slyšet. Nemusíme to rozbírat. Pracuje se vám lépe na postavě muže nebo ženy?
0: To je dotaz pro docenta Plzáka.
1: Ne. To je na vás, stále na vás.
0: Teda, jestli píšu radši mužskou postavu nebo ženskou.
1: Ano.
0: Mužskou.
1: Můžem si to tak přeložit. Mužskou.
0: Ano. Ano.
1: Dobře. Slyšeli jsme o vás, že byste dokázal zdramatizovat i telefonní seznam. Řekněte nám na to svůj názor.
0: No, když mi dáte smlouvu, tak to zkusím.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: Pane Uhlíři, vy jste skutečně skladatel. Vy jste zatím neřekl ani slovo, ale to... To nevadí. Teď se tomu nevyhnete, teď je dotaz přímo na vás. Co říká pan hudební skladatel, tady už vás někdo zná, možná to bude soused, rozšíření a prodloužení trasy C našeho metra.
3: Tak podívejte se, já bydlím na Kačerově, takže já to metro používám velmi často. A když dřív byla konečná na tom Kačerově, tak ten vlak tam vždycky stál třeba 5 minut, člověk měl čas, přišel do něj, i si čet noviny, pak teprve odjel. Dneska, jak je to prodloužení, tak to ten vlak jenom prohučí.
4: Nepočká.
0: Počkejte, tak já vás začal poslouchat teďka. Já se prohlížím dotazy a vy zatím takto ledabile tady hovoříte. Čiže vy jste neuvítal moc prodloužení trasy metra. Jste divný občan, vy byste to zasypal nejradši, že jo? Hlavně, že k vám to dojede, ostatní, ať tam
3: chodíš. Já jsem chtěl říct, že to jezdí rychle.
1: Ale ne, víme, jak jste to myslel. Já jsem se zamýšlel nad dalším dotazem a teď jsem ho pochopil. Pane Uhlíř, nevíte, čím to je, že vás naše maminka 50 let nemůže ani vidět? Teď jsem to pochopil. Teď ten dotaz jsem pochopil. Další dotaz na vás, pane Uhlíři. Jsem začínajícím skladatelem. Mohl by mě pan Uhlíř poradit, jak začít skládat píseň a jak vůbec ve skladatelování, divné slovo, postupovat?
3: Poradit můžu, ale nebudu se nějak rozpovídávat.
1: Ne, stačí, když jste se rozpovídal o metru. Stručně.
3: Tak já půjdu ke klavíru.
1: No, nejlépe to jde. Pavlíku, zase tebou musíme šíbrovat, prosím.
3: Tak, sledujte se mnou, jak já tvořím populární píseň. Mohu posloužit příkladem ze své vlastní dílny. Začínám od textu. To je poměrně jednoduchá záležitost, důležité je mít hlavu. Teď co to ta hlava je, že třeba stříhali do hola malého chlapečka. A nebo je jaká je, nebo motorest. To je prostě věta nebo slovo, které vám na první poslech vleze do hlavy, tomu se říká hlava. Já v současné době pracuji na písni Pojď, zůstaneme přáteli. To je také typická hlava. Když milenci cítí, že to hlavní mezi nimi již vyprchalo, ale jinak proti sobě nic nemají, použijí právě této hlavy. Pojď, zůstaneme přáteli. Teď máme-li hlavu, přidáme k ní ještě několik dalších veršů, na kterých už tolik nezáleží, čímž nám vznikne základ budoucí písně. Já ten základ mám, tak já vám ho prozradím. Pojď, zůstaneme přáteli, hlava. Když láska odešla nám, rány po čase se zacelí a zbývá pouze malý šrám. Hezké, že? Je také možné požádat o spolupráci textaře, ten vám dodá verše podobné, rozdíl jenom v tom, že se s ním potom dělíte o peníze. No a to už jsme u nejdůležitější fáze tvorby, tou je právě hledání melodie. Co vám mám povídat, trvá to celé hodiny, celé dny i celé noci, to si prostě nedá poručit. Já vás na to upozorňuji proto, abyste si nestěžovali, že ten pořad je moc dlouhej. Já se tady budu takhle probíhat po klávesách, prozatím prstama. Ono z toho něco vyjde. Nemusím tak daleko, když se jedná o šlágr. Ta hlava je, pojď zůstaneme přáteli, že?

0: třeba takhle.
1: Páni a paní.
2: Pozor. To není objemné.
1: To tleskají, protože tu písničku poznali. To je Páni a paní, vím, jak se ruší žal. Lady Carnival. To je Lady Carnival tohleto. To je to samý. To zpíval God před 15 lety, tuhle písničku.
0: Tak už se v tom neráchej. Tohle to je pro skladatele psychicky velmi náročný okamžik. Sám sebe přistihuje při krádeži. Je tedy zlodějem i policistou v jedné osobě. Ale tvorba proto nepřestává. Nepřestává.
1: Lady Carnival, to
0: já vím. Tak já půjdu dolů. Ano, nejdřív to bylo. To bylo kradený a teď udělám. A je to původní. A vy mě můžete dělat sbor.
1: My tady?
0: Ano, takový křový. Já budu zpívat a vy po mně budete opakovat jako, tu též větu.
1: Jako takový pánkovci. Jako,
0: pánkovci jo? Takový.
1: Tak nás to nauč,
0: já píšu sdělnou hudbu, to hned pochopíte.

0: něco je, ale... To něco je taky. Kůň bílý. Kůň bílý se to jmenuje v originále. Marie Rotrová to, myslím, zpívala před 15 lety taky. Ty hodně pamatuješ, jak je vidět.
1: Tak já si to přemoduluju. Kůň bílý. Já to hrál až doteď. V C-dur. A to je taková tónina jak u blbej. Já udělám C, C7, F-dur. A jsem v F-dur. To byla takzvaná modulace bičem. A teď taky to, co já složím, nemusí být žádný disco.
0: Ono ani nebylo zatím doteďka.
1: Taky už nebude. To může být klidně valčík.
0: Tak ale měli by si skládat hlavně pro mladý, jsou tady hodně mladý, tak...
1: Tak to bude pochod! Jistě, pojď, zůstaneme přáteli.
0: Formevo batajon, maršo, maršo. Zpívám francouzsky, jestli se nepoznal. Tak právě si v semaforu složil Marsejezu.

nádraží. Ne, ještě nepřijela. Má zpoždění. Čekám jí každou chvíli. Čekám jí už léta. Ovšem také je možné, že byla odkloněna na jinou trať a že naší stanicí nikdy neprojede.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování kanadských borůvek. Zaměříme se na zdraví včel a také na bazény. To, aby se vám voda v horkém létě třeba neskazila.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Kolik slavíků v historii dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka.
1: Krásný večer vám přejeme krátce po 23. hodině, ať už máte za sebou náročný den, nebo si naopak užíváte volnější letní večery. Budeme rádi, když vám v následujících 2 hodinách budeme snět dělat společnost. Začíná Noční linka Českého rozhlasu. No a dneska vás vezmeme na malé toulání přírodou. Říká se, že příroda je tím nejlepším místem, kde si člověk odpočine a načerpá novou energii. Někdo nedá dopustit na hluboké lesy, jiný zase miluje louky, řeky, rybníky, anebo výhledy z horských vrcholů a rozhleden. Kde je to vaše oblíbené místo? Kam vyrážíte, když si potřebujete vyčistit hlavu nebo si zkrátka jenom užít klid? Tak to jsou otázky, které vám dnes budu klást. O své zážitky a vzpomínky se s námi můžete podílit na telefonním čísle 731 800 900. Psát nám můžete také prostřednictvím webu rozhlas.cz/linka anebo e-mailem na adresu linka@rozhlas.cz. Těším se na vaše příběhy z lesních cest, horských tur i z obyčejných procházek, které se staly nezapomenutelnými. Z pardubického studia Českého rozhlasu vám příjemný večer a pohodový poslech Noční linky přeje Mirek Hruban.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Nať doznívá ve vysílání Českého rozhlasu v noční lince a my už jsme ve spojení s panem Olinem z Kopřivnice. Krásný dobrý večer.
1: Já vás zdravím všichni nespavce, posluchače. No. Krásné Kopřivnice, sice máme zazemřenou trošku, ale je pěkně venku.
0: Ještě krásný letní večer a já už jsem celý napnutý, kam nás vytáhnete do přírody, kde je to vaše místečko, kam se chodíte, tak říkajíc dobíjet.
1: Tak Kopřivnice vlastně na úpatí, bych řekl, nebo před Beskydami, stačí sednout na vlak směrem Beřovice, nebo směr Valašské Meziříčí, vystoupíte ve Beřovicích a už jdete do kopců, jdete na Velký Javorník, skoro tisícovka, krásná rozhledna tam je, vidíte Lysohoru, Ustevny, Radhoš vidíte, na druhé straně, když je pěkný počasí, vidíte Pradět v Jeseníkách, vidíte do Lom ve Štramberku, prostě krásný rozhled.
0: Já si to úplně představuju, jak to tam musí být parádní a to je vaše oblíbená trasa teda.
1: No jako Javorník, já teda nepatřím takzvaným javorníkářům, tam jsou kluci nebo prostě parta lidí, kteří pravidelně na ten Javorník chodí, oni mají třeba 100 výstupů, 500 výstupů, někteří mají se tam vždycky oslavuje takové velikanské čísla, to já jako nemám. Já třeba jdu směrem na ten Javorník, ale pak odbočím třeba na Kamenárku, tam se dají po Hřebenovce, že do Valašské Meziříčí, do Hostašovic, do Choclavic. Prostě tady už vyjdete do toho kopce a už chodíte, kde chcete. Přejdete hřeben, kolem pramenu Jičínky a dostanete se do nadolní paseky do Rožnova. Rožnov, to víte, kde je. Z Rožnova. A tady toto, co chodíme, tak se dá jet na kole krásně. Tam jsme to celkem si zde. Takže se dostanete do toho Rožnova, tam si jedete do Valašského Meziříčí, pak se vracíte zpátky přes Hostašovice, můžete na Straník, na Bludovice, no prostě my to tady máme opravdu tak nádherné, že nám můžou závidět věc, kteří mají
0: placku kolem sebe.
1: Ano, placku, takzvanou, ano.
0: To známe dobře v Pardubicích, ano. Kam se podíváte, tam je placka. A když vám poslouchám to vaše vyprávění o kopečcích, tak to je teda paráda.
1: To je takový Něčínskou horu, ne?
0: Jo, ano, to je.
1: To je veliký kopec, to jako než zdoláte, tak to jako já jsem zkoušel několikrát, nikdy jsem se neuspěl až na vrchol.
0: A ještě na zdymadlo se jde do kopečka, tak to je tak.
1: Kdyby si našel to svoje místečko, já jako tady popisuju to, co mám tady opravdu nejblíž, takže dá se, můžete jít kamkoliv samozřejmě, že jo.
0: A tak pane Olen, to, co máte nejblíž, to máte nejraději, nebo je i třeba nějaké místo někde na úplně druhé straně republiky, které se vám vrylo do srdce?
1: No, já bych neřekl, tady to je takový, neříkám, že to je srdeční záležitost, ale je to nejblíž a je to takzvaně nejpohodlnější, by se dalo říct, takže tam můžu vyskočit vždycky nebo každý den vlastně by se tam dalo zajít. Ale můžete třeba na tu Lysou horu jít. To se vlakem dostanete na Ostravici nebo do Frýdlantu a ušlapete po svých Lysohora. A to je zase to je jiná kapitola, tam je strašně moc lidí, aspoň na můj vkus.
0: To jsem se chtěl zeptat, když se takhle touláte, jestli to máte raději sám, nebo jestli se také rád potkáváte se stejně smýšlejícími lidmi?
1: Jako já říkám, pokud jsme všichni šmrci jedním bacilem, jako třeba ti kopečkáři, takže se tam rád sejdu. Na tom Javorníku je totiž toho spůdka pěkná, mají tam dobré pivo. Vyjde se nahoru, posledí se chvilku na buď se jde dál, nebo se vracíme zpátky. A jak říkám, když chodím po těch kopcích, se z toho Javorníka jít na Pindulu, takzvané to je místo mezi Frenšátem a Rožnovem. A tam se dá být přímo na Radoš, třeba z Radoště na Pustevny. Tady jsou opravdu neomezené možnosti.
0: Vy jste řekl takové krásné slovo, kopečkáři, to jsou tedy milovníci hor, jo? Chápu to dobře. Tak jo. Tak moc díky za váš parádní tip. Jak říkám, trošku vám tady na té placce závidíme a doufám, že v co nejbližší době budete mít opět možnost vyrazit do těch svých oblíbených míst. Moc díky, že jste nám zavolal do noční linky a krásný večer. Mějte se.
1: Budu vás tady do našeho kraje.
0: Díky.
1: Všechny.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Valdemar Matuška zpříjemnil čtvrteční noc, kterou trávíte s Českým rozhlasem, také s noční linkou, a já už jsem si povídal s paní Jarčou, která nám telefonuje z Frýdlantu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Míro. No, tak my máme ve Frýdlantě, já bych vás pozvala všechny do Frýdlantu, máme tady pivovar, to pivo se jmenuje Albrecht, podle Albrechta, co byl tady na zámku a hradě. Pak máme i na náměstí Albrechta na Kašně.
0: Ano.
1: Máme tady na radnici ve Frýdlantě muzeum, pak máme muzeum špitálek. Aby si někdo nemyslel, že to je jako špital, to je muzeum.
0: Ano.
1: To už se stalo, že už někdo mě řekl, že to je ale fuj takhle. A říkám, to je muzeum.
0: To se tak pak prostě jmenuje.
1: Pak máme tři kostely. Mm-hmm. Pak tady máme Betlém, rozhlednu. A pak ještě kousek dál máme Obří sud.
0: Ano, ano, znám.
1: A na Liberda, takže tady je opravdu kam se jít podívat. I na Jizerky, prostě i na Směravonu všude. A přes Jizerky se dostanete až do Harachova a tak dále.
0: Mm-hmm.
1: A máme tady kousek, máme tady 12 kilometrů do Polska, do Habartic, tam přejdu a jsem v Polsku a pak dojedu do Kunratic, tak jsem taky v Polsku a do Hranic a tam přejdu hned hranic a jsem taky v Polsku. A dojedu i do Německé, do kousek.
0: A to vy takhle běháte do Polska pěšky přes kopce?
1: Ne, to tam jede, jo, to tam jede autobus, jede autobus, na tom se můžu, a od nás jede i Svídlant autobus do Polska a z Polska do Žitavy.
0: Jo, do Žitavy, na nákupy třeba.
1: No, ano, na nákupy, ano.
0: To jste nás pozvala do Frýdlantu, má tam toho tedy velikou spoustu, určitě to stojí za návštěvu, ale mě by teď zajímalo to vaše nejoblíbenější srdcové místo, kam ráda se vracíte.
1: No, ráda jsem se vracela na Hartu, ale bohužel je to hodně dál. Je to 6 kilometrů z Frýdlantu ode mě, od bydliště. A to taky bych došla, ale ono to je tak jako, tam je strmá cesta dolů.
0: Jo, nepříjemná cesta.
1: Je to už takový, prostě není to příjemný, no, ta cesta už není jak bylo, jak se to udržovalo. Sice tam jezdí lesáci, ale to jako už není ono. Protože moje babička bývala kdysi na Hartě s dědou, děda měl elektrárnu vodní tam, takže tam jsou ještě původní turbíny.
0: Jo, takže když jste tam jezdila a chodila se dívat, tak to bylo takové ty vzpomínky spojené s dětstvím.
1: Ano, ano, ano. A pak když děda zemřel, tak jsme byli, babička se odstěla do Kunratic, aby to mělo nic neblíž. Tak jsme jezdili do Kunratic jako malí a pak vyrůstali. Takže jsme měli i babička měla zvířata, takže jsem se měla co starat, jak na Hartě, tak i v Kunraticích.
0: Takže je to tak, že ta příroda vás nabíjí, když chcete prostě načerpat energii, odpočinout si a třeba si srovnat myšlenky, tak vyrazíte někam do lesů, někam prostě kolem vás, kolem Frýdlantu.
1: A nebo dojdu k příbuzným do Raspenavy přes statek, tam jsou zvířata, jsou tam stromy, takže se kochám přírodou a krajinou.
0: No tak to je parádní teda úplně. Tak jo, tak moc krát děkujeme, paní Jarčo. Ať se vám daří, pozdravujte tam u vás, děkujeme za parádní tip prázdninový, když budeme tápat a nebudeme úplně vidět, kam vyrazit. Frýdlant může být ten další cíl a tam si dáme teda pivo Albrecht a připijeme na vaše zdraví.
1: Ano, děkuji nám.
0: Mějte se moc krásně.
1: Nočku a všem lidičkám zdravím.
0: Děkuji.
1: Naslyšenou dobrou noc.
0: Naslyšenou dobrou noc. Tak to byla další volající do noční linky a koukám, že už chodí i písemné vzkazy od vás, třeba od pana Bohumíra, který píše, že poslední dobou zjišťuje, že už na nějaké toulání přírodou úplně nemá, 80 na krku, takže bere hůl a jde do města, když musí. V přírodě je mnoho nástrah a snadné zakopnutí, dělá svoje, jste rádi, že stanete a můžete jít. Dnes mě nabíjí naše zahrádka, statná třešeň a nádherný rozhled na terén dodály před naším domem. Jsem vždy udíven po větru a dešti, co vše se odhalí v místech mého mládí. Spát v přírodě bylo mým koníčkem, píše pan Bohumír. No tak i takhle na zahrádce to může být parádní místo, hlavně, že nejste zavřený doma a že si prostě najdete to místečko, kde je vám dobře, kde načerpete tu energii, kde si to dokážete zkrátka užít. Tak i pana Bohumíra zdravíme. A jdeme dál, před námi skupina Krištof a za chvilku další telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Říkala

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe

0: Noční linka Českého rozhlasu, ve které se dnes touláme obvykle přírodou, protože myslím si, že mnozí z vás asi těžko čerpou energii někde uprostřed města. Ale z našeho hlavního města, krásného, stověžatého z Prahy, telefonuje právě teď paní Jana. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, srdečně vás všechny zdravím, vás obzvláště.
0: Díky.
1: A včera jsem se nedovolala, tak mě to mrzelo a to, k tomu bych dodala, jak jste mluvil o té navigaci, jo.
0: Ano.
1: Takhle to jsem si zažila pěkný peklo. Ona totiž, jak bylo velký horko, tak navigace vůbec nefungovala, víte.
0: Zlobila.
1: To se tak stává.
0: Aha.
1: No vůbec to nefungovalo. No a teď k věci. Takže já přírodu mám ráda. Narodila jsem se v Radotíně, na idylickém místě, vrátka do lesa, tam chodili k plotu srnky, houpačku jsme měli v lese a už jako malá, prostě 4-letá, 5-letá, jsem chodila na výpravy do lesa.
0: Sama?
1: A to tak sama a děti z ulice, já jsem bydlela ve Slepý ulici. No tam to bylo doopravdy tenkrát, já jsem už důchodkyně starší a tenkrát to tam bylo úplně idylický. Takže já, když bych mohla říct, co se mi kde nejvíc líbilo, tak okolo Berounky a tam ty lesy, Brdy a tak. A dneska shodou okolností mluvil stará nahrávka Ota Pavel, jo, ten znáte, víte,
0: ano,
1: kdo
0: ano.
1: To byl, že jo, samozřejmě. No tak ten mi v tom jenom utvrdil, tak jsem si vzpomněla. A když někdy se mi zdá v noci, že jdu domů, tak představte si, já jdu vždycky do toho baráku, tam, co jsem byla. A nikdy ne tady v tom mým bydlišti, co teď bydlím.
0: Aha.
1: No ale teď ještě vám řeknu. Takže letos jsem byla v Karpáč, je to odvrácená strana
0: Krkonoš,
1: no a tam tedy jsme si užili s tou navigací, my jsme nenašli vůbec nic, no ale našli něco přes, jenom jsme tam našli krkavčí skály, pak jsme našli, tam je plno paláců v okolí, což mě tedy překvapilo. Bylo nádherné počasí, krásně bylo. Celý týden, tedy od 20. do 27. A tam jsem si tady užila, no.
0: Takže vlastně dobře, že to s tou navigací nevyšlo, protože kdyby fungovala, tak byste tahle místa nenašla nikdy.
1: Tam, co jsme byli, no tak my jsme tam tápali po okolí. Našli jsme tam třeba Bukovět a tam bylo 9 starých paláců a tam bylo sídlo bývalého ministra hornictví a hutnictví pruského, Friedrich von Reven. No a úžasný to tam bylo. A, nebo Jelení hora, tam jsme všude byli, no. A Kněží hora, tam jsme jeli takovou malou serpentinkou. A já jsem se úplně děsila autem tady nahoru. A já jsem se děsila, no kdyby jelo bývalo nějaký auto, jak bychom se vyhnuli. A představte si, on tam jel, on je, tam jezdí takový malinký autobus, takový úplně miniaturní.
0: Aby se vešel.
1: No, a on se tam vysel, no a on se tam, on nás měl, a on se tam vysoukal jako takhle do skály. No tedy to jsem zažila hrůzu. No ale nespadli jsme, no. Tak
0: no dobře to dopadlo, vidíte, tak i dramatické
1: dopadlo,
0: okamžiky nebyla nouze. A podívali jsme se až za hranice naší republiky, díky vám, do Polska. Tak jo, tak asi mi to takhle stačí v tuhle chvíli, protože i to vaše zamilované místo jste zmínila, ve kterém se vlastně vidíte i v těch snech vašich, což je naprosto úžasné, že se vracíte právě sem do místa
1: no,
0: vašeho
1: ale je to
0: dětství.
1: Divný, že jo?
0: Ne, je to
1: že
0: krásné
1: se člověku
0: právě.
1: Nezdá,
0: o tom, kde bydlí.
1: Kde bydlí teď. většinu, to je divný, je to divný.
0: No jo, tak to mládí máme všichni tak nějak rádi a vzpomínáme na něj v dobrém a tak se nám asi vrací i v těch snech potom takhle, ta zamilovaná
1: no,
0: místa.
1: No jo, to byl člověk svižnější, no. Zvládal 30 kilometrů odpoledne po práci, piklo.
0: Přesně no. Tak. No tak jo, tak paní Jano, zdravíme do Prahy, krásnou noc přejeme, moc díky za zavolání.
1: A popatrujte se.
0: Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: Noční linka Českého rozhlasu je v plném proudu. Dneska se touláme přírodou a toulat se budeme i s paní Aničkou, která volá z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer. Z Miroslavy posílám pozdrav vám, pane Miroslave, a taky všem posluchačům, kteří poslouchají. A jenom tak na okraj. Poslouchala jsem ještě noční linku za pana poslance Kolomazníka, který vysílal z Pardubic. Jestli mám správné informace.
0: Je to tak, pan Kolovratník? Je to tak, ano.
1: Kolovratník, ano. Ano. Tak ještě za jeho éry jsem poslouchala noční linku.
0: No tak to jste už to je dlouholetá posluchačka.
1: Není.
0: Jak se říká, to byla ještě dřevěná CDčka v té době, no.
1: Ano, ano, pekli jsme tehdy o Vánocích chleba, na to si pamatuju, oni ho pekli v Remosce, nevím s kým, ale to je jenom tak na okraj. Tak
0: dobře.
1: Já jsem rodačka, jsem patriot velký, mé Miroslaví, a tady jsem se narodila a tady doufám, že i umřu a budu tady pochovaná. A mé poznatky teda, nebo mé vzpomínky už jsou staré více jak 21 roku, protože jsem úplně nevidomá 21 roku. Tehdy mi bylo 56 roku, takže si to můžete spočítat, že už jsem taky z doby dávné kamenné narozená. Ale svůj Miroslav miluji a mám ji ráda a doufám, že teda tady i zhynu. Ale už i teďka bych taky ráda na vycházku, ale bohužel ani moje záda, ani moje nohy už tak neslouží. Dneska jenom jsem byla ráda, že jsem s manželem zvládla takovou malou procházku na zdejší hřbitov, abychom zapálili svíčku pro své pozůstalé. Ale jinak jsme oba pracovali na čerstvém vzduchu, ale neděle co neděle odpoledne jsme už se svými dětmi, kteří už jsou taky dávno dospělí, chodili na takzvané výlety po okolí tady Miroslavy, a moje nejkrásnější a nejlepší místo bylo na dvou kopcích. Jeden se jmenuje Markův kopec tady u Miroslavy a jeden se jmenuje Vaňperky. Ono se to píše nějak Weinberg, jo, takže to je nějaký pozůstatek ještě z německého jazyka. A tam, když se na ten Markův kopec nebo na ty Weinberky vyšel, brzdy kopce byly takovým jako průlomem spojené, tak a bylo krásné počasí, tak jednak tu Miroslav jste viděl, jak psal pan Drda, jak městečko na dlaní, bylo krásné panorama. A když bylo krásné počasí, tak bylo v dáli vidět ty věžičky kostelů tady těch okolních vesnic. A nejkrásnější bylo, že bylo vidět i na Pálavské vrchy a na ty nové mlýny, na tu Mušovská jezera, odlesky těch Mušovských jezer. A to byl opravdu nezapomenutelný zážitek a vždycky jsem byla posílena na celý týden. A teď už bohužel je to jenom v mojich myšlenkových pochodech, tady tyto vzpomínky, tady na to mé okolí, kdy jsme chodili na jaře do takzvaných akátových lesů, kde byly koberce, to opravdu to bylo nedozírné koberce fialek, jo, a petrklíčů, no a ty zážitky jsou opravdu neopakovatelné a tam bych každého zavedla. Ostatně u nás tady v Miroslavi byste mohl navštívit jak evangelický kostel, tak i katolický Petra a Pavla. Je tady památeční židovský hřbitov, protože tady byla ještě před válkou velká židovská komunita, takže a z bývalé synagogy je tady kulturní dům postavený, který, protože byl válkou zasažen, ta židovská obec byla válkou zasažena bombardováním, tak to bylo zničeno, se to pak z toho udělal kulturní dům, teď momentálně v opravě. No prostě míst by tady bylo dost a kdo je takový entomolog na brouky,
0: no,
1: tak tady se na tom právě na tom Markovém kopci se nacházejí nějaký vzácné rostlinky a hlavně brouci. Takže by i ty mohly zajímat tady. A jinak jsou tu sklípky, taky vinařské stezky, prostě vinohrady, kde jsem já pracovala přes 20 roků ve vinohradě. A když ty vinohrady s těch vamperků, tam bylo terasovitě terasovitě zasázeno a díval jste se z toho kopce a třeba v tento čas, kdy je

0: to máte v hlavě? A teď mě řekněte, jako nevědomá, máte určitě jiné samozřejmě smysly, vnímáte třeba, jak voní jarní příroda a
1: no jistě,
0: nebo po dešti.
1: A zemina, jak voní na jaře, a nebo když pověsíte prádlo na jaře a jak to voní tím jarním vzduchem, jo? Mm. No, ale musím říct, že jsme taková, my jsme město, ale jsme takový polovenkov, takže někdy cítíte i tu močůvku z toho zvuk.
0: Jasně.
1: Vepřína nebo kravína, protože taky je to tady na okraji Miroslavy Agro zemědělské družstvo, takže jo, opravdu ty věmy jsou opravdu jako ty fungují ty věmy, čichové a takové ty opravdu, a na jaře je to hodně citelné, takže takhle to je.
0: Tak, já bych vás mohl poslouchat ještě dlouhé minuty, ale musíme dát prostor také ostatním.
1: Ano.
0: Moc díky za zavolání.
1: A jsem ráda, že jsem s váma mohla hovořit.
0: Taky.
1: Všechny moc zdravím a přeju krásné léto všem. A hlavně, ať jsme zdraví, aspoň v rámci možností a věku.
0: Je
1: mějte
0: to tak.
1: Se krásně.
0: Také. Naslyšenou.
1: A dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Místo, kam se rádi vracíte, protože je pro vás výjimečné místo, které vás naplní energií. Místo v přírodě samozřejmě, ve většině případů. Tak o tom si dneska povídáme v noční lince a sám jsem zvědavý, kam nás vezme paní Emílie, která telefonuje z Javorníku u Jeseníku. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům. Tak vezmu vás do mého krásného města, do Javorníku.
0: Ano.
1: Ale než vám řeknu, co u nás je, tak my s manželem jsme jezdili do Javorníku z Mikulovic randit. A tak se nám to místo zalíbilo, že jsme se sem nastěhovali, že bydlíme 9 let.
0: No tak to je krásné, no. Ale krásný příběh. Příběh lásky, řekl bych.

0: A u nás je krásný zámek, nádherný, Hruba skala se to jmenuje, když si patřil pod Broclav a u nás se, nebo v té době se na zámku odbývaly ty procesy s čarodějnicemi, které upalovali v těch lázních, teď si nemůžu zle vzpomenout. No potom se to vrátil zámek k nám. I cicerovna Sisi u nás na zámku bydlela několik let, má na své komnaty, šaty, no něco úžasného. Zámek se celý renovoval, takže jsou vyhlídky na věž, do sklepení, do kuchyně, což je fantastické. To mě tam už v té době měli různé dřevěné roboty vyrobené, jo, aby těm pánům prostě vařili dobře. Mají tam bazén, vykakličkovaný bazén, hluboký 1,20 m, což jsem nechápala v té době jako. No něco nádherného. A v okolí máme Radši údolí, Tančírnu, potom je blízko tady do hranic, kde jezdíme do Zlatého stoku, je to 8 km za Vodníku, tam jsou ty zlaté doly, no něco úžasného. Prostě Javorník a okolí Rychleby, stezky, jak turistické, tak na kolách. Málo kdo o tom ví, ale já pracuji v Jeseníku v restauraci a měl jsem tam reportérky z České televize a oni natáčeli Praděd, Vrbno, Karlovou stránku. Já říkám, zajďte na naši stranu. Tak děvčata zajeli a udělali reportáž. Už aj v Toulavé kameře jsme byli. Radši údolí, zámek náš, no prostě pro turisty na celý den perfektní výlet, jak pro turisty, tak pro koláře, protože už jezdí po povodních konečně vlak z Jeseníku do Javoru, jo. My říkáme Javor, do Javorníku. A tady v okolí prostě půl hodiny autem je Nízké jezero v Polsku, něco nádherného, písečná pláž, to už ani moře nepotřebují, jak já říkám, jo.
1: Teda já prostě tu nevím, co z toho všeho vybrat.
0: Okolí. No, prosím.
1: Nevím, co z toho všeho vybrat. To je takových míst, kolí tam u vás, že bych nevěděl, kam dřív skočit. No a takové to vaše nej místo pro vás hlavně, to je kde?
0: Víte kde? No. Já když přijedu večer z práce, tak vezmu pejska, mám jezevčici a jdeme na zámek. A když doporučuji náš zámek hostům, tak říkám, běžte se podívat na můj zámek. Projdeme si park, kolem zámku se projdeme, jo, a prostě úplně miluju to místo.
1: Takže to není úplně taková ta stoprocentní příroda, divočina, vás prostě berou třeba ty zámecké zahrady a takováhle místa.
0: Ten park, ty lesy tady plné hřibů, jo, no prostě úplně, já jsem unešena z toho, já pocházím z Valach původně, ale miluju Valachy. Ale tak dám na první místo naše Kotary Valašské a potom tady u nás Javornické kopce a to, no něco úžasného. Jsou lidi, kteří vůbec o tom neví, že tady tak nádherně.
1: No tak teď už to vědí, díky vám.
0: No je to fakt, přijďte se podívat.
1: Přijedeme.
0: Přijďte si z Zlatého stoku do dolů, do Nisy na jezero, no úplně úžasné.
1: Tak jo, tak paní Emilie, moc díky, pozdravujte tam u vás, užívejte to okolí,
0: ráda
1: tu přírodu.
0: A pozdravuji všechny posluchače, protože a když uvidějou paní s malým jezevčíkem,
1: tak to jste
0: jsem
1: vy.
0: Já. To jsem já.
1: Takže kdyby potřebovali nějaké informace, a tak paní s jezevčíkem, ta ví úplně všechno.
0: Určitě. Dobře. Ještě máme tady muzeum opravené. Krásné náměstí, na náměstí máme kašnu velkou a uprostřed sedí zlatá žába. A kdo si na tu žábu dosáhne, tak se mu na 100% splní přání. Já jdu 10x denně kolem ní, ale ještě jsem na ní nedosáhla, takže bohužel.
1: Počkejte, jak je daleko, to nám ještě řekněte.
0: Sedí uprostřed kašny.
1: No a dá se na to dosáhnout?
0: Já to zkouším ze všech stran, ještě jsem nedosáhla.
1: Aha, tak nějaký dlouhý chlap s dlouhýma rukama zvládne to?
0: Nevím, ani manžel to zkoušel taky a manžel má skoro 2 metry a má 1,60 m.
1: Jo, takhle, tak to bude nějaká takováhle vykutálená žába. Dobrý, tak pojedeme se na to podívat, na zlatou žábu, která plní přání a zkusíme ji pohladit a třeba
0: tak
1: klapne.
0: Tak všem posluchačům přeji krásnou noc a děkuji, že jste mě vzali.
1: Mějte se moc hezky, naslyšenou.
0: Vy taky, naslyšenou.
1: Tak a připojím ještě nějaké písemné vzkazy, které tady opět dorazily od Michala z Myšlína. Osobně významná je pro mě líbezná vyhlídka z pražského Michalského lesa na nemocnici v Krči, takzvanou Tomajerku. Snad pro ten kontrast půvabu a tragiky. Na kouzlo panoramat jako ze žurnálu jsem nikdy moc nebyl. Vždycky mě lákaly výhledy, které v sobě měly i něco rušivého nebo osobně dráždivého. A zajímavá panoramata jsou pro mě i taková, která se před člověkem otevřou z ničeho nic a moc lidí o nich neví. Znám jedno takové lesní místo, z kterého se dá obdivovat chatová osada Jidaška v Mnichovicích, a když jsem pohlédl prvně, jedna z těch chat mi svou podobou hned připomněla tu mou srdci nejmilejší, píše Michal. I Michalovi děkujeme, že nám napsal do Noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Telefony zvoní, mnozí se chtějí podělit také se svým oblíbeným místem v přírodě, s místem, kam se rádi vrací, s místem, které člověka nabije energií, především tou pozitivní, pochopitelně. A jsem zvědavý, kam nás vezme paní Vlastina, která volá z Krnova. Krásný dobrý večer.
1: Dobrý večer, vám přeju všem posluchačům i vám.
0: Děkujeme.
1: A já jsem rodačka z Valska, tak jak ta paní z Javorníku.
0: Ano.
1: A v Javorníku mám dokonce bráchu ženatýho, takže to tam taky znám.
0: Uh-huh.
1: Jo. A Váchy, to je moje rodiště. Naše se přestěhovali po válce 45. na Jeseníky, tak jsem tam vyrůstala a tam jsem chodila na ty Javorníky a to tam to znám. A na Valachách, tam se cítím pořád doma. Přijedu na pouť první neděli v srpnu, to by vám přála. Tam je, se podívá na tu pouť, jak tam je nádhera. Nádhera, nádherna. A je tam kostelíček, který je dřevěný a vevnitř je vymalovaný žloutkama z vajíček.
0: No, prosím vajíčkama.
1: A nádherné je to tam, při sambou.
0: Takže tohle,
1: tohle
0: je to vaše místo, kam se třeba ještě ráda vracíte, dostanete se tam?
1: Velké Karlovice, okres Vsetín.
0: Mm-hmm.
1: Je to. A je fakt nádhera. A ten kostelíček hřbitov je u toho krásný. Teď je tam zmodernizovaný. Nádhera, já jsem tam dlouho nebyl. A já jsem tam předloni. No, teď už se tam nedostanu, protože jsou na vozejčku, takže už je konec asi.
0: Mm-hmm.
1: Už musím dožít tady, teda no. Se nic dělat. No.
0: No a co v Krnově? Máte tam nějaké místečko, aspoň někde poblíž?
1: Ale jo, jsou tady krásné místa. Krásné místa jsou tady všude. Jenomže člověk málo kde jezdil, dřív byly děti, že?
0: Mm-hmm.
1: Tak člověk byl, věnoval se dětem, no a už potom toho času na to moc nebylo. No a když už potom byly větší, jsem začala, no a nakonec jsem onemocněla a tak jsem dopadla.
0: Hmm.
1: No a jedna posluchačka už 60 let českého rozhlasu.
0: No tak to je paráda teda. Tak to je super, že i takhle dlouho, takhle tolik let máme posluchače věrné stále, kteří nás pořád ladí, i takhle v noci tedy pochopitelně. Dobře.
1: Určitě.
0: Tak jo.
1: Určitě.
0: Tak moc krát děkuju za to, že jste zavolala do noční linky. Ten kostelíček, ten mě zaujal. Hned jdu hledat, jak to tam vypadá, co je to za zajímavé místo. Díky i za sebe. Ano, ano, mám napsáno, hned to jdu okouknout tady a vám přeju krásný večer. Mějte se moc hezky a hodně zdraví. Naslyšenou.
1: Já vám taky, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man!

0: Je krátce po půlnoci a je tu poslední pracovní den tohoto týdne, tedy pátek 10. července. A my vám přejeme příjemnou noc ve společnosti Českého rozhlasu. Pokračuje noční linka, ve které si dneska povídáme o přírodě, také o místech, kam se nejraději vracíme, načerpat síly. Každý z nás má totiž asi svůj kousek krajiny, kde se zkrátka cítí dobře. Pro někoho je to ticho lesa, pro jiného šumění horského potoka, vůně jehličí, rozkvetlá louka, zahrádka nebo výhled rozhledny. Někdo zase rád vyráží na dlouhé túry, jinému pak stačí krátká procházka v okolí domova. No a jak je to u vás? Vzpomínáte na své první čundry, skautské výpravy nebo trampování a které místo v přírodě vás pokaždé spolehlivě nabije energií? O tom všem si dnes společně povídáme a dál nám můžete volat na číslo 731 800 900 nebo psát na web na adrese rozhlas.cz/linka a psát můžete také na e-mail linka@rozhlas.cz. Budeme rádi, když se s námi podělíte o své oblíbené kouty přírody i příběhy, které se k ním vážou. Pohodovou noc ve společnosti Českého rozhlasu vám z Pardubic přeje Mirek Hruban.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Krásný večer, nebo spíš krásnou noc všem, kteří nemůžou usnout. No a mezi takovými je i paní Mirka, která nám telefonuje z Brna. Halo, halo, slyšíme se?
1: Ano, slyšíme se.
0: Dobrý večer, přejeme na Královo pole, jste říkala, že?
1: Ano, ano.
0: No ale nebude to Brno.
1: No, je to Brno, Královo pole.
0: Ale nebude to Brno, kam nás pozvete. Nebude to Brno...
1: V Brně taky dobře, pohodlí všechno, kamarádi, ale chtěla bych právě, ještě jednou teda vás zdravím a všechny posluchače.
0: Díky.
1: A chtěla bych dnes vzpomenout to moje nejoblíbenější a nejkrásnější místo na světě. Uh-huh. A to je tam, kde jsem prožila svoje dětství a mládí, a to je Lednice u Břeclavi. A je to vlastně součást toho lednicko-valtického areálu, který se táhne od Valtic, Břeclav, Poštorná, Charvatská, Hlohovec, Lednice, Nejdek. Uh-huh. Měří asi 300 kilometrů čtverečních. A tam právě jsem prožila to svoje krásné dětství. Já bych začala tím lednickým zámkem.
0: Ano.
1: A... to je vlastně novogotický krásný zámek a vedle je hned skleník, který vlastně, jsou tam subtropické rostliny, je tam krásný vlhký vzduch, jezírko. No a napravo od toho skleníku a od zámku je takzvaný francouzský park. Mm-hmm. To je takové to... přesně rozdělené chodníčky, kde jsou vysázena kvítka, všechna možná kvítka, nádherná zahrada, francouzská se tomu říká. A když se sejde potom dolů pod ten zámek a pod ten skleník, tak tam právě zase je takzvaný anglický park. Mm-hmm. Tak toto, sejde se dolů a kolem zámeckého rybníčku a jde se k minaretu. To minaret je taková zajímavá stavba, byla postavena podle architekta Hartmuta.
0: No.
1: A nebyla teda, nikdy to nesloužilo k náboženským účelům, ale je to taková prostě, znáte určitě, jste tam byl taky někdy.
0: No já jsem ostuda. Ostuda, nebyl jsem tam, ale znám z fotografií minaret. No,
1: tak 60 metrů vysoký. Minarek, 302 schodů a nádherný výhled. A tam je právě zajímavé to, že ten architekt Hartmut, ten vynalezl tušku. Taky máte na té tušce napsáno Kohinor Hartmut. Tak to byl právě ten architekt, který na jehož, teda podle jehož návrhu byl vystavěný minaret a ještě další stavby v tomto lednicko-valtickém areálu.
0: No, co my se dneska všechno od vás nedozvíme?
1: Aha. Právě nedávno jsme tam byli a je tam ta zajímavost, že z lednického parku od vodárny se může jet po Dyji loďkou, lodě jsou tam, ne loďkou, ale lodě. A zdravím pana Martinka, jestli náhodou neposlouchá, to je šéf tady té lodní dopravy. A tak jsme jeli k minaretu přes ten nádherný park a potom druhou stranou kolem jezírek krásně zase zpět k zámku. No, je tam tolik krásných přírodních úkazů. Oni totiž ti Lichtensteinové, to byl velice bohatý šlechtický moravský rod, ale dá se teda říct, že oni moc hodně peněz skládali právě na úpravu tady té krajiny.
0: Aby to měli hezké. Snad
1: prý jezdili do zámoří a nakupovali sazenice, semena a pak vysazovali tady toto vysazovali za minaretem, kde byla školka a potom rozesazovali tady ty vzácné dřeviny po tom celém areálu.
0: Já vám toto skočím, paní Mirko. Mě totiž vrtá hlavou jedna věc. Tohle je takový areál, kde asi není úplně běžné, aby se tam hráli děti, prostě chodili tam blbnout, když to takhle řeknu, na plnou pusu. Ale vy jste říkala, že to tam s dětství máte takhle spojené, takže jak vy jste se vůbec dostala do tohohle lednicko-valtického areálu? Nebo,
1: Já jsem tam prožila, my jsme tam bydleli, já jsem tam prožila dětství.
0: Přímo tam někde poblíž?
1: Ano, přímo v Lednici.
0: Jo, takhle, přímo
1: zdravím
0: v Lednici.
1: Ledničany.
0: Ano, takže...
1: Tak proto je to moje to nádherné místečko, protože my jsme to tam všechno prošmejdili přes Palavu, Palavu, že jo. A to není jenom ten lednický park, to jsou lednické rybníky.
0: No tak vy to máte, ten rádius působnosti opravdu velikánský tam.
1: Ano, ano. A tam normálně, tam nesmí se tam teda jezdit na kole po tom parku, ale tam prostě my jsme pořád, svoje dětství, to byla Lednice, to bylo Apollo, tak je tam vybudovaný od Lichtensteinu zámeček Apollo a tam jsme my trávili celé léto. A teď jsou tam ty rybníky právě Apollo, prostřední Hlohovecký, je to tam ptačí rezervace, nádherná krajina opravdu, dnes se tam snad prý nekoupe, ale my jsme tam prožili celé léto.
0: Koupat.
1: Ale já bych ještě si můžu tak dodala, že ti Lichtensteinové byli tak prostě aktivní, akční, že oni vystavěli nejenom, oni mají po celé republice nějaký majetek.
0: Ano, ano.
1: No a oni právě, třeba je tam Janohrad, jak je minaret, tak kousek od minaretu je Janohrad. To je umělá zřícenina. Všechno tady toto bylo postaveno nějak v 18. století, ale Lichtensteinové tam bydleli. Tam působili prý 700 let. První zmínky o nich jsou už kdysi ve 12. 13. století.
0: No to
1: takže,
0: už...
1: No,
0: to už...
1: zmínila
0: to...
1: jsem...
0: No, pardon.
1: No, můžu ještě?
0: Jo, jasně.
1: No, zmínila jsem ten Janohrad, umělá zřícenina.
0: Ano.
1: A oni nejen tady tu Lednici, ale taky Valtice, byli majitelé zámku ve Valticích a ještě prostě okolo tam v tom lednicko-valtickém areálu vystavěli, ono se tomu říká salety. To je třeba lovecký zámeček, hraniční zámeček u Hlohovce, kde byla původně hranice s Rakouskem.
0: Ano.
1: A to je třeba Dianin chrám, Diana, bohyně lovu, že?
0: No je tam, toho moc, Belvedere, Apollonův chrám,
1: ano,
0: a tak dále.
1: Ano, přesně tak, vidíte, no.
0: No.
1: A oni hodně jako se zabývali tou antickou mytologií.
0: Tak se takhle přenášeli do těch svých zahrad.
1: No, ano.
0: Jedeme do Valtic, do lednicko-valtického areálu vyrazíme.
1: No, takže tam já se hrozně ráda vracím. A když zrovna nemám třeba tolik času, tak si zajdu jenom na takový svůj okruh kolem vodárny pěkně směrem k minaretu, obejdu takhle ty rybníky, tam jsou ostrůvky, snad je tam 16 ostrůvků. Nádherně se to tam leskne, tam prostě vidíte, slyšíte, tačenky, volavky, čápy jsou tam. A teď se to leskne, ta hladina těch rybníčků, no je to tam nádherné a vždycky já si říkám, no tady tato krása snad není nikde jinde, zvláště teda na jaře, že?
0: Je to tak.
1: Tak nedávno jsme tam právě byli.
0: Na jaře je ta příroda nejhezčí, že? To na tom se asi shodneme úplně všichni. Paní Mirko,
1: tam je to tak nabíjí.
0: Vy jste tak nadšená, úplně z vás to úplně čiší mi jasné, že byste o tom dokázala mluvit hodiny, že tam to zkrátka milujete. Tak my vám moc děkujeme. Moc děkujeme za ten tip úžasný. Doufám, že se v brzké době podíváte do svých oblíbených míst a že jste
1: tam... Já jsem tam každou chvilku.
0: No tak to je super, tak to má být.
1: Turistama, to jsou taky moje miláčci, chodím ještě s turistama, tak jsme to tam obešli, ty rybníky
0: tak
1: právě.
0: Tak jste tam provedla.
1: Ano.
0: Tak moc krát děkuji.
1: A pane Mirku,
0: ano?
1: Mohla bych pozdravovat tu paní
0: pozdravte.
1: Aničku z Miroslavy.
0: Rychle pozdravte paní Aničku a já
1: ano,
0: připravím písničku.
1: Moc jí zdravím, já ráda ji poslouchám a to je taky takový patriot, jak říkala.
0: Ano, to byla úplně stejně zapálená.
1: Takže mějte se hezky, děkuji vám, že jste mě umožnil tady to moje vyznání pojevit a někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou a krásnou noc.
1: Děkuji.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: nejvěrnější posluchač Noční linky, tak se mi představil pan Jirka, který telefonuje z Olomouce. Dobrý večer.
1: Hezký večer, pane Mirku, pane moderátore. Hezký večer do Pardubic.
0: Děkuji.
1: Já se milý rád vracím tady k nám na Svatý Kopeček, kde je zoologická zahrada a nádherný kosteliček. No a když jedu do zoologické zahrady, tak chodím na tu věž vyhlídkovou, kde je krásný výhled na celou Olomouc. Taky se rád vracím k vám do Pardubic, na motorky i koničky velkou pardubickou. No a obdivovala jsem vždycky pana Váňu, když jezdili do stihy.
0: Na velké pardubické pan Váňa žokej, ano, to je...
1: Ano, pan Váňa.
0: Obdivuhodné výkony podával, teď už tedy užívá spíš tak jako z tribuny ty dostihy, anebo jako ano, trenér. Ano. No tak vy jste to na mě teďka vysypal, já úplně nevím, kde začít. Ano. Pane Jirko z Olomouce, říkal jste, že chodíte do té zoologické tam u vás?
1: Ano.
0: Není tam moc...
1: Do zoologické zahrady chodím už od malá, když jsem měl 5 let, no. A chodím tam často.
0: Ale tak to je rušné místo, ne?
1: Ano, to je, tam chodí, jezdí i z Pardubic lidi, protože jsem je poslouchal. A já milé rád jsem jezdil do Pardubic k vám, do vašeho krásného prioru, kde jsem zháněl magneťák. No, protože v Olomouci tady u nás jsem ho prostě nezehnal. No, jak jsem si tam u vás koupil B100 a B730.
0: Pane jo, tak do prioru jste k nám jezdil, do toho červeného obchodního domu, ano, který tady máme v Pardubicích.
1: No, když jsem vystoupil z hlavního nádraží v Pardubicích, tak jsem se vždycky dával na pravou stranu.
0: Počkejte, já se zamyslím, na nádraží vystoupíte, ano, doprava, furt rovně a dojdete k prioru, ano, to máte ano. Pravdu naprostou.
1: Moc se mě tam prioru u vás líbilo, to bylo něco nádherného.
0: No jo, to, ale to už je
1: pryč. Prostě nevím, jestli to tam ještě existuje, nebo jestli tam udělali z toho prioru něco jiného, to já nevím.
0: Takhle vám to řeknu, prior pořád stojí, pořád je červený, ano. Zvenku vypadá stále stejně, ale vevnitř to něco úplně jiného, to už byste nepoznal asi. Ale jsem potěšen a možná i trochu překvapen, že tedy jezdíte rád do Pardubic čerpat energii, protože my tady z Pardubic zase rádi jezdíme víc někam do hor, kde se to vlní ta krajina, kde je víc těch lesů, kde není rafinérie. Takže vám to nevadí takhle, vy si prostě vyjedete do nějakého zajímavého města.
1: No, mě to nevadí. A ještě jsem byl, když jsem byl na vojně v Praze, když byla ještě Spartakiáda 1985, tak jsem taky obdivoval marketu, že?
0: No.
1: Tam taky byla plochá dráha, tam taky rád jezdívám každý rok. No, pokud mě to teda vyndle, no.
0: Takže, pane Jirku, vy jste spíš na tu architekturu, když to tak poslouchám.
1: No, já v Prahu mám self taky rád, no a Pardubice to je taky nádherné město. Tam se taky milé rád vracím.
0: No a to nejvíc, nejoblíbenější vaše místo zamilované je tedy které?
1: Moje nejlepší zamilované místo je ten Svatý Kopeček,
0: ten Svatý Kopeček
1: do zoologické zahrady.
0: Jasně,
1: no.
0: Co jste říkal na začátku.
1: No a ještě chodím, pane Mirku, pane moderátore, do lesa, že načerpat krásný lesní vzduch.
0: Jo, tak to jo, tomu rozumím.
1: Ještě, jestli bych mohl,
0: pozdravit.
1: Tak bych chtěl pozdravit moderátorky i moderátory z Nočních linek.
0: Dobře, tak vyřídíme vzkaz i pozdrav. Pane Jirko, moc díky za váš telefonát a pozdravujte v Olomouci, tam je také krásně.
1: Ano, moc krát děkuji, pane Mirku, přeju vám hodně zdravíčka.
0: Díky vám také.
1: A potom po práci hezkou cestu domů.
0: Díky, naslyšenou a dobrou noc.
1: Dobrou noc a mějte se moc hezky.
0: Taky, taky. Vy tež.
1: Zase někdy se ozvu.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou a moc krát děkuji.
0: Tak a my jdeme dál ještě na nějaké vzkazy, které tady mám od vás, písemné vzkazy samozřejmě, protože stále píšete i na naše internetové stránky. Moc rád se toulám přírodou kolem Sušice, píše posluchač Lukáš. Nejraději chodím podél řeky Otavy a občas vystoupám na Svatobor, když se nahoře rozhlédnu do kraje, všechny starosti jsou najednou pryč. Myslím, že právě taková místa člověku připomenou, jak krásnou přírodu u nás máme. S pozdravem Lukáš Sklatov. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: Dva roky prázdnin. Iveta Bartošová, s vámi je Český rozhlas, také Noční linka, která pokračuje i teď v prvních hodinách posledního pracovního dne v tomto týdnu. No a samozřejmě linka telefonní je obsazená. Zdravím paní Zuzanku. Nevím, odkud telefonuje tedy, to jsem nepostřehl. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Tak.
1: Telefonuji z Plzně.
0: Aha.
1: A zdravím vás všechny.
0: Děkujeme.
1: A všechny posluchače. No a ta moje příhoda. Vyrůstala jsem v Litovském Mikuláši. Nádherné místo. Město úplně otočené s takovým vědečkem hor.
0: Mm-hmm.
1: Krása. A já jsem prostě do těho ráda chodila a měla jsem tam vyhlídnu ze své místo. Bylo to až úplně u hor, u Maria Ryťa, co tam říkalo. Byli tam zrovna, co tam cházelo do vstupu jestí. Já tam krásnitová, pak otevřená ledová. No ale já jsem milovala potasy. Tam byl tak nádherný potok, tak 2-3 metry široký, plný velkých kamenů. A já jsem tam měla jeden oblíbený a sedávala jsem tam jako žába na kameni. A poslouchala jsem ten nádherný potok, jak si bublal, zpíval. Byla tam nádhera. Vydržela jsem tam sedět i 2 hodiny.
0: No teda. Takže ty zvuky přírody toho tekoucího potoka, té vody, to bublání, to je to, co vás nabíjí a uklidňuje.
1: No nádhera. Nádhera.
0: Jestli pak tam ten kámen ještě pořád je, našla byste ho?
1: Ale našla a už jsem tam taky byla.
0: Aha.
1: Jenže už mě je mi 87, tak už do toho potoka ráda moc nejdu sama. Když tak tam byl se synem a on si sedne vedle a jsme tam tak tiše, jenom koukáme na sebe a je nám dobře.
0: Mm-hmm.
1: No.
0: No tak jako v takovém místě není potřeba slov, tam je to opravdu o těch zvucích tam, přírody.
1: Tam musíte být ticha a prostě užívat tu přírodu tam.
0: Mm-hmm.
1: No a pak si jde. Když ještě mám čas, tak si vylezu si na chopo, na dubě, podívat se tam na ten lyžařský svět.
0: Mm-hmm.
1: No je to moc hezký, moc.
0: No a co vás, prosím vás, přivedlo do Plzně tedy ze Slovenska?
1: A do Plzně mě přivedl manžel, který je z Brna.
0: Manžel z Brna vás přivedl do Plzně.
1: A já jsem studovala v Gotvaldově, teda ve Zlíně.
0: Ve Zlíně, no.
1: No a vždycky jsme se stali ve vlaku. No. A tak mě jedného konce republiky na druhé. No.
0: Tak to jste se nacestovali asi.
1: No, nacestovali, protože ráda jsem domů chodila. A mě stačilo se dívat z okna domova.
0: Ano.
1: A viděla jsem všechno. Kryváň, malá fatra. No, úžasný.
0: No tak to je lepší než jakýkoliv obraz tohle, že?
1: Určitě. Mám to taky všechno nafocený a založený album.
0: Je tak, že když je vám v Plzni smutno, tak kouknete na fotky a jste zase v Liptovském Mikuláši.
1: No, na ty fotky se nerada dívám. Neudržím se a
0: jo.
1: To
0: vás to.
1: Jukám, jsem protivná.
0: Dobře. No a v Plzni, když potřebujete rychle, akutně načerpat energii, odpočinout si, vyčistit hlavu, tak kam vyrazíte?
1: Vyrazím do Štěnovic. Je to taková jako vesnice, ale nádherně upravená a jsou tam takové různé parčíky. Krásná řeka tam teče. A je to prostě krásný. Obejdu si to Plzeňsko tak pomalu.
0: Takže
1: vám děkuji, to je asi tak všechno.
0: Tak já vám moc krát děkuju. Pozdravujte v Plzni. Doufám, že se co nejdřív podíváte zase na Slovensko, vaše zamilované, na ty krásné hory, které jsou kolem Liptovského Mikuláše. A díky ještě jednou za zavolání. Hodně zdraví.
1: Děkuji.
0: A naslyšenou.
1: Já děkuji. Dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Doznívá noční linka Českého rozhlasu pokračuje a tentokrát tu máme telefonát z Hradce Králové. Zdravíme paní Magdalenu. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer všem posluchačům. A já bych chtěla hovořit hlavně o naší republice, o Československu takhle.
0: Jo.
1: Protože jsem stále Čechoslovačka a stále máme jak v Čechách, tak na Slovensku jako rodina neprobádány místa. Tak si myslím, že ještě na starý kolena bychom se měli se ještě podívat. Ale moje nejkrásnější píseň je hymna, kde země Česká, domov můj, a opravdu to je domov můj, já netoužím teď jezdit do zahraničí k moři, přestože mám možnost pobytu a dokonce v Kalábrii, ale nějak mi to netáhne.
0: Všude a, dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak. Už jsem takový jako, jak bych to řekla slušně, domácí pecka.
0: Jo, takhle. Ale tak to nemusí být špatné, ne? Na druhou stranu jste říkala, že pořád jsou místa, která u nás můžete objevovat.
1: A naše město, já ho miluju, nikdy jsem ho neopustila a doufám, že neopustím. A ještě pořád, jako kde je možnost se podívat, protože se tady leco smění. A nejhorším, když je mi hodně smutno, tak si zajedu do lesa, ať na Nový Hradec, nebo ke Zděný Boudě, takzvaný. A tam se dá jezdit na onlinech, takže už teda jako letos jsem ještě nebyla, protože už se bojím, abych si někde něco nezlomila a nebyla na obtíž rodině.
0: No.
1: Ale pořád je, jsou to krásné města hned u Hradce a mám léta letoucí přítelkyně, který mají zahradu, a takže tam děláme takové posezení, kde vzpomínáme na dobu, kdy jsme se seznámili a co jsme všechno prováděli, protože jsme spolu kamarádili 4 manželské páry. Zůstali jsme z toho 3 z těch 8 lidí. A zrovna dneska jsme seděli u té jedné přítelkyně na zahradě, koukali jsme na nebe, kde se sem tam vyhnulo letadlo. Já už ani nevím, jestli startovali z Pardubic, protože nevím, jestli v Hradci ještě z Hradce startujou lítá letadla, ale tak jsme si říkali, jaká ta naše země je krásná, že prostě člověk nemá pocit jezdit někam daleko. A ještě dál, co miluju jako Čechoslovačka, když jsme jezdívali na Hore Hroní, dovolenou, kde byla manželová rodina, a k rodičům nebo k prarodičům na Plzeňsko, takže stále se dá na co vzpomínat a kam jezdit. A myslím si, že kdo chce poznávat svět, tak ať ho poznává, ale pořád by člověk měl znát dobře
0: domov.
1: Si vlast.

0: vlastně máme, takže ať vyrazíte doleva nebo doprava z toho Hradce Králové, tak vždycky narazíte na nějaké pěkné místečko. Je to tak?
1: Kdybyste věděli, jak já ráda o to vypravuji, jak mi to dělá dobře, že můžu pochválit, že se můžu probít mezi těma, který chválej Chorvatsko a já nevím, kde to, já jim to neberu, ale prostě naše vlastně nádherná
0: a, kam
1: a
0: si...
1: milovaná no, kam... a prostě ji nesmíme dát,
0: je to
1: musíme
0: tak...
1: dopustit, aby se do médií dostala jiná řeč, než je naše mateřská čeština krásná.
0: Kam se, paní Magdaleno, chystáte v brzké době? Máte nějaký plán na nějakou cestu teďka?
1: No, v brzké době, jestli, myslím si, že, už, že bych to mohla zvládnout ještě, bych se chtěla podívat do kraju mého dětství, to znamená na Plzeňsko. Mm-hmm. A asi už se na to Slovensko sama nevydám, ale možná, že v srpnu tady budu mít vnučku z dětva. Mm-hmm. Takže asi bych je vzala, aby jsme jeli se podívat na to střední Slovensko, protože oni tam nebyli, takže nevědí, odkud je jejich děda.
0: No
1: a
0: tak, to se musí napravit.
1: Ano.
0: Tak jo.
1: Ale jako mě to jako z toho našeho krásného města tak moc neláká, že bych jako musela jezdit, poznávat cizí země. Mm-hmm. A je to možná chyba, no, ale...
0: Já si nemyslím, že to je chyba. Já si myslím, že to je také takový přístup každému, ať dělá to, co vyhovuje mu, takže pokud chcete cestovat v okolí Hradce nebo po naší vlasti, tak proč jezdit někam daleko za hranice? Jak jsme to říkali, všude dobře, doma nejlíp.
1: Ano, přesně tak.
0: Tak mám, mockrát děkuju.
1: Přijím já vám... taky děkuji, mějte se hezky, jsem ráda, že jsem vás poznala. A ať je to přátelství Hradec Pardubice.
0: Ano, přesně tak. Zdravíme do Hradce Králové z Pardubic a krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: A taky krásnou dobrou noc. Naslyšenou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Za 10 minut tady bude 1 hodina, noční linka, vypadá to, že poslední telefonující před námi dnes. Zdravíme pana Pepu, dobrý večer.
1: Dobrý večer přeju.
0: Tak, pane Pepo.
1: Zdravím se.
0: Já jsem skočil do řeči, pardon, povídejte.
1: No, tak zdravím všechny Pardubáky, mám to město velice rád, říkám, bydlel jsem tam na Svobodárce, na letišti, měli jsme tam techniky, 3 kamarádi, bylo to úžasné, protože jsme byli mladí, měli jsme motocykly, takže jsme si mohli jet, kde jsme chtěli. A taky po práci se dalo, i když, jak jste říkal, jsou ty Pardubice placaté, ale jsou krásné. Aspoň v té době se nás strašně líbí. Takže jsme měli pořád nějaké, kam jít. Začínali jsme vždycky, první, když jsme šli městem z práce, tak jsme šli na nádraží. Nádraží tenkrát bylo vlastně, ono bylo vystavené, já nevím, jestli stálo tak 10 roků, co by ho postavili, takže bylo zachovalé. A hlavně, co tam bylo, tak tam byl teda bufet, pořádný bufet, kde teda se vystřídalo spousta lidí, kde se dalo najíst, ať už teda klobásy, dobré pivo nebo chlebíčky, nebo to připomínalo to tak, jestli jste byl někdy v Praze v Koruně.
0: No, bufet ještě předtím, než začali teďka nádraží rekonstruovat, chvilku fungoval jako takový malý pivovar v Pardubicích na nádraží a vlastně tam byl ten interiér zachovaný, ty stoly, jak se u toho stálo, že? No. Takže přesně vím, o čem mluvíte, vím, vzpomínám.
1: Já jsem tam, jsme tam měli manželčiné kamarádce a tak jsem je nechal spolu debatit a já jsem šel pěšky. Schválně teda jsem si to prošel to město a šel jsem a na tom nádraží, jako v nádraží v podstatě budova stojí stále stejně, no snad se má opravovat, nebo už mají opravovat.
0: Už se to dokončuje, no.
1: Ale zase to, už to není to nádraží, co bylo, udělali z toho takový různý kamrlík, jo, že tam to jen to. A ten, když já jsem tam byl, tak ten bufet tam vlastně ani nebyl. Byla tam jenom ta restaurace. Jo? Už, ale jestli tam je ten bufet takový byl, tak už sporadicky jenom. Ale to je jedno, no tak já si ho pamatuju tenkrát, tam prostě se musela dělat strašná tržba, protože zaprvé se tam dalo kde parkovat, jako, jo, a takže tam se chodili lidi najíst. No, a tak potom jsme teda, když jsme se najedli tam, tak jsme šli dál, takže jsme navštívili, buď tenkrát ještě stála hotel.
0: Veselka.
1: Takže že vlastně Veselka, jo, tak tam jsme něco třeba jako mladí kluci, že no pak jsme šli dál na Pršteské náměstí, na ples do Grandu a dokonce jsem si tam tam koupil když se šlo, jmenuje se to ještě ta ulice Mírová.
0: Třída míru.
1: Třída míru, jmenuje se to pořád.
0: Ano, ano.
1: A tak tam byla, tam po levé straně, když se šlo směrem k divadlu, kousek před divadlem byl takový malý obchodní domek, ten myslím už nefunguje, a naproti němu byla taková pasáž, jestli tam ta pasáž ještě je.
0: A stále pořád.
1: Jo, a v té pasáži jsem si koupil, to mě bylo tenkrát 23 roku, to jsem si koupil první auto v té pasáži, starší, pochopitelně. Prodával tam jeden pan P70, jestli víte, co to je.
0: No.
1: P70, to bylo východoněmecké auto a byl to předchůdce vlastně Trabanta. Bylo to dělané z laminátu, ale vypadalo to, bylo to tak, nebylo to tak hranaté, jak Trabant, ale bylo to takové, spíš se to podobalo potom, jestli si pamatujete, MBčka, 1000.
0: Ano.
1: Jo? Tak to bylo takové dokulata, tak hezké, na tu dobu velice hezké auto, tak jsem si to tam koupil, ale ono to totiž mělo podvozek, to mělo zjavy 700 a na tom byla jenom kastle, P70. Tak potom jsem si to musel předělávat, teda. Ale nádherné auto. Na tu
0: malinko no. Utíkáme od tématu, ale to vůbec nevadí, mě se to moc líbí, jak vzpomínáte na ty Pardubice.
1: To na ty Pardubice, no tak pak vzpomínám také, že tak do toho Prioru jsme chodili, ano. Jo, když ho postavili, tam, když tam byly ty kasárna, že?
0: Ano, jezdecká kasárna, no.
1: No tak jsme chodili do toho Prioru, no teď jsem, no teď nedávno, já nevím, je to 2-3 roky, nebo 4, jsem tam byl na pohřbu, na kremaci jsem šel do toho Prioru na kafe, no tak jsem z toho byl vytěšený, protože to už není ten Prior, který byl, prostě přišel člověk do toho Prioru, podíval se a tam měl přehled všechno, co prodávali. A teď je tam nadělaný takový různý kukaní, bych řekl.
0: No je to jiné, úplně jiné. No.
1: Je to jiné, je to pravda, že je to pěkné, je tam samý chrom, samé sklo a tak dál, ty koje, ale nedostanete tam třeba normálního Turka, jo? Já mám rád Turka, tak jsem tam chodil, děvčata, Turka bych si dal, je to mi ne to, ale kafe za 60 korun, nějaké překapávané, tenkrát byl dneska už třeba ani za 60 korun není. No a tak jsme tak jako pozval bych, byli chodili jsme, no tak, že jo, jako mladí kluci, jsme chodili tam do muzea, do toho, do zámku.
0: Na zámek,
1: muzea, no a hlavně jsme chodili podívat se pořád do mototechny, protože nás zajímalo, jaké jsou tam auta. A prostě v Pardubicích se mě ohromně, strašně se mě líbilo a strašně na ně vzpomínám. A přesto, že jsem se teda do těch Pardubic dostal až v 18 letech, jo? Tak ty Pardubice mám k ním blíž než k tomu období, před tím, než jsem se tam dostal, jo? Protože pocházím tady z Moravy, a ne teda z Hodonína, ale od Hodonína, a v té době ze zemědělské rodiny, kdy člověk jako se nedostal nikdy než na to pole a tak dále.
0: Jo, tak vy to máte opačně vlastně. Prostě. Té přírody bylo až příliš, takže to město.
1: Takže já jsem začal žít vlastně takový život až tam, jako v těch Pardubicích, a proto na ty Pardubice vzpomínám. No.
0: Jasně.
1: Strašně ráda. A taky jsem je prochodil křížem, krážem, pěšky nebo tak. No a pak jsem tam mám nějakého kamarády, že taky Franta Stoklas, a ten dělal velitele, zástupce velitele pluku tam, už bože chudák zemřel. No a mám takového Frantu Habětínka, ten dělal velitele praporu, chtěl by ho, jestli poslouchá, tak ho pozdravuju i s jeho manželkou. No a tak, no bylo to krásné, jak na tom letiště. Mám strašně krásné vzpomínky na Pardubice.
0: Tak. Já bych to tím už uzavřel, protože čas nás malinko tlačí a jsem rád, že... povídejte.
1: Chci říct jenom to, že nejenom, že na ty Pardubice jako krásné vzpomínky, ale i na lidi, protože ta mentalita lidí toho východočeského kraje, zrovna těch Pardubic a té jižní Moravy, je tak nějak stejná, jo? Že tam člověk zapadl tak, jak to bylo. No?
0: Dobře.
1: Takže tak.
0: Tak no. Moc díky, pane Pepo. Ať se vám daří, hodně zdraví a mějte se krásně.
1: Chci tam jet pro nějaké cukroví taky.
0: Tak se stavte.
1: Tak se mějte.
0: Taky. Naslyšenou.
1: Děkuji. Naslyšenou.
0: Tak, Pardubice na závěr, vidíte to, celou dobu to bylo o přírodě, no a nakonec jsme skončili ve městě, odkud jsme vám vysílali dnešní noční linku. Díky za poslech a užívejte další pořady Českého rozhlasu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Pěkný večer, dámy a pánové. O některých spisovatelích se říká, že jsou to autoři takzvané jediné knihy, protože právě ta jedna jediná je na dosmrti proslavila a zůstala dodnes tou nejznámější. No a vidíte, tohle vlastně platí také o muži, který je dnes naším hlavním hostem. Spisovatel Zdeněk Jirotka.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tou knížkou Zdeňka Jirotky, která za sebou později nechala všechno ostatní, co kdy ještě napsal, je přirozeně už jeho literární prvotina, totiž nestárnoucí Saturnin. A tak společně s ním, Saturninem, hercem Svatoplukem Benešem a redaktorem Zdeňkem Boučkem, vás teď zvu na úvod na návštěvu ke spisovateli Zdeňku Jirotkovi. V době, kdy mu bylo už skoro 90 let. A měl na co vzpomínat, i když, jak on sám s humorem přiznával, můžu vám vyprávět vlastně cokoliv. Není už moc lidí, kteří by to mohli potvrdit anebo vyvrátit.
2: Kapitola 5. Saturnin k mému značnému překvapení vybalil škrabošku svatého Mikuláše a čerta. Přitom pravil, že kupovat v červenci škrabošku Mikuláše je jedna z nejtěžších prací, které kdy vykonal. Pohladil zálibně bílé vousy, přilepené k rumělkové tváři dobrého světce a na škrabošce čerta urovnal vyplazený jazyk z červeného plyše. Prosil mne, abych si pro případ, že by se nevrátil, pamatoval, že zemřel v mých službách. Žádal, abych se v tom případě poohlédl po nějakém hezkém děvčeti, které by si asi tak mohl vzít a postaral se o ně jako o jeho vdovu. Tak, teprve teď je expozice, čili úvod pohromadě. A my se můžeme ponořit do humoristovy duše.
3: Mě by zajímalo, či je to taková častá, někdy až fádní otázka, nicméně zajímavá pro Čechy, myslím, váš poměr ke Švejkovi.
4: No tak podívejte se, já jsem samozřejmě Švejka četl a mnohokrát taky jsem skládal zkoušku ze švejkologie u Jarmily Svaté. Ve Švejkovi jsou některé skutečně geniální věci a jsou tam věci, které já bych vynechal nebo vyškrtl, nebo tak, ovšem to není směrodatné, to je můj osobní vkus a kde je to takové, že se mě to nelíbí, tak se to může líbit tisícům jiných lidí. Názor na humor, to je hrozně složitá věc. Jsou lidi, kteří bez hnutí brvou vyslechnou nejlepší anekdotu, ale jiná anekdota, v které se vyskytne hrubě vulgární slovo, nebo tak, tak to se smějou, až ztrácejí dech. Já mám rád poenty, kde se obejde ten vypravěč bez silných slov. Mám rád anekdoty, které mohu vykládat nezletilým dětem a nebo dámám a tak. Já si myslím, že k tomu, aby někdo měl vtip a měl to, není potřeba, aby byl hrubián. Já si vám pamatuju na jedno takové zklamání. My jsme jednou v Lucerně dělali takovou nějakou estrádu a já jsem tam vybíral autory, kteří se mi líbili. Třeba Jeroma Klapku a obecně to, měl jsem dojem, že se bavilo, ale ne příliš. A pak tam přišel takový komický klaun, který měl pod šaty schovány trubky. A do takové synkopické skladby ty trubky různě mačkal, ono to vydávalo tóny. A jednu tu nejhlubší měl v oblasti konečníku a když ji zmáčkl, tak se ozval takový strašný zvuk. No, Lucerna se mohla rozbořit a já jsem měl chuť tiše zaplakat a jít pryč. Já snesu třeba tvrdé slovo, ale snesu ho v anekdotě, kde musí být, kde to nejde nahradit. Víte, já jsem třeba se pokoušel některé anekdoty změnit. Já nevím, jestli jsem vám vyprávěl tu o tom, jak ti tři králové přišli pozdravit toho Ježíška. To je pěkná taková vánoční mami od Dity Skálovy, která pracovala tady v rozhlase. Tak narodil se Ježíšek a přišli tři králové, nesli mu dary, vstupovali do toho chléva. A ten jeden se strašně praštil o veřej dveři do hlavy a vykřikl Ježiši Kriste. A panenka Maria se vrhla na Josefa a říkala, vidíš, to je pěkný jméno a ty porád Hugo, Hugo. Já jsem se pokoušel to Hugo nahradit jiným slovem. Není to ono. Musí to být Hugo, to se nedá nic dělat.

0: Doktor Vlach vždycky říká, že nejtrestuhodnější formou roztržitosti je, když se lidé zapomínají radovat ze života. Když přijímají královské dary osudu s přesvědčením, že je to samozřejmé. Probudí-li se člověk ráno zdráv a svěží v čisté posteli s vědomím, že za chvíli dostane teplou snídani, je to pádný důvod k tomu, aby vstal a aby zaspíval píseň díků nebo napsal oslavnou báseň na krásu života. Tak tomu říkám skutečné přitakání radosti ze života. Užíváme-li delší dobu idylu, tvrdí doktor Vlach, přestaneme ji vnímat a osud by nám prokázal neocenitelnou službu, kdyby nás popadl za límec a vyhodil dočasně na mráz. Pak bychom nevzpomínali na to, že kamna trochu kouřila, nýbrž na to, že hřála, a na to, že bylo konec konců v naší moci, aby jenom hřála.
1: Svého Saturnina tu knížku si každý musí přečíst sám a každý si zřejmě musí odehrát sám v sobě. Já aspoň nevím, nedokážu si představit nějaké provedení, buď to filmové, na divadle, rozhlasové. Dokážete si představit něco jako...
2: Nedokážu, ale možná, že se mýlím. Víte, já mám za sebou nespočet omylů. Já jsem, a prosím, já to říkám s rezervou, jenom jako příklad, já se nechci samozřejmě připodobňovat nebo srovnávat. Já jsem ku příkladu byl přesvědčen, že nelze s úspěchem sfilmovat Rozmarné léto od Vančury. Já tu knížku miluju, znám z ní celé pasáže a přitom ovšem s úsměvem si říkám, no dobře, ale Plavčík, aby pronášel tyto věty, nebo to nejde, to v knížce se to snese, ale v tom filmu. A byl jsem přesvědčený, že nelze. Lze. Lze a s velikým úspěchem se to podařilo, takže já nevím. Byl bych rád, kdyby jako to dobře dopadlo, teď se to má filmovat. A poněvadž je to ve skupině Jiřího Mencla, tak si myslím, že by to nemuselo dopadnout špatně, ale nevím. A jenom z toho strachu, předtím, jak to dopadne, to už je můj starý pocit leta, jsem si říkal, no pro všechny případy tady mám alibi, knížečku, já jsem tohleto, za to nemůžu, že jo. Teď mě oznámilo ze Suprafonu, že je hotové natáčení na desce, dělá to Svatopluk Beneš, který to taky dělal v Divadle hudby, já ho mám rád a v tom Divadle hudby to dělal velmi hezky.
0: Doktor Vlach si totiž rozdělil lidi podle toho, jak se chovají v poloprázdné kavárně, mají-li před sebou mísu koblih. Jste-li prý člověkem bez fantazie, bez touhy po dynamice a bez smyslu pro humor, budete se na ty koblihy dívat tupě a bezmyšlenkovitě třeba až do poledne a pak půjdete k obědu. I kdybych mezi lidi toho druhu opravdu patřil, bylo by mi to milejší, nežli být příslušníkem skupiny druhé, která prý se při pohledu na ty koblihy baví představou, co by se dělo, kdyby někdo z čista, jasna a bez výstrahy začal ostatní návštěvníky kavárny tím pečivem bombardovat. Kdyby mi osud nebyl přivedl do cesty Saturnina, nikdy bych byl nevěřil, že se vyskytuje ještě třetí druh lidí, takové jakési bílé vrány. Myslím tím lidi, které představa koblih svištících vzduchem láká natolik, že vstanou a uskuteční ji. K takovým jedincům chová doktor Vlach nezřízenou úctu. Tolik z přepůvabné knížky Saturnin. A tím vám vracím poklonu, pane Jirotko.
1: Můžu se zeptat autora, no, do které kategorie on sám patří?
2: Já do té druhé. Já si to představuju a neudělám to.
1: zažil jste někoho, kromě vašeho Saturnina?
2: No.
1: Kdo by patřil do té třetí kategorie?
2: S určitou zdrženlivostí můžu říct. V klubu v Řeznické ulici hráli, říkali tomu Saturniáda. A vykládali mě, že když to tam hráli asi po 30. nebo co, tak při děkovačce je obecenstvo začalo bombardovat koblihama.
3: Ano, léta běží, pane Jirotko. A lidí ochotných házet koblihy je bohužel pořád tak málo.

Troufám si tvrdit, že ta následující povídka, jmenuje se Pod stromečkem, vám asi představí spisovatele Zdeňka Jirotku tak, jak ho třeba neznáte. A přitom ani tady v těch třech různých pohledech na vánoční stromeček nechybí ani humor, ani poezie. Tedy to, co je hlavní devizou Jirotkova literárního stylu.

0: Stavěc zářila jako hvězda. Pomalu se otáčela, visíc na nitce v hustém jehličí smrku. Lomila paprsky vánočních svíček a světel lustru a vysílala do všech koutů pokoje duhové signály. Stará paní se na to z křesla dívala a kdesi na dně paměti se ozvala vzpomínka z dětství. Takové broušené hranolky křišťálů vídala jako malá holka na lustru u Navrátilů. Najednou si s podivuhodnou jasností vzpomněla na plechový smaltovaný plakát, který si tenkrát obchodníci přibíjeli na zeď vedle vchodu do krámu. Byla na něm nepřirozeně růžová šunka a pod ní vypouklá písmena Navrátilovi uzeniny. A právě u těch Navrátilů měli v pokoji ten broušený lustr a taky papírové palmy a nedobytnou ošklivě natřenou pokladnu a obraz císaře a všichni byli protivní. Chodila tam jenom proto, že tam byla houpací židle s rákosovým výpletem a ona tajně doufala, že jí někdy bude dovoleno, aby do ní usedla. Zavřela oči a myslela na krásné věci. Mezi jiným i na to, že někdy bude takovou židli mít. Ty časy jsou už dávno a nenávratně pryč, ale vzpomínka je živá a v uších jí dosud zní líně protahovaný nosový hlas paní Navrátilové, když mluvíc o svém příbuzenstvu říkala Onkl Pepi, tante Zofi, tante Štefi. Stará paní by dnes těžko vysvětlovala, proč je neměla ráda, nezáviděla jim houpací židli. Bůh už to tak zařídil, že na světě jsou lidé chudí a bohatí. Vždycky to tak bylo a je nutno se s tím smířit. A nejen smířit, prý i milovat. Aby si to vyjasnila, ptala se jednou nebožky maminky, jestli jsou i Navrátilovi bližní. Maminka se maličko pousmála a odpověděla, že ano. Bylo tedy nutno přijmout svět takový, jaký byl. Ona to učinila a přizpůsobila se tak dokonale, že o 30 let později jí pobuřovali názory nastupující generace. Těm mladým naprosto chyběla pokora. A ona proti nim hájila hodnoty, v něž se kdysi přinutila věřit. Ale někdy ustávala v obojí zaskočena myšlenkou, že to, co brání, není stará dobrá vlajka, nýbrž plechová reklama na uzeniny pana Navrátila. Jo, bylo to všechno příliš složité a někdy se jí zdá, že teď už i zbytečné, protože je stará a jen jedno je důležité. Kolikrát ještě bude dopřáno, aby se takto dívala na rozžatý vánoční strom a na nejmenšího vnuka, v jehož udivených dětských očích hledá odpověď na prastarou otázku, odkud on přišel a kam ona odejde. Neboť není s odchodem smířena. V té chvíli se stará paní usmála, protože si s náhlým zábleskem humoru vzpomněla na anekdotu, v níž rabín na bojišti slibuje smrtelně zraněnému židovskému vojáku, že ještě dnes bude večeřet s Abrahamem a raněný mu odpovídá. Pán Bůh ví, že bych radši nežral. Ale ona je křesťanka, katolička. Neměla by následovat toho vojáčka na cestě vzpoury. Měla by být naplněna pokorou, měla by se radovat, že po životě, který nebyl lehký, jí kyne odměna na nebesích. Ale cítila, že lpí na životě a že by se přetvařovala, kdyby říkala něco jiného. Chtěla žít s tímto starým tělem, churavým a chátrajícím jako stroj, který dosloužil. Podobna staré královně v pohádce. Toužila po živé vodě. Dívala se na to, jak se zářící krystal na vánočním stromku pomalu otáčí a znovu se usmála. Práhne po živé vodě a pije vodu karlovarskou, protože jí to její lékař nařídil.
1: Ta věc zářila jako hvězda. Syn staré paní si toho všiml, když si od jedné ze svíček na vánočním stromku zapaloval cigaretu. Potom usedl, pomalu kouřil a mlčky se díval na malého človíčka, který se, ručkama ještě nešikovnýma, opatrně dotýkal ozdob na spodních větvích smrku. Z kuchyně slyšel tlumené cinkání umývaného nádobí, hovor a smích. Bylo mu dobře, ale cítil se velmi unaven. Byl to pocit, který ho teď téměř neopouštěl. Vracíval se domů pozdě, s tupým tlakem v hlavě a umiňoval si, že navštíví lékaře, třeba že tušil, že je v podstatě zdrav. Měl svou práci rád a dával jí všechny své síly, jako dobrý hráč sedící nad složitou šachovou partií. Ale byl už unaven. Budete-li hrát šachy 10 nebo více hodin denně, soustředěně, tvrdě a na výhru, protože jste osobně zodpovědný za výsledek, odvezou vás dříve nebo později do sanatoria. A je to o to těžší, že už mu není 20 let. Vzpomínal si, jak mýval kdysi docela rád veliké úkoly a jak se na ně vrhal s radostnou a vyzývavou zuřivostí. Byly to výbuchy pracovní energie, ale potom přišel odpočinek. Zasloužený a s klidným svědomím vychutnávaný. Ale dnes je úkolů mnoho, časově se překrývají a nedovolují člověku vydechnout. Možná, říkal si, že na to jdu špatně. To, jak jsem pracoval před 20 lety, byl styl sprintera. 100 metrů, 200 metrů, s tmou v očích a srdcem v hrdle do cílové pásky, pak tepláky, srovnat tep a dech, praštit sebou na znak do trávy a zavřít oči. Ale dnes se běží maraton a já s tím sprinterským stylem si počínám na trati jako blázen a třeba ani nedoběhnu. Zamyšleně se díval na zářící krystal vysílající duhové signály a najednou si v té souvislosti vzpomněl na umělou družici letící prostorem. A právě tváří v tvář tomuto hrdému symbolu své generace pocítil, že on sám je malý, unavený pozemšťan. Noviny celého světa tehdy říkali, že brána ke hvězdám je otevřena a i on byl nesmírně vzrušen, nadšen a dojat. Ale zároveň si s pocitem jakéhosi zahambení uvědomoval, že po nových světech netouží, protože všechno, co miluje, je na této zemi. Měl proto tisíce rozumných důvodů a přesto cítil potřebu hájit se sám před sebou, jako člověk, který opouští jednotku uprostřed boje. Bylo nutno si ujasnit, co se to s ním stalo a jak k tomu vlastně došlo. Léta plynou a člověk denně se holící nemá před zrcadlem pocit, že se mění. Je takový, jako byl včera nebo před týdnem, ale račte se podívat na fotografii starou 20 let a ukažte ji svému dítěti. Jste-li na ní sám? Dobrá, ale je-li to fotografie skupinová? Řekněte tomu děcku rovnou, že vy jste ten třetí zleva, aby vás marně nehledalo. A čert vzal fyzické stáří, ale duševně se nemá stárnout. Viděl kdysi před mnoha lety takový obrázek, kreslený vtip v novinách. Vysoko v horách, až někde nad oblaky, stojí na kamenném převisu nerovná dvojice mužů. Mladý, opálený mladík, v jeho tváři je vepsáno nadšení z dosaženého cíle a starší, schvácený a nevraživě se tvářící tlouštík. Proč se tenkrát smál a krutě bavil na účet toho kondelíkovsky vypadajícího turisty a proč dnes po letech se mu už zdaleka nezdá tak hloupé to, co ten pán svému mladšímu druhu rozmrzele povídal. Tak vám pěkně děkuju. Honíte mě po všech čertech, vytáhnete mě polomrtvého na tuhle nesmyslnou kupu kamení a teď se rozplýváte nadšením, jak je dole krásně. To jsme tam nemohli zůstat. Ano, říkal si, toto je pohled na duševní fotografii starou 20 let. A stalo se něco, co se na skutečných fotografiích nestává. Tehdy dávno byl on ten rozesmátý chlapík vlevo. A teď je vlastně tady ten. Vedle ten starší nevrlý, ten, co už netouží po hvězdách. A kdyby ho někdo vyzval, aby vstoupil do meziplanetárního letadla, kladl by si otázky. Neptal by se, jako ony žáby v Nerudově básni, jsou-li tam žáby taky. Ale chtěl by vědět tohle. Jsou tam průzračné řeky, u nichž je možno ležet a naslouchat běžící vodě? Zvedá tam srnec prudkým pohybem svou ušlechtilou hlavu odjetele mokrého raní rosou, aby napjatě naslouchal? Voní tam lesy pryskyřicí, rostou tam hříbky. Hůčí tam včely v korunách rozkvetlých lip. Má tam nějaký smysl zahradnický nůž, štěpařský vosk a svazek líka? A potom by možná sebral všechnu statečnost, kterou člověk potřebuje k tomu, aby se nebál být směšný, a zeptal by se, je tam aspoň jeden dobrý hotel se slušným stravováním?
2: Ta věc zářila jako hvězda. Dítě stálo pod stromečkem, upřeně ji pozorovalo a prudce zatoužilo chytit to světýlko do ruky. Smí se to? Na ta ostatní světýlka se sahat nesmělo. Babička řekla, že to pálí. Úmysl, pro který byla postoupena obtížná cesta pod strom, byl zapomenut. Původně v tom byl medvěd. Krásný měkký medvěd, který seděl mezi ostatními dárky a jmenoval se Míša. Teď už půl hodiny byl Míša jeho a bylo nutno se oň starat. Medvíci jsou mastní a mají rádi sladké věci. A sladké věci jsou na tom stromě v rohu pokoje. Chceš, Míšo, bonbon? Míša chtěl. Bylo tedy nutno vydat se na cestu. Opatrně, protože okraj koberce je záludný a na podlaze jsou různé krabice, o něž je možno zakopnout. Teď stál chlapec pod stromem se zatajeným dechem, protože objevil zářící světélko krásnější než ta ostatní a chtěl je. Bylo nutno stoupnout na špičky, víš, ještě víš, až to bolelo. Ale pak se prsty dotkly hvězdy. Nitka se přetrhla, strom se zachvěl a dětské oči se naplnily úžasem spoznání, že jiskřící hvězdy nepálí a je možno se jich zmocnit.

0: Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
1: Už několikrát jsem tu v pořadech Divadla pro vaše uši připomněl, že Zdeněk Jirotka nemohl chybět v té půvabné, protože tak různorodé skupině vypravěčů, která si v 60. letech říkala v rozhlase Sedmilháři. Vypravěči, kteří si nevymýšleli, ale dokázali na rozhlasové vlny vrátit kouzlo příběhu, humorné historky a šťavnaté poenty. Zdeněk Jirotka, František Vlček, Jindřiška Smetanová a mnozí další. Zkrátka, skvělí pozorovatelé života a jedinečných životních situací. Tak je tu máme zase na chvilku zpátky. A pokud je vám s Divadlem pro vaše uši dobře, tak zase brzy někdy naslyšenou.
2: My jsme jednou hráli vzrušující zápas, samozřejmě SK Vyšehrad, v jedné obci u Prahy, kterou nemůžu jmenovat, pač mám poblíž chatu, oni by se mi mohli jak si ještě dnes mstít. Je to blízko Dolních Mokropec.
3: A
2: tam jsme hráli opravdu vzrušující zápas, který celkem nevybočil, jak píšou novináři, jak si zmezí. Pokud kdo zná, tak se hraje fotbal na vesnici, tím víc, když tam bylo hřiště, který je známý tím, že je strašně z vršku nebo do vršku, zkrátka. Jedna branka je dole, jedna je nahoře. Což dává tomu fotbalu svůj, jaksi, své ráz. Na tomto hřišti. A jsou tam drny. Obrovský drny. A teď jako zápas plynul a najednou nastalo strašlivý drama. Soudce nasídil proti domácím desetimetrový kop, tedy desítku. Načež to bylo, to vřelo jak v tom Miláně, víte, třeba, že tam bylo jako 300 lidí, ale vřeli tedy ohromně. A na hřiště vniknul první starosta obce a ten pronesl památný výrok, ten přiskočil k soudci a zařval velikým hlasem: toto hřiště je na mém poli a na mém poli se tahle desítka kopat nebude.
4: Jak jsi říkal o tom hřišti, že bylo z kopce, tak to já jsem věděl o jednom hřišti na malém městečku, kde obě branky byly dole, ale centr byl nahoře, víš? Takže tam se to hrálo tak, že najednou na tom vršku se objevil half a říkal: pozor, už jdou! No tak to je taková historka stará z vojny. Když jsem sloužil na východním Slovensku, tak jednou tam bylo takové cvičení několika dní a byli tam záložníci, kteří se mě tehda zdáli jako strejci, starší páni a tak. A bylo to v noci, byli jsme v lese, hořeli tam ohně, pršelo a přišel tam generál a ten měl plášť do deště a přilbu, takže mu nebyly vidět distinkce. No a jeden z těch záložníků viděl taky staršího člověka, tak si myslel, že je to jeden z nich a šel k němu a říkal mu: nemáš cigaretu? Generál řekl: mám. Sáhl po ten plášť, vyndal pouzdro, nabídl mu cigaretu. On takhle ťukl do čepice, říkal: tak ti děkuju. No a generál odcházel. Jenomže tohle všechno viděl nějaký rotmistr, který tedy leknutím zdřevěněl a pak se vrhl na toho záložníka a říkal mu: člověče, co blázníte, co mu tyká, tedy to je velitel divize, generál ten a ten. Načiž vojáček se lekl dodatečně, běžel, předběhl toho generála, postavil se do pozoru a říkal: pane generále, promiňte, že jsem si řekl tu cigaretu a hlavně mě odpuste, že jsem vám tykal. A generál říkal: no, nic se nestalo, ale dám vám jednu radu. Neskoušejte to na poručíkovi.
5: To je velmi.
2: Mě právě mě napadlo něco o hudbě. Je to taková historie o našem jednom z nejlepším teda fotografovi Sudkovi, který před 15 lety vyfotografoval svý přátelé, kteří se brali, že jo. Zkrátka vyfotografoval, udělal svadební, zmáčknul svadební snímek. No a dalo se očekávat, že to bude tedy jistě nádherný dílo, protože on opravdu to umí. A teď jako ty manželé tak spolu žili a jako čekali na ten snímek, když uběhla pár měsíců, tak si opováželi, volali k Sudku, jak je to s tou fotografií svadební, a on říkal: už se na tom pracuje, už hudba hraje, to je takový jeho úsloví, už hraje hudba, už se na tom pracuje. No a teď oni zas za čas zavolali, on to zas nebylo za zavolali, zas už hudba hraje, už se... Zkrátka, hudba hrála 15 let a pracovalo se na tom 15 let a po 15 letech se ozval sám Sudek a volá jim asi toto. Helejte, tak já jsem to vyvolal, víte, a ono to není moc, víte. Máte ještě ty samý šaty, co jste se v nich brali?
3: Že bych to vzal ještě jednou.
4: Já jsem si teď vzpomněl, když je Škubínovi bylo 100 let, tak jsem si vzpomněl, jak jsem s ním jednou hrál karty. To bylo po válce a já jsem byl v nakladatelství Borový.
5: Zdeněk Jirotka.
4: Měl jsem tam místo takového jako lektora. A jednou přišel ředitel Pilc za mnou a říkal mě, poslechněte, umíte licitovaný mariáš? Já jsem říkal, no umím, a co má být? A on říkal, tak podívejte se, seberete se s patákem a pojedete do restaurace na Bořislavce. Tam v té restauraci je Ješ Kubín, má hroznou chuť si zahrát mariáš a nemá s kým. Ale ne, abyste ho obehráli. Tady jsou peníze a ty prohrajete. Jsem říkal, prosím.

0: Já jsem třeba řekl 107 červených, vůbec jsem to neměl, paták mě to fleknul, já jsem si dal re, on dal su. No já jsem to prohrál a platil jsem patákovi a Kubínovi. Pak zase paták něco vylicitoval, já jsem mu dal flek a on platil mě a Kubínovi. No a protože jsme to takhle dělali soustavně, tak za chvilku se před Kubínem ty dvacetničky a korunky začaly zhromažďovat a on se tak mile rozvášnil a říkal, vy kluci zelený, já vám ukážu, jak se to hraje.
1: No tohle já ohromně jako uznávám takovouhle situaci a ovšem některé věci jsou, které se dají vykádat, protože jde o lidi tak rozkošní, který se určitě nebudou zlobit, když se o nich mluví. A protože jsou to lidi neobyčejně zábavní, tak třeba na malý straně je úžasný kominík pan Růžička. To já nesmírně ctím. On ponosí k uniformě kominický takový brejličky a vypadá spíš jako profesor filozofie nasazený v akci 70 tisíc, tedy do kominictví. Ale je to rodinná záležitost a už to dělal jeho tatínek a on dokonale ovládá všechny ty malostranský průlezový komíny a to je k nezaplacení. A já jsem jednou přišla do železa a ten železář dával nějaký paní popsat recept na tvarohový knedlík s teplým jahodovým kompotem. A já jsem říkala, jak to, že to dáváte v železáři? A on říká, no to je od pana Růžičky. A tedy recept od pana Růžičky, to je vždycky dokonalá záležitost. A začal mi vykládat, že tedy s panem Růžičkou se bavit o kuchařství je zážitek. A když k nám vždycky jednou za rok přišel pan Růžička vymetat komíny, tak já jsem si s ním skutečně povídala o kuchařství a on to neobyčejně ovládal a tak jsme pili kafe a on v tom komínickém a já proti němu a povídali jsme si o vitamínech a jednou jsme došli jako k tomu, co by si z nás dvou, kdo přál, tak nějaký velký a krásný přání. A já jsem říkala, no a co byste si tak přál vy, pane Růžička? On říkal, víte, já mám jeden velký sen. Sektorovou kuchyň. Tohle je tak krásný ten kominík v tom kominickém, když si přál tu sektorovou kuchyň. A pak zase jsem se s ním setkala za rok a tak jsem se ptala, co je novýho, pane Růžička. On říkal, no stala se mi taková zajímavá věc, víte, na jednom vyslanectví, protože on On se stará prostě o vyslanectví a tam začali poprvé topit a byla nějaká recepce, samozřejmě jim začali šíleně kouřit kamna. A vypadalo to, že to úplně zahubí tu společenskou událost a začali schánět pana Růžičku, protože to byla jediná záchrana. A on se vracel z práce a předovem stál perleťově šedivej bourák, který je něco uchvatně nádhernýho v takový ty perleťový šedí. A tam byl zaměstnanec vyslanectví a pro boha ho prosil, ať tu situaci jde zachránit. A ten pan Růžička mi říkal, víte, já samozřejmě jsem řekl, že hned půjdu, ale já mám rád hezký věc, já si jich vážím a mně to bylo tak líto, abych mu umazal ten bourák, že jsem si koupil balicí papír a zabalil jsem se a teprve jsem si do toho fára set. A pořád jsem si takhle ten papír držel, abych se mu cestou nerozbalil.
0: No tak prosím, já to vykládám s určitými rozpaky, protože tam jsou taky tragické motivy. Majitelka domu, v němž jsem bydlel, velmi stará paní, měla stupňující se sklerózu a nakonec se pomátla. Ztrácela paměť a tak. Ale v době, kdy ona už nevěděla, jak se jmenuje, kde bydlí, kolikátého je a nic, tak si docela jasně vzpomínala na své dětství a na svá dívčí léta. A v té době ona si vzpomínala na městečko, z kterého pocházela, a to byla Mladá Vožice. Tak ona mě třeba viděla, že dělám něco na zahradě, viděla mě z okna, nepoznala mě, šla za mnou a dost přísně se mě ptala, co tam dělám. A já jsem říkal, no vidíte, paní domácí, tady pleju jahody. A ona říkala, a vy tady teď budete? Jsem říkal, no budu, dokud to nedodělá. A ona říkala, a vy budete bydlet u redaktora Jirotky? A já jsem jí říkal, paní domácí, já jsem Jirotka. Ona říká, depak, vás já znám z Mladé Vožice. No a pak po čase soudní lékaři rozhodli, že ona už nemůže zůstat mimo ústavní péči a mě jako požádali nebo nařídili, abych ji

do té ústavní péče převez. Tak jsem to udělal, přišli jsme tam. No a tam jsem prožil jeden z otřesných okamžiků svého života. Člověk tam nejde rád ani s tím nemocným a tak. No, byl tam nějaký mladý lékař, ten přišel a říkal, kdo přived tu pacientku? A já jsem říkal, já. A on říkal, prosím vás, pojďte se mnou vedle. Tak mě zavedl do takové malé kanceláře, tam měl takový dotazník, tam byly rubriky, jako kdy to začalo, ta nemoc, jak rychle to pokračovalo a tak. No a než to začal vyplňovat, tak mě říkal, jak vy se jmenujete. Já jsem říkal, já se jmenuji Zdeněk Jirotka. A on od toho formuláře zvedl hlavu a říkal mě, já vás znám z Mladé Vožice. To bylo něco tak otřesného, já jsem se prostě hrůzou spotil. Pak vyšlo najevo, já jsem skutečně jednou v životě v Mladé Vožici byl, měl jsem tam nějakou besedu a tenhle mladý člověk tam byl jako student a pak dodělal medicínu a teď je tedy lékařem v té nemocnici, ale nespomínám si, že bych se byl tak vyděsil jako tenkrát.